0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka.

0: Ty dvě zpěvačky dělí od sebe 10 let. Jedna je ročník 1941, to byl u nás protektorát Čechy a Morava, a druhá 1951, a to bylo za Československa. Obě jsou narozené ve znamení blíženec. Každá z nich se logicky proslavila v jiném desetiletí. Pavlína Filipovská v 60. letech a Marcela Holanová v 80. letech. Jejich hity ale slýcháme dodnes. Hit Normálně napsali Miroslav Ducháč a Vladimír Dvořák v roce 1963 a s orchestrem Karla Vlacha ho ve studiu Strahov v Praze naspívala Pavlína Filipovská.
1: Má vousy jako pastér a dal mi kytku aster a neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí, to stalo se v 2:30.

0: no, že jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Hit Ráno je původně italský hit, který česky otextoval Karel Šíp a v rozhlasovém studiu ho s tanečním orchestrem Československého rozhlasu v roce 1984 naspívala Marcela Holanová.

Marcela Holanová a Pavlína Filipovská se sice narodili ve stejném znamení a ve stejném městě, ale jinak jsou narozené každá v jiném měsíci, v jiném roce, v jiném desetiletí a i v úplně jiné době. Spojuje je ale i to, že kariérami těchto žen prošel fenomén goth. Marcela Holanová s ním v 80. letech naspívala mimo jiné přelomový a všem známý duet Čau lásko a Pavlína Filipovská s ním hrála a zpívala začátkem 60. let v divadle Semafor. Když tam Kája začínal, Pavlína už byla dávno hvězdou divadla.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1941 se u nás narodilo 208 913 dětí a jedním z nich byla holčička Pavlína Filipovská. Narodila se 28. května 1941 na pražském Žižkově. Tatínek František Filipovský byl populárním hercem, který se v roce 1937 oženil s Hildou Kvičinskou. Kromě Pavlíny měli i syna Jana. Možná si Pavlína jako malá hodně zpívala a jestli stály u její kolébky tři pražské sudičky, museli postupně věštit, budeš zpěvačkou, budeš herečka a budeš konferenciérka. Jak v televizi, tak v rozhlase. Věštba vyšla. Píseň Včera neděle byla vznikla pro první a hlavně důležitou hudební komedii pražského divadla Semafor Člověk z půdy. Premiéra byla 30. října 1959. Písnička okamžitě zabrala u divadelního publika a tak byla velice rychle 21. ledna roku 1960 nahrána a rychle vydána a tím se divadelní úspěch rozšířil do podoby celonárodního hitu. Hitu, který se dal hrát na gramofonech a slyšeli jste ho z rádia.

Hit Včera neděle byla napsali Jiří Šlitr a Jiří Suchý a nahodně dlouho držel prodejní rekord počtu singlů, až do té doby, než se doprodal singl s písničkou Holky z naší školky. Její rekord, tedy písně Včera neděle byla, byl 341 338 prodaných kusů vinylových singlů. Po studiu na jednom pražském gymnáziu se na radu kamarádky ucházela Pavlína Filipovská o studium na DAMU. Odmala chodila do divadla za tátou nebo s tátou a herečkou sice být nechtěla, ale šla to prostě zkusit. Nevyšlo to, a tak se vydala úplně jinou cestou.

Pavlína Filipovská studovala soukromně herectví a později i zpěv u pana profesora Roberta Reznera. V roce 1958 scháněli v televizi záskok za Štěpánku Haničincovou, která šla na mateřskou, vzali právě jí a když se Štěpánka vrátila, dělali pořady pro děti společně. V televizi pracovala 12 let a do toho přišlo v roce 1959 už zmiňované angažmá v Semaforu. Účinkovala tenkrát ve většině inscenací tehdejšího tvůrčího období autorské dvojice Šlitr Suchý a zpívala tam i hit Kapitáne, kam s tou lodí?

Dívám se tady na tabulku výsledků celé historie ankety Zlatý Slavík a překvapuje mě, že jméno Pavlína Filipovská není ve sloupku, kde jsou výsledky prvního ročníku z roku 1962. Podle mě je to proto, že byla zveřejněna jen první desítka nejpopulárnějších a v té byly Matuška, Simonová, Pilarová, Suchý, Chladil, Hegerová, Vašíček, Zíma, Štědrý a Jarmila Veselá. Tedy 6 zpěváků a jen 4 zpěvačky. Chybí i Karel Gott. Rok na to je stále jen jedna kategorie pro všechny a Gott je Zlatým Slavíkem. A zveřejněna jsou i další umístění až do 30. místa. Už je to širší. Pavlína Filipovská je na místě 9. a když v tomto žebříčku škrtneme zpěváky, byla za rok 1963 čtvrtou nejpopulárnější zpěvačkou Československa.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1964 už vyhlásil časopis Mladý svět vyhlašovatel ankety Zlatý slavík samostatné kategorie pro zpěváky a zpěvačky a Pavlína Filipovská skončila na 7. příčce, což je její nejlepší oficiální umístění v anketě popularity. V první desítce byla i v letech 1965 a 1966. To už byla členkou divadla Apollo, které založili bratři Štajdlové a Karel Gott. Zpívala a hrála, a to bych rád připomněl, i v rokoku a výrazně se uplatňovala v televizních písničkových soutěžních seriálech, hrála ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Ta naše písnička česká nebo Konkurs, v televizních pořadech Babičina krabička, Bejvávalo, Píseň pro Rudolfa III. Nebo Vysílá studio A. Já bych teď zavzpomínal na období twistové vlny, kdy v roce 1963 naspívala Pavlína duet Nej, nej, nej s Josefem Zímou.

encyklopedii československé populární hudby, která vyšla na konci 80. let, se píše: Pavlína Filipovská je zpěvačka civilně komediálního typu bez výraznějších hlasových předpokladů, která ve svých začátcích navazovala na tradici nespěváků Voskovce a Wericha a Jiřího Suchého, což jí zvláště výborně umožňoval semaforský a teenagerský naivkový repertoár. To bych potrhl. Marcela Holanová je narozena stejně jako Pavlína Filipovská ve městě Praha, ale 10. června 1951. Po základce studovala střední ekonomickou školu a 6 let docházela do soukromých hodin zpěvu. Hit, který napsali Karel Svoboda a Karel Šíp, Čau lásko, jí změnil život. Naspíval ho s ní totiž Karel Gott.

Duet Čau lásko se natáčel v jevanském studiu Electrovox Karla Svobody a patřil mezi megahity závěru roku 1986 a 80. let u nás vůbec. V 25. začala Marcela Holanová vystupovat se skupinou Faraon, se kterou nahrála své první singly s písněmi autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Jmenovali se Jo, to náš děda, Mám svůj první byt, Absolutní nezájem a Zpěvák mojí mámy. My si teď poslechneme písničku, která se jmenuje Potkáš mě odpoledne.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Největší úspěch Marcely Holanové v anketách popularity je z roku 1988, kdy ve Zlatém slavíku figurovala na 7. místě.

Marcela Holanová je jednou z těch zpěvaček, kterým se povedl zázrak jednoho umístění v první desíce. A je to právě to sedmé místo z roku 1988. Poprvé je ve výsledcích za rok 1984, kdy skončila 78. Rok na to poprvé vystoupala mezi 50 nejpopulárnějších zpěvaček Československa a byla 40. Šestkrát byla v první dvacítce.

Na rozdíl od Pavlíny Filipovské, jejíž jméno figuruje jen ve výsledcích ankety Zlatý Slavík, jméno Marcela Holonová je i v žebřících ankety Český Slavík.

Na dvě krabice, které mám před sebou, lepím štítky se jmény Pavlína Filipovská a Marcela Holanová. Na závěr dnes společná nahrávka mnoha umělců z roku 1989. Jmenuje se Nejsi sám a zpívají Marcela Holanová, Karel Zich, Pavel Horňák, Karel Černoch, Standa Hložek a mnoho dalších. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Prosím, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudaná?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Vítejte u dobrého humoru, aspoň doufám, že takový se nám podaří vybrat a vy si ho vyberete taky z té dnešní nabídky. Patrik Rozehnal vás zdraví a vítám toho, který byl na houbách, Aleš Cibulka.
6: Den na houbách, jak to na houbách, hezké dobré odpoledne.
5: Se podívej na tričko.
6: Jo, takhle, ano, muchomurky, já jsem se vyděsil, že už rostou, že jsem něco promeškal.
5: Ne, a tak možná na houbách si byl ještě v době, kdy někteří už účinkovali z těch dnešních.
6: Jo, to je pravda, to je pravda, ale na houbách v tomhle ohledu už jsem nebyl, no skoro 50 let.
5: Aleš Cibulka naším hostem, bavte se a poslouchejte.
0: Humoriáda.

0: První písničku máme za sebou, ale ještě ne ukázku. Tu teď vybírá Aleš Cibulka.
1: Mně napadla tady jedna věc v souvislosti s tím aktuálním počasím. Já jsem před chvilkou doběhnul z metra těmi 30 stupni Celsia a já jsem říkal, chtěl by to něco na schlazení, tak dobrou vodu jsem u vás dostal, ale když mi padl zrak na Homolku a Tobolku, tak já si myslím, že v tomhle počasí takový zasněžený špindl a Homolkovi v hotelu, kteří přijeli na rekreaci, to bych si docela dal.
0: A nelíbí se jim rozdělení pokojů.
1: Je tahle scéna přímo, beru.
2: A prosím,
3: my tady máme taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme. Samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď v tom máme bydlet.
2: No, takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky. My je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
4: Dovolíte, paní Burdová,
2: no,
4: prosím vás.
2: No, řekni toho Boušku.
4: No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
5: No, to jsme. No.
2: Ano.
4: Máte dva pokoje.
5: No.
4: A jste jedna rodina.
2: No ano.
4: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
2: No a o co vám jde?
4: A máme jeden pokoj s plentou.
2: No,
3: dvě cizí
6: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
2: No víte, paní, my jsme mysleli, že byste to nějak...
5: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme
2: dvě rodiny.
7: Za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
6: Jo, to nejsou vaše děti?
7: Ale co, to jsou naši
6: děti.
7: No, my právě máme taky takový děti, a nechom jsme u babičky.
3: Prosím vás, tak si to s náma vyměňte.
6: Jo, počkejte, ale paní, hlejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě, nebo máte děti?
7: Ne, tady s Bouškem nemáme ještě žádný děti.
3: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje a chlap, dvou jsou naše, no obě jsou.
6: Předešlí děti.
3: No a teď jsme na svatební cestě, no.
8: Vás, a to vás ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojejte se, když už víte. I teď tam já bych je. Najít.
9: No, tak co, přátelé, jak jste se dohodli?
3: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
8: No. Já nemyslím, člověče, u moře, já myslím naše rybníky, tam je krásně.
6: Písecký třeba, u Písku, já jsem tam odsaď, byli jste někdy u Písky?
3: Ne, já ne.
6: Ježiš, to je škoda, to máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
9: Ježišmarja, pojďte mluvit k věci.
6: ...okolo rybníku, to je taková krása, vám,
9: když jste
6: viděli ten opar na tím ráno.
3: Opar,
6: Ježiš, to je krása, vy jste to znali teda.
8: Prosím tě, neblázni. Já jsem nemyslel Písecký.
6: Co ty si myslel?
8: Já jsem myslel Třeboňský rybníky. Tam je nádherně. Znáte Třeboňský rybníky?
3: Ne, taky neznám, tam jezdíme.
8: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásné.
6: No to, kde mám, podívejte se, bezdrev, že?
8: No, bezdrev. Podívejte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakulacení země. On každý myslí, moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše. Vy jste taky jak jakoj trouba. Ale helejte, víte, já jsem taky teprve prvně na horách. A vy si myslíte... No, helejte, vy byste s náma chtěli měnit kvartýr, jo?
3: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
6: Počkejte, na svatební cestě to. My když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
2: To je pravda.
6: Protože tehda můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane.
5: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
6: Jak to o 4? Tak co?
5: Ne, o 3.
6: Teď už ale Ludovo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo. Nevím, děti teď už nevím.
5: Ale vám přece vím,
6: o kolik snad tyhle věci si
5: pamatuju. Ale to se nehádejte.
6: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
5: No ale prosím vás, vy jsme ty dětičky. Žijeme na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny. No prostě
6: 4 hodiny, já vím, že to
5: je.
10: Prosím vás, přestaňte mi blbnout hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
6: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme, vy od nás chcete tam.
10: Ale no tak řeknu jasně. Nevykládejte mi nesmysly,
6: poraz. Nevykládejte mi nesmysly, poraz.
11: Nevykládejte mi nesmysly, poraz. Nevykládejte mi nesmysly, poraz. Nevykládejte mi nesmysly, poraz. Nevykládejte mi nesmysly, poraz. Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Režie Jaroslav Papoušek, dodávám jen takhle ukázce. Krásně slyšet to jenom a nevidět. No tak co ty a koupání v rybníku?
12: To je hezký, ale vidíš to, nádherná scéna. No, představ si, jako dítěti, to je zajímavý téma, to už jsem se nad tím dlouho nezamýšlel, jako dítěti mi to nevadilo. A vzpomínám si, když jsme se koupali v Nové Roli, tam byl děda s babičkou a vylezli jsme s brachou z toho novorolského rybníka a musela se udělat první věc, že jsme si vzájemně obrali ze sebe pijavice, které tam byly. Dneska bych z toho zešílil, tenkrát to byla naprosto běžná věc, jo. Ale je pravda, že mi vůbec nevadilo, když jsme jezdili na Jižní Moravu vlíz do rybníka, který jeho člověk vůbec neznal. Neviděl na dno, ale tak jako ke stáru a hlavně víš co, koupání někde, kde jsou lidi. Ono ve chvíli, kdy člověk objeví potom nějaký křišťálový moře někde, tak už se ta laťka zvýší a ještě navíc, když už si potom pořídí ten bazén na zahradu, tak už se ti nechce vůbec nikam. Mm-hmm. Jo, takže no, takže jsou, asi takhle rybníky. No.
0: To jsou ty milionářské rozmary.
12: Jo.
0: Bazén někde, křišťálové moře na Bali.
12: A my máme ten macháč nedaleko, jako než se oblíkneš do toho auta, teď tam přijedeš, teď jsou tam ty lidi, rozumíš, to než tam vlezeš, tak oni si tě musí prohlídnout, jako teď hubnout do těch plavek, na té zahradě můžeš cokoliv.
0: Ty hubneš do plavek.
12: No právě, že ne, protože máme bazén na zahradě a živej plot už je dost vysoký.
0: Jo, a pozor na to, no, teda, aby to nedopadlo jak s Naďou, to taky jako takhle bazén na zahradě a pak plavky, na co hubnout do plavek, na co plavky.
12: Ano.
0: Že jo, no.
12: A byla tam Naděja, jaký jsou
0: ty,
12: pán Bůh?
0: Pak jsou ty paparazzi, že jo, no, a pak se bojíš a voláš na všechny strany, aby všichni věděli, že možná vyjdeš v blesku, že?
12: No podívej to, já když lezu do bazénu, ještě pořád, když nejsem bez těch plavek, tak volám ty paparazzi, dokud ještě můžu vyjít na titulní stránce a nikdo tam není.
0: Tak chceš nějak oznámit, kdy se budeš koupat a kde?
12: No, tady teď, aby věděli. My se sami navzájem s Michalem vyfotíme a pošleme vám fotky.
0: Jo,
12: to bude strana 14, někde dole malinký článeček.
0: Ale ještě Vlka, náš host, vážení, tak schlazení Homolkou mými a Tobolkou můžeme pokračovat a ještě navštívit ten z předchozích dílů v ukázce z Homolkovic kluky, varianta A, anebo já proti nabízím vyprávění Jiřího Cízlera o natáčení Tisícročné včely. Vybíráte si vy, 731 800 900, náš telefon do studia, nebo hlasovací SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B. Tak do toho.
11: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak přejeme pořadu i Oskarovi úspěch. Začíná jako rozhlasový moderátor, vstupuje do našich řad.
3: Hezký, mladí do Českého rozhlasu, ano, to je úžasný.
2: Přesně tak. No a co nás čeká teď? V Humoriádě výběr mezi dvěma ukázkami. Homolkovi anebo Jiří Cízler. Komu dáte hlas? Ptáme se s Alešem Cibulkou. Dobrý den po telefonu.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobře,
3: děkujem, dobrý den.
2: Děkujeme za hlasování. Telefon 731 800 900 vám slouží pro spojení s námi. Kdo tam?
5: Dobrý den.
3: Zdravíme, dobrý
5: tam
3: den.
5: Zdravím vás oba, zdraví pánové. A přeju s tím mladíkem Bčko.
2: Dobře.
5: To bylo nějaký dětko.
2: Ano, ano, poslouchají všechny generace, děkujeme za to. Kdo tam je teď?
6: Tady pejskař ze Dvora Králové.
3: Dobrý den.
6: Zdravím oba komiky a jejich svět. Tady komika jeho svět ze Dvora Králové.
2: Ano.
6: A dáme si Cizleroviny.
2: Dobrá, děkuji za to, za zavolání, za účast pořadu. Ještě někdo dostane možnost hlasovat?
7: Jirka Kladno, dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Já bych prosil Homolkovi.
2: Homolkovi, dobře. Tak jo, rychlé hlasování, takže ještě čas na jeden telefon. Dobrý den, rychle. Kdo teď bude? Ačko
8: nebo Bčko? Dobrý den, tady posluchačka z Jesenicka. Přál bych si Bčko, děkuji.
3: Děkujeme taky.
2: Dobře, tak nakonec i tenhle hlas rozhodl a spoustu dalších. Hlasujete pro Jiřího Cízlera. Vzpomínky na natáčení Tisícročné včely budou znít teď éterem Humoriády.
9: Přijel jsem na první natáčecí den, jakože na tom strašně záleželo, ten první den. A byla to taková krátká scéna, kde ten starý Maďaron je bohatý, přijede na koni před takový domeček, kde bydlí dívka, mladistva. A oni mu líbí za ženu a on se jde teda představit. Před domem stojí její matka, oni říkali babice v tom filmu. Já pan babice, kde máte tu holku? Ona už tady je připravená, ujo čeká na vás, všechno bude v pořádku. Já koukám a vidím v oknama nic, až bez klepí. Takovým bokýmku viděl jsem, jak ona očuhuje v takovým krásným oravským zlatým kroji, zlatem vyšívaným. Byli chudí, ale na tohle to měli teda. Ale kolem ní jsem viděl, jak se tam obtáčí do čolo, jo? No, oni ho takhle zkracují, aby to netrvalo dlouho, tak jenom do čolo. A já povám té babici, babice, to je čo, jako ten do čolo? A ona pá, to nič, to je takový pohunek, oni tam pomáhá s bramborama, aby to nemusela nosit, aby měla hebký ručičky pro vás, jo. A já věděl, že lže, tak jsem ještě řekl, nakonec jsem měl takovou větu, hehe, babice, to povedzte tomu, čo senožer je. Aby to řekla tomu koni, co žere seno, a ne mě, že já nejsem takovej vůl, jako ten Tohle byla celá scénka, jo, já jsem přišel na to natáčení, jsem přijel, bylo to v galaťonky, lehoulinky, takže bez trémy, já nemývám trému, sedl jsem na kůň, teda vysadili mě na koně a vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil, jak jsem vám ho říkal, kolegové, ovšem žádný kouřeničko, žádný kafičko, všichni se postavili a čekali jako, no, ukaž, co umíš, jak budeš hovořit. Celý jsem to odmluvil, až na konci jsem řekl, babice, to je čo, jako ten do čolo, a ona, ano, to je pohůnek, oni tam pomáhá s bramborama, já jsem řekl, hej, babice, to povězte tomu, co ženosér je. No, oni se taky smáli, ale trošku takovým jiným smíkem. No, Jakubisko přišel, říkal, nebude, je to konec, to ti bude trvat nejméně měsíc, než si spravíš reputaci. A mě to nějak dožralo, já jsem říkal, ne, tak já si to opravím. On říkal, pozor, když se to opravuje, obyčejně se to znova zkazí. Toho já jsem si byl vědom, takže už jak jsem se dal na koně, tak jsem říkal, čo se nožer je, čo se nožer je, čo se nožer je, čo se nožer, čo se nožer, čo se, teď jsem měl těch háčků už plnou ústní dutinu, tak i jsem znervózněl, což kolegové poznali, tak ještě postoupili o metr. Já jsem šel k tomu koni, vysadili mě na něj, to už jsem se celý klepal. No a pak jsem říkal, už to nebudu radši říkat, vsadím na jednu kartu. No, maximálně se ukloním, řeknu, promiňte, já jsem blbej jeho Čech a pojedu domů. sedl jsem na toho koně a v tom ta babice s tou klapkou udělala plesk, ten kůň celek vyskočil, já vyletěl na tom koni, padl jsem na ně a teď, jak se mi ty polokoule trošku jako po tyhle teda, tak jsem dostal nádherný nápad. Malý český člověk, velký nápad. Chytil jsem toho koně a řekl jsem, to byl slovenský kůň, pojel hornátku, nebo jste ho zase zkazil, jo, jakože to zavinil. On vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil pěkně a když přišla ta poslední věta, tak oni ještě udělali moň, jako, teď jsme zvědaví. Já ovšem viděl, že nemůžu prohrát, pak jsem řekl, babice, to je čo? Ona pála, no to je takový pohunek, on jí tam pomáhá z bramborava. Já jsem řekl, hej, babice, to povedzte tomu koňovi.
2: Ty jsi s Aleši natáčení s koněmi?
3: Víš, že s koněm nikdy, jednou jedinkrát, když jsme točili ještě v Západočeské televizi jedné takové pohádkový klip, tak jsem jel na koni, ale to je pohádkový klip.
2: Jsi hrál prince?
3: Já jsem hrál prince, měl jsem z Chebského divadla zapůjčené oblečení, byl jsem za prince, jel jsem na koni.
2: Punčošky?
3: Připadal jsem si jak trávníček, opravdu úžasný, ano, měl jsem své černé mokasíny.
2: Kdy dělali bušku?
3: Bylo to jedna moje kolegyně rozhlasová tenkrát, Hanka, ano, bylo to kouzelné, ale nebylo vidět, že toho koně přede mnou samozřejmě vedou a jenom já na něm sedím a tak jako...
2: Tak je to pořád ještě lepší varianta, než to potupné, jako když se točila Dobrá voda a byla jenom vlastně krabice a s tím sedlem na tom voze, na tom automobilu a dělali, že jedou.
3: Dělali,
2: tu
3: že jedou, no.
2: A takhle.
3: Ale je pravda, že my máme nedaleko naší chalupy koňskou farmu, kde chovají úžasné koně haflingy, což jsou jako ohromná, krásná, velikánská, majestátná zvířata. A my jsme jednou se na nich nechali vyfotografovat, ale to opravdu tak, jako že je přivedli k nám na zahradu, vysadili nás na ně, vznikla fotka a zase je odvedli. Takže
2: počkej, jak se vysazuje Aleš Cibulka s Michalem Jadoukou?
3: Jako vemou, no každej na jednoho, že jo, dali nějak tu ruku, my jsme na něj, na tu ruku šlápli a skočili.
2: A víš, ale že musíš opačně proti směru?
3: Jo, to nevím, to mi neřekli, no, jak jako, opačně?
2: No se vlastně postavíš tou jednou nohou jako vlastně zády k jízdě.
3: Ano, no jasně, vlastně a tou levou to, samozřejmě
2: a vyšvihneš
3: samozřejmě. No tak to jako mi nějak došlo asi přirozenou jo, inteligencí, tak. Ano.
2: A to jsi dělal teda na něčí ruce. Jako
3: na něčí ruce, ale je teda pravda, že potom u nás na chalupě, oni k nám jezdívali často, protože měli chalupu nedaleko, byla Evička Pilarová se svým manželem a zrovna byli tak jako nevenčit ty haflingy, šli kolem, ty se nevenčí, že jo, šli kolem naší zahrady a my jsme je zavolali, aby se na ně podívali, protože to jsou opravdu krásný zvířata, kdo je zná ty haflingy. No a Evička pojela, jak byla tak jako už malinká, bylo jí před tou 80, že by se chtěla vyfotit na tom koni a to jsem věděl, že není tak úplně jako jednoduchý. Vyšvihla se tam a vznikla nádherná fotografie. Bohužel je to jako u našeho kompostu, protože zrovna tam nějak toho koně dostihla, takže se vyšvihla a Honza Kolomazník drží toho koně u nás na zahradě, za něma kompost a na koni sedí Pilarka.
2: To je kompozice.
3: To je kompostice, ano. Vidíš, já tu fotku někde najdu a jak říkají mladí, dneska ji lípnu na Instač, jako vzpomínku
2: jako
3: na to.
2: Jako Pilarová na hnoji.
3: Pilarová na koni. Pilarová na koni a bylo to úžasný, jako na tuhle tu fotografii jsme pyšní u toho našeho kompostu.
2: Vážení, čím budeme pokračovat, tak já vím, že ve hře je Jiří Cízler, Ačko, co bys dal proti, jako variantu B?
3: Prosím tě, já jsem se tady probíral tím seznamem a mě velmi zaujal titul, který se jmenuje Nadávky. A když jsem pod tím, což je dneska velmi aktuální a hodí se to, když jsou pod tím ještě podepsáni pánové Mladý a Náhlovský, tak to mě velmi začalo zajímat, jako kam až klesne hranice toho, co budeme dneska vysílat. Nadávky v podání těch dvou pánů, to může být hezký.
2: Tak jo, tak tedy buď vzpomínání na Luďka Nekudu na chatě, anebo nadávky. Jinými slovy Jiří Cízler, anebo Josef Mladý s Josefem Náhlovským. Hlasujete na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, SMS kaříte na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Můžete pokračovat, můžete se ještě dovolat, tu šanci máte, ještě otevřený souboj mezi Jiřím Cízlerem a Pepíkem Náhlovským a Mladým. To je to, co je teď ve hře, telefon 731 800 900 a s námi ve studiu Aleš Cibulka. Na telefonu kdo?
2: Ano, tady je posluchačka Stanislava.
3: Dobrý den.
2: Přeji vám krásné odpoledne, dobrý den vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Aleše. Mám vás strašně ráda, ráda vás poslouchám.
3: Děkujeme.
2: A přeji vám teda hodně zdraví, pohody a osobních i pracovních úspěchů. A vybírám Patriku Bčko. Mějte se hezky.
3: Děkujeme taky, moc taky, a díky za ta slova.
1: Kdo další?
4: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
1: Dobře, Jiří Cízler dostává bod.
3: Mm-hmm, děkuji.
1: Komu ten následující?
5: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat pana Cibulku, jestli mu zabírá to kyselý zelí. Na ten cukr.
3: Víte, že jsem to neskoušel tenkrát. Já to mám připraveno, až opravdu hodně zhřeším, až zase půjdu na krev, vemu to zelí. Děkuju za tu radu, nosím to v hlavě.
1: Jo, ne, ne.
5: Dobře.
1: Ne, v hlavě to musíš do úst.
3: Jo, to ano.
5: Ano, do úst.
1: Ano.
5: A nebo potom zapít pivem. Jo, dobrá chuť.
1: Dobře, děkujeme. Ještě někdo po telefonu hlasuje, vybírá.
6: Zdravím Patriku.
1: Děkuju.
6: Já bych chtěl pana Náhlovského, prosím pěkně.
1: Mm-hmm. Dobrá, tak děkujem, jo. Děkujem. Už to můžu říct, máte ho mít, protože opravdu většina hlasů směřovala k té variantě B, k nadávkám.
3: No jo.
1: A Josefu Mladému a Josefu Náhlovskému.
7: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte mi, abych tento gejzír humoru a zábavy přerušil několika vážnými slovy. Pojďme si říct, co je v dnešní době nejdůležitější. Přátelé, je to komunikace.
8: Komunikace jsou, přátelé, ve strašném stavu, to je pravda. Ty silnice, to je děs. Já jsem sem jel, malem jsem urazil kolo. Samá díra, no to nebyla snad ani díra, to byl normální bruntál.
7: Prosím, jaký bruntál?
8: To je jako příšerná díra, je bruntál.
7: To je vtipný. Teď si urazil všechny lidi v bruntále. Proč to děláš?
8: Tak já se omlouvám. No. Bruntál, ahoj.
7: Urážet se musí umět, přátelé. Vždyť kvalitní urážka, to je vlastně pilíř komunikace. No. A komunikace, to je základní interpersonální vztah.
8: No, to je pravda. Lidi jsou na sebe dneska zlí. Normálně. Jako saně jsou na sebe lidi.
7: Ano. Dalo by se říci, že dnes člověk člověku vlkem.
8: Ano. Člověk člověku kardinálem.
7: Ne, počkej, ne každý vlk je kardinál a naopak ne každý kardinál je vlk.
8: Jeden byl berán.
7: A přátelé, je statisticky dokázáno, že plnou čtvrtinu svého života člověk stráví nadáváním a pomlouváním. Se slzou v oku však musím konstatovat, že stereotypní používání 20 až 30 nadávek je vůči tak bohatému jazyku, jako je čeština, minimálně urážkou.
8: Přitom já vystačím celý život jenom s volem. I na jevišti.
7: Prosím?
8: Přitom existuje celá databáze nadávek. 5 milionů sprostých slov, ano. A nadávek je v té databázi.
7: Ano, ale pozor, není bez zajímavosti, že většinou to dříve nebyla sprostá slova, to způsobili až naši obrozenci.
8: Jungmann, Šafařík, Palacký, Dobrovský vytunelovali český jazyk. Některý nenahraditelný slova sprostý nahradili nějakýma pitomostma.
7: Ne.
8: Některý se nedají nahradit, nedají.
7: Všechno jde nahradit,
8: jo?
7: No jistě.
8: Jak by znělo takový, já nevím, polipně hýšť, nebo nakakej si.
7: Dobře, ale vznikají nové vulgarizmy.
8: No vznikají krásné, no třeba Dementěv, Debža Blbovič.
1: Máš ty oblíbené úlevové slovo?
3: Samozřejmě a mnoho.
1: Jo.
3: No samozřejmě, to je pravda, že český jazyk je v tomhle ohledu velmi pestrý a velmi, velmi košatý, ale napadlo mě v té souvislosti, jak tam mluvili pánové o tom, že se mění, že se posouvají samozřejmě výrazy,
1: ano,
3: některých těch slov. Já jsem byl, a je to asi měsíc, u kolegů v plzeňském rádiu a tam byl společně se mnou odborník na plzeňštinu a on dokonce i napsal, psal plzeňský slovník. A bylo to úžasné, on tak jako mluvil a velmi vážně, protože to byl ten odborník na jazyk v tom vysílání. A jsou chvíle, kdy bys čekal nějaký šrapnel od nějakého třeba baviče nebo jo, někoho, kdo je víc prostořeký.
1: Nějaký ten regionální
3: ano,
1: výraz.
3: Ale on začal mluvit o tom, že samozřejmě i v té plzeňštině jsou výrazy, které se používaly a jiní by jim nerozuměli v jiných částech republiky. A moderátor Jirka Bláha se optal, říká, a co třeba tak jako? On říkal, no třeba moje babička, říkal on, říkal, to byla Plzeňanda a vždycky mi říkávala, když jsem byl v té postýlce nebo když jsem si hrál, tak mi říkala, ty jsi takový náš malý mrdálek. A já jsem úplně se vyděsil, říkal, co to říkám? Říkal, ano, protože toto sloveso znamenalo tenkrát takový jako neposeda, že to je takový, ano. A tam se to tak říkalo a až později to slovo nabralo zcela jiné konsekvence, tak to ano. Se mi vybavilo teď v tom, protože mně to přijde strašně jako hezký.
1: Ano, no tak ono v tom přeneseném slova smyslu je to takový neposeda, no.
3: No až tak tady vidíš,
1: no tak protože proto to má ten přenesený význam, musí to přes něco se přenést, že jo, takže musí k tomu
3: jo, vlastně to, ano, to je jasně, jako, jasně. Myslím, že jazyková poradna.
1: A
3: jako...
1: jak z tebe často padají nadávky?
3: No, když se něco nedaří, tak jo, samozřejmě.
1: Jako co se ti nedaří? V kuchyni no, já na zahradě
3: no, v kuchyni na zahradě.
1: Já prosím kdykoliv... tě, i za mikrofonem, než se zapne, taky jako jsi schopen takhle?
3: Jo. To, ne, to já si zase jako... Já jsem si právě všimnul toho, že kolegové, čím je jejich mluva za mikrofonem nebo před kamerou taková jako pregnantnější, kultivovanější, ano. Kdo mluví takovou tou až jungmanovskou, ebenovskou češtinou, používá ty přechodníky a hovoří opravdu velmi hezky, tak jak ta červená zhasne, tím větší je to kanál. Opravdu, ale je to možná tím, bavil jsem se o tom s jedním kolegou a on říkal, no protože jako toho kraso řečení to už máš tolik, ano, že to musíš vyrovnat, tak pak posíláš někam to a ta čeština je v tomhle opravdu jako velmi bohatá a velmi krásně znějící, že ten výběr těch slov ano. Je opravdu jako fascinující.
1: Tak třeba nám i posluchači řeknou, jaká slova netradiční se u nich používají, když potřebují si ulevit a takový. A možná to bude i přečtitelné do toho rozhlasu. Pozor. Máme ve hře tedy nadávky s Josefem, mladým Josefem Náhlovským. Mm-hmm. Já si dovolím, a to možná potěší i tebe jako ano. Milovníka a tvůrce Cibulková, filmového historického kalendáře, ano. Tak od Dechanovieho, že bychom tam dali.
3: To je hezký. A to je krásný ten rozptyl, že na jedné straně ty nadávky ty, a na druhé straně ten Kristián. Ale kdo ví, jak ten kultivovaný Kristián, že hovořil doma, když se něco nedařilo.
1: Takže třeba s paní Rosulkovou a dalšími. Prostě ženich pro tetičku z takové normální rodinky. Ukázka. To je Bčko a Náhlovský s mladým Ačko. Hmm. Vybíráte si 731, 800, 900. Číslo je pořád stejné. Teď pro další už třetí dnešní souboj a taky SMS-kové číslo 900104. K tomu Jiří Korn, jednou je hůř, jednou je líp, vyhlasujte, vybírejte, ať můžeme zase něco vysílat.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

Tak to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračování nadávek a nebo ženich pro tetičku. Co si vyberete? Vybíráte na čísle 731 800 900 a naslouchá dnes Patrik Rozehnal a Aleš Cibulka. Vaším přáním. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás, Patriku, i pana Aleše.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A takovou malou otázečku pro pana Aleše. Co nejraději grilluje, teď když začíná grilovací sezóna?
1: Tělo.
3: No, ne, já vás strašně překvapím právě, protože začíná ta grilovací sezóna. Všichni kolem grillujou, my negrillujeme. My zásadně negrillujeme, my chodíme na návštěvy k lidem, který grillujou, ale to grilování, mě to strašně leze krkem, takový ty, jak všichni dělají ty vomáčičky a všechno to.
1: Co grilujete vy?
3: Ano, a kde bydlíte?
2: Já,
1: Teplice.
2: No, a my na zahradě grilujeme, jako ryby taky máme rádi, a i klobásky někdy, no, takže všechno možný.
3: Stavíme se, výborně, ano.
2: Jo, pro Oldřicha Nového.
1: Ano.
2: A mějte hezký víkend.
3: Taky,
1: o grilování. Dobrý den dalšímu.
4: Dobrý den, tady Banka.
3: Dobrý
4: Já
3: den.
4: Dávám Aleku.
1: Ano, dobře. Kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
5: Tady severní Čechy a dávám taky Ačko.
1: Taky Ačko.
3: Děkuji, dobrý den.
1: Děkujeme za to. Ještě jeden hlas.
6: Dobrý den, tady Štětí, Láďa, já bych sem dal Ačku.
1: No jo, Ačko to vyhrává, tak budeme ještě nadávat. Chvíli s Josefem Mladým a Josefem Nálovským.
7: No, tak pojďme k tomu, o čem jsme chtěli hovořit. Nadávky a urážky.

0: Třeba je zvyklý nažrat se do němoty. No,
1: není své hubě macechou?
0: Ano.
1: Nebo macochou, jak to do něj podali?
0: Ano, ano, správně. Nebo když potkáme člověka, který má méně vlasu, řekneme mu jak?
1: Plešoune, lisenko. No, a nebo řekneme, že má na hlavě dálnici.
0: Prosím?
1: A když má takhle přihazovačku, tak má dálniční obchvat.
0: Podívejte se, jak libozvučně zní, když o někom třeba řekneme, no, má čelo až na lopatky.
1: Na lopatky, některý i níž ještě až, někdy se to protáhne až žulu.
0: No, nebo můžeme říci, na tobě veš nezabloudí.
1: To je pěkný, má takový zemědělský příměr, na velkým gruntě malá úroda.
0: Ano,
1: to
0: ano.
1: Se o někom dá říct i vo vnitřku hlavy, že jo?
0: No, tak to jsem přeslechl. V globálu, přátelé, když potkáte krasavce tady typu Aloise, tak mu nemusíte říkat, že je to z Rudička, ale můžete mu oznámit, že je pěkný naopak.
1: Ha. To mě nevadí, pěkný naomak. Pojďte si to zkusit, paní.
0: Ne, ne, já jsem neříkal měkký naomak, já jsem říkal pěkný naopak.
1: Jo.
0: Nebo můžeme říct si, vypadl pánu bohu z formy. Jo.
1: To nemůžete nějak inteligentně o mě jako říct, třeba já nevím, když ho pán Bůh dělal, neměl den.
0: To nemůžu říct, to bych lhal, pač to by pán Bůh nesměl mít aspoň týden, to se nedá udělat za jeden den tohle. Tolik odchylek oproti standardu.
1: Jak se dá dobře urazit někdo, kdo je méně inteligentní?
0: Ano.
1: Žádný obligátní blbec nebo idiot, to už je pasé. Jinak, třeba latinsky, máte na mozku bacillus pitomeus. Tak na vás sedí krásný takový archaický příměr. Má jazyk o poschodí vejš než rozum. A tady to vypadá na tři patra. Taková dobrá urážka je lepší než špatná pochvala.
0: To je pravda. Co je důležité, nejsou sprostá slova. Jsou jenom sprostí lidé.
1: A na ty?
0: My dva.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: To musíme být hodně opatrní, nebo nás vypípají. A tebe už vypípali, vy?
4: Mm-hmm. No to je pravda, nás vypípávali, protože objevala se u zábavných pořadů, a to je vždycky, když je někdo papeštější než papež řekne někdo něco, o čem třeba ti dramaturgové tak podobně neví, jestli by z toho nebyl nějaký průšvih, tak se raději pípalo, no. To je pravda, to byla velká móda.
3: Jo. A dodatečně se taky někdy musí pípat, no. Natočíš program prostě a tam pak padne slovo a někdo řekne, tak to radši ne.
4: No, ale v tom je krásný ten přímý přenos a v tom já vždycky mám ohromnou radost.
3: Máte tam nějakého pípače, který by zasáhl?
4: Ne, to je, není tam pípač a ve chvíli, kdy zazní něco takového, tak já si říkám jako, jestli to padne na úrodnou půdu, někoho to naštve nebo ne, ale někdo se tak vyjadřuje a někdy je to i takový ten cimrmanovský šrapnel, že je to, ne vulgárně, ale jako ostřejší slovo na pravém místě a tam podle mě má svoji platnost a zaznělo velmi v pořádku.
3: Jo, jo, pokud je to z jeviště, pokud se něco takové ozve z hlediště, tak to bude horší.
4: Jako, že by lidi začali vykřikovat jako no, na herce na jeviště. To by bylo drastický, ale...
3: Měl jsi nějakého takového jako vyrušujícího posluchače v sále?
4: Že by někdo vyložený něco takového udělal, víš, že ne. Zvláštně, když je třeba někdo, a to taky znáš, kdo se nějakým zvláštním způsobem směje.
3: No to jo.
4: A to je tak jako, že celý ten sál samozřejmě toho jednoho člověka ví o něm. V jednu chvíli to zaznamenají ti na tom jevišti a je to, říkáš si, to je poklad takový člověk, to je radost. No. A ve chvíli, když se tomu smějí
3: všichni... Pak už je půl hodina programu pryč a pořád se takhle
4: ano,
3: směje.
4: Ano,
3: a nejtěžší je, že je v první řadě.
4: To je pravda. Samozřejmě a směje se všemu. Směje se všemu. A to člověk zjistí už při tom prvním jakoby zmapování, když si přijde před publikum, jestli tam někdo takový je nebo ne.
3: Hmm. Aleš Cibulka, náš host. Aleši, tak máme takhle zatím vybrano posluchačů. Po druhé Pepík, mladý Pepík Náhlovský. Za chviličku budeš ještě vybírat ty poslední dnešní ukázku, tak a než k tomu dospějeme, tak Pavel Bobek. Potkal se s Pavlem Bobkem?
4: Ano, Pavel Bobek, představ si, byl dokonce hostem mého úplně prvního toboganu v roce 2004 a tenkrát zpíval ještě s Ivone Přenosilovou, tenkrát ještě v plné síle. Takže Pavel Bobek, Ivone Přenosilová, pamatuju si to.
3: A měli jste tam piano, klavír nebo židli pro něj?
4: Já myslím, že
3: on vždycky stál, pamatuješ si to? No, on se vždycky tak opřel jednou tu rukou, on se nepohyboval, on ještě opřel se tak jednou rukou.
4: On měl tak jako
3: v bok tu ruku a opřel se o židli nebo o něco a tak jako hrdě se postavil.
4: Měl takový zvláštní bobkovský pohyb, ale je pravda, že ve chvíli, kdy zpíval s Ivon Přenoselovou, ona taky nebyla královna velké choreografie. A už ve chvíli, kdy my jsme spolu hodně jezdili a hodně vystupovali, když třeba během písně

0: mě popošla, tak to už byl jako, to jo. Už byla velká choreografie. A já si vzpomínám, že jednou zpívala nějakou písničku, kterou dlouho nespívala, neměla ji často na svém repertoáru a říká, hele, kdyby mi vypadl text, to bylo na Vánoce, tak já se jako otočím a budu zdobit ten stromek, jako tam budu tak jako poupravovat ty kouličky. Nakonec to dopadlo tak, že Baronka celý 3 minuty zdobila ten stromek, pač nevěděla vůbec nic.
1: Tak vážení, teď country boy Pavel Bubek, mimochodem taky než je tedy rozhlasový kolegové, bývalý moderátoři, když už jsme o nich mluvili a byli úžasní, tak zazpomínáme na Pavla Bobka a pak ještě jedna ukázka v Moriáně.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jak jsi to rozmyslel, Aleši Cibulko, a co jsi vymyslel, koho?
2: Aby to bylo zase malinko jiné, nadávky jsme tady měli Homolka a Tobolka. Já jsem narazil na Vladimíra Svitáčka. Tak možná toho on vždycky stál malinko, tak jako ve stínu pana Horníčka, tak pana Svitáčka, jestli můžu.
1: Ano, jeho kolega z hovoru H, režisér tedy. A vzpomínání na jedno natáčení s koťaty.
3: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMu a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě, malý kotě mám rád. A tam jsem udělal malý forn nakonec, já nevím, jestli si na to pamatujete, pojar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když jsem měl točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně odvrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem a říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.
1: Tak vážení, v tomhle počasí možná taky zajděte si na chvíli do ledničky schladit se. Dnes jsme se trochu rozehráli, nebo možná schladili. Prostě hodinu prožili s Alešem Cibulkou. Moc za to děkuju a hezký víkend.
2: Já moc děkuju za pozvání a budu se těšit zase příště.
1: Ano, těšte se i vy. Nezapomeňte, že o víkendu pro vás máme porci zábavy toho humoru vytaženého z archivu po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Třeba s Ivanem Mládkem nebo s Josefem Dvořákem se můžete potkat. No a s humoriádou v příštím týdnu Pipo Dvořák to taky bude brzy, nebo třeba Miroslav Hanuš a další. Taky oslavíme s Pavlínou Filipovskou ještě dodatečně její narozeniny. To všechno nás ještě čeká. Do té doby spousta času a do zpráv, které jsou tu za 4 minuty, ještě jedna písnička od Anika, kterou posíláme a loučíme se. Mějte se hezky.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Na karlovarském letišti vznikají nová místa k parkování. Mezi Krásným údolím a Černošinem začala 3měsíční oprava vozovky. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Lidé by přes ně neměli sdělovat žádné údaje. A dnes bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami, teploty do 21 stupňů. Dobré ráno u zpráv s Lenkou Polákovou. Na mezinárodním letišti v Karlových Varech Olšových Vratech pokračuje výstavba nového parkoviště pro 137 aut. Investice za 16 milionů korun má skončit v závěru června. Nové parkoviště bude mít asfaltový povrch a osvětlení. S dalším rozšiřováním odstavných ploch vedení terminálu zatím nepočítá, říká náměstek hejtmana Martin Hurejčík z hnutí ANO.
2: Možnosti u karlovarského letiště parkování jsou, si myslím, dobré i v této chvíli. My tam máme přizpůsobené vlastně komunikace k parkování tak, aby bylo dostatek parkovacích míst pro ty čárterové lety. Pokud by se stalo, že se parkoviště zaplní, i hned máme připravené nějaké plochy k parkování, které by se otevřely dodatečně, ale v této chvíli si myslím, že to bude stačit.
0: Silničáři začali opravovat vozovku mezi Krásným údolím a Černošínem na Tachovsku. Řidiči tam proto musí počítat s omezeným provozem. Práce potrvají do konce letních prázdnin. Podrobnosti má mluvčí krajské správy a údržby silnic Helena Frintová.
3: Součástí stavby bude také oprava a čištění propustků, pročištění silničních příkopů, zpevnění krajnic, úprava sjezdů, instalace směrových sloupků a obnova vodorovného dopravního značení. Cílem je komplexně zlepšit stav této významné komunikace druhé třídy a prodloužit její životnost.
0: Lidé by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí nějaké údaje lidí a nabádají, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti jde ale o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například i bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto lidem doporučuje, aby na e-mail neodpovídali a neklikali na žádné odkazy.
4: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
0: Ve Varšavě začne ode dneška platit noční zákaz prodeje alkoholu. Omezení bude v polské metropoli platit od 10 hodin večer do 6 raní a bude se vztahovat na všechny obchody, čerpací stanice i kiosky. Nedotkne se ale barů a restaurací. Podle primátora Varšavy Rafala Třaskovského jde o reakci na časté rušení nočního klidu a s tím spojené stížnosti místních a policejní výjezdy. Noční zákaz prodeje alkoholu už půl roku platí ve dvou čtvrtích centrum města. Podle polské tiskové kanceláře tam počet incidentů klesl o téměř 24%.
1: Sport.
0: Tenista Jakub Menčík je ve čtvrtfinále Roland Garros. V osmifinále zdolal po pětisetové bitvě Rusa Rubljova. Rozhodující sadu získal český reprezentant 6-3.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne čekejte postupné protrhávání oblačnosti a ustávání srážek. S menší pravděpodobností se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 13 v obci Boč u Stráže na Tohří jsou z důvodu odtěžení skalních bloků zúžené jízdní pruhy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré jitro vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je tu nový den, pondělí, také začátek nového týdne, ale i měsíce června. No a my vám po našich frekvencích posíláme pozdrav krásného rána. Od mikrofonu vás zdraví Jitka Brošková a já pro vás otevírám naše ranní vysílání, neboli dobré ráno. Bude plné informací, zpráv z regionu, pravidelných rubrik, reportáží a samozřejmě také plné písniček, které máte rádi a které nestárnou. A já doufám, že vás hned na začátek potěšíme s písničkami od Petra Spáleného a Karla Gotta. V ranní anketě Ahoj rádio nám za chviličku děti vysvětlí, co je to heligonka. A v prvním ranním příspěvku si připomeneme jednu známou osobnost. A podle prvních slov určitě poznáte, o koho jde. Bílé šaty nad větrací šachtou, rudé rty a hlas, který zná celý Hollywood. Ano, Marilyn Monroe by právě dnes oslavila své narozeniny. Stala se nejslavnější blondýnkou filmových dějin, ale taky symbolem toho, jak vysokou cenu může mít sláva. Připomeneme si ji za chviličku, tak buďte s námi. Je 5:06 a pondělní dobré ráno právě začíná.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: co je to heligonka?
1: Že je to nějaká kytka.
2: Že někdo letí v letunku.
3: Taška.
4: Je to želva.
5: Je to mé jídlo.
6: Ryba.
7: Že někdo bije na gong.
8: Něco jako dětskýho.
9: Že někdo padá v padáku.
10: Je to nějaký přístroj, který dělá čokoládu.
11: A

0: spolu s rádiem vašeho kraje se probouzíte do pondělního rána a to má zataženou oblohu s deštěm nebo přeháňkami a teploty se nám aktuálně pohybují kolem 13 stupňů Celsia.
1: Počasí.
0: Je 6:15, krásné ráno. Ráno a dopoledne bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne se bude oblačnost od západu postupně protrhávat a zároveň se vyskytnou už jen lokální přeháňky, které budou během večera ustávat. S menší pravděpodobností se může objevit také bouřka. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni Celsia. Na horách naměříme 13 až 16 stupňů. Vané, mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který večer bude slábnout. Rostlové podmínky jsou dobré, večer budou mírně nepříznivé a biozátěž, ta je mírná, na prvním stupni.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Za 8 minut bude 17:30. Slovenská hudební skupina Elán si našla cestu do našeho právě začínajícího ranního vysílání neboli pondělního dobrého rána. No a tam, kde jste si nás hned po probuzení naladili, přejeme příjemné vstávání do nového dne pondělí 1. června. No a pojďme si teď v prvním ranním příspěvku připomenout jednu známou osobnost, kterou charakterizují rudé rty, blond vlasy a obraz hollywoodské dokonalosti. Marilyn Monroe dodnes zůstává jednou z nejslavnějších žen filmové historie a dnes si připomínáme 100 let od jejího narození.
1: Tell me, who runs up that flag? Your wife?
2: No, my flag's doing.
1: Who mixes the cocktails? Your wife?
3: Objevila se ve filmech Vše o Evě, Páni mají radši blondýnky nebo Slaměný vdovec. Největší úspěch ale přišel s komedií Někdo to rád horké z roku 1959. Za roli Sugar získala Zlatý glóbus a definitivně se zařadila mezi hollywoodské hvězdy. Don't let the flame go out, some like it hot. Jenže čím slavnější byla, tím víc jí vlastní obraz dusil. Média řešila její vztahy, manželství i milostné aféry. Vdala se za baseballistu Joea DiMaggia i dramatika Artura Millera. Právě Miller později jejich soužití popsal jako nejlepší i nejhorší období života.
4: Hey, they told me you were stupid. You don't sound stupid to me.
1: I can be smart when it's important, but most men don't like it.
3: Marilyn se přitom zoufale snažila dokázat, že není jen hloupá blondýnka. Založila vlastní produkční společnost a chtěla hrát vážnější role. To ale Hollywood nechtěl.
5: Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
3: Právě vystoupení pro prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho v roce 1962, 2,5 měsíce před její smrtí, se stalo jedním z nejikoničtějších a zároveň nejsmutnějších okamžiků její kariéry. I proto, že krásná tvář už v té době skrývala ženu závislou na lécích, alkoholu a pozornosti okolí. Trpěla úzkostmi, nespavostí a stále častěji selhávala při natáčení.
6: Chci se na něco zeptat. Jak se má psát životní příběh?
3: Marilyn Monroe zemřela v pouhých 36 letech. Oficiálně šlo o pravděpodobnou sebevraždu po předávkování barbituráty. Okolnosti její smrti ale dodnes živí desítky konspiračních teorií a inspirovaly řadu knih, dokumentů i filmů. Mezi nejnovější patří dokument Netflixu Tajemství Marilyn Monroe, ztracené nahrávky, který znovu otevřel otázky kolem její smrti i vztahu s bratry Kennedyovými. Ve stejném roce vznikl také životopisný film Blondýnka s Anou de Armas v hlavní roli, za kterou byla nominovaná na Oscara.
7: To mě máte někam odnést? Vy jste pokojová služba.
3: Norma Jean Baker, Marilyn Monroe, se po smrti změnila v něco většího než jen herečku. Andy Warhol z ní udělal popartovou ikonu. Její fotografie, šaty i osobní věci se prodávají za miliony dolarů. A její tvář zůstává nejen symbolem Hollywoodu, ale také připomínkou toho, jak osamělý může být člověk, kterého obdivuje celý svět. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Sportovní minuty. Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty, souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině. Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.
1: Půl šesté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Na mezinárodním letišti v Karlových Varech Olšových Vratech pokračuje výstavba nového parkoviště pro 137 aut. Investice za 16 milionů korun má skončit v závěru června. S dalším rozšiřováním odstavných ploch vedení terminálu zatím nepočítá. V Chodově na Sokolovsku pokračuje modernizace kinologického areálu ve Vančurově ulici. Tentokrát se práce týkají staré elektropřípojky, která pochází ještě ze 60. let minulého století. Organizace Českého kinologického svazu na opravy získala dotaci od kraje i města. Na 300 druhů zvířat chová zoo v Plasích na severním Plzeňsku. Zahradě se podařilo dopárovat několik ptačích druhů, jako například papouška královského, bažanta zlatého nebo korely chocholaté. Novinkou jsou arktičtí vlci. Výstražnou stávku vyhlásily neziskové organizace se zaměřením na závislosti. Některé služby tak dnes budou dočasně nepřístupné. Pracovníci tím reagují na rozhodnutí vlády přesunout část problematiky pod ministerstvo zdravotnictví. Víc než 600 ukrajinských a zahraničních politiků a politologů, diplomatů jednalo v Oděse o bezpečnosti v Evropě a na Blízkém východě. Jedním z nejsledovanějších hostů bezpečnostního fóra byl například exilový iránský princ Reza Pahlaví. Konferenci v Oděse pořádali už po třetí. Slalomář Jakub Krejčí skončil na světovém poháru v Tacenu třetí v časovce kajak krosu. 24-letý český reprezentant navázal na úspěch ze závodu kajakářů v klasickém slalomu, kde zároveň obsadil bronzovou příčku. A dnes bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami, teploty do 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod a provoz je zatím plynulý.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: První krátké zprávy s Lenkou Polákovou vyplnili právě začínající Dobré ráno. No a my pro vás máme nachystané písničky od Michala Hrůzy a také zpěvačky Lady Soul Marie Rotrové. Potom přidáme i výběr očekávaných událostí a nebudou chybět tipy pro váš volný čas. Tak buďte s námi, hezké ráno.
3: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe.

0: uplynulou sobotu potěšila svým zpěvem všechny fanoušky v Lokeckém amfiteátru a podle ohlasů to byl velice příjemný koncert s písničkami, které mají už své stálé místo v jejím repertoáru. Na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary zpěvačka Marie Rotrová. Za 5 minut bude 17:45 a co se dnes očekává? Tak dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti. Upozorňuje na to Finanční správa. Výše se liší podle toho, kde nemovitost leží. Delší lhůta platí pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň vyšší než 5 000 korun. V tom případě je možné si daň rozdělit do 2 splátek. První je potřeba platit do dneška, druhou do 30. listopadu. Vedení ČEZu by dnes na valné hromadě mělo oznámit, jak bude vypadat budoucnost společnosti. Skupina má dnes představit první kroky k tomu, aby se zestátnila její výrobní část. V první fázi by ČEZ měl vyčlenit zákaznický segment do samostatné dceřiné společnosti. Odbory Agentury pro sociální začleňování ohlásily symbolickou stávku. Nesouhlasí s přesunem některých odborů z úřadu vlády pod jednotlivá ministerstva. Podle odborů se tím rozbíjejí fungující týmy a to bez odborné debaty a analýzy dopadů. Dnešní stávka by se neměla dotknout klientů agentury v terénu. O přesunech agent dnes má také jednat vláda. A vláda by dnes měla probrat možné snížení věkové hranice voličů v obecních volbách. Aby mohli mladí volit už od 16 let, navrhuje opoziční hnutí TOP 09. Podle navrhovatelů už není věková hranice 18 let odpovídající. Mladí lidé se podle nich do veřejných diskuzí zapojují v dřívějším věku. Se snížením věkové hranice voličů ale nesouhlasí ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO anebo právníci úřadu vlády.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pondělní ráno trávíte ve společnosti rádia vašeho kraje. Je 6:45 a 1 minuta. Venku máme zataženo s deštěm a teploty se pohybují kolem 13 stupňů Celsia. Dnes čekejme déšť a ochlazení. Ráno a dopoledne bude tedy většinou zataženo s deštěm nebo s přehánkami. Odpoledne se bude oblačnost od západu postupně protrhávat a zároveň se vyskytnou už jen lokální přehánky, které budou během večera ustávat a oblačnost pak bude ubývat. S menší pravděpodobností se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 13 stupňů. Vane mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který bude večer slábnout. Rostlové podmínky jsou dobré, večer budou mírně nepříznivé a biozátěž ta je mírná.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Písničkou od zpěvačky Anety Langerové jsme si zpříjemnili začátek nového měsíce června. Je pondělí 1. a dnes slavíme Mezinárodní den dětí. Tento den má mimo jiné upozornit veřejnost na práva a potřeby dětí. Slaví se pravidelně od 50. let minulého století, ale zmínky o takovém dni se objevily už ve 20. letech. V Česku ho většinou provází různé hry a soutěže pro celé rodiny. Akce spojené s oslavami se někde konaly už o víkendu. A my tu pro vás máme zajímavé pozvánky právě na dnešní den. Za 9 minut bude 6 hodin.
1: Tipy pro volný čas.
0: Pestrobarevné motýly z celého světa od Thajska až po deštné pralesy Jižní Ameriky mohou vidět od 10 do 19 hodin návštěvníci motýlího domu u karlovarské rozhledny Diana. Den plný her, knížek a zábavy pro malé i velké nabídne od 15 do 18 hodin dětská slavnost v říši knížek v Mariánsko-Lázeňské městské knihovně. Pro děti od 2 do 15 let budou připravena hravá stanoviště s úkoly. Pořadatelé doporučují přinést sebou koláč nebo něco dobrého. Akci Týden ptačího zpěvu připravili v Chebské knihovně. V oddělení pro děti začne v 17 hodin výstava fotografií Vítka Koupka. Doprovodí je přednáška Pavla Jašky na téma O čem zpívají ptáci. Františko-Lázeňské císařské lázně budou od 19:30 znít hudbou z Balkánu a stylem klezmer. Hraje kapela Krev a med. Městská knihovna Chodov připravila zábavnou stezku včely medonosné. V parku u knihovny mohou během dne zájemci projít trasu s úkoly a postupně tak vyplnit text tajenky. Úspěšné luštitele pak čeká v knihovně malá odměna. Na výpravu za poznáním, nazvanou Ulov si šliká neb putování po stopách rodu, je možné se vydat na 10 míst v Ostrově, Karlových Varech a také v Jáchymově. Třeba v ostrovském klášterním areálu na Staré radnici nebo v Letohrádku v Zámeckém parku jsou připraveny pohlednice s otázkami. Správné odpovědi vám odhalí vždy dvě písmena, ta dohromady vytvoří heslo k otevření pokladnice. Podrobnosti je možné zjistit v ostrovském infocentru na zámku. A park Bohemium v Mariánských Lázních zve k prohlídce nejznámějších modelů českých památek. V areálu můžete vidět třeba zmenšeninu hradu Karlštejn, rozhlednu Ještěd, Mariánsko-Lázeňskou kolonádu anebo zámek Červená Lhota.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Karlovarský kraj chce převést mezinárodní letiště v Karlových Varech na stát do konce letošního roku. V Ostrově dnes zahájí provoz městské koupaliště. Odbory agentury pro sociální začleňování ohlásily symbolickou stávku. A dnes bude většinou zataženo s deštěm, teploty do 21 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Vedení Karlovarského kraje pokračuje v jednáních o převodu letiště Karlovy Vary na stát. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO přejde pod armádu a vláda pak bude investovat do prodloužení a rozšíření ranveje. Vedení hejtmanství teď domlouvá s ministerstvy podmínky převodu. O výsledku jednání chce krajské zastupitele informovat na červnovém zasedání, říká hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
5: Bychom potřebovali usnesení nebo aspoň nějaký zápis o tom, že ten projev vůle ze strany vlády opravdu je a bude vytvořena v nejbližší době pracovní skupina, a to je právě ze zástupců armády, ministerstva obrany, ministerstva financí, kraje, kde se budou řešit jednotlivé segmenty. Jsou to finance, majetek, vybavení, zařízení. Ta jednání teďko jsou v běhu, tam uvidíme.
4: Kraj chce, aby i v budoucnu na letišti fungoval civilní provoz. Ostrově dnes zahájí provoz koupaliště. Návštěvníci můžou využít tobogána, širokou skluzavku, lezeckou síť nebo taky plovoucí lekníny. Součástí je i velký bazén s plaveckými drahami o délce 25 metrů. Místo odpočinek i vodní hrádky. Ceny zůstávají stejné jako loni, pokračuje manažer propagace města Petr Jakubes.
6: Celodenní vstupenka pro dospělého stojí 100 korun. Pro děti je samozřejmě ještě levnější a máme tady nějakou hodinu, kdy je ten bazén připravený pro kondiční plavání za zvýhodněný stupní 25 korun.
4: Koupaliště bude otevřené denně od 9 hodin. Odbory agentury pro sociální začleňování na dnešek ohlásily symbolickou stávku. Podobně jako některé neziskové organizace nesouhlasí se změnami, které se týkají mimo jiné přesunu problematiky z úřadu vlády pod ministerstva. Podle odborů se tím rozbíjí fungující týmy, ruší agendy, navíc se změny dějí bez potřebných debat o dopadech, které by byly podložené daty. Pokračuje zástupkyně odborů Šarlota Dětková.
7: Myslíme si, že odbory ve veřejné službě teď nemohou mlčet, protože stát přichází o svoji odbornost, ale taky o kontinuitu a hlavně o kapacity, bez níž vůbec nemůže lidem sloužit nezávisle a ve veřejném zájmu. Kromě nějakého společného dalšího postupu s ostatními odborovými organizacemi ve veřejné správě bude i panelová diskuze právě na téma, jak mohou odbory chránit veřejný zájem.
4: Podle Dětkové se dnešní stávka klientů v terénu nedotkne. Výstražnou stávku ale vyhlásila Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Některé organizace pomáhající tak mezi polednem a druhou odpolední zavřou. Klienty by ale odmítat neměli, chtějí je navíc informovat o tom, co by podle nich změny přinesly. Počet potvrzených případů eboly se v Kongu zvýšil na 282. Prokázaných obětí má epidemie už 42, informovalo o tom Konžské ministerstvo komunikací. 5 lidí se podle Světové zdravotnické organizace z krvácivé horečky zotavilo. Proti nové variantě eboly nazvané Bundi Bugio zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína.
3: Sport.
4: Česko má po 3 letech znovu zlato ze světového poháru ve veslování. Při úvodním dílu elitního seriálu v této sezóně vyhrála ve španělské Seville dvojka bez kormidelnice ve složení Pavlína Flamíková a Anna Šantručková.
1: Počasí.
4: Dnes čekejte zataženost deštěm, odpoledne protrhávání oblačnosti a ustávání srážek. Může se objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: V Chebu je v ulici Ašská z důvodu stavebních prací zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Finálovou prohrou se Slavií zakončili úspěšnou sezónu házenkářky z Lázní Kynžvart. My se za uplynulým ročníkem ohledneme ještě jednou v našem ranním vysílání, a to už za pár minut, ale ještě předtím se zeptáme meteorologů na dnešní počasí, taky popřejeme všem dnešním oslavencům a dáme prostor písničkám, jež nestárnou, například od Petry Černocké a Stanislava Hloška. Tak stávejte a posnídejte s námi, máme 5 minut po 6. hodině.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

Za minutu bude 6:45 a krásné první červnové ráno přejeme v naší společnosti a patříte-li k dnešním narozeninovým oslavencům, tak vám přejeme jen to nejlepší. A komu ještě budeme blahopřát? Tak dnes máme hodně oslavenců a mezi ně patří český moderátor, humorista a písňový textař Karel Šíp, kterému je dnes 81 let, český operní a muzikálový zpěvák Daniel Hulka slaví 58. narozeniny, 49. oslaví český zpěvák a frontman kapely Krištof Richard Krajčo. Dalším oslavencem je americký herec a režisér Morgan Freeman, který slaví 89. narozeniny. 53. oslaví německá top modelka Heidi Klum. Další oslavenkyní je kanadská zpěvačka Alanis Morissette, které je 52 let, a britský rockový hudebník, kytarista a manýř, známý například ze skupiny The Rolling Stones, Ron Wood, slaví své 79. narozeniny. Také připomeňme, že v tento den před 100 lety roku 1926 se narodila americká filmová herečka Marilyn Monroe vlastním jménem Norma Jean Mortensen, která se dožila věku 36 let. Dnes slavíme Mezinárodní den dětí, který má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí, a k svátku popřejeme Laurám. Ženské křestní jméno Laura bývá spojováno s latinským jménem Laurencie. Z latiny se vykládá jako vavřín, přeneseně jako vítěz nebo vítězka. Slovo Laurus totiž v latině znamená vavřín a právě vavřínem se ve starém Římě zdobili vítězové. Tak tedy všem dnešním oslavencům přejeme vše nejlepší a krásné pondělní ráno.

0: počasí.
1: Čtvrt na 7:03 a do 1. červnového rána vstáváte spolu s rádiem vašeho kraje. A pokud vás zajímá, jaké bude dnes počasí, tak si pojďte teď poslechnout meteoroložku Martu Suchou, kterou mám na telefonu a kterou zdravím do Plzně. Hezké ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak konečně zapršelo. Jaké počasí tedy máme teď aktuálně v celém našem karlovarském regionu?
2: Tak je zataženo, většinou ještě slabě prší. Během včerejšího dne napršelo na řadě míst kraje, nebo většinou mezi 10 a 20 mm srážek, na Karlovarsku kolem 30 mm a v Krušných horách na některých místech i více než 50 mm srážek, v Nejtku to bylo 63 mm, to znamená 63 litrů srážek na metr čtvereční. Teď už je déšť většinou slabý a teploty se pohybují kolem 12 nebo 13 stupňů Celsia.
1: A jak se bude tedy počasí pak vyvíjet přes den?
2: Tak zejména dopoledne musíme počítat s deštěm a bude zpočátku zataženo, odpoledne se bude protrhávat oblačnost, srážky se pak mohou objevit ve formě lokálních přeháněk, výjimečně se může vyskytnout i bouřka. Večer budou srážky ustávat a bude ubývat oblačnost. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia, na horách budou do 16 stupňů a vítr tempované mírný, západní až severozápadní, průměrnou rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
1: Tak to byla v dobrém ránu s předpovědí počasí meteoroložka Marta Suchá. Moc vám děkuji. Hezký den, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou. Hezký den.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: uvařte si kávu nebo čaj, to, co máte rádi, a posnídejte spolu s námi. Za 7 minut bude 6:30 a od hudby pojďme teď ke sportu. Před týdnem vybojovali házenkářky Lázní Kynžvart stříbrné medaile v českém playoff Interligy. V československé soutěži letos skončili na bronzovém stupínku. Úspěšný ročník hodnotil se šéfem klubu Vladimírem Koenigem reportér Vladislav Janouškovec.
1: Jak viděl Vladimír Koenig nakonec stříbrnou sezonu, napínavé zápasy v semifinále s Pískem, ve finále ze Slávy, bohužel nakonec to nevyšlo.
2: Za mě spokojenost, chtěli jsme zlato, cítili jsme velkou šanci, ale klobouk dolů před Slávy, těžký semifinále s Mostem, který zvládli krásně, a vlastně to tak nějak jako logicky dospělo až k tomu, že v krásném třetím zápase berou zlato, takže velká gratulace. A my teď můžeme mluvit o zklamání, ale s odstupem času budeme spokojení se stříbrem. Máme i bronz z MOL ligy, takže 2 medaile, nevím kolik klubů má 2 medaile v jedné sezóně, myslím si, že jsme mezi elitou.
1: Z českých týmů jste jediný, to je jasné. Čeho si ceníte víc? Bronzu z MOL ligy, kde jsou silné slovenské týmy, anebo tady toho stříbra z českého playoff?
2: Cením si hodně přístupu celého týmu, tak jak šlapal, jak cítili šanci, jak to chtěli dokázat, a cítil jsem větší energii při těch playoffových zápasech, takže myslím si, že zasloužená stříbrná playoff. Obě dvě pro nás mají váhu velkou a my se netajíme tím, že jsme na nějaký cestě, a dlouhodobý cíl je se probojovat do soutěže Evropské ligy. Tam letos jsme z 2. místa, takže to jdeme vlastně i zkusit, uvidíme.
1: Nedoplatili jste třeba na to, že ten kádr byl přece jenom trošku úzký, co se týká třeba spojek? Se tam točili v podstatě 4 hráčky na 3 posty?
2: Já si trošku myslím, že jsme doplatili na domácí prostředí, ale teď to myslím v dobrým. My jsme celý rok se snažili dělat PR tak, aby jsme halu plnili, a přece jenom to obecenstvo chodí až na ty rozhodující utkání. Byla vyprodaná hala dávno před zahájením utkání a už byly v prodeji jenom lístky na stání, a to možná holkám trochu svázalo ruce, protože nejsou úplně zvyklí na takovou atmosféru. Co se týče toho užšího kádru, chyběla nám samozřejmě Maria Božovič, která musela odcestovat domů a playoff se neúčastnila, ale nahradili jsme ji naším Benjaminkem Markétou Koenigovou, v celku slušně, počet gólů dobrý. Takže nemyslím si, že to bylo o kádru, bylo to o kvalitě soupeře, o tom, že rozhodlo až poslední utkání.
1: A jaké změny se plánují v Lázních Kynžvart pro tu nadcházející sezonu přes léto?
2: Máme velkou radost, že jsme prodloužili smlouvu s Terezou Michalcovou, s Šárkou Kapusňákovou. Doplnili jsme 2 smluvní hráčky z naší líhně, mladou Blahutovou a Sobotíkovou. Zatím žádný velký změny nechystáme. Já už jsem mluvil o Markétě Koenigové. Ta doplní kádr stabilně, už bude součástí Ačka, jde i do letní přípravy, takže to jsou vlastně takové kosmetické úpravy. Maria Božovič ukončila u nás smlouvu a pravděpodobně celou kariéru. Lauko taky. Andrea Buchtová teda ukončila profesionální kariéru a bude se věnovat házení už tak nějak pro radost. Uvidíme, jestli se nám povede se s ní domluvit na nějakým vrácení za 1-2 roky, tak jak jsme zatím předběžně domluvení. Teď je její priorita studium zdravotní školy. A jinak velká nějaká zahraniční akvizice zatím připravená není.
1: Popisuje Vladimír Koenig, schebu Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: svoje prachy. Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou minerální voda Matony, Renomia a prémiová zdravotní péče Canadian Medical.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Sokolov podpoří studium seniorů na univerzitě třetího věku i v následujícím roce. V prostorách integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově funguje od roku 2007 ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Účastníci si v příštím roce můžou vybírat z 5 programů. Karlovarský kraj podpoří záchranné stanice pro zvířata a botanické zahrady individuální dotací. Částku 500 000 korun rozdělí mezi organizace, které dlouhodobě pečují o zraněná volně žijící zvířata nebo o bohaté rostlinné sbírky. Dalších 800 000 korun rozdělí kraj na podporu ochrany životního prostředí. Město Planá u Tachova opraví budovu bývalé mincovny. V minulosti tam byl pivovar, potom ji vlastnila soukromá firma. Město získalo mincovnu v 90. letech ve špatném technickém stavu. Teď zadalo zpracování projektu na rekonstrukci. Senát zřejmě nebude souhlasit se změnami rozpočtových pravidel. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory i šéfů všech senátorských klubů. Koalice chce, aby se do nejvyššího povoleného schodku nepočítala třeba část výdajů na obranu nebo peníze na dálnice a železnice. Ve Varšavě začne ode dneška platit noční zákaz prodeje alkoholu. Omezení bude v polské metropoli platit od 10 hodin večer do 6 raní a bude se vztahovat na všechny obchody, čerpací stanice i kiosky. Nedotkne se ale barů a restaurací. Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem prohráli finále ostravského turnaje pro Tour kategorie Elite. Švédským obhájcům vítězství Ománovi a Helvigovi podlehli 21-19 a 21-14. A dnes bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami, teploty do 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V obci Děpoltovice na Karlovarsku je z důvodu stavebních prací uzavřená část místní silnice 3. třídy 2204.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Jsme Český rozhlas Karlovy Vary, váš ranní společník a průvodce dnešním ránem. A my si začátek nového měsíce června okořeníme teď písničkami od Petra Muka, taky Heleny Vondráčkové. No a za pár minut dostane slovo i Petr Jungmann a jeho pravidelný pohled do kalendária. Tak ať se vám spolu s námi pěkně vstává do pondělního rána. Je 6:30.

0: dobré ráno, probudili jste se do nového dne, nového týdne i nového měsíce 1. června. A jako každý rok i dnes slavíme Mezinárodní den dětí či Den dětí. Dnešní svátek má upozornit na práva a potřeby dětí, pro nejmenší se každý rok chystá mnoho akcí. A já připomenu, že oficiálně se Mezinárodní den dětí poprvé slavil 1. června roku 1950 ve více než 50 zemích světa. Pevné datum, tedy 1. červen, však bylo stanoveno až v roce 1952. V tomto roce byla také na světové konferenci o blahu dětí schválena Ženevská konvence na ochranu dětí. Ovšem, Organizace spojených národů OSN a Dětský fond OSN UNICEF vyhlásili za Světový den dětí 20. listopad. Stalo se tak v roce 1959 společně s přijetím deklarace práv dítěte. O 30 let později byla ke stejnému datu schválena v OSN také konvence o právech dítěte. Takže v některých státech se den dětí slaví začátkem června, jinde v listopadu podle doporučení OSN, no a jinde se slaví oba dva dny, tedy v červnu i v listopadu. Na hodinách 6.41 posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary, no a v něm pro vás budu mít hosta. Dnes je totiž poslední den, kdy mohou obyvatelé Chodova podávat své návrhy do letošního 5. ročníku participativního rozpočtu. No a co všechno tedy musí tyto návrhy splňovat, o tom si budu telefonicky povídat po 7. hodině se starostou Chodova Patrikem Pizingerem, tak si na to počkejte.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Bude většinou zataženo s deštěm nebo s přeháňkami. Odpoledne se bude oblačnost od západu postupně protrhávat a zároveň se vyskytnou už jen lokální přeháňky, které budou během večera ustávat a oblačnost bude obývat. S menší pravděpodobností se může objevit také bouřka. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách naměříme do 16 stupňů. Vane, mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který večer bude slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré, večer budou mírně nepříznivé a biozátěž je na prvním stupni, tedy mírná.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: your chest.
1: She ain't gonna
2: hurt
1: Lambert.
2: I have a dream.
3: It's been a hard day's night.
4: Aby zvítězila pravda a láska.
5: Yes, we can.
6: Pondělí 1. června. Svátek mají Laury a hlavně všechno nejlepší, milé děti. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Tehdy nový pražský arcibiskup Miloslav Vlk se ujal úřadu přesně před 35 lety v roce 1991. Masakr v nepálské královské

rodině se odehrál před 25 lety. V roce 2001 v Královském paláci v Katmandu během večírku korunní princ Deependra zastřelil své rodiče a dalších 6 členů královské rodiny. Nakonec obrátil zbraň i proti sobě. Byl značně opilý a pod vlivem drog. Otec, král Birendra, ho nejprve pro jeho stav vykázal. Deependra se vrátil se samopalem. Automobilka Škoda zahájila před 20 lety prodej modelu Roadster. Americký raketoplán Endeavour se vrátil ze své poslední cesty do vesmíru přesně před 15 lety v roce 2011. Nejmladší z raketoplánů je dnes atrakcí kalifornského Science Centra v Los Angeles. Nejdelší tunel světa slavnostně otevřelo Švýcarsko přesně před 10 lety. Gotthardský úpatní železniční tunel s délkou přes 57 kilometrů překonal japonský Seikan o víc jak 3 kilometry. Rychlovlak v něm jede až 250 a prolétne ho ani ne za 20 minut. Ukrajinská tajná služba SBU zorganizovala před rokem v rámci operace Pavučina největší dronový útok na Rusko, který zasáhl kromě západních částí Ruska i vzdálené oblasti na Sibiři nebo Dálném východě. Podle Kyjeva bylo při něm zničeno nebo poškozeno 41 letadel, včetně strategických bombardérů a letounů včasného varování. A před 100 lety, v roce 1926, se narodila jedna z nejkrásnějších hereček Hollywoodu, legendární Marilyn Monroe. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Vláda by se měla vrátit k přesunům některých agend ze Strakovy akademie na určená ministerstva. Na silnici mezi Karlovými Vary a Plzní začíná oprava 4-kilometrového úseku u Toužimy a dnes bude většinou zataženo s deštěm, teploty do 21 stupňů. Dobré ráno u zpráv, přeje Lenka Poláková. Pravděpodobně definitivní rozhodnutí ohledně přesunu lidskoprávních agend a protidrogové politiky z úřadu vlády na vybraná ministerstva by dnes měl oznámit premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Od středy se vedení úřadu zabývá připomínkami a návrhy expertů. Ti volají po úplném zrušení přesunů a zachování současného stavu. Andrej Babiš na sociálních sítích řekl, že systém bude efektivnější a nadresornost zůstane zachovaná.
4: Rady vlády, podvýbory i pracovní skupiny se nikam nepřesouvají. Zůstávají na úřadu vlády a já je řídím. Není ohroženo financování těchto politik. A aby byla zachována nadrezortnost, tak budou mít tyto agendy na jednotlivých ministerstvech vlastní připomínkové místo.
2: Ředitelství silnic a dálnic dnes začíná s opravou 4-kilometrového úseku silnice mezi Karlovými Vary a Plzní. Silničáři budou pracovat mezi Toužimí a Třebouní a řidiči tam musí počítat s omezením. Kromě výměny asfaltového povrchu svodidel a opravy propustků, taky silničáři rozšíří silnici v křižovatce Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy. Úprava má zlepšit plynulost dopravy a zvýšit bezpečnost řidičů. Pokračuje mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
5: Na silnici 1/20 mezi Toužimí a Třebouní opravíme téměř 4 kilometry vozovky. Doprava bude vedena kyvadlově jedním jízdním pruhem. Práce potrvají do začátku září.
2: V některých etapách oprav budou muset řidiče jezdit po objízdných trasách přes okolní silnice. Stavební práce vyjdou na téměř 43 milionů korun. Karlovarský kraj podpoří záchranné stanice pro zvířata a botanické zahrady individuální dotací. Částku 500 000 korun rozdělí mezi organizace, které dlouhodobě pečují o zraněná volně žijící zvířata nebo o bohaté rostlinné sbírky. Pokračuje mluvčí kraje Jana Boučková.
6: Podporu získají také organizace, které dlouhodobě pečují o opuštěná a handicapovaná zvířata. Finance poputují například do útulku Konec toulání v Kraslicích nebo organizace Kočkolásky v Horním Slavkově. Do záchranné stanice SOS ve Františkových Lázních, záchranné stanice Ostrovský Macík, stanice Drosera na Bublavě nebo do Bečovské botanické zahrady a školní botanické zahrady v Dalovicích.
2: Dalších 800 tisíc korun rozdělí kraj v rámci programu na podporu ochrany životního prostředí. V jižní části Chersonské oblasti ovládané Ruskem zasáhl ukrajinský dron bytový dům, zemřelo jedno dítě a 11 lidí je zraněných. Na platformě Telegram o tom informovali Moskvou dosazené úřady. Útok podle nich zasáhl město Heničevsk na břehu Azovského moře. Na Ukrajině zase po ruském útoku na Černihivskou oblast zůstalo 40 tisíc lidí bez elektřiny. Na obnovení dodávek se pracuje, informovala agentura UNN.
1: Sport.
2: Hokejisté Finska ovládli mistrovství světa, ve finále v Curychu zdolali domácí Švýcarsko 1-0 v prodloužení. Třetí skončilo Norsko po vítězství nad Kanadou 3-2 v prodloužení.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte zataženost deštěm, odpoledne protrhávání oblačnosti a ustávání srážek. Může se objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 198 mezi obcemi Kozlov a Teleč u Bochova na Karlovarsku bouralo osobní auto. Pravý jízdní pruh je neprůjezdný.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary vstáváte do 1. červnového rána. Slavíme Mezinárodní den dětí, takže dětem přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Dnes jim navíc začíná poslední měsíc školní docházky a my máme v programu Dobrého rána připravený závěrečný díl ankety Ahoj rádio. Jejíž otázka už směřuje ke konci školního roku. My si rubriku Ahoj rádio poslechneme po písničkách od Ilony Čákové a Petra Tranováka. No a taky se vypravíme do Chodova. V Chodově na Sokolovsku totiž dnes končí přihlašování nápadů do 5. ročníku participativního rozpočtu. A co všechno musí návrhy splňovat, tak o tom všem si budeme za pár minut povídat. Tak ať se máte s námi dobře, je 7 hodin a 5 minut.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Jak vás doma odměňují za vysvědčení?
1: Že mi děda nebo babi dají peníze a s mamkou a nebo s tátou si jdu něco koupit.
2: Že mi dají nějakou sladkost.
3: Že mi něco půjčí, tablet.
4: Třeba kdyby mě pochválili a jeli jsme třeba do Liberce.
5: Že jdeme do restaurace za strojdou.
6: Že mi maminka vždycky uvaří dobrý jídlo.
7: Že třeba jedeme někam na výlet.
8: Že pojedeme daleko na Viktorku.
9: Že se s maminkou kreslíme.
10: Vezmu mě do cukrárny.
11: Koupíme Lego.
12: Že mi

0: počasí.
1: Je čtvrtek na 8 a v dobrém ránu přinášíme předpověď počasí. Tak aktuálně je v našem regionu zataženo s deštěm a teploty se pohybují kolem 14 stupňů Celsia. No a dnes čekejme déšť a ochlazení. Ráno a dopoledne bude většinou zataženo s deštěm nebo s přehánkami. Odpoledne se bude oblačnost od západu postupně protrhávat a zároveň se vyskytnou už jen lokální přehánky, které budou během večera ustávat a oblačnost pak bude ubývat. S menší pravděpodobností se může objevit i bouřka. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 13. Vané mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který večer bude slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré, večer budou mírně nepříznivé a biozátěž ta je mírná.
0: Sportovní minuty. Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty. Souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině.

0: I nadále hezký poslech a příjemné pondělní ráno přejeme vám všem, kteří jste si k nám našli cestu. Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary a za 9 minut bude 7:30. Tak dnes je poslední den, kdy můžou obyvatelé Chodova podávat návrhy do letošního 5. ročníku participativního rozpočtu. Potom už bude následovat posuzování přihlášených nápadů. No a jaký projekt nakonec tedy zvítězí, o tom rozhodnou obyvatelé města. A já už zdravím po telefonu starostu Chodova Patrika Pizingra z Hnutí místní. Dobré ráno přeji.
1: Dobré ráno vám i vašim posluchačům.
0: Tak pane starosto, i když je poslední den k podávání návrhu, pojďme ještě připomenout tady podmínky, jaké musí jednotlivý nápad splňovat.
1: Vlastně tím hlavním kritériem je, aby takový nápad byl co nejjednodušeji realizovatelný v nejbližším roce. A z toho vychází i ty podmínky, tedy ten nápad by neměl svým objemem přesáhnout částku 500 000, neměl by vyžadovat stavební povolení a měl by být realizovatelný na pozemcích nebo majetku ve vlastnictví města Chodov. Tak, abychom se vyhli složitým stavebním řízením.
0: A vyčlenila radnice pro participativní rozpočet celkovou částku stejnou jako v předešlých ročnících, anebo jste je nějak navyšovali?
1: Tak ze zkušenosti z předešlých let máme vyčleněno 2 miliony korun a zatím se ukazuje, že ta částka je dostatečná. Ty projekty se řadí vlastně ve většině a daří se je realizovat.
0: Kdy může veřejnost o projektech hlasovat?
1: Tak teď vlastně po dnešní uzávěrce proběhne kontrola těch návrhů, abychom právě ta základní kritéria mohli zkontrolovat a potom během léta budou Chodováci hlasovat a v září budou vědět, který projekt hned z jara příštího roku budeme realizovat.
0: Pojďme se ještě ohlédnout za loňským rokem. Připomeňte, jaké nápady zvítězily a jak probíhá jejich realizace.
1: Tak většinu projektu už máme realizovatelnou. Když bych měl uvést, tak třeba obyvatelé městské části Stará Chodovská chtěli zkrášlit výjezd do obce, tak pomocí graffiti umělců se ten výjezd dekoroval. V tuto chvíli se realizuje třeba mlžítko na Chodovském náměstí, tak aby v horkém počasí se mohli návštěvníci schladit. A stejně tak se dokončuje třeba i myčka na kola pro cyklisty, protože Chodov je panelákové město, tak si obyvatelé přáli místo, kde si budou moci umít své kolo.
0: Co se stane s návrhy, které lidé nevyberou nebo jsou třeba dražší, než povolují podmínky participativního rozpočtu?
1: Tak s tím pracujeme dál. Rada města bere všechny návrhy v úvahu a pokud ten projekt třeba opravdu je zajímavý, protože mnohdy se stane, že se o projekty opakují, někdo už navrhuje něco, co se realizovalo a podobně, tak takový projekt už se vyřazuje s konečnou platností, ale nápady, které třeba jsou dražší nebo vyžadují větší přípravu, tak rada města je potom zařazuje normálně do běžné agendy a pokud dávají smysl, tak se je snažíme realizovat v rámci normálního rozpočtu.
0: Tak a na závěr našeho povídání se ještě zeptám, bude participativní rozpočet pokračovat i v následujících letech?
1: Já bych za to byl moc rád, proto navrhujeme pokračování participativního rozpočtu, protože za poslední roky se ukázalo, že Chodováci mají zájem o dění ve městě, mají skvělé nápady a to, co se pak vždycky prosadí, dobře slouží ve městě.
0: Říká v dobrém ránu starosta Chodova Patrik Pizingr, který informoval o tom, že dnes mají obyvatelé města poslední možnost přihlásit projekty do letošního ročníku participativního rozpočtu. Děkujeme za informace, přeji vám hezký den, naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.
2: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Katedrála na náměstí Republiky v Plzni skutečně nejvyšší stavbou svého druhu v republice? Která tramvajová trať je nejdelší? A kde roste nejstarší plzeňský strom? Seriál Plzeňské zajímavosti a ne Plzeň a okolí a kam MHD dovolí? Každé pondělí na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Případ vraždy soudce nalezeného na česko-bavorských hranicích sahá do dávné minulosti. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Marilyn Monroe, která se narodila právě před 100 lety jako sladká pokušitelka starších pánů v americké komedii Slaměný vdovec. A ČT Art. Nejlepším přítelem ženy je diamant. Marilyn Monroe v legendární komedii Páni mají radši blondýnky. Pondělní večer s Českou televizí.
3: Půl osmé.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Na mezinárodním letišti v Karlových Varech Olšových Vratech pokračuje výstavba nového parkoviště pro 137 aut. Investice za 16 milionů korun má skončit v závěru června. S dalším rozšiřováním odstavných ploch vedení terminálu zatím nepočítá. V Choudově na Sokolovsku pokračuje modernizace kinologického areálu ve Vančurově ulici. Tentokrát se práce týkají staré elektropřípojky, která pochází ještě ze 60. let minulého století. Organizace Českého kinologického svazu na opravy získala dotaci od kraje i města. Na 300 druhů zvířat chová zoo v Plasích na severním Plzeňsku. Zahradě se podařilo dopárovat několik ptačích druhů, jako například papouška královského, bažanta zlatého nebo korely chocholaté. Novinkou jsou arktičtí vlci. Lidé by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí nějaké údaje lidí a nabádají, aby je doplnili právě přes e-mail. Lidé by neměli na e-mail odpovídat ani klikat na žádné odkazy. Počet potvrzených případů eboly se v Kongu zvýšil na 282. Prokázaných obětí má epidemie už 42, informovalo o tom Koňské ministerstvo komunikací. Pět lidí se podle Světové zdravotnické organizace z krvácivé horečky zotavilo. Čeští fotbalisté zvítězili v přípravném utkání před začátkem mistrovství světa nad Kosovem 2-1. Národní tým po zápase odcestoval do dějiště šampionátu ve Spojených státech. A dnes bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami, teploty do 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 198 mezi obcemi Kozlov a Taleč u Bochova na Karlovarsku bouralo osobní auto. Pravý jízdní pruh je neprůjezdný.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Písničky od Jakuba Smolíka a hudební skupiny Olympic jsou pro vás připraveny, aby vám zpříjemnili začátek nového týdne i nového měsíce června. A samozřejmě, že nezůstane pouze u hudby. Po písničkách se začteme do regionálních novin dnes spolu s Lukášem Staňkem. A taky na vás čeká ochutnávka z nového pořadu s názvem Osobnosti Česka, ve kterém vám budeme představovat významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Pořadem Osobnosti Česka vás provede Oskar Hess a budeme vám ho přinášet pravidelně každé pondělí po 13. hodině. Tak si počkejte tedy na malou ukázku a ať se vám i dnes hezky poslouchá. Dobré ráno.

0: Dnešní noviny.
1: Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za 4 minuty bude 7:45 a to je čas na přehled regionálního tisku. Dnešním vydáním listoval editor vysílání Lukáš Staněk, který je se mnou ve studiu a kterého vítám. Dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: Tak začneme regionálním deníkem, o čem píše.
2: Loňský hit Chebského muzea interaktivní výstava Příběh dolu Zauerzak získal prestižní ocenění Zlatý mamut cena Karla Absolona za popularizaci archeologie za rok 2025. Slavnostní předání se uskutečnilo v polovině května v pavilonu Antropos v Brně. Jak se dočtete v článku regionálního deníku, výstava představila bývalý cínový důl Zauerzak v Krušných horách jako dochovaný doklad industriální a válečné krajiny 20. století. Zaměřila se na technologii těžby, každodenní provoz i osudy lidí spojených s provozem dolu, včetně nucené práce. Expozice kombinovala sbírkové předměty, archivní dokumenty a multimediální instalace.
1: Co se zjistil v deníku Právo?
2: Nové výcvikové středisko určené pečovatelům a lidem, kteří se starají o své blízké v domácím prostředí, zprovoznil minulý týden Ústecký kraj v Mostě. Dočtete se o tom v jednom z článků v dnešním deníku Právo. Sloužit bude především k praktickým nácviku péče v domácím prostředí, práci s kompenzačním asistenčními pomůckami, vzdělávání pracovníků asistenčních služeb a také k podpoře rodinných a neformálních pečujících. Mostecké centrum je jedním z 5, které v Ústeckém kraji v rámci projektu vzniknou. Další budou v Chomutově, Podbořanech, Jiříkově a v České Kamenici.
1: No a do třetice ještě regionální příloha Mladé fronty dnes, o čem píše.
2: Ústavní soud odmítl stížnost města Boží dar na referendum z loňského října, v němž obyvatelé rozhodli o zákazu veškeré výstavby v katastru Rýžovna s výjimkou dopravních staveb. Vedení města argumentovalo tím, že zákaz je příliš široký a omezí práva vlastníků i povinnosti obce. Ústavní soud to 28. května odmítl a odkázal na verdikt Nejvyššího správního soudu. Vedení města pro Mladou frontu reagovalo tak, že Boží dar nesměřuje proti výsledku referenda ani vůli občanů. Cílem podání bylo získat odpověď, jak mají být závěry referenda promítnuty do územního plánování. Po vydání nového územního plánu bude Rýžovna chráněná v rozsahu vyplývajícím z rozhodnutí občanů a soudních rozhodnutí.
1: Tak to byl přehled regionálních novin a Lukáš Staněk. Děkujeme a naslyšenou.
2: Pěkný den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Rádio vašeho kraje je vaším ranním společníkem, je 7:45 a dnes čekejme déšť a ochlazení. Ráno a dopoledne bude většinou zataženo s deštěm nebo s přeháňkami. Odpoledne se bude oblačnost od západu postupně protrávat a zároveň se vyskytnou už jen lokální přeháňky, které budou během večera ustávat a oblačnost pak bude ubývat. S menší pravděpodobností se může objevit také bouřka. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 16 stupni. Vane mírný západní až severozápadní vítr do 5 metrů za sekundu, který večer bude slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré, večer budou mírně nepříznivé a biometeorologická předpověď hlásí stupeň číslo 1, tedy mírnou zátěž.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

Rutnohorská skupina Rybičky 48 nahrála a naspívala tuto písničku Goodbye spolu s Markem Ztraceným.

0: A snad vám kápla do noty. Přejeme při pondělku dobrou náladu. Dnes je 1. června a ode dneška pro vás máme v našem vysílání novinku. Jak už jsem zmínila, každé pondělí po 13. hodině vám nabídneme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess si v něm zve k mikrofonu významné osobnosti, které ve svém životě a profesi něco dokázaly. A jeho prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil. Tady je malá ochutnávka.
1: Mluví se o vás jako o lékaři hvězd. Kdo z těch lidí, které jste operoval, nebo za kterými jste takhle jim pomáhal, vlastně, kdo vás nejvíc jako natchnul?
2: Koho jsem měl jako moc rád, to byl Jirka Bartoška. Jednou byla taková situace, byl jako úsměvný. No tak u nás ty holky na tom sále ho připravovali na ten výkon, že jo, začali se s tím bavit, jo. A projížděli to prostě tohle, tamhle, blablabla. A on potom říkal, hele, děvčata, hele, abysme jako nezapomněli, proč jsem vlastně tady,
0: Nový pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. A prvním hostem Oskara Hesse bude kardiolog Petr Neužil.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Plzeňské zajímavosti. Putování po Plzni a okolí a kam MHD dovolí. Rozhlasové reportáže ze zajímavých a unikátních míst Plzně a okolí. Každé pondělí po 11. hodině dopoledne na vlnách rádia vašeho kraje.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durinsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
4: Osm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Úsek dálnice D6 mezi Žalmanovem a Olšovými vraty na Karlovarsku má stavební povolení. Krajská zdravotnická záchranná služba dnes pořádá dětský den. Vedení ČES dnes na valné hromadě řekne, jak se firma do budoucna změní a bude většinou zataženo s deštěm teploty do 21 stupňů. Dobré ráno, zpráv přeje Lenka Poláková. Dopravní a energetický stavební úřad vydal stavební povolení pro stavbu dálnice D6 mezi Žalmanovem a Olšovými vraty na Karlovarsku. Na síti X o tom informovala ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Stavba propojuje další úsek dálnice D6. Na celé trase Kninice, Žalmanov, Bochov, Olšová vrata, Karlovy Vary vznikne jedna mimoúrovňová křižovatka se dvěma kruhovými objezdy u Žalmanova. Součástí stavby bude 6 mostů, lávka pro pěší, migrační koridor pro zvěř a další opatření, včetně ochrany proti hluku. Podle Mátla by dálnice měla být v provozu v roce 2028. Odhadované náklady jsou 2,7 miliardy korun bez DPH. Na parkovišti u obchodního centra v Jenišově u Karlových Varů se bude dnes konat Den dětí se záchrannou službou. Návštěvníky čeká program plný her, ukázek a zajímavostí ze světa záchranářů. Účastníci akce si můžou taky vyzkoušet základy první pomoci, pokračuje mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Simona Kratochvílová.
5: Ukážeme vám i naši techniku, jako je RZP vůz, kde přivážíme pacienty do nemocnic. Také vám ukážeme RV vůz, ve kterém jezdí náš lékař. A dále si budete moci vyzkoušet volání na tísňovou linku a přímo komunikovat s operátorem zdravotnického operačního střediska.
4: Den dětí se záchrannou službou začíná v 9 hodin. Na valné hromadě energetické skupiny ČES se dnes budou řešit výsledky hospodaření a výše dividendy za rok 2025. Vedení firmy by taky mělo představit plán na restrukturalizaci společnosti, který má být prvním krokem k zestátnění její výrobní části. Menšinoví akcionáři očekávají, že se dozví, jaký postup můžou očekávat, říká akcionář Michal Šnobr.
6: Ten harmonogram je asi nejdůležitější. To, s čím by měli minoritní akcionáři odejít, protože to bude mít výrazný vliv na vývoj ceny akcí. Je to v podstatě zásadní kurzotvorná informace.
4: Americký prezident Donald Trump požaduje přepracování textu možné dohody s Íránem. Dokument vrátil Teheránu s tím, že žádá pevnější záruky. Podle amerických médií může jít jen o taktický tlak donutit Írán přijmout původní návrh, který už leží u nejvyššího vůdce Chameneího.
7: Donald Trump podle zjištění deníku Axios a New York Times od Íránu žádá přísnější záruky ohledně jaderného programu a Hormuzského průlivu. Odmítá jakoukoliv zmínku o uvolnění íránských finančních prostředků, aby se vyhnul srovnání s předchozí americko-íránskou dohodou, kterou sám vypověděl. Server Iran International navíc odkazem na vlastní zdroje píše, že íránský prezident Masoud Pezeškian nečekaně nabídl svoji rezignaci kvůli nedostatku reálného vlivu na směřování Íránu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Sport.
4: Tenista Jakub Menčík porazil Rusa Rubljovova v pěti setech a na Roland Garros postoupil do čtvrtfinále. V něm si zahraje proti Brazilci Fonsekovi.
2: Počasí.
4: Dnes čekejte zataženost deštěm, odpoledne prodrhávání oblačnosti a ustávání srážek. Může se objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vane mírný západní až severozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na silnici 198 mezi obcemi Kozlov a Teleč u Bochova na Karlovarsku se došetřuje nehoda osobního auta. Pravý jízdní pruh je neprůjezdný.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: S názvem Archivní bohatství západních Čech přináší důkaz, že ve státních depozitářích je možné najít opravdu hodně zajímavostí. A o tom, jaké z nich vybrali pro běžné čtenáře archiváři, si můžete poslechnout už za pár minut v Dobrém ránu, které nám vyplní také dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A to přinese spoustu zajímavostí o žirafách, už za chvíli tedy s Martinem Písaříkem. Máme 5 minut po 8 hodině a pondělní Dobré ráno pokračuje písničkami od Dalibora Jandy a taky skupiny Krištof, jejíž frontman, zpěvák Richard Krajčo, slaví dnes své 49. narozeniny. Tak přejeme vše nejlepší, a to nejen Richardovi, ale i vám, kteří patříte také k dnešním narozeninovým oslavencům. Krásné ráno!
2: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žirafy nedosáhnou hlavou až na zem? Nejvyššího suchozemského savce, žirafu, můžeme ve volné přírodě potkat pouze v Africe. Nejmohutnější samci mají výšku až 5 metrů, čehož dosahují dlouhýma nohama, ovšem hlavně dlouhým štíhlým krkem. Nejnovější teorie tvrdí, že se evolučně takto vyvinul kvůli vzájemným soubojům. Je však i velmi praktický při okusování vegetace ve výškách. Žirafy mají jeden krční obratel navíc, celkem tedy 8. Pokud jde o okusování vysokých větví, mají to žirafy snadné. Pokud ale chtějí spásat něco u země, už je to horší. Jejich krk totiž není tak dlouhý jako trup a nohy dohromady. Proto musí žirafa doširoka roztáhnout přední končetiny, aby dosáhla hlavou až k zemi. Celková výška těla je komplikací také při porodu, který probíhá ve stoje. Mládě obvykle spadne na zem z výšky až 2 metrů, ale příroda to zařídila tak, že se mu nic nestane. Krk není to jediné, co mají žirafy dlouhé. Nevšedních rozměrů dosahuje také jejich jazyk. Měří až 50 cm a žirafy si jim velmi šikovně podávají potravu a mohli by si jim klidně i čistit uši.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Malým i velkým úplně vám všem posluchačům Českého rozhlasu Karlovy Vary přejeme příjemné pondělí a bezproblémový začátek měsíce června. A jaký bude, co se týká počasí, to se teď dozvíme ve 8:45 od meteorologa Tomáše Vejvody. Hezké dobré ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak konečně nám zapršelo, veďte, s jakým počasím máme dnes počítat.
2: Jo, tak ráno a z počátku dopoledne ještě musíme počítat se zataženou oblohou s občasným deštěm nebo přeháňkami, ale ty srážky budou od severu postupně ubývat, což se vlastně děje i nyní a potom odpoledne se bude i ta oblačnost postupně protrhávat a právě v odpoledních hodinách už očekáváme jen lokální přeháňky, které budou během večera ustávat a s menší pravděpodobností se může objevit i bouřka. A ty nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 18 do 21 stupňů Celsia a na horách to bude většinou od 13 do 16 stupňů Celsia.
1: Tak dnešek nám přinesl déšť a taky trochu ochlazení. No a jaké počasí máme počítat zítřejší den? Zítra.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno může být přechodně i skoro jasno a výjimečně se vyskytnou i mlhy, jinak ty srážky očekáváme až později večer, kdy se na západě a jihozápadě kraje vyskytnou přeháňky nebo ojediněle i bouřky a ty nejvyšší teploty taky budou o něco vyšší oproti dnešku, většinou se vyšplhají na hodnoty od 21 do 24 stupňů Celsia a na horách to bude od 17 do 20 stupňů Celsia.
1: Říká meteorolog Tomáš Vejvoda. Děkuji vám za předpověď a přeji příjemný den. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.

0: hudební stopu zanechala v dobrém ránu také skupina Mňága Žďorp a já doufám, že se vám i dnes pěkně poslouchá. Za 9 minut bude 8:30. Archiváři z pohraničí pročetli stovky knih a dokumentů, aby z nich vybrali 100 zajímavých událostí a příběhů z minulosti, které by jinak mohly zůstat v širší veřejnosti skryty. Sepsali je v knize Archivní bohatství západních Čech. Publikaci vydal Státní oblastní archiv v Plzni a s ředitelem Státního okresního archivu v Karlových Varech Milanem Augustinem, který knihu redakčně připravil a je také jejím spoluautorem, si povídal náš redaktor Josef Šorfa.
1: Jak a proč kniha vznikla? Neustále se setkáváme se dvěma základními otázkami, co se týče archivu, a to je, co tam vlastně děláme a co tam vůbec máme. Tak jsme si řekli, že bychom mohli udělat takovouhle knížku. My jsme vybrali 100 základních archiválí z těch západních Čech. Jenom v západních Čechách je 58 kilometrů archiválí.
2: Poznamenává ředitel Státního okresního archivu v Karlových Varech Milan Augustin, kterému se povedlo najít návod na přípravu kamene mudrců.
1: Mně se povedlo to opravdu jenom najít, ne, že bych ten kámen mudrců skutečně dokázal vyrobit.
2: Kdo o tom kamenu mudrců psal?
1: Raně novověký alchymista, neznáme vůbec, kdo to byl. Kniha se našla ve spisech farního úřadu v Abrtamech. Je to taková nepatrná knížečka obalená v kůži, která obsahuje německo-latinské zápisy o tom, jak nejrůzněji vyrobit kámen mudrců, být nesmrtelný a tak dále.
2: A tady je část zachovalého úryvku kapitoly o kameni mudrců z alchymistické příručky.
3: Ve jménu trojího majestátu, ať vznikne filozofická rtuť a srtutí antimon hrubý se slučuje.
1: Když to čtete, tak tomu prostě nerozumíte. Tam jsou různé jinotaje, kterým rozuměli jenom alchymisté. V přibližně druhé polovině 16. století to muselo znít velmi, velmi přitažlivě.
2: Takže ani archivář Milan Augustin se nedobral toho, jak v kameni skrýt klenot nebo zlato, nebo naopak třeba objevit?
1: Nedobral, ale mohu klidně říct, že právě my ten klenot máme v té knize, protože dokonce v okresním archivu Karlovy Vary máme doopravdickou alchymistickou příruč. A ten klenot už vidím spíš v té knize, než v tom, že nám říká, jak máme být nesmrtelní nebo vyrábět zlato z kamení.
2: Vy v publikaci Archivní bohatství západních Čech přetiskujete také nouzové bankovky z Karlových Varů. O co šlo?
1: To je zajímavá záležitost. Ono totiž na konci druhé světové války, když už vznikla Československá republika, tak pohraniční oblasti se jaksi odtrhly.
2: A tady je ukázka z kapitoly Nouzové bankovky Karlových Varů.
3: Z peněžního oběhu zcela zmizely bankovky malých hodnot, které si prý obyvatelstvo ze strachu doslova nakřečkovalo. Nezbývalo, než si z nouze vytisknout jakousi karlovarskou náhražku pravých bankovek, které byly směnitelné pouze v karlovarských peněžních ústavech.
2: O bankovkách si mohou zájemci nejen přečíst, ale mohou je i vidět, stejně jako třeba původní podobu kostela v Kraslicích nebo orientálně působící nerealizované návrhy karlovarských lázeňských toalet. Publikace Archivní bohatství západních Čech přináší celkem 100 zajímavých textů a získat je možné v Karlovarské krajské knihovně. Z Karlových Varů Josef Šorfa, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
2: Půl deváté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Sokolov podpoří studium seniorů na univerzitě třetího věku i v následujícím roce. V prostorách integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově funguje od roku 2007 ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Účastníci si v příštím roce můžou vybírat z 5 programů. Karlovarský kraj podpoří záchranné stanice pro zvířata a botanické zahrady individuální dotací. Část 500 000 korun rozdělí mezi organizace, které dlouhodobě pečují o zraněná volně žijící zvířata nebo o bohaté rostlinné sbírky. Dalších 800 tisíc korun rozdělí kraj na podporu ochrany životního prostředí. Město Planá u Tachova upraví budovu bývalé mincovny. V minulosti tam byl pivovar, potom ji vlastnila soukromá firma. Město získalo mincovnu v 90. letech ve špatném technickém stavu. Teď zadalo zpracování projektu na rekonstrukci. Senát zřejmě nebude souhlasit se změnami rozpočtových pravidel. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory i šéfů všech senátorských klubů. Koalice chce, aby se do nejvyššího povoleného schodku nepočítala třeba část výdajů na obranu nebo peníze na dálnice a železnice. Ve Varšavě ode dneška začne platit noční zákaz prodeje alkoholu. Omezení bude v polské metropoli platit od 10 hodin večer do 6 raní a bude se vztahovat na všechny obchody, čerpací stanice i kiosky. Nedotkne se ale barů a restaurací. Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem prohráli finále ostravského turnaje pro tour kategorie Elite. Švédským obhájcům vítězství Omanovi a Helbigovi podlehli 21-19 a 21-14. Dnes bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami, teploty do 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 198 mezi obcemi Kozlov a Teleč u Bochova na Karlovarskou se došetřuje nehoda osobního auta. Pravý jízdní pruh je neprůjezdný.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Naše krátké zprávy skončily 9:02 a spolu s rádiem vašeho kraje si už užíváte začátek nového dne i nového týdne i nového měsíce. Je tu pondělí 1. června. Dnes slavíme Mezinárodní den dětí, který má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí, takže dětem posíláme po našich frekvencích pozdrav a k svátku popřejeme Laurám. Ženské křestní jméno Laura bývá spojováno s latinským jménem Laurencie. Z latiny se pak vykládá jako vavřín, přeneseně jako vítěz nebo vítězka. Slovo Laurus totiž v latině znamená vavřín a právě vavřínem se ve starém Římě zdobili vítězové. Tak pro děti a pro Laury tu máme nachystaný hudební dárek, písničku od Hany Zakorové. No a za chviličku budeme soutěžit. Připravte se. Na věky z

0: Robert Křesťan se skupinou Rangers obsadili frekvence Českého rozhlasu Karlovy Vary a před námi teď soutěž. Dnes pro vás máme pozvánku na koncert Jana Nedvěda mladšího a skupiny Příbuzný, který se uskuteční v Karlových Varech. Takže máte-li rádi písničky od Nedvědů a folkovou hudbu, tak vytočte naše telefonní číslo 221 55 37 37. Časomíra ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary ukazuje 8.38 a v dobrém ránu můžete teď vyhrát dvě vstupenky do Lidového domu v Karlových Varech, kde bude v neděli 28. června od 19 hodin na programu koncert Jan Nedvěd mladší a Příbuzní 2026. V rámci koncertu tak zazní klasické i méně známé skladby Honzy Nedvěda, Spiritual Quintetu, Brontosaurů i vlastní tvorby Jana Nedvěda mladšího. Tak právě teď s námi soutěžíte na telefonním čísle 221 55 37 37. Tak a já se ptám, kdo se dovolal jako první. Dobré ráno přeji.
1: Dobré ráno, Honza Karlovary.
0: Pan Honza, zdravím. Tak pane Honzo, spolu s dnešní soutěžní otázkou si připomeneme slavný velký koncert Nedvědů Františka a Jana, který se uskutečnil na Strahově a který vidělo 70 tisíc lidí. Viděl jste ho, pane Honzo?
1: No, nebyl jsem tam, ale viděl jsem to v televizi.
0: V televizi. A jestli pak si vzpomenete, to je soutěžní otázka, před kolika lety se tento strahovský koncert uskutečnil? Bylo to před 10, 20 nebo před 30 lety? No, tak co myslíte? Vzpomenete si, vybavíte si to?
1: Tak ono to nebude zase tak dlouho. Dám těch 20 tedy.
0: Před 20 lety říkáte. Tak bohužel to není správná odpověď. Je mi to líto. Za chvíličku se dozvíte, jak to je. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 221, 55, 37, 37. Tak, na poprvé se nám nezadařilo. Uvidíme, jestli se teď dozvíme tu správnou odpověď. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Petr ze Sokolovska.
0: Tak já vás zdravím, Petře. Tak slyšel jste soutěžní otázku?
2: Slyšel a myslím, že to bylo před 30 lety.
0: A myslíte si to správně, je to skutečně tak? Toto letí, veďte.
2: To je hrozný.
0: Tak je to skutečně tak, koncert Bratří Nedvědů na pražském Strahově se stal legendou. Málo který z českých hudebníků či kapel si totiž může dovolit uspořádat koncert návštěvou srovnatelný s projekty světových rockových hvězd. A právě folkovým písničkářům Janu a Františkovi Nedvědovým se to podařilo před 30 lety a bylo to přesně 21. června roku 1996. Takže Petře, vyhráváte vstupenky na koncert Jana Nedvěda mladšího a Příbuzní. Já vám gratuluji a přeji hezký den. Mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: pohodu a dobrou náladu přejeme spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Dnešní den přináší v našem regionu déšť a ochlazení.
1: Počasí.
0: Je 8:45 a dopoledne ještě bude většinou zataženo s deštěm nebo s přehánkami. Odpoledne se bude oblačnost od západu postupně protrhávat a zároveň se vyskytnou už jen lokální přehánky, které budou během večera ustávat a oblačnost bude ubývat. S menší pravděpodobností se může objevit i bouřka. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 18 až 21.

0: 0,6 stupňů Celsia. Zatímco maximální teplotu tu naměřili Karlovy Vary v roce 1964 a bylo to 32,4 desetiny stupně Celsia.
1: Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Z přetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8. hodině v našem vysílání.

písničkou Blues se připomněla česká rocková legenda skupina Katapult a za 10 minut to bude 9. hodina. Počkejte si na zprávy z našeho regionu i ze světa spolu s Lenkou Polákovou a po zprávách pak na dopolední vysílání se Stanislavem Juríkem u mikrofonu. Bude také plné informací, krásných pohodových písniček, plné pravidelných rubrik, příspěvků a reportáží. Tak zůstaňte i nadále s námi. Příjemné pondělí vám přeje a loučí se Jitka Brošková. Naslyšenou.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze zprávy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje vyzvala vedení krajského úřadu k jednání o zachování chebské porodnice. V Ostrově dnes zahájí provoz koupaliště. Jihočeští hasiči měli kvůli bouřkám 300 výjezdů a dnes bude většinou zataženo s deštěm, teploty do 21 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje se obrátila na vedení Karlovarského kraje s žádostí o aktivní podporu k zachování porodnického oddělení nemocnice Cheb. Jak uvedl její předseda představenstva Tomáš Linda, porodnice je důležitá nejen pro zdravotní péči, ale i pro rozvoj regionu, stabilitu pracovního trhu a příchod mladých rodin v souvislosti s očekávaným vznikem až 6 000 nových pracovních míst. Považuje Krajská hospodářská komora zachování chebské porodnice za klíčové a žádá kraj o aktivní jednání s ministerstvem zdravotnictví, pojišťovnami a vedením nemocnice. Zároveň nabízí spolupráci při hledání řešení pro zachování dostupné zdravotní péče v regionu. V Ostrově dnes zahájí provoz koupaliště. Návštěvníci můžou využít tobogán, širokou skluzavku, lezeckou síť nebo taky plovoucí letníny. Součástí je i velký bazén s plaveckými drahami o délce 25 metrů. Místo pro odpočinek i vodní hrádky. Ceny zůstávají stejné jako loni, pokračuje manažer propagace města Petr Jakubes.
3: Celodenní vstupenka pro dospělého stojí 100 korun. Pro děti je samozřejmě ještě levnější a máme tady nějakou hodinu, kdy je ten bazén připravený pro kondiční plavání za zvýhodněný stupní 25 korun.
2: Koupaliště bude otevřené denně od 9 hodin. Českem se včera dopoledne a přes noc přehnaly bouřky. Nejhorší situace byla v Jihočeském kraji, kde kvůli polámaným stromům a větvím bylo víc než 10 000 domácností bez proudu. Teď už jsou bez energie. Podle mluvčího společnosti EGD Romana Šperňáka jen 300 odběratelů. Jihočeští hasiči k dnešnímu ránu vyjeli k 300 případům. Pokračuje jich mluvčí Vendula Matějů.
4: Nejvíce práce jsme měli přibližně na Prachaticku a z těch 300 událostí bylo nejvíce právě odsklízení popadaných stromů. Z tohoto počtu ještě dalších zhruba 15 událostí evidujeme jako čerpání vody ze sklepů nebo z kanálu a zhruba 30 událostí, které označujeme jako odstranění nebezpečných stavů.
2: Ve středních Čechách hasiči k dnešnímu ránu vyjeli kvůli bouřkám zhruba 50krát. Je Mezinárodní den dětí. Má mimo jiné upozornit veřejnost na práva a potřeby dětí. Slaví se pravidelně od 50. let minulého století, ale zmínky o takovém dni se objevily už ve 20. letech. V Česku ho většinou provází různé hry a soutěže pro celé rodiny.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte zataženost deštěm, odpoledne protrhávání oblačnosti a ustávání srážek. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Chodově na Karlovarsku je ode dneška uzavřený most na silnici 3. třídy číslo 1812.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Příjemné pondělní dopoledne, všem dětem všechno nejlepší k jejich dnešnímu svátku. Rubrika Úsměv, prosím, ta dnes obsahuje rozhovor s malířem Mazalem, dvojice Šíp a Uhlíř. No a plzeňské zajímavosti, ty nás před 11:30 zavedou do Westparku v Plzni. No a na skok se tam zastavíme už za chvíli.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Juríček.

0: Westpark je rodinný podnik, který na okraji Plzně ve směru na Radčice funguje pro veřejnost už celých 15 let. Jeho vznik byl pro majitele splněním si snu a vyvrcholením celoživotního zájmu o historii osídlování amerického západu. Slaví nějak půlkulaté výročí realizace tohoto snu?
1: My se snažíme, aby to pořád se někam vyvíjelo, pokračovalo, samozřejmě pokud možno k tomu lepšímu, ale že by se to vyloženě nějak slavili, tak to ne.
2: A je současný Westpark jiný, než byl ten nově otevřený před 15 lety?
1: Určitě. Naší snahou je to neustále vylepšovat a ukazovat to dál, pokud možno v pravém světle, tak jak to kdysi bylo. Na tom začátku tak půlka toho prostoru bylo křoví a zarostlý divoký prostor, takže myslím si, že ten rozdíl je hodně velký dneska. No.
2: Když se tady rozhlédneme, ukažte mi, co přibylo.
1: Třeba to, že tady už jakoby bydlíme, jo? V tom je asi ten velký posun, že člověk v tom světě bydlí a je tady takový trošku jako v tom uzavřený, nebo jak bych to nazval, což samozřejmě v mnoha případech je docela dobrý.
2: Přibyl tady rodinný dům?
1: Jestli se to dá nazvat rodinným domem, nevím, ale je to prostě dům, kde bydlíme. No.
2: Také podle pravidel divokého západu?
1: to nevím.
2: Rozesmála jsem zakladatele Westparku Jiřího Kohouta.
1: Protože samozřejmě my se snažíme, aby tady spoustu věcí bylo stejných, ale konkrétně tohleto asi úplně ne.
2: Aktuálně až do prázdnin vaše živé muzeum amerického západu kolem vašeho domu žije školními výlety. Odkud sem školy povětšinou jezdí?
1: Hodně samozřejmě takový to blížší okolí, ale bývají tady z různých dalších poměrně vzdálenějších míst, Cheb, Praha a takhle podobně do těch 100 kilometrů.
3: Takže kdo si chcete nejít tím lesem, zatočit, vyzkoušet si to?
4: Mají takové speciálně pro ně upravené laso a zkouší roztočit smyčku tak, aby držela ten správný tvar a aby tedy to fungovalo tak, jak má.
5: Jde to docela snadno, jenom to chce chvilku cvičit a potom už to jde skoro samo.
6: Jde to stejně, jako když mícháte kafe.
7: Pro mě to je trošku těžší, protože doma nemícháme to lžičko a nedáváme tam cukr.
2: Kdy se do Westparku můžou podívat mimo školní návštěvníci? Zvládáte při tom náporu v závěru školního roku i běžné skupinové návštěvy?
1: Pokud to jenom je trošku možné, tak vždycky vymyslíme nějakou možnost, nějaký termín, nějakou variantu, jak to udělat.
2: Znamená to zavolat předem?
1: Určitě zavolat předem a většinou se to vždycky nějak domluví.
2: Jednotlivci si musí počkat na některou z vámi pořádaných akcí a na to dojde potom až o prázdninách.
1: Ano, o prázdninách v polovině července. Tady máme několik dní otevřenou pro veřejnost a bude to začínat čtvrtkem 16. července.
2: A půjde o jakou akci?
1: Je to taková kombinace všech možných druhů, my tady děláme programy zaměřené na nějaký konkrétní téma, ať už je to indiánské, kovbojské či jiné, třeba na podzim americký den, ten je velice oblíbený. A tohle to je takový pohodový prázdninový program, kde je v podstatě zastoupený úplně všechno. Je to samozřejmě hodně právě na rodiny s dětma, aby si tady děti vyzkoušeli všechny možné ty věci. Mimo jiné děláme i komentované prohlídky, kde se lidi můžou dozvědět něco bližšího o té historii a o takových těch věcech, jako jsou indiáni kovbojové, což si myslím, že jsme na prostě většině případech oslovili v minulosti skoro každýho.
2: Divoký západ už 15 let ožívá zhruba půl kilometru od plzeňské zoo. Všichni zájemci o jeho historii jsou tady vítáni. Z Westparku v Plzni Soňa Weitzenbachrová, Český rozhlas.
0: S námi nemusíte návštěvu Westparku v Plzni nechávat až na 16. července. Už dneska, krátce před 11:30, se tam podíváme právě v rubrice s plzeňskými zajímavostmi. Teď máme minutu do 9:45 a přejeme hezké dopoledne.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Karel Šíp má dneska narozeniny a tak si ho připomeneme právě v rubrice Úsměv prosím ve dvojici s Jaroslavem Uhlířem.
2: V našich intimních hovorech budeme mimo jiné hovořit také s umělci, jejichž hlavním tématem je láska. S umělci, kteří lásku zpracovávají nejrůznějšími způsoby a ta se zpětně promítá do jejich uměleckých děl. S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
3: To je fakt.
2: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
3: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
2: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
3: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
2: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
3: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
2: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
3: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
2: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
3: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
2: No, podívejte, snad nic neprozradím, když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
0: Český rozhlas Karlovy Vary.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Sportovní minuty. Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty. Souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Do Plzeňského kraje dorazil 18-metrový model raketoplánu. První zastávku má v Plzni a už za chvíli vám řekneme, jak se do tohoto raketoplánu můžete podívat a co všechno tam zažijete. Nejdřív jsou ale na řadě další pozvánky.
1: Tipy pro volný čas.
0: Fakultní nemocnice Plzeň zve širokou veřejnost do hotelu Primavera, kde se uskuteční inspirativní setkání s předními českými odborníky v rámci 45. imunoanalytických dní. Dva přednáškové bloky seznámí návštěvníky s aktuálními tématy, jako jsou nádorová onemocnění a obezita. Semináře začínají od 14 hodin. Divadlo Pluto v Plzni uvede od 19 hodin hudební komedii Jiřího Brdečky Limonádový Joe. Kapela Kambežité Acoustic Band bude mít s gospelovým sborem Touch of Gospel společný koncert za oponou, tedy v atriu Nového divadla v Plzni. Je to již tradiční akce, koná se 12. rokem a začátek je v 19 hodin. Letní kino v Domažlicích zve na akci Město dětem. Jedná se o oslavu Mezinárodního dne dětí a program startuje od 14 hodin. Měšťanská beseda v Plzni, ta promítne záznam divadelního představení z divadla Na Fidlovačce, Výjimečný stav, ve kterém hrají například Jitka Ješková, Zdeněk Mariška a Josef Polášek. Promítat se začne v 19:30. Městská knihovna v Rokycanech láká od 12 do 16 hodin na dětský den. Přichystány jsou úkoly pro děti i knižní šifra. Plzeňský Tech Tower láká od 14 do 16.30 na Space Bus. To je ta raketa, o které budeme mluvit za chvilku. Pestrobarevné motýly z celého světa od Tajska až po deštné pralesy Jižní Ameriky mohou vidět od 10 do 19 hodin návštěvníci motýlího domu u karlovarské rozhledny Diana. A den plný her, knížek a zábavy pro malé i velké nabídne od 15. do 18. hodiny dětská slavnost v říši knížek v Mariánsko-Lázeňské městské knihovně. Pro děti od 2 do 15 let budou připravena hravá stanoviště s různými úkoly. To jsou tipy pro volný čas, které končí chviličku před 9:30 a teď vám pošleme kapelu Marcias a písničku s Luisem. Hezké dopoledne.

0: Kdo se chce na chvíli stát astronautem, má dnes možnost v Plzni. Do krajského města totiž dorazil unikátní model vesmírného raketoplánu Spacebus. Ten je součástí projektu Česká cesta do vesmíru a právě dneska zahajuje putování po městech v plzeňském kraji. Jeho první zastávkou v regionu je plzeňské centrum Tektaur na Koterovské třídě. Na místě je i náš reportér Lukáš Milota, kterému přeji hezké dopoledne.
1: Dobré a deštivé, musím říct, i tady v Tektauru deštivé dopoledne.
0: Jak vypadá takový model raketoplánu a jak se do Plzně vlastně dostal?
1: Je to projekt, který k nám připutoval, dá se říci, z Holandska. Je tady v podstatě dočasně, má tady několik zastávek v naší republice, projede několik krajů, mimo jiné i ten náš plzeňský. Je to společný projekt ministerstev průmyslu, ministerstva obrany a školství a také Hvězdárna planetárií v Praze a v Brně. A pokud se ptáš, jak ten raketoplán model Spacebus vypadá, tak v podstatě je tady kamion, na něm leží něco obrovského, 18-metrového. Připomíná to samozřejmě tu vesmírnou raketu, raketoplán a je to vybavené celé nejmodernějšími technologiemi. Když do toho vstoupíte, tak díky hydraulickým sedadlům a špičkovým brýlím s virtuální realitou, tak můžou lidé zažít opravdu to, co zažívají astronauti. To znamená, dostanou se na oběžnou dráhu a podívají se z vrchu z několika set kilometrů na planetu Zemi a zažijí takzvaný ten overview efekt, to znamená to, co zažívají astronauti, když vyletí a podívají se na matičku Zemi z vesmíru.
0: Kdo si může zahrát na takového astronauta? Je tenhle zážitek dostupný každému?
1: V podstatě si to může vyzkoušet každý, kdo bude mít štěstí a během té zastávky toho raketoplánu tak se dostane na řadu a bude mít příležitost do něj vstoupit a zúčastnit se toho, té ukázky toho programu. Dneska a zítra je ten raketoplán tady v plzeňském Tektauru a dopoledne je určené vždycky pro školy, pro základní školy, pro děti od 9 let a odpoledne potom od 2 do 4:30, tak je ten raketoplán určený pro veřejnost. Ale sám si teďko slyšel, že tady pro veřejnost je 2,5 hodiny. Ano. A ta prezentace nebo zastávka pro každého, tak je vymezená pouze na 10 minut. A do raketoplánu najednou se vejde 9 osob, tuším. Takže pokud se sem někdo chystá, tak musí počítat, že si tady možná určitě vystojí nějakou frontu. No ale samozřejmě určitě to stojí za to. My jsme za chvilinku taky pozváni k tomu, abychom si to prohlédli, abychom dokázali o tom co nejlépe reportovat.
0: Ano, kam se model toho raketoplánu přesune dál? V jakých dalších městech bude mít zastávky?
1: Ano, říkám tedy ještě jednou, že dneska a zítra v Plzni, tady v Tektauru. Další zastávkou potom ve středu bude Tachov. 4. to znamená ve čtvrtek se raketoplán přesune do Přeštic, v pátek bude v Domažlicích a v sobotu bude v Klatovech. Vždycky to je tedy dopoledne pro žáky, odpoledne pro veřejnost. Jenom v Klatovech, protože to bude v sobotu, tak bude vlastně celý ten den vyhrazený pro veřejnost. No a pokud někdo přijde dneska nebo zítra sem do Tektauru plzeňského, tak určitě tady neuvidí jenom raketoplán, ale může si prohlédnout také několik stánků, kde prezentuje svoji výstroj a výzbroj armáda. No a možná ještě taková otázka, která měla být úplně na začátku, proč se něco takového koná, tak tento projekt má určitě takový velký cíl a to je představit české kosmické aktivity našeho astronauta Aleše Svobodu a představit vůbec nebo posílit zájem o vědu, inovace a technologie, no a inspirovat ke studiu žáky a to ke studiu přírodovědných a technických oborů a třeba zrodit nějakého dalšího českého astronauta.
0: 18-metrový model raketoplánu Spacebus teď už jenom čeká, až si ho Lukáš Milota prohlédne. Děkujeme za report, Lukáši, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

První červen není jen Mezinárodním dnem dětí, který se slaví od roku 1950, ale také třeba Světovým dnem mléka. Narozeniny slaví třeba Richard Krajčo nebo Heidi Klum, známá německá modelka. No a výročí má také první dětská SOS vesnička v Československu. Stalo se 1. června 1970, kdy se v Karlových Varech Doubí otevřela. Za chvilku kalendárium.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 1. června, svátek mají Laury a hlavně všechno nejlepší, milé děti. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Tehdy nový pražský arcibiskup Miloslav Vlk se ujal úřadu přesně před 35 lety v roce 1991. Masakr v nepálské královské rodině se odehrál před 25 lety. V roce 2001 v královském paláci v Katmandu během večírku korunní princ Dipendra zastřelil své rodiče a dalších 6 členů královské rodiny. Nakonec obrátil zbraň i proti sobě. Byl značně opilý a pod vlivem drog. Otec, král Birendra, ho nejprve pro jeho stav vykázal. Dipendra se vrátil se samopalem. Automobilka Škoda zahájila před 20 lety prodej modelu Roadster. Americký raketoplán Endeavour se vrátil ze své poslední cesty do vesmíru přesně před 15 lety v roce 2011. Nejmladší z raketoplánů je dnes atrakcí kalifornského Science Centra v Los Angeles.
3: Welcome home, Endeavour.
2: Nejdelší tunel světa slavnostně otevřelo Švýcarsko přesně před 10 lety. Gotthardský úpatní železniční tunel s délkou přes 57 kilometrů překonal japonský Seikan o víc jak 3 kilometry. Rychlovlak v něm jede až 250 a prolétne ho ani ne za 20 minut. Ukrajinská tajná služba SBU zorganizovala před rokem v rámci operace Pavučina největší dronový útok na Rusko, který zasáhl kromě západních částí Ruska i vzdálené oblasti na Sibiři nebo Dálném východě. Podle Kyjeva bylo při něm zničeno nebo poškozeno 41 letadel, včetně strategických.

amerických bombardérů a letounů včasného varování. A před 100 lety, v roce 1926, se narodila jedna z nejkrásnějších hereček Hollywoodu, legendární Marilyn Monroe. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

Jiří Korn koncertuje, objel Majáles a stále ještě Majáles jezdí po České republice a 12. června se zastaví také v Plzni na louce u svatého Jiří, tak se přijďte na koncert podívat. No a za chvilku jsou tady zprávy za 4 minuty.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Na silnici mezi Karlovými Vary a Plzní začíná oprava 4-kilometrového úseku u Toužimy. Vlečka u Kyselky se může stát biokoridorem pro Užovku Stromovou. Stát neví, jestli jsou dotace na zadržování vody efektivní a dnes bude většinou zataženo s deštěm teploty do 21 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Ředitelství silnic a dálnic dnes začíná s opravou 4-kilometrového úseku silnice mezi Karlovými Vary a Plzní. Silničáři budou pracovat mezi Toužimí a Třebouní a řidiči tam musí počítat s omezením. Kromě výměny asfaltového povrchu, svodidel a opravy propustků taky silničáři rozšíří silnici v křižovatce Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy. Úprava má zlepšit plynulost dopravy a zvýšit bezpečnost řidičů, pokračuje mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
2: Na silnici 1/20 mezi Toužimí a Třebouní opravíme téměř 4 kilometry vozovky. Doprava bude vedena kyvadlově jedním jízdním pruhem. Práce potrvají do začátku září.
0: V některých etapách oprav budou muset řidiči jezdit po objízdných trasách přes okolní silnice. Stavební práce vyjdou na téměř 43 milionů korun. Železniční vlečka z Kyselky do Bojkovice se může stát unikátním biokoridorem pro kriticky ohroženou Užovku Stromovou. Vlečku využívá společnost Matony pro distribuci části výrobků a zařadila jej do pilotního programu Evropské asociace minerálních vod, který podporuje ochranu biodiverzity v okolí zdrojů minerálních vod. Jde o pás podél 8 kilometrů dlouhé vlečky, říká manažerka kategorie vody ve společnosti Matony 1873. Klára Hálová.
3: Ačkoliv se jedná o nestandardní terén, má podle Českého svazu ochránců přírody tato plocha velký potenciál pro výskyt kriticky ohrožené Užovky Stromové. Jedna z nejvzácnějších populací tohoto druhu v České republice se totiž nachází v nedaleké Stráži nad Ohří. V našem případě doufáme, že biokoridor kolem vlečky využije i vzácná Užovka Stromová.
0: Stát nedokáže posoudit, jestli jsou dotace na hospodaření s dešťovou vodou přínosné, informuje o tom Nejvyšší kontrolní úřad. Česko totiž nemá jednotný systém pro hodnocení jejich dopadů. Kontrola se týkala let 2022 až 2024 a zaměřila se na Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí a 7 vybraných příjemců dotací. Z šetření vyplývá taky to, že tuzemské domácnosti mají malý zájem o dotace na zadržování dešťové vody a na výstavbu zelených střech. Podle NKÚ Česko zaostává za Rakouskem a Německem. Francouzské námořnictvo včera zadrželo další tanker z takzvané ruské stínové flotily. Na sociální síti X to potvrdil prezident Emmanuel Macron. Podle něj je nepřijatelné, aby lodě obcházely mezinárodní sankce, porušovaly právo a podílely se na financování ruské války proti Ukrajině. Francouzi zadrželi loď Togar v Atlantiku ve spolupráci s Velkou Británií a dalšími spojenci.
1: Počasí.
0: Čekejte zataženost deštěm teploty 21 stupňů, biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu je z důvodu opravy povrchu vozovky uzavřená část ulice Palackého u křižovatky s ulicí Příkopní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A v následujících minutách našeho dopoledního vysílání potěšíme všechny, kteří fandí moderní technice. S Michalou Vostrákovou si popovídáme o akci, která je plná robotiky, dronů, umělé inteligence a podnikatelských nápadů. Jmenuje se Inovujeme Next Level a proběhne v Plzni už za pár dní. Podrobnosti za chvilku s naším hostem.
1: Český rozhlas Karlovy Vary a Stanislav Jurík.
5: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.

0: Máme 11 minut po 10. hodině, nejvyšší čas přivítat dnešního dopoledního hosta a tím je Michaela Vostráková, projektová manažerka ze Sitportu a Tech Tower Plzeň. Čtu to dobře, dobrý den.
1: Dobrý den, ano, čtete to výborně.
0: A co to ten Sitport a Tech Tower je?
1: Tak začnu možná Tech Towerem, protože to věřím, že lidi z Plzně by mohli znát. Je to vlastně bývalá budova pivovaru Světovar a dneska je to jeden z nejmodernějších technologických parků v České republice, sídlí tam spoustu firem, dělají tam různé inovativní technologické akce a tam sídlíme právě i my. A Sitport je organizace, pro kterou pracuji a je to úsek správy informačních technologií města Plzně a děláme takové inspirativní podnikatelské aktivity hlavně pro studenty.
0: To mi řekněte, jak se taková křehká mladá dívka dostane k takovýmhle tématům a k takovéhle práci. Je to vyloženě jenom o té projektové práci, kterou děláte, anebo vás taky technika baví?
1: U mě je to především o té projektové práci. Já miluji pracovat s lidma a postupně se tam moje role v tom týmu vyvinula v to, že právě organizuji ty konference a ty akce a ty větší eventy, ale máme spoustu členů našeho týmu, kteří zase naopak jsou spíš ty technici a milují ty technologie, přesně umělou inteligenci, roboty, drony, takže každý v tom týmu máme nějakou svoji roli. Mě to zajímá, hodně mě to baví, ale že bych tomu úplně výborně rozuměla, to se nedá říct.
0: Nejste tou odbornicí, jako celou ostatní. No tak mluvíte o týmu, tak přece jenom ten tým je nějakým způsobem rozvržen. Máte tam i něco určitě nebo někoho na úrovni třeba vědeckých prací nebo něčeho takového, kteří skutečně bádají, zkoumají a tak dále. Představuji se to dobře.
1: Nejsou to úplně členové našeho týmu, ale my právě velmi úzce spolupracujeme třeba s univerzitou. Máme na sebe navázané fakulty, které jsou právě technické. Snažíme se s nimi udržovat skvělé vztahy. My nabízíme spoustu benefitů studentům a zároveň právě často zrovna třeba ohledně těch konferencí s nimi třeba diskutujeme a bavíme se o tom, jaká témata rezonují, co bychom třeba mohli začít dělat, kudy se rozvíjet, takže ten ekosystém funguje, si myslím, skvěle.
0: Myslím, že posluchači, kteří o tom slyší poprvé, takže by rádi třeba se přesunuli alespoň hlavě trošku v představách, jak to tam u vás vlastně vypadá. Co se stane, když projdu dveřmi Tech Toweru na Světovaru? Dostanu se někam jako do budoucnosti?
1: No, myslím si, že leckteré dveře, do kterých byste vešli, vám opravdu otevřou zajímavá místa a vůbec celkově třeba teď máme humanoidního robota Gustava. A to věřím, že pro spoustu lidí a i pro mě, když jsem ho viděla prvně, opravdu jako fantasy věc, sci-fi. On vám zamává, on vám zatancuje, teďko kolega pracuje s jedním studentem i na tom, že si s váma už i popovídá. Mm-hmm. Takže ano, jsou tam dveře do takové dílny, kde jsou právě roboti a pak máme ještě i dílny, kde zase studenti vyrábí třeba na 3D tiskárnách, takže i to věřím, že pro spoustu širší veřejnosti by byly, já to mám ráda, to přirovnávám vždycky k taková dědečková dílna, ale s tou technologií je to opravdu zajímavé to vidět.
0: Když Tech Tower vznikal, tak jsem slyšel i nějaké hlasy o tom, že o to nebude zájem, že je to menšinová záležitost a tak dále. Přitom je to otázka budoucnosti, tak jaký ten zájem ve skutečnosti je?
1: Je velký, vlastně v tuto chvíli Tech Tower je plně obsazen, tam jsou totiž i kanceláře k pronájmu, kanceláře především pro technologické firmy, takže to je v tuhle chvíli plně obsazeno. Co se týče pronájmu právě třeba velkého sálu, který slouží k tomu, že se tam můžou pořádat různé inovativní technologické akce, tak taky ten program je velmi nabitý. V tuhle chvíli už bychom třeba na podzim tam asi nic nevměstnali, takže ano, to využití má, je tam opravdu živo a rádi tomu říkáme takové mraveniště právě všech těch nadšenců, kteří se tam potkají, předávají si ty informace a to je asi to, co vlastně to má znamenat ten Tech Tower.
0: Ještě využijeme trochu té propagace k tomu, abychom posluchačům řekli, v jakém věku tak zhruba vítáte ty první návštěvníky. Je to opravdu už od dětských let, anebo se to týká spíše vysokoškolských studentů?
1: Plzeň celkově pracuje s těmi mladými talenty a nadšenci už právě od útlého věku, není to teda přímo u nás, ale začíná se v centru robotiky, kde jsou vlastně děti především věku základní školy a my říkáme, že naše komunita je 16+, kdy vlastně když pak přechází na tu střední školu a na vysokou školu, tak to už ten Tech Tower a vůbec to, co my děláme, je pro ně takový ten přístav, kde častokrát ty opravdu jako velmi výjimečný technicky nadaný děti třeba v té třídě možná nemají ty parťáky, protože jsou takový nadšenci do těch robotů, je to třeba rarita v té třídě.
0: Možná trochu podivíni.
1: Přesně, takový opravdu ty jako velmi chytrý děti, který třeba nikdy nemají to pochopení, tak věřím tomu, že když přijdou právě do Tektauru a do té Sitport komunity, že tam najdou ty parťáky a už se nám to takhle přesně jako tvoří, jsou tam, věřím, přátelství na celý život, kdy ty kluci tam spolu tráví volný čas a milujou to. Hmm.
0: Budeme za chvilku po písničce mluvit o akci, která se jmenuje Inovujeme Next Level, ale to je letos úplně čerstvý název. Ono se to jmenovalo nějak jinak v minulosti. Jak to bylo?
1: Ano, přesně tak. Dříve to byl festival Inovujeme Plzeň. Ten se právě odehrával na nádvoří Tektauru. Byla to především taková ukázka nových technologií, aby jsme právě té široké veřejnosti ukázali, kam ty technologie se posouvají, jak to vůbec celkově i ta Plzeň dělá. No a my jsme měli velmi ambiciózní nápad, že ten festival přetvoříme v konferenci a uděláme to trošku jinak, než to bylo dřív.
0: Za chvilku se dostaneme k podrobnostem. Naším hostem zůstává Michaela Vostráková.

0: Od našeho hosta Michala Vostrákové už víme, že inovujeme Plzeň, už není inovujeme Plzeň, ale je to inovujeme Next Level a že to není festival, ale konference. Už jste naznačila, že jste k téhle změně dospěli jako k nějaké jaksi inovaci, když to řeknu a napojím to na ten název té akce. Proč to má být zrovna konference? V čem je to lepší?
1: My jsme naráželi na to, že v rámci toho festivalu Inovujeme Plzeň jsme chtěli zvát různé inovativní firmy, které by právě představovaly ty inovace. A zjistili jsme, že se nám nedaří úplně dobře schánět firmy, protože úplně neslyší na tu přidanou hodnotu, kdy vlastně pouze odprezentují to, co dělají široké veřejnosti. A ta veřejnost byla především i rodiny s dětmi a tak dál. A volali potom, že by rádi přijeli, ale že by ty svoje technologie rádi představovaly nějaké komunitě, která pro ně bude mít tu přidanou hodnotu. To znamená, buď to budou jejich potenciální zaměstnanci, partneři nebo zákazníci. A i celkově bychom rádi v tom týmu se posouvali směrem spíš k tomu konferenčnímu prostředí, protože nám to dává smysl předávat ty informace a vzdělávat ty lidi kolem nás. No a tak se to prostě rodilo, bylo tam nějaký semínko a pak se to celkově tak nafouklo. No a najednou jsme řekli, no tak jo, tak pojďme do toho. Musím říct, že celá ta parta toho Sitportu jsou lidi, kteří opravdu říkají ano na věci a na změny, takže teď jsme tady a hrozně se na to těšíme.
0: Takže teď půjde, letos půjde hlavně o to, že to je jaksi setkání odborníků, když to takhle řeknu, shrnu laicky.
1: Já jsem kolikrát použila už v rozhovoru slovo široká veřejnost versus odborná veřejnost. A setkala jsem se s tím, že ne každý tu odbornou veřejnost vnímá tak, jak ji vnímám já, takže to možná tady i ráda dovysvětlím. Ta konference není pro odborníky, jenom pro ty, kteří jsou zaměstnaní v oboru nebo jsou to akademičtí pracovníci. Je to opravdu konference, kde i začátečník nebo člověk, který má jenom zájem o to téma, se tam má co naučit a přinese mu to nějaké nové know-how. Ale věřím tomu, že to úplně není pro někoho, kdo třeba v životě neslyšel slovo umělá inteligence, vůbec neví, co to znamená, tak ten tuším, že by možná mohl být trošku zklamaný, že už to zase bude možná o ten krok dopředu. Ale jinak já věřím, že ta umělá inteligence už dneska je tak prorostlá všude možně, že zrovna třeba tenhle ten pilíř je opravdu pro širší veřejnost.
0: Mluvíte o pilíři, vy jste do toho letos opravdu praštili, když to řeknu lidově, protože jste tu konferenci Inovujeme Next Level dokonce rozdělili na několik míst.
1: Ano.
0: Jak to bude probíhat?
1: To byl velmi odvážný krok, ale chtěli jsme, aby ta konference tak nějak rezonovala celou tou Plzní. A my víme, že my jsme schovaní v tom Tech Toweru a chtěli jsme trošku právě vykouknout celkově do toho města a účastníkům i možná nabídnout ten zážitek z té Plzně, protože věřím tomu, že všichni jsme velcí milovníci Plzně a opravdu chceme ty věci tady v té Plzně dělat dobře. Takže tentokrát to poběží na třech lokalitách, právě v Tech Toweru, jak už jsem říkala, potom v plzeňském pivovaru, to je zase plzeňská ikona, to jsme prostě museli, a potom v areálu Cukrovarská, tam vlastně sídlí právě, jak jsem už o tom mluvila, Centrum robotiky a Dronisit. To je, řekla bych, nejvíc takový industriální prostor, kde účastníci zažijí opravdu to, jak to tam vypadá v tom běžném provozu.
0: Tam se dřív dělával ten Drone Fest,
1: ano,
0: pamatuju si to dobře.
1: Přesně tak.
0: Z toho to vlastně vzešlo, celá ta akce, že jo?
1: Přesně tak. To jsem teda v Sitportu ještě nebyla, ale ta návaznost je Drone Fest, pak Inovujeme Plzeň a teď Inovujeme Next Level.
0: Takže v centru v Cukrovarské budou letat drony především?
1: Ano, drony a roboti.
0: Roboti, dobře. Co se bude dít v Prazdroji?
1: V plzeňském pivovaru bude tematický okruh nebo pilíř, my říkáme pilíře, podnikání a marketing. Zase věříme, že plzeňský pivovar zrovna tyhle ty dvě témata splňuje úplně perfektně a jak jsem říkala, je to taková plzeňská ikona i to místo, tak tam budou právě podnikatelská stage a marketingová stage.
0: Mm-hmm. No a zakončíme to tedy Tech Towerem, tam asi bude zřejmě ten hlavní pilíř, když to tak řeknu.
1: Já bych nerada říkala o nějakém pilíři, že je hlavní, protože každý
0: si... To je to naše sídlo, takhle jsem
1: ano,
0: si myslel.
1: Ano, je to naše sídlo, ale jako tematicky si každý vybere to své a v tom Tech Toweru právě dokonce to běží dva dny. 9. v úterý je Security Forum, což je vlastně taková bezpečnostní konference, protože zase Plzeň, co se týče bezpečnosti a kombinace bezpečnosti a moderních technologií, je opravdu jako na předních místech a ve středu právě tam bude ta umělá inteligence.
0: No, konkrétní program ještě zveřejníme za chvilku. Naším hostem zůstává Michala Vostráková.

0: Michalou Ostřákovou zveme na akci, nebo chcete-li konferenci Inovujeme Next Level, koná se v Plzni příští týden 9. 10. června, na některých místech tady jenom jeden z těchto dní, ale to si konec konců mohou posluchači najít i na internetových stránkách nebo sociálních sítích. Já bych se rád zeptal na nějaká jména, abychom nalákali na osobnosti, které v rámci této akce v Plzni budou k zastižení.
1: Dobře, tak já bych začala možná tím úterním programem této Security Forum. Téma bezpečnosti pro mě osobně je velmi vzdálené, není to úplně můj obor, ale jak jsem pochopila vlastně ve spolupráci s kolegou, který to organizuje, přijedou opravdu velká jména, například pan generál Balloun, který je bývalý velvyslanec v Afghánistánu. Zároveň tam budou hovořit třeba i kolegové právě z dronů, kde se budeme bavit o tom, jakým způsobem právě Plzeň dělá tu bezpečnost ve spolupráci s drony. Ještě možná doplním, že to Security Forum bude vedené formou panelových diskuzí, takže právě ty bezpečnostní témata budou tak nějak diskutována, nebude to vyloženě ta ultimátní pravda, takhle se to má dělat, takže věřím tomu, že to opravdu bude mít velký přínos a takový, dá nám to takový rozhled, kam se to právě vyvíjí. Ten druhý den v Tech Towru bude ta umělá inteligence a tam bych zmínila tři hlavní jména. Je to pan Jan Kavalírek, který je bývalý vlastně vládní zmocněnec pro umělou inteligenci, který bude mít tu přednášku formulovanou spíše jako jak tu Českou republiku dostat na špičku v té umělé inteligenci. Potom Ondřej Svoboda, který zase představí to, jak dělat pomocí umělé inteligence různá videa. To bude zase trošku možná takový zábavnější program. A uzavře to pan Jan Romportl, plzeňský rodák, který bude hovořit především o duševním zdraví právě v souvislosti s technologiemi a umělou inteligencí.
0: Ten tu měl před mnoha lety zapojený počítač z Fakulty aplikovaných věd a hovořil s ním jako s robotem. To jsme tenkrát živě tady vysílali, na to asi nikdy nezapomenu, takže jsem rád, že přijal pozvání právě na tuhle plzeňskou akci. No a na těch ostatních, jak vy říkáte, pilířích, ano, i tam můžeme nalákat na nějakou osobnost?
1: U dronu a u robotiky věřím tomu, že budeme spíš lákat, nebo tak, jak to vidím já, na expo. To jsem ještě neřekla, že na každé lokalitě bude i expo. A ty drony a robotika, to je prostě atraktivní to vidět. Takže bude tam spoustu zajímavých technologických firm, které se právě věnují tomuto. A co třeba já osobně bych mohla vypíchnout, je první evropský humanoidní robot George od firmy Blogic. Vyrábí ho ve Zlíně, takže je vlastně evropský, ale český. Tak to si myslím, že je úplně super. A potom třeba vozím drony na Ukrajinu, kde budou vyloženě bojové drony, takže bude možnost si i prohlídnout vlastně to, jak to tam opravdu tuhle chvíli vypadá, ta technologie.
0: Mm-hmm. Tak to děkujeme za pozvání. V každém případě doporučíme ještě posluchačům, kam se mají podívat, co se týče internetových stránek nebo nějakých sociálních sítí.
1: Ano, na webových stránkách inovujemeplzeň.cz je kompletní program a dají se tam zakoupit i vstupenky.
0: Mm-hmm. Dobrá, takže máte ještě pořád volno.
1: Ano, ještě tam místa jsou.
0: Není to podpultová záležitost.
1: Ne. Ten koncept té konference je, že se kombinují přednášky a workshopy, tak ty workshopy jsou většinou udělané pro menší skupinu lidí, aby to právě dokázalo být intenzivní. Tak tam už některé workshopy jsou obsazené, takže věřím tomu, že ale ta nabídka je celkem široká, že i teď, když si půjdou účastníci nebo zájemci koupit vstupenku, že ještě najdou něco, co je bude zajímat.
0: Tak poslední otázka, jak vypadá takový zájemce? Vaše cílová skupina, kdo by měl na Inovujeme Next Level přijít?
1: Myslím si, že na každý ten pilíř je to trošku někdo jiný, ale je to asi člověk, který se chce vzdělávat a zajímají ho nové věci, ať už je to přesně podnikání, marketing nebo umělá inteligence, je to jedno, ale je to člověk, který si tam opravdu přijde pro ty znalosti a zároveň se s námi ve středu večer potká třeba u dobrého piva na Formance v plzeňském pivovaru.
0: To je taková afterparty.
1: Přesně tak.
0: Jak často využíváte umělou inteligenci vy, to mě zajímá.
1: Musím říct, že denodenně, až se za to někdy člověk trošku stydí, že vlastně už se jí ptá, já jí říkám ona. Občas máme diskuze v kanceláři, jestli je to on nebo ona. Pro mě je to ona. A co se týče rešerší a vůbec toho, třeba nějaké přípravy, tak to využívám velmi často.
0: Michala Ostráková byla naším dnešním hostem, pozvala na Inovujeme Next Level a my za to děkujeme. Ať se akce podaří a budeme se těšit někdy příště.
1: Děkuji moc.
0: Nashledanou.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: Dnes vysíláme poprvé nový pořad po 13. hodině, to bude Osobnosti Česka. Tak se tahle rubrika, tenhle pořad jmenuje. Hostem Oskara Hesse bude po 13. hodině profesor a primář kardiologického oddělení nemocnice na Homolce Petr Neužil. No a za chvilku bude řeč o rubrice Náš příběh. Koho představí, řekneme.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. Pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříš.

se stát. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Odpolední rubrika Náš příběh nám přiblíží a blíže představí Petra Domanického, plzeňského rodáka, který v Západočeské galerii působí jako kurátor pod sbírky architektury. Více nám ho představí kolegyně Anděla Blašková.
1: Podstatnou část činnosti Petra Domanického vedle samotné sbírky tvoří teoretická práce o architektuře.
2: Děláme třeba přednášky o architektuře, ale také výstavy a různé publikace, většinou tedy k těm výstavám, řadu různých komentovaných prohlídek a podobně. No. Spolupracujeme na různých větších projektech i s jinými institucemi, se Západočeským muzeem, archivem města Plzně a podobně.
1: Vy jste vystudoval fakultu architektury na ČVUT v Praze. Přibližte nám obor, který jste studoval.
2: Tehdy na té fakultě architektury to studium nebylo členěné do speciálních oborů. Víceméně tu specializaci si každý určoval volbou volitelných předmětů a volbou ateliérů, ve kterých tedy tvořil ty semestrální projekty. Mě už dlouhá léta předtím bavily a lákaly památky a architektura historická, takže jsem si potom na té škole vybíral, myslím si, že snad asi všechny předměty, které se týkaly historické architektury, památek a urbanismu. Samozřejmě jsem využíval toho, že tam tehdy učili jako naprosto špičkoví odborníci, ať už to byli pan architekt Kabrada nebo pan architekt Kibic a pan architekt Urlich a další, kteří v té době patřili k těm nejlepším v republice. Co se týká těch ateliérů, tak tam jsem si vybíral spíše podle těch osobností, těch jednotlivých vedoucích těch ateliérů.
0: Podrobněji vám práci Petra Domanického přiblíží odpolední rubrika Náš příběh, začíná před půl třetí.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Ano, i s nohami na stole můžete klidně trávit pondělní dopoledne. Za 7 minut tady bude 11. hodina a my pro vás chystáme další zprávy. Přejeme hezké dopoledne. Teď i se skupinou ABBA. Hany, Hany.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarský kraj hledá seniora roku 2026. Nominace jsou spuštěny. Kinologický areál v Chodově čeká další modernizace. Odbory agentury pro sociální začleňování zahájily jednodenní stávku. Nesouhlasí s reorganizací ve státní správě. A dnes bude většinou zataženo s deštěm nebo přehánkami, teploty do 21 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Karlovarský kraj vyhlásil jubilejní 10. ročník soutěže Senior roku 2026. Jak informovala tisková mluvčí Jitka Čmoková, anketa oceňuje aktivní seniory za jejich celoživotní přínos společnosti. Nominovat lze obyvatele Karlovarského kraje ve věku minimálně 60 let. Do formuláře je potřeba kromě informací o nominované osobě a důvodu nominace uvést také základní informace o osobě, která seniora do ankety přihlašuje. Přihlášky je možné podávat online, telefonicky i prostřednictvím tištěného formuláře do 31. července letošního roku. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 1. října v Lidovém domě ve Staré Roli. V Chodově pokračuje modernizace kinologického areálu ve Vančurově ulici. Tentokrát se práce týkají staré elektropřípojky, která pochází ještě ze 60. let minulého století. Organizace Českého kinologického svazu na opravy získala dotaci od kraje i města.
4: Práce bude kinologický svaz financovat částečně z vlastních prostředků a také díky dotaci Karlovarského kraje ve výši přibližně 200 tisíc korun. Chodov k tomu přidá individuální dotaci 70 tisíc korun. Kinologové svůj areál postupně obnovují a rozvíjejí už několik let. Například v loňském roce pořídili za finanční podpory města nový sanitární kontejner, kterým nahradili staré nevyhovující zázemí. Z Chodova na Sokolovsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
2: Pracovníci agentury pro sociální začleňování dnes zahájili jednodenní stávku. Protestují tak proti náhlým reorganizacím ve státní správě, řekl to předák odboru agentury Václav Nikl. Od července se má přesunout agenda lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na 4 ministerstva. Do stávky vstoupilo 39 z celkových 116 pracovníků, dalších 15 jí podporuje. V poledne mají na 2 hodiny stávkovat i poskytovatelé adiktologických služeb. Armáda Spojených států o víkendu zaútočila na iránské radarové stanice a řídící centra bezpilotních letounů v iránském Goruku a na ostrově Kešm. Podle vyjádření americké armády na síti X to bylo v reakci na Iránem sestřelený americký dron nad mezinárodními vodami. Iránské revoluční gardy zase informovaly o útoku na leteckou základnu, kterou podle nich USA využívají k útokům na iránské území.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte zataženo s deštěm, odpoledne protrhávání oblačnosti a ustávání srážek. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Vane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na 1. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 25 se v úseku Dolní Žďár Jáchymov Boží dar pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Představte si člověka, který zbožňuje reálnou celebritu nebo třeba umělou inteligenci, zatímco druhá strana o jeho citovém vzplanutí nemá ani ponětí. V jazyce už dokonce máme slovo, které právě takový vztah popisuje. Nejen o něm bude za chvilku dnešní jazykový koutek.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Jazykový koutek.
1: Anketa, která u nás neexistuje, a slova, která možná vůbec neznáte, tak můžeme zarámovat dnešní jazykový koutek. Víc vám poví Vladimír Štovíček.
2: Slovo roku, to je každoroční anketa, ve které jazykovědci, odborné poroty nebo veřejnost vybírají slovo či výraz, který nejlépe vystihuje uplynulý rok. Slovo, které nejvíce rezonovalo ve společnosti nebo definuje nové kulturní trendy. A právě to je téma pro Helenu Chýlovou. Dobrý den.
3: Dobrý den. Měli bychom říct, že se často jedná o neologizmy. Nová slova, slangová slova nebo slova ze sociálních sítí. V Čechách tato anketa neexistuje. Přesto se v médiích setkáváme pravidelně s několika slovy roku, která jsou přejímána hlavně z anglických zdrojů.
2: Jako slovo roku 2025 jsem zaznamenal třeba parasociální.
3: To je slovo roku podle hodnocení Cambridgeského slovníku a je to slovo ze sociálních sítí s významem popisující jednostranný vztah k nějaké celebritě, zpěvákovi, influencerovi nebo třeba i k umělé inteligenci. Člověk cítí hluboké přátelství nebo blízkost k mediálně známé osobnosti nebo fiktivní postavě, zatímco druhá strana o existenci fanouška často vůbec neví. Já jsem zachytila jako slovo roku podle oxfordského zdroje Ragebait. Obsah, můžeme říct, i manipulativní internetovou taktiku, záměrně vyvolávající u sledujících hněv, vztek, frustraci nebo dokonce nenávist. A také jsem zaznamenala slovo slop s významem nekvalitní obsah, obvykle masově produkovaný umělou inteligencí.
2: No a myslím, že Český rozhlas ještě přidával podle anglických zdrojů mezi slova roku 6-7.
3: Ano, to je původně internetový mem, pocházející z virálního videa a sdělující pouze reakci, odpověď bez významu, vtípek, absurditu a podobně. Byl užíván hlavně mladými na TikToku a Instagramu. Vyjadřuje emoci a sounáležitost se skupinou uživatelů. No a o zrychlování vývoje jazyka svědčí fakt, že už podle mých studentů pomalu vychází z užívání.
2: No a možná ještě lidem dlužíme informaci, co je vlastně internetový mem.
3: Za internetový mem považujeme určitého nositele kulturní informace, obvykle vycházející z nějakého krátkého videa nebo shotu na internetových sítích.
2: Dodává Helena Chýlová, děkujeme za vysvětlení a těšíme se na příště. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Stále zpracováváme posluchačská témata, která nám můžete posílat, a to na e-mailovou adresu info@pl.rozhlas.cz. Teď už jsou na řadě čtyři rány na bicí. A hned po nich přichází Phil Collins, který tuhle písničku zřejmě napsal ve snaze, aby konečně začalo pršet. No, my jsme se dočkali tady na západě Čech včera a dneska o tom ještě hasiči samozřejmě vědí. Hezké dopoledne.

se v našem vysílání bude dít dál, tak třeba v Humoriádě bude dnes hostem diskžokej, moderátor, producent, spisovatel a také organizátor kulturních sportovních akcí Petr Salava. Poslouchejte mezi 16. a 17. hodinou. No a s plzeňskými zajímavostmi už za chvíli navštívíme Westpark. V Plzni byl otevřen před 15 lety. Teď má přednost Adam Ďurica a písnička Naše hriechy.

Odsoudit majlant za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. hodině. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Plzeňské zajímavosti.
1: Milovníci divokého západu ho dobře znají. Na okraji Plzně ve směru na Radčice se nachází West Park. Unikátní živé muzeum amerického západu bylo otevřeno před 15 lety. Jeho zakladatel Jiří Kohout si tak splnil svůj velký sen a West Park dělá každoročně radost velkým i malým návštěvníkům.
2: Já bych chtěla být indiánka, protože mám ráda přírodu a ráda pomáhám včelkám.
3: Já bych chtěla být kovbojka, protože mám ráda docela koně.
4: Já bych chtěl být šerefem. Můžu chránit slabší.
5: Já bych chtěl být kovbojem.
6: U mě naprosto vždycky převažovali ty indiáni, no ale pak to přišlo i na všechno to ostatní.
7: Lidé si tady můžou divoký západ přímo osahat a to byl záměr.
6: Naší snahou je to trošku ukazovat v takovém tom pravém světle, no a samozřejmě naším velkým zájmem je mít tady i věci, které opravdu třeba z té doby byly, nebo které k tomu patří. Tady třeba stojíme před vozem, který byl typickou kovbojskou kuchyní. Tady jsou právě ty šuplíky různý na to různý vybavení, že k tomu pochopitelně patří takovýhle autentický, typický nádoby, které v té době byly a stejně tak tady na tom ohništi, potom taky od pánví a všelijakých dalších druhů nádobí, až tady po ty, to je docela taková speciální věc, wafle dělat na ohni a podobně. Jo. To všechno je tady možno vidět. To je úplně klasická.
8: Opravdu na klasickou wafli. Ale musí se dobře udělat konzistence toho těsta, protože jinak to nejde vyklopit.
7: Wafle na divokém západě?
8: Ano, přesně tak. Wafle na divokém západě.
7: Doplnila vás dcera, vaše rodina se tady na tom podílí také, vlastně od začátku.
6: Celý ty roky a dávno, dávno předtím, než jsme zakotvili tady, jo, protože se tím zabýváme pro úplně celý život a konkrétně moje děti jsou v tom úplně od narození.
8: Pro nás to bylo nějakým způsobem celkem přirozené, nicméně určitě to nebylo tak, že by nás do toho někdo nutil. Takže my tím, že jsme s bratrem v tomhle prostředí vyrostli, tak už i naše děti se tomu věnují. Já mám 3 dcery, bratr má syna, ale zase nikdo je nenutí, ale sami chtějí, což je na tom to nejlepší.
6: Dneska tady na tom místě můžete vidět 3 generace z jedné rodiny při indiánském tanci. Tady je možný vyzkoušet takový úplně ty typický, asi nejznámější věci, které tady těm různým dovednostem patří a to je střelba z luku a házení tomahawkem.
7: Jak dlouho jste se tohle učil?
6: To nevyžaduje žádný velký učení. Když tady budete půl dne, tak s tím stát a házet, tak na to přijdete.
7: Došli jsme do tábora lovců kožešin.
6: Tady můžete vidět pasti, tuto past, co mám v ruce, tak to je past požvená na bobry. A jsou tady pak ještě další a další, až tady po ty velký, to jsou opravdu na velký zvířata. Když člověk otevře tuhletu boudu, tak vidíte takový běžný obydlí toho lovce.
7: Tady by se určitě dalo i přespat.
6: Kolika jsem tady spal? Tady je třeba dobová prádelna. Ty prádelny tam fungovaly, většinou to obsluhovali Číňani, kterých tam přišlo taky celá řada.
7: Tohle je pračka?
6: Tohle je pračka, ano. Tady ten buben dřevěný se nasadí. Tady ten držák, nebo jak to nazvu, no a otáčivým pohybem klikou, maní rukou, to prádlo se v tom pere. On tady nemozaní, proto vydává takovýhle zvuky. Tak asi můžeme popojít o kousek dál. A tady taková ukázka opět takového zlatokupeckého kempu, ale hlavně si to tady každý může vyzkoušet. Způsobuje celá řada, ale tady ten způsob je jeden z takových asi nejzákladnějších, takzvaný ryžování zlata. Do těch zlatých polí přiváděli vodu pomocí takových dřevěných koryt, v tom se to potom hledalo. Kruživýma pohybama té pánve se to propírá. Pokud je štěstí, že se do té pánve nabere, tak to zlato by jsme měli vidět a mělo by nám zůstat až na tom samotném dnu.
7: I v 21. století v České republice můžete zažít divoký západ ve West Parku v Plzni. Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
1: Plzeňský West Park v těchto dnech patří hlavně školním výletníkům. Na své další příznivce se těší o prázdninách. Od 16. července se tam koná několikadenní akce za poznáním divokého západu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň a Český rozhlas Karlovy Vary. Ode dneška pro vás máme ve vysílání jednu novinku. Každé pondělí po 13. hodině vám nabídneme rozhovory s významnými a inspirativními osobnostmi Česka, které ve svém životě něco dokázali. Hosty bude zpovídat Oskar Hess. Před prvním vysíláním ho pozvala k mikrofonu Bára Kvapilová.
1: Oskar Hess, úřadující vítěz 13. řady Stardance, herec a nově také moderátor pořadu Osobnosti Česka ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Oskare, jak se těšíte na novou výzvu?
2: Myslím si, že výzva je asi nejpřesnější pojmenování, protože nikdy by mě nenapadlo, že já budu moderovat v rozhlase. Nicméně letošní rok je rok výzev a tohle je jedna z nich, takže já jsem se s tou výzvou tak nějak popral, peru se s ní ještě stále a budu se s ní ještě nějakou dobu asi prát. Nicméně je to nesmírně zajímavý, protože právě kvůli tomu, že mi sem chodí osobnosti Česka z různých odvětví, tak nejenže já se dozvím spoustu nových věcí, ale je to pro mě prostě skvěle zábavný a inspirativní.
1: Vysílat budeme od 1. června každé pondělí po 13. a v repríze po 20. hodině. Osobnosti Česka budou dostupné i jako videopodcast. Na jaké hosty se mohou posluchači těšit v nejbližších týdnech?
2: Tak mým prvním hostem, historicky prvním hostem, bude kardiolog Petr Neužil, který je teda nesmírně zábavný po všech směrech, jak vypráví o té své práci, ale taky o svém osobním životě. Pak se můžete těšit třeba na herečku Naďu Konvalinkovou, horolezce Radka Jaroše a bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše.
1: To je hodně pestrá sestava. Jak se na jednotlivé hosty anebo rozhovory s nimi připravujete?
2: Vždycky stejně, snažím se si pečlivě nastudovat rešerši, kterou dává dohromady Martin Mašek. A já si potom dělám tu přípravu. Snažím se si to dělat několik dní dopředu, ne vždycky se mi to daří, kvůli tomu, že mám ještě tak jako spoustu jiného programu, ale je skvělý vždycky na nějakou chvilku vlastně proniknout do toho nového člověka, do té nové tématiky a vlastně se něco nového naučit. To je pro mě prostě jako nejcennější.
1: A co tréma? Bojujete s ní?
2: Jo, strašně. Ty první díly, když jsme natáčeli, tak jsem se potil příšerně, teďkon ještě jsem stále nervózní, ale to je asi přirozený, protože to opravdu nemám ještě úplně vrytý pod kůži a nejsem ještě úplně v klidu a jako nemám to levou zadní, takzvaně řečeno, takže mám trému. Furt velkou, ale už každým tím dílem se to zlepšuje a snažím se jako nedostávat do nějaké role moderátora Oskara Hesse pro Český rozhlas, ale snažím se, abych to byl furt já, abych se ptal na věci, které mě zajímají a abych prostě nehrál nějakou roli. Jo, to je prostě pro mě důležitý a postupně se v tom jako uvolňuju a i mě samotnému je v tom jako líp a líp.
1: Říkal jste, že letošní rok je pro vás rokem výzev, patříte mezi vytížené herce. Co vás kromě moderování Osobností Česka v nejbližší době čeká?
2: Tak je to premiéra muzikálu Baťa na Kampě v červnu, máme 16. června premiéru. Tak ten muzikál je pro mě prostě obrovská meta a obrovská výzva, protože spojení zpěvu, herectví a tance dohromady je nejvyšší možná meta v tom, že opravdu musíte spojit a mít na vysoké úrovni všechny ty tři skilly, když to tak řeknu anglicky, ty schopnosti a potom je propojit. A aby to mělo i nějakou lehkost, kterou my si o to představujeme, tak to je opravdu jako vyšší dívčí. A pak je to moderování tady v rozhlase, protože to je pro mě úplně nová zkušenost, stejně jako ten muzikál. A pak to budou zase další nový projekty, které mě čekají, o kterých ještě nemůžu mluvit, poněvadž nejsou ještě 100% potvrzený, takže tím pádem já nechci o nich mluvit, protože by se mohlo stát, že to třeba neklapne. Ale už můžu mluvit, co by se mělo povést, tak to je natáčení pro Českou televizi s Michalem Blaškem, taková třídílná minisérie, která se bude jmenovat Svoboda, bude to takový mysteriózní krimi thriller.
1: Říká Oskar Hess, nový moderátor nového pořadu Osobnosti Česka, Bára Kvapilová, Český rozhlas.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem v našem vysílání poprvé už dnes po 13. hodině.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Český rozhlas Karlovy Vary.

To bychom měli jeden z největších hitů slovenské skupiny Elán. No a už za chvilku jsou tu babské rady, ty vás naučí vyrábět domácí sýr, kterému můžete dát příchuť bylinek podle vaší chuti. Tohle ale nejsou báby, ty tu budou za chvilku. Tohle jsou holky. Si senzační. To rádi slyšíte.

0: Pražské rady.
1: Domácí sýr s bylinkami je jednoduchá a chutná pochoutka, kterou si můžete připravit i bez složitého vybavení. Základem bývá kvalitní tvaroh nebo bílý jogurt, případně kombinace obou. Směs se nechá odkapat přes čisté plátno nebo jemné sítko, aby získala hustší konzistenci. Poté přichází na řadu bylinky. Velmi oblíbená je pažitka, petržel, bazalka nebo tymián. Přidat lze také česnek, sůl či špetku pepře pro výraznější chuť. Směs se dobře promíchá a tvarují se malé bochánky, které se balí do potravinové fólie. Následně je vhodné nechat sýr několik hodin odležet v lednici, aby se chutě propojily. Chcete-li, aby tento výrobek lahodil i oku, obalte sýr poté ještě v bylinkách s pár kapkami olivového oleje. Výsledkem je čerstvý a vonavý sýr bez zbytečných konzervantů, který chutná mnohem lépe než sýr z obchodu. Je to výborný jedlý dárek nebo překvapení pro návštěvu.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Z karlovarského letiště letos budou odlétat sezónní spoje do 4 destinací. V Horním Slavkově opraví historický dům ze 16. století. Po bouřkách na jihu Čech zůstává bez proudu 300 odběratelů. A dnes bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami teploty do 21 stupňů. Dobré poledne u zpráv s Hanou Zubkovou. Z letiště v Karlových Varech letos cestovní kanceláře vypraví čártrové spoje do 4 destinací. Do turecké Antálie, tuniského Monasteru a Burgasu v Bulharsku. Pokračovat bude i sezónní spoj do uzbeckého Taškentu. Lety do Izraele jsou sice připravené, zatím je ale cestovní kanceláře nechtějí zprovoznit. Nabídka čártrových spojů je tak obdobná jako v loni, říká náměstek hejtmana Martin Hurajčík z hnutí ANO.
2: Samozřejmě pro nás je velká neznáma zatím čártry do Tel Avivu, do Izraele, protože vzhledem k tamní situaci si zatím nechtějí ani operátoři, ani letecké společnosti tuto linku otevřít. Nicméně tam čekáme, jak se situace vyvine, domluvené to je, jinak počítáme ten samý rozsah.
0: Lety do sezónních destinací začnou na karlovarském letišti 6. června a skončit by měly 3. října. V Horním Slavkově chtějí v letošním roce dokončit přestavbu měšťanského domu v centru města na nové muzeum. Náklady na stavební úpravy a pořízení moderní expozice dosáhnou téměř 45 milionů korun. Projekt patří mezi největší investice města v posledních 10 letech. Podle nezávislého starosty Alexandra Tereka získalo město na záchranu památky část nákladů z Českosaského přeshraničního programu.
3: Pracujeme na jeho obnově a přesuneme tam muzeum, ale ne přesuneme v tom smyslu, že bychom současnou expozici přesouvali, ale zároveň s tím vznikne i nová multimediální digitální expozice. Ten objekt jednak zachováme pro další generace a tím, že ta expozice bude moderní, digitální, multimediální, přilákáme i návštěvníky, turisty do města.
0: Kvůli nedělním bouřkám vyjeli jihočeští hasiči k necelým 300 případům. Informovali o tom na sociální síti X. Nejčastěji odstraňovali popadané stromy. Hasiči pomáhali i v Plzeňském a Středočeském kraji. Častěji ale vyjížděli i v Praze a Ústeckém kraji. V jižních Čechách bylo navíc kvůli polámaným stromům a větvím více než 10 000 domácností bez proudu. Většině se už podařilo dodávky obnovit. Pokračuje mluvčí společnosti EGD Roman Šperňák.
4: Po nočních bouřkách evidujeme na jihu Čech už jen 300 odběratelů s omezením dodávek elektrické energie a 11 poruch na vedení vysokého napětí.
0: Tajvanská pobřežní stráž vyslala loď ke sledování dvou čínských plavidel pohybujících se na jeho východě ostrova. Čínská pobřežní stráž už dříve oznámila posílení pobřežních hlídek kolem Tajvanu. Jde podle ní o nezbytnou reakci na jednání mezi Japonskem a Filipínami o vymezení námořních hranic. Ty se podle Číny překrývají s oblastmi, které si sama nárokuje. Jednání označuje za ilegální a neplatná. Sport. Oštěpař Jakub Vadlejch skončil na atletickém mítinku Diamantové ligy v Rabatu 7. Úřadující evropský šampion hodil v Maroku 77 metrů a 75 centimetrů. Vyhrál dvojnásobný mistr světa Grenadian Peters.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte většinou zataženo s deštěm, odpoledne protrhávání oblačnosti a ustávání srážek. S menší pravděpodobností se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vanemírný západní až severozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 21 u Františkových Lázní ve směru na Chlumeček havarovala dvě osobní auta a mezi Radošovem a Velichovem na Karlovarsku dejte pozor na rozlitý olej na vozovce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
5: Dobrý den, tady je Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme na začátku nového pracovního týdne v pořadí už 23. roku 2026 a také na začátku nového měsíce. Je 1. června. Dnes slaví svátek Laura a Laura. No a teď ve 12 hodin a 5 minut začínají písničky pro vás, pořad, do kterého můžete psát na e-mailovou adresu studio.vary@rozhlas.cz a nebo nám telefonujte na naší studiovou linku 221 55 37 37. U mikrofonu pondělního vysílání je Petr Čempera. Přeju hezký den a příjemný poslech. Život je...

0: Na úvod pondělních písniček pro vás Lenka Filipová, Ať žije show, 12 hodin a 8 minut. Posloucháte pořad, do kterého můžete telefonovat na studiovou linku 221 55 37 37 a na tomhle telefonu teď vítám našeho věrného posluchače Standu Zdolců. Hezké pondělí, dobrý den.
1: Hezké pondělí, Petře, přeju i vám, všem posluchačům. A když se to takhle hezky odstartovalo, tak já dneska drobet ostřejší muzikou přidám do písniček pro vás, posluchačům, a byla by to krásná písnička od kapely Judas Priest. Dobře. Mějte se všichni krásně a zase někdy. Díky moc, Petře.
0: Stando, děkujeme za zavolání, přeji vám pěkný den, pohodový poslech našeho vysílání a tady je vaše kapela Judas Priest. Příjemný poslech, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 12 hodin, 11,5 minuty. Já už teď na telefonu vítám pana Miroslava, který nám telefonuje do vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy jste připomněl, Miroslave, že dnes 1. června slaví děti Mezinárodní den dětí. Tak to je fajn, že jsme na ty nejmenší nezapomněli. Co říkáte?
1: No, já si myslím, že by to mělo být tak nějak, když je to budoucnost tohoto národa.
0: Přesně tak. A vy jste mě poprosil o písničku, která by dětem udělala radost, tak Josef Melen, ne pětku, ne, co vy na to, že bychom tedy tenhle song poslali nejmenším posluchačům?
1: No, jsou to teda školáci, že se to netýká jenom i těch malejch, ale taky se dočkají.
0: Dobře.
1: A přeju jim, aby těch nedostatečných bylo co nejméně.
0: No vidíte, jak to bylo krásné přání. Já vás zdravím, Mirku, děkuji za zavolání. Zase se někdy uslyšíme. Hezký den, naslyšenou.
1: Vám též, ať se daří a hlavně zdraví. Nekoupíte.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
3: A ve 12 hodin a 20 minut posloucháte ty pondělní, no a do prvních červnových písniček pro vás teď telefonuje Sofie z Ostrova. Dobrý den.
4: Dobrý den i vám.
3: Tak povídejte, máte prostor, chtěla jste nechat zahrát.
4: Ano, já bych...
3: Jste naše kolegyně, tak. Jak jste prozradila.
4: Tak vás já jsem kolegyně spíše přes obraz. Ano. Aha,
3: takže spíš televizní moderátorka, výborně.
4: Tak.
3: Tak povídejte sobě.
4: Já bych chtěla zahrát, prosím vás pěkně, zároveň přeji všem krásný sluncový den. Je to gramaticky správně. Uh-huh. A hlavně popřát všem dětičkám na celém světě, aby se měli krásně a tak, no, emoce mě přepadly, ale přála bych se zahrát písničku Večerníček od pana Karla Černocha.
3: Výborně, no tak je tady hudební dárek pro chlapce a děvčata, kteří dnes mají svůj mezinárodní den. Vše dobré jim popřála Sofie z Ostrova. Děkujeme moc, naslyšenou, hezký den.
4: Vám také.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: 12 hodin 27 minut, posloucháte první červnové písničky roku 2026 a máme tady krásné přání k narozeninám. Dobrý den, zdravíme Český rozhlas Karlovy Vary a prosíme o zahrání písničky naší sestřenici Daně Sochorové z Jenišova, a to k dnešním narozeninám. Naše milá Dano, přejeme ti s Ivanou všechno nejlepší, hodně zdraví a každodenní úsměv na tváři, no a také hodně radostných a veselých chvil s rodinou a přáteli. A vás prosíme o zahraní písničky od skupiny Kabát Malá dáma. Dano, měj se báječně, zdravíme tě a zdravíme také naše milé rádio. A pod tímto nádherným narozeninovým vzkazem jsou podepsány Lenka a Ivana a ostatní čarodějky. Tak Kabát Malá dáma, hudební narozeninový dárek.

0: Dozněla písnička Malá dáma od kapely Kabát. Hráli jsme k narozeninám Daně Sochorové. Písnička putovala do Jenišova. Jakou teď uslyšíme, tak to nám řekne další volající do našeho pondělního vydání pořadu Písničky pro vás, Marie ze Sokolova. Vítejte u nás. Dobrý den.
1: Dobrý den. Haló, haló.
0: Ano, dobrý den. Když tak si trošku stlumte. Tak si, paní Maria, trošku slumte rádio, dělá nám to malinko neplechu.
1: Ano, ano, ano. Už,
0: ano, tak teď vás slyším, to je dobře. Tak povídejte, komu budeme hrát, jakou písničku jste vybrala?
1: Vybrala jsem písničku Stříbrný měsíc od Zdenka Krásného. A to si přeju pro sebe.
0: Dobře. Takže pro vás Zdeněk Krásný na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Hrajeme pro paní Marii ze Sokolova, která nám zatelefonovala. Máme 2 minuty po půl jedné. Hezký den a naslyšenou.
1: Děkuji, děkuji.

0: 12 hodin a 36 minut muziku do pořadu písničky pro vás vybíráte vy, naše posluchačky a posluchači. Následující píseň vybírá Josef z Horního Slavkova. Vítejte v našem vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím tady to Bezva rádio a zdravím pane Čimpero. A dneska je tak napůl, teď už se to vyjasňuje, tak si dáme toho Pavla Dobeše, Zapomenutý trumf, a bylo by to pro Standu z Dolců, Jardu do Hranic, Hanzi do Němec, pro mé sestry, pro vás celý váš kolektiv, ať se vám daří, zase někdy naslyšenou.
0: Tak hezký den a naslyšenou.

Steiger vypsal ceny, dvě kože z hyeny, aby mohl být odměněny, ten nejzdatnější tým. Nevím, jak to přijde štěstí, stalo kaj si indě, nechalo mě pokrk v brindě, jestli uhodně těsk.

po startu hned jak vlize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoc potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej kyste saber, pozme poslední. Brzo rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bez partijní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

0: samého vzteku jsem žuchlal jenom veku. No co jsem měl robiť, taky peň se těžko hledá. Co jde ráno bez oběda, ani plán se podlest nedá. Musí se překročit. Na šachtě jsou také hromské zákony, že jak měníš peku, tak nesu vykony. A kdyby jsem byl dajiny, hned jak jsme vyšli z lajny, mohl jsem ten cizokrajny kožuch dneska ponosit.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: Ty pondělní posloucháte ve 12 hodin 44 minut. Napsala nám také paní Hanka do našeho dnešního pořadu. Dobrý den, prosím, zahrajte jen tak pro radost mým milým kolegyním Evičce, Jandě a Šárce píseň od Mariky Gombitové Slnečný kalendář. Moc děkuji, pod tímto vzkazem je podepsána Hanka.

0: Také Mariku Gombitovou jste slyšeli v našem pondělním vydání pořadu Písničky pro vás. Teď už na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary vítám Jarku ze Sokolova. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezký den i všem posluchačům. Abych to nezdržovala, tak si dneska dáme skupinu Avicii a jejich píseň Wake Me Up. Což je Vzbuď mě.
0: Dobře, tak já myslím, že už jsme vzbuzeni ve 12 hodin a 47 minut, ale přeci jenom to...
1: Někdo třeba chodí na odpolední, že jo?
0: Je to tak, je to tak. Tak hezkou písničku na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary zahrajeme i pro Jarku ze Sokolova. Naslyšenou, pěkný den.
1: Naslyšenou, děkuju.

12 hodin 51 minuta, tady je vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, posloucháte první červnové písničky pro vás, je tady následující písemný vzkaz, přeji nej, rádio, krásný den, zdraví, štěstí všem, když máme ten den dětí, tak bych ráda poslala písničku Máma mi na krk dala klíč od Jaroslava Nohavici všem dětem, všem vašim posluchačům a také vám do rádia. Moc děkuji. Pod tímto vzkazem je podepsána Anna Schodová, které děkujeme za tento e-mail a zdravíme do Chodova. Příjemný poslech.

od hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku, moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů.

0: a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď chlapče pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím. Mámo.
1: Za 5 minut bude 13 hodin, čas pro aktuální zprávy a po nich už začíná náš nový pořad. Každé pondělí uslyšíte osobnost Česka. Tak hezké odpoledne a příjemný poslech.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: V Chodově na Sokolovsku dnes končí přihlašování projektů do letošního ročníku participativního rozpočtu. Na lávku nad výběhem vlků v Srní se návštěvníci nedostanou. A čekejte většinou zataženost deštěm nebo přeháňkami teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Poslední možnost mají dnes obyvatelé Chodova k přihlášení projektů do participativního rozpočtu. Pak bude následovat kontrola a hlasování o vítězných nápadech. S realizací radnice počítá v příštím roce. Z rozpočtu na to opět vedení města vyčlenilo 2 miliony korun. Jak říká starosta Patrik Pizinger z Hnutí místní, například loni lidé vybrali 8 projektů.
3: Třeba obyvatelé městské části Stará Chodovská chtěli zkrášlit výjezd do obce, tak pomocí graffiti umělců se ten výjezd dekoroval. V tuto chvíli se realizuje třeba mlžítko na Chodovském náměstí, tak aby v horkém počasí se mohli návštěvníci schladit. A stejně tak se dokončuje myčka na kola pro cyklisty, protože Chodov je panelákové město, tak si obyvatelé přáli místo, kde si budou moci umýt své kolo.
2: Přímo ve výběhu v Srní na Šumavě lidé vlky pozorovat nemůžou. Lávka nad vlčím výběhem u návštěvnického centra je ode dneška z technických důvodů až do odvolání uzavřená.
4: O uzavírce informuje správa Národního parku Šumava na svém webu s upřesněním, že v areálu začínají opravné práce. Kromě lávky tak jsou uzavřené i všechny stezky, které k ní vedou. Otevřená zůstává jen budova návštěvnického centra a přilehlé parkoviště, a to denně mezi 8:30 až 16:00 hodinou. Ze Šumavy Jitka Englová, Český rozhlas.
2: Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5000 korun. V takovém případě je možné daň rozdělit do dvou splátek, kdy první je splatná dnes. Pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
5: Je-li daň vyšší než 5000 korun, lze ji uhradit ve dvou splátkách, a to do 1. června 2026 a do 30. listopadu 2026. Zároveň je nutné, aby byla příslušná částka do 1. června již připsána na účet finančního úřadu.
2: Výnos daně z nemovitosti připadá obcím. Loni se podle finanční správy vybralo přes 23 miliard korun. Ruská vláda zakázala vývoz leteckého paliva. Nařízení bude platit do konce listopadu. Jeho cílem je zajištění stability na vnitřním trhu. Rusko vyváží palivo hlavně do Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu a Uzbekistánu. Země už dřív omezila vývoz benzínu. Omezení souvisí s ukrajinskými útoky na ruské ropné rafinérie. Informovala o tom agentura Reuters.
0: Sport.
2: Basketbalisté Brna a Opavy rozehrají v ligovém play-off boj o třetí místo. Úvodní utkání je na programu dnes od 18 hodin v Brně. Série o bronz se hraje na dva vítězné zápasy.
0: Počasí.
2: Dnes bude většinou zataženo s deštěm, s menší pravděpodobností se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16 stupňů. Vanemírný západní až severozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré, večer budou mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Všechny hlášené dopravní nehody by měly být v Karlovarském kraji odstraněné a nové hlášené nemáme. Tak šťastnou cestu a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázali. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním milým hostem je Petr Neužil. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Petr Neužil je známý český kardiolog, primář kardiologického oddělení v nemocnici Na Homolce. Specializuje se na katetrizační léčbu srdečních arytmií. V roce 2007 založil první robotické katetrizační pracoviště v České republice. Patří mezi průkopníky moderní kardiologie. Jeho tým dosáhl několika světových prvenství. Například, když tak mě, Petře, prosím vás, opravte. Laserové ablace, fibrilace síní, implantace bezdrátového intrakardiálního kardiostimulátoru.
2: To jde.
1: Můžu vás poprosit, jestli byste tady ty dva zákroky nebo ta prvenství nějak přiblížil laicky?
2: Jasně, za prvé. Ono se to hodně v těch médiích opakuje. To robotizační pracoviště, upozorně to katetrizační robotické pracoviště, nikoli v chirurgické, protože chirurgie dneska v chirurgii dominuje robot, jmenuje se to Da Vinci, tak to pořád jako jede, jo. Ale ty katetrizační intervence roboticky asistované jsou mrtvé. Takže my jsme to založili, abychom to po asi 15 letech zrušili. Jo. Takže jeden ten stroj, to magnetický systém navigace katetrů, tak je dokonce v depozitu Technického muzea. Jeden je někde na experimentální laboratoři, kterou máme na Albertově, a druhý jako magnetický systém stojí přímo na trávníku u naší dolní spodní vrátnice nemocnice. Takže jsme s to udělali jako piece of art, jo. Ale abych byl seriózní, tak ono, ty katetrizační intervence arytmií udělali velký skok, nikoli v nějakými těmi termickými energiemi, ale především v roce 2017 se nám povedlo udělat takovou velkou invenci, že jsme nahradili termickou lézi, má teplotní aktivaci, kdy jsme ty buňky pálili horkem nebo jsme je mrazili, tak jsme vlastně použili poprvé vůbec na světě takzvaný puls. Je to vlastně aplikace pulzního pole, je to taková vysokovoltážová vlna, která vlastně naruší integritu ty buňky, vlastně celistvost membrány a vlastně ji ničí jiným způsobem. Tak to byla hodně velká invence a u těch bezdrátových stimulátorů to neskončilo. V tom roce 2012, kdy jsme udělali první vůbec celosvětově implantaci toho bezdrátového stimulátoru do pravé komory, teď se nám povedlo vlastně, a referovali jsme to v Chicagu před asi 3 týdny na konferenci, první taková fyziologická stimulace tím Lidl stimulátorem do takzvaného převodního aparátu, a to nemá cenu vysvětlovat, protože to bych tady byl zase tak 2 hodiny a ještě byste tomu stejně nerozuměli.
1: Rozumím, a já se ještě zeptám jenom, abych to správně pochopil. Vy zavedete teda, protože jsou podle mě i lidi, kteří jako neví, co vlastně ta katetrizace jako je. Jasně. Vy zavedete tříslem.
2: Oskare, je spousta katetrizací, jo. Všechno, kde zavádíte do nějakého cévního systému nebo do jakéhokoliv, jako do těla, zavádíte hadičky, cévky, dráty, tomu se říká katetrizace. Jo? Takže katetrizací už je třeba běžná věc, která se používá na jakékoliv jednotce intenzivní péče, kde se zavede třeba do vnitřní krční žíly cévka, kterou se provádí nutrice, zma výživa. Jo? Nebo se tím zavádí dočasná kardiostimulace. Nebo se třeba používá angiografických cévek k znázornění, kontrastnímu znázornění všech možných cévních systémů. A to třeba na srdci, nohou, ledvin nebo krku. Nebo se třeba provádí hezká katetrizace, kdy se dělá u pacientů, kteří mají akutní mozkovou mrtvici, akutní mozkovou příhodu, tak se třeba dělá speciální taková retrakce, stažení těch embolizovaných hmot z toho mozku. Takže těch katetrizací je mnoho, ale ta naše katetrizace, kterou já se zabývám, je katetrizace, která je zaměřená na odstranění srdečních arytmií. A to spočívá v tom, že musím z některých cévních přístupů, ale obvykle to děláme z třísel, z máme levé pravé tříslo, máme tam žíle, máme tam tepny a my zavádíme 2, 3, 4 katetry do různých oddílů srdce, máme pravou levou komoru, máme pravou levou síň a podle toho, jaká ta arytmie je, o jakou arytmie se jedná, tak takovou arytmii potom řešíme a takový potom katedra musíme strčit. Jo? Takže to je hodně velké spektrum těch katedrizací a my se zabýváme hlavně tou intervencí těch srdečních arytmií.
1: Rozumím. A vy v tom v srdci, zase si to, musím si to nějak představit, vy tam vlastně elektrickým výbojem...
2: Není to elektrický výboj, je to ten puls. Jo.
1: Je to puls.
2: Ale je to pravda, jste trošku blízko, protože vlastně my jsme tu tepelnou energii, která vlastně laser vytváří teplo, radiofrekvenční proud vytváří teplo, ultrazvuk vytváří teplo. Takže dokonce se používali mikrovlny, jo, jako mikrovlnku, tak jsme tam dávali mikrovlné pulzy a to vytváří tepelný efekt a vy vlastně tu buňku zničíte, tak asi jako kdyby se si udělal vajíčka na pánvi, jo, uděláte volský oka. Na druhou stranu ten efekt toho pálení nebo toho mražení, protože jsme používali i kryo, to znamená mražení těch buněk, tak ten efekt nebyl dostatečný a nebyl predikovatelný, nebyl jakoby odhadnutelný. A my jsme vlastně se dostali k nějakému našemu kamarádovi, který modifikoval pulzy defibrátoru. Jo? Každý známe defibrátor, známe ty automatické defibrátory, z letiš a z nádraží. Dokonce jsme tady v Karlíně měli jednoho pacienta, kterého zachránili policajti, policie České republiky. Někdy asi před 2 rokama se povedlo tady vlastně na té ulici Křižíkově zachránit pacienta, který spadnul, že automatický defibrátor. A ten puls toho defibrátoru má milisekundy. A ten kolega si hrál s těma milisekundama. On to zkrátil ty milisekundy na mikrosekundy. A do toho pulzu narval nikoliv třeba 200 voltů, 800 voltů, ale 2000 voltů a víc. A tím způsobí, že vlastně my neškvaříme tu buňku, protože tam není tolik tepelný efekt, ale ten puls vlastně zničí membránu, obal té srdeční buňky a vlastně ta buňka rozplyne. Je to asi něco podobného, jako kdybyste místo toho vajíčka, který dáte na ten pánev, to vajíčko vzali i v té skořápce, tou skořápkou udělal mikrodírky jako velikonoční vajíčko, že udělal tam mikrodírky a ono to vajíčko, ta syrová hmota vyteče. Je to úplně, a ta buňka taky takhle vyteče. Takže to jsme zavedli v roce 2017 a to celé světová revoluce v rámci té léčby srdečních arytmií.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil. Mně se strašně líbí, s jakou vervou a vášní o té vaší tematice, o tom srdci mluvíte.
2: Já mluvím o jiných věcech s vášní.
1: To zase laicky pro naše posluchače, ale i pro mě, no. Protože mě to zajímá, že těžko si to člověk jako představí. Tak co je vlastně ta srdeční arytmie? Srdce bije v nějakém tempu.
2: Jasně.
1: A když začne být arytmicky, tak bije mimo ten rytmus.
2: Jasně. Tak to je to logické, a vlastně jsem se to jako řekl. Já vlastně nemusím nic dodávat, protože to je pravda. Jo?
1: No jasně.
2: To, co jste řekl, je pravda. Ale proč se to děje, je prostě složité. Protože srdce je plné svalových buněk. A jak jsem řekl, tak jsou to 4 oddíly. Jo? Jsou to síně, levá, pravá, a pak komory, levá, pravá. A to srdce má svůj automatický systém, nebo autonomní nezávislý systém tvorby impulzu. Jo. Má tam zhluk buněk, říkáme tomu sinusový uzel, a ten zhluk buněk je to lokalizované v horní části pravé síně, a z tohoto hnízda těch buněk, které se umí aktivovat elektricky, vychází ten impuls. Mm-hmm. Takže to, že nám srdce bije pravidelně, to způsobuje ten uzlík. A z toho uzlíku se ty impulzy dostávají do dalších částí srdce převodním aparátem. Jo? Říkáme tomu převodní aparát. Jsou to vlákna, která vlastně jsou něco mezi nervovými vlákny a svalovými vlákny. Původně to byla svalová vlákna, která jako trošku zdegenerovala a stala se vodivým převodním systémem. Takže oni jsou uspůsobeny tím tou filogenetickým vývojem nás jako lidí, tak jsou vytvořeny podmínky k tomu, aby šikovně vedly ty impulzy, aby ty síně se stahovaly dřív než ty komory, aby potom v těch komorách se třeba pravá a levá síň stáhly v koordinaci taky. To dneska využíváme taky k léčbě, abychom třeba u pacientů, kteří mají srdeční selhání, tak my takzvaně synchronizujeme elektricky stah těch komor, že oni jsou rozhozeni tím, že mají to selhání. Takže samozřejmě ten impuls má svoje teda cesty a ty arytmie mohou vznikat několikým způsobem. Buď ten uzel se zblázní a vysílá nějaké impulzy navíc, nebo se zblázní některé buňky toho systému a vytváří buď okruhy, krouživý pohyb, jako když se pes točí za ocasem, tomu říkáme reentry typ tachykardie, anebo potom ty impulzy jsou z jednotlivých míst toho srdce. Buď jsou se síní, z pravé levé síně opět, anebo jsou z komor, pravé levé komory. A potom máme specificky komorové arytmie, které jsou způsobeny buď akutním infarktem myokardu, nebo léčbou, anebo vlastně hojením toho akutního infarktu myokardu. Takže máme buď fibrilaci komor, to jsou ty smrtící arytmie, ten člověk spadne někde na ulici, že jo, pak ho zachraňujeme tím defibrilátorem. Že jo. A to bývá velmi často v průběhu akutního uzávěru té koronární měčité tepny, tedy tím pádem akutního infarktu myokardu. Když ten infarkt se blbě zhojí, tak v levý pravý komoře, nejvíc to zasahuje pravou a levou komoru, tak v té levé komoře se vytvoří jizvy.
1: Ježiš, to je.
2: Ta jizva, ten infarkt, to nekrotické postižené ložisko, se neumí vrátit zpátky do svalu, jo? Ale zhojí se jizvou. A ta svalová vlákna se prostou těmi vazivovými můstky a vytvoří se tam potenciál pro okruhy. A opět máme ty okruhy, jsem to říkal, reentry, tachykardie. Takže komorová tachykardie vznikne typicky u pacienta, který má špatně odléčený infarkt myokardu, má dysfunkci levé komory, špatnou funkci levé komory, a vlastně ten reentry okruh vytvoří takovou monomorfní komorovou tachykardii, kterou umíme my řešit tím, že vlastně tomu člověku implantujeme automatický defibrilátor, má implantabilní defibrilátor, který vlastně umí detekovat automaticky. Funguje, to znamená, detekuje tu arytmii, umí rozpoznat, a pak, když teda ví, že běží, tak vydá výboj. Takže se to neděje tou externí cestou toho nějakého přístroje, který někde visí na nádraží, ale ten člověk to má implantováno přímo v srdci. A je to velmi efektivní léčba, je potřeba akorát velmi dobře diskriminovat, který ten pacient to má dostat.
1: A ta baterie je kde přímo?
2: Ten baterie je přímo v tom stroji, takže vlastně to vypadá tak, že je nějaká krabička,
1: ano,
2: která je hermeticky uzavřená. Ta krabička obsahuje baterii, obsahuje elektrický obvod.
1: Co znamená, že je hermeticky uzavřená?
2: Hermeticky, že tam nedostane voda.
1: Jo, takhle.
2: Že by se dostaly vodní částice, to znamená páry, nebo tekutiny, tělní tekutiny, tak samozřejmě dojde ke zkratu, dojde k dysfunkci toho stroje a ten vývoj vůbec toho stimulátoru a defibrilátoru vlastně se potýkal třeba v 60. 70. letech právě s tou problematikou, jak to zavřít, jak to uzavřít. Celý ten cirkus, který tam musíte, protože ta elektronika nesmí nastydnout, nesmí se zvlhčit a nesmí se zkratovat ta baterka. Ale u toho defibrilátoru, kromě baterky, je tam ještě důležitá jedna součást a to je kondenzátor. Znamená, že z té baterky se musí nakondenzovat velké množství energie, který potom umí udat ten velký výboj.
1: Mm-hmm. Jak vypadá váš běžný pracovní den?
2: Bláznivě.
1: No můžete ho nějak od rána popsat tak jako v bodech?
2: Musím se vstát, musím se přivítit, já bych nejradši nevstával, ale když stávám tak jako ve 6:30. Pak jako v práci jsem v 7. Už tam jako otravu s něčím, už jim tam převodávám programy, protože zjistím, že třeba oni toho pacienta navážejí na 8. A dneska jsem třeba posunul jedno poměrně významného pacienta, jsem si posunul na, já nevím, třeba 7:30, místo na 9 nebo 10.
1: Koho můžete prozradit, nemůžete.
2: Ne, to je to.
1: Lékařské tajemství.
2: Ne, nebudu. To je zbytečný, ale to by ani nebylo zajímavé. Ale důležitý je, že prostě já mám vztah k tomu, aby ten den byl produktivní. Já mám vůbec rád věci, které jsou jako,
1: mají
2: nějaký smysl. Jo, když jako, já nemám rád neproduktivní lidi, který nemá žádnou produkci, já nemám rád věci, které jsou useless, prostě které jsou k prdu, jo, tak prostě, když tam strašej, tak je vyhodím, nebo prostě nemám to rád, anebo je dám do muzea, ať jsou v muzeu radši, než aby někde vadili, ale já mám rád ty věci, které jako fungují, aby ty lidi fungovaly, aby ty věci fungovaly. To jako k tomu mám, třeba ve státech, když jsem jezdil hodně na ty stáže, nebo jsem byl taky, jakoby, jsem měl takový fellowship výzkumnej na Harvardu, Bostonu v 90. letech, no koncem 90. let. A musím teda říct, že tam opravdu to není tak jako hýření. Oni mají prachy, ale prostě když dokud to funguje, tak to mají starý. Jo? A oni to vyměňují. A když to teda vyměňují a potřebují něco potom novýho, fest jako dobrý, co je posune, tak do toho vrazí strašní peníze. Tak to si myslím, že jsem si jako odnes té Ameriky, že jako opravdu si myslím, že potřeba si se cílit na ten progres, na ten vývoj, jo? Na tu dopřednost. Jo? A dokud budeme zachovat principy, ať máme prezidenty takový nebo makový a vlády takový a makový, tak si myslím, dokud budeme fungovat jako liberální, dopředná, jako pracující společnost. Jo. Protože my jsme strašně se odnaučili pracovat. Já to jako hrozně nesnáším. Mě jako hodně trápí dvě věci, jo, v Čechách. Jo. Že jako málo pracujeme a potom, že nejsme na sebe hrdí. Jo. No, my se stala, můžu to říct?
1: Řekněte,
2: se stala v Chicagu taková, teď jsem měl jakoukoliv v Chicagu, měli prostě před těma třema týdnama takovou krásnou konferenci o arytmii. Je to největší arytmická konference na světě, je tam asi zhruba tak 10 000 účastníků a měli jsme takový hezký, takovou hezkou přednášku právě o té bezdrátové stimulaci do toho převodního aparátu. Jo. To jsme od toho utekli, ale to je taková zajímavá jedna z cest. Je to jedna z posledních jako těch mozaik, které chyběly v té bezdrátové stimulaci. Teď už to začínáme umět. A to byla první reference vůbec na světě, jo, světová. Udělá jenom na Homolce, jo, asi 18 pacientů jenom z Homolky. Nikde jinde. A teď jsme o tom měli jako nějakou přednášku. To bylo ráno a pak v poledne jsme měli jinou akci. To bylo hodně společenský, bylo tam asi 600 lidí, kulatý stůl, jaký ty americký, bylo jo, 12 lidí u stolu. A měl jsem na jeden stůl jako z Homolky a z Čech, jako ještě další český doktoři. A měl jsem poslední přednášku, jo. Tak jsem jako byl uvedený tím, co to jako předsedal. A ten, co to předsedal, nějaký amík, jo, říkal, neužil, o tom, ale ráno přednášeli tady svoji studii, první na světě, tohle. Bez Homolky by to nebylo možné. Vidím tamhle stůl z Homolky. Prosím všechny zvednout, ať vám můžeme zatleskat. Jo? Takový Hollywood. Jako fakt, jako, ještě jsem to nikdy nezažil. Jako na žádný jiný akci jsem to nezažil. Jo? Fakt to byl scientific, jako, nebyl to žádná public, prostě scientific akce. A on jako, že ať se zvednou. Tak z těch 12 lidí se zvedl jeden. Kluk, který jako doktor, který má 2 metry, ten dělal, že má 20 cm a šel dolů jako pod stůl, aby nebyl vidět. A všichni tleskali. Takže my prostě jsme mistři v tom sebepodceňování, se my prostě se neumíme prodat. Kdyby tam byli Poláci, kdyby tam byli Amíci, kdyby tam byli Italové, tak vylítnou 20 metrů nahoru a jsou hrdí. Že? Takže my tohle to musíme. Tak já jsem si jako řekl, že budu lámat dvě věci. Jo. Že trošku musíme pracovat na tom, abychom byli na sebe hrdí. Protože máme na sobě hrdí. A pak bych chtěl, aby jsme trošku víc pracovali. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil.
2: Mluví se o vás jako o lékaři hvězd. Já vím, že vy sám to asi moc rád nemáte, tady to pojmenování.
3: Už vrčím.
2: A už vrčíte. Ale já se přece jenom zeptám, kdo z těch lidí, které jste operoval, nebo se kterými jste takhle jim pomáhal vlastně, kdo vás jako nejvíc inspiroval, kdo vás nejvíc jako natchnul? Byla to třeba Marta Kubišová, nebo byl to třeba...
3: Ale je to strašně, to bude nefér jako to říct vůbec, jo. Ta otázka je logická, chápu ji, vnímám ji. Trošku to jako zobecníme, jo. Já mám manželku, máme se rádi, jako hodně bojujeme spolu, vždycky je to takový na ostrý vože, ale fakt jako jsme, jako fakt jako tým. A ona nesnáší herce, jo. Teda většinou, jo. Ne všechny.
2: Jak to, jako. Proč?
3: No taky, prostě nevím, něco, prostě to tam něco je a prostě ona má ten pocit, že oni mě vysávají a že prostě se věnují jenom tohle. Takže my máme takový korektiv, to mám prostě doma korektiv, což je asi správně a musím říct, že teda začínám na to slyšet víc a víc, ale nicméně, ta otázka, bych se vrátil k tomuhle. Myslím si, že je spousta lidí, u kterých byste jako nečekal, že budou jako poslušní, nebo že budou poslouchat, jo. A že nebudou nafrnění, jo. Někdy jsou fakt nafrnění, jo. Ale to není jenom jako mezi hercema, to není jenom u umělců, to je prostě u politiků, to je u nějakých manažerů, že jo, to je lidská vlastnost. Musím teda říct, že jako jste zmínil Martu, tak abychom měli Martu Kubišovou, tak to jako miluju a myslím si, že jako je úžasná, proto já jsem to říkal dostával nějakýho slavíka za celoživotní práci nebo co. A tak jsem měl tu jako fakt jako čest, nebo čest. Prostě fakt jsem byl nadšený, že mě oslovil, abych ti to dával. Já jsem říkal, hele, ta si zaslouží 3 ty slavíky, jo. Za to, co odspívala, jako když byla jako v tom laufu v těch 60. letech, za to, jak se chovala po těch 60, jako prostě jak dostávala do těla, jak prostě byla jako tvrdá a prostě neuhla. To si nikdo nedokáže představit dneska, každý jako si říkáme, jak jsme tohle, ale když by to přišlo, kdyby někdo zakleknul, tak si myslím, že 90% lidí uhne, že jo, zase stejně úplně jako předtím. Ale ona ve 3. slavíka, jsem řekl, ta si zaslouží za to, že je úplně normální. Že je fakt normální ženská. A je to pravda. Jo. Co třeba jako na ní oceňu ještě dalšího je, že ona má jako vztah k tomu, že jí jako chceme pomoct. Jo. Že ona jako neodmítá a priori tu péči a že přizpůsobí to všechno tak, aby se, jako, že to nás vnímá, že nás vnímá jako kamarády, že nás vnímá jako tým a vlastně už má tam vazby a to není žádná vypácká péče, ona opravdu to není o tom, jo. A já to nemám rád, protože já si myslím, že opravdu třeba, když mi tam přijde paní, která bude sympatická, bude ze Smíchova, no tak vůbec nemám problém se k ní chovat stejně jako k té Martě Kubišové. To opravdu v tomhle tom nesmí. A to je zajímavý, to si lidi neuvědomují a ten bulvár to někdy živí, jo. Těch lidech, protože ten medicínský personál nesmí dělat rozdíly. Protože když bude dělat rozdíly, tak začneme dělat chyby. Já musím stejně dobře odléčit tu Kubišovou, stejně jako tu paní z toho Smíchova, nebo ta bohužel je ze Smíchova, tak já bohužel paní ze Smíchova, to taky ze Smíchova, tak to byl bych přijal z Vršovic, jo. Dobrý. Ale myslím si, že prostě ty lidi musí mít ty týmy, ty zdravotnické týmy, musí tohleto mít v sobě. A pak, když to jako mají v sobě, tak odlečíte YouTube a kapelu, a nebo odlečíte úplně v pohodě stejně. Koho jsem měl jako moc rád, tak byl Barťák. To byla Jirka Bartoška. To jako musím říct, to je jako frér a on ani nevěděl, co mu jako všechno děláme. Jednou byla taková situace, byl jako úsměvný. Ležel jako že dostal nějaký přístroj, můžu asi říct, dostal interkardiální stimulátor, jo. Ležel, čekal na ten výkon a teď ty holky byly z něho. To je vždycky měl takový fenomén, že prostě kdokoliv, jakkoliv vše, tak všichni vrávorali, titubovali a omdlívali, jo. No tak u nás ty holky na tom sále ho připravovali na ten výkon, že jo, začali se s ním bavit, jo. A projížděli to prostě tohle, tamhle, blablabla. A on potom říkal, hele holky, děvčata, hele, aby jsme jako nezapomněli, proč jsem vlastně tady.
2: Musíte mě pomoct.
3: Že,
2: jako, já jsem
3: že
2: si
3: já tady
2: povídat.
3: Jsem přišel jako na jako, no a tak to jako, to byl jako, to je fakt jako frajer, no tak i další, no.
2: Chodíte rád do divadla?
3: Já strašně rád chodím do divadla, strašně rád. Mám literaturu, nemám vůbec čas něco číst, takže fakt moje poslední kniha byla to, co jsem si napsal sám. Jsem napsal dvě knihy, jedna se jmenovala Zákulisí srdce, druhá se jmenovala V hlavní roli srdce. Vyšlo to jako díky tomu, že byl covid, tak jsem vlastně právě substituoval to, že jsme měli méně práce, nebo že jsme jako nesměli tolik dělat, nebo nemohli jsme tolik dělat, tak jsem si jako to využil právě proto, tak jsem si splnil sen, že jsem si vydal dvě knihy, jako beletristický, nejsou jako odborní, jo. A jsou tam i povídky, jo, takže jo, jako z hlavy, jo, takže ne jako jenom biografie, takže ty valoviny. A jako co jako mám rád na té kultuře, je ta interakce. Já jsem takový exaltovaný, jsem takový extrovert a mám strašně rád tu interakci. Jo. A ono bohužel se to, jako musím to říct, že prostě umělecký svět, jsou lidi, kteří jsou opravdu extrovertní většinou, hodně je tam introvertů, ale i ty introverti mají nějakou expresi a mají nějakou interakci. A prostě ta interakce mě strašně baví. Jo? Protože mě baví se bavit, mě se baví jako i nasávat ty věci, nejenom povídat já, abych povídal, ale prostě i poslouchat, co mi říkají ty druhý. A to je strašně důležitý pro medicínu, protože když vlastně máte ty nové technologie a máte AI a umělá inteligence a něco všechno, tak přeci jenom, když prostě dobře odposloucháte toho pacienta, tak on vám vlastně řekne až půl, jo, až 50% té diagnozy řekne ten pacient, když umíte se dobře zeptat a když ho umíte poslouchat. A to bohužel také lidi zapomínáme, že to je strašně důležitý.
2: Pane primáře, já vám děkuju za milý povídání, bylo to moc fajn a přeju vám krásný zbytek dne. Děkuji vám.
3: Já taky děkuju za pozvání a bylo to hrozně příjemný být na vaší premiéře.
2: Děkuju moc.
3: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Děpoltovice chtějí vybudovat zázemí pro dětskou skupinu. V Horním Slavkově vznikne moderní expozice mapující historii města. Vláda dál počítá s odpouštěním poplatků seniorům nebo mladým. Ze systému by se museli odhlásit sami. A zítra čekejte polojasno až oblačno s přeháňkami, teploty do 24 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Děpoltovicích plánují stavbu zázemí pro dětskou skupinu. Kapacita bude 12 dětí. Hotovo má být nejpozději v roce 2027. Podrobnosti doplňuje nezávislá starostka Štěpánka Luxíková.
2: Chceme to mít mobilních buněk, aby to bylo jakoby nejlevnější a nejrychlejší. A žádný město okolní s náma nechtělo uzavřít smlouvu o umístění dětí předškolního věku, tak proto jsme se rozhodli pro dětskou skupinu.
0: Horní Slavkov přestaví měšťanský dům ze 16. století na nové muzeum. Letos chce město dokončit stavební úpravy, v příštím roce instalovat multimediální expozice. Cílem přestavby je zachovat výjimečnou stavbu pro příští generace a přilákat do města návštěvníky. Podle nezávislého starosty Alexandra Tereka dosáhnou náklady na vybudování nového společenského centra 45 milionů korun.
3: Investice letošního roku u nás v Horním Slavkově je určitě rekonstrukce objektu číslo 6 popisné. To je jeden z nejstarších domů v Horním Slavkově a my těch historických domů už moc nemáme. Dům by měl být hotový plus minus do konce roku. Následovat zhruba do půl roku by měla ta expozice, která už se zadala taky, ale ta výroba taky bude trvat nějakou dobu.
0: Koalice dál počítá s odpuštěním rozhlasových a televizních poplatků některým skupinám obyvatel. Českému rozhlasu Plus to řekl poslanec Patrik Nacher z hnutí ANO. Změna by se měla týkat třeba některých firem a taky seniorů nad 75 let. Ti by se oproti původní verzi návrhu museli zhrazení poplatků sami odhlásit. Výpadek příjmu médií by tak byl postupný, říká Nacher.
4: Po těch schůzkách s řediteli České televize a Českého rozhlasu jsem tam udělal ještě tu jednu změnu, to je ten přechod z opt-out, z opt-in, právě aby se nemohlo říkat a psát, že jde o skokový pokles, ale tam je ten pokles průběžný, postupný, pomalý.
0: Stát nedokáže posoudit, jestli jsou dotace na hospodaření s dešťovou vodou přínosné, informuje o tom Nejvyšší kontrolní úřad. Česko totiž nemá jednotný systém pro hodnocení jejich dopadů. Kontrola se týkala let 2022 až 2024 a zaměřila se na Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí a 7 vybraných příjemců dotací. Ze šetření vyplývá taky to, že tuzemské domácnosti mají malý zájem o dotace na zadržování dešťové vody a na výstavbu zelených střech. Podle NKÚ Česko zaostává za Rakouskem a Německem. Sport. Fotbalista Lukáš Provod podepsal se Slavií novou 5letou smlouvu. V pražském klubu je reprezentační záložník od roku 2019 a oslavil s ním 4 ligové tituly.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 10 až 7, na horách 9 až 6 stupňů Celsia. Zítra ráno čekejte přechodně i skoro jasno a lokálně se vyskytnou i mlhy. Přes den bude polojasno až oblačno, později večer přeháňky nebo ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů. Povane slabý jižní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Chebu je z důvodu opravy povrchu vozovky uzavřená část ulice Palackého u křižovatky s ulicí Příkopní.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobrý den, 14 hodin a 4 minuty. Základní informace na začátku pondělního dobrého odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. A k tomu všemu přidám také datum. Dnes je 1. června 2026. Posloucháte rádio vašeho kraje a my jsme rádi, že jste i na začátku nového měsíce v naší společnosti. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo nabídne spoustu zajímavostí o žirafách. Už za chvíli s Martinem Písaříkem. Hezké odpoledne a příjemný poslech.
1: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žirafy nedosáhnou hlavou až na zem? Nejvyššího suchozemského savce, žirafu, můžeme ve volné přírodě potkat pouze v Africe. Nejmohutnější samci mají výšku až 5 metrů, čehož dosahují dlouhýma nohama, ovšem hlavně dlouhým štíhlým krkem. Nejnovější teorie tvrdí, že se evolučně takto vyvinul kvůli vzájemným soubojům. Je však i velmi praktický při okusování vegetace ve výškách. Žirafy mají jeden krční obratel navíc, celkem tedy 8. Pokud jde o okusování vysokých větví, mají to žirafy snadné. Pokud ale chtějí spásat něco u země, už je to horší. Jejich krk totiž není tak dlouhý jako trup a nohy dohromady. Proto musí žirafa doširoka roztáhnout přední končetiny, aby dosáhla hlavou až k zemi. Celková výška těla je komplikací také při porodu, který probíhá ve stoje. Mládě obvykle spadne na zem z výšky až 2 metrů, ale příroda to zařídila tak, že se mu nic nestane. Krk není to jediné, co mají žirafy dlouhé. Nevšedních rozměrů dosahuje také jejich jazyk. Měří až 50 cm a žirafy si jim velmi šikovně podávají potravu a mohli by si jim klidně i čistit uši.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Případ vraždy soudce nalezeného na česko-bavorských hranicích sahá do dávné minulosti. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Marilyn Monroe, která se narodila právě před 100 lety jako sladká pokušitelka starších pánů v americké komedii Slaměný vdovec. A ČT Art. Nejlepším přítelem ženy je diamant. Marilyn Monroe v legendární komedii Páni mají radši blondýnky. Pondělní večer s Českou televizí.

0: Tipy pro volný čas.
1: A v pondělním vysílání pro vás máme pozvánky teď ve 14 hodin 25 minut. Pestrobarevné motýly z celého světa od Thajska až po deštné pralesy Jižní Ameriky mohou vidět až do 19 hodin návštěvníci motýlího domu u karlovarské rozhledny Diana. Den plný her, knížek a zábavy pro malé i velké nabídne od 15 do 18 hodin dětská slavnost v říši knížek v Mariánsko-Lázeňské městské knihovně. Pro děti od 2 do 15 let budou připravena hravá stanoviště s úkoly. Pořadatelé doporučují přinést s sebou koláč nebo něco dobrého. Akci Týden ptačího zpěvu připravili v Chebské knihovně. V oddělení pro děti začne v 17 hodin výstava fotografií Vítka Koubka. Doprovodí přednáška Pavla Jašky na téma O čem zpívají ptáci. Františko-lázeňské císařské lázně budou od 19.30 znít hudbou z Balkánu a stylem klezmer. Hraje kapela Krev a med. Městská knihovna Chodov připravila zábavnou stezku včely medonosné. V parku u knihovny mohou během dne zájemci projít trasu s úkoly a postupně tak vyplnit text tajenky. Úspěšné luštitele pak čeká v knihovně malá odměna. Na výpravu za poznáním nazvanou Ulov si šlika a neputování po stopách rodu je možné se vydat na 10 míst v Ostrově, Karlových Varech a v Jáchymově. Třeba v ostrovském klášterním areálu na Staré radnici nebo v Letohrádku v Zámeckém parku jsou připraveny pohlednice s otázkami. Správné odpovědi vám odhalí vždy dvě písmena, ta dohromady vytvoří heslo k otevření pokladnice. Podrobnosti je možné zjistit v ostrovském infocentru na zámku. A park Bohemianum v Mariánských Lázních zve k prohlídce nejznámějších modelů českých památek. V areálu můžete vidět třeba zmenšeninu hradu Karlštejn, rozhlednu Ještěd, Mariánsko-Lázeňskou kolonádu nebo zámek Červená Lhota. Tak takové byly tipy pro volný čas, ty pondělní s datem 1. června. Tak přejeme dobrou zábavu, teď je s vámi dobré odpoledne.

0: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Dnešní náš příběh je věnovaný osobnosti, která se narodila v Plzni. Respondent vystudoval České vysoké učení technické v Praze a je autorem několika knih o architektuře. Petr Domanický je spjatý se Západočeskou galerií v Plzni, a to jako kurátor podsbírky architektury.
2: Západočeská galerie kromě obrazů, kreseb, grafiky, soch, fotografií sbírá také vše možné, co se týká architektury. A tahle ta sbírka vznikla jako jedna z nejnovějších v té Západočeské galerii až v roce 2009 a dostal jsem vlastně příležitost od toho založení nějakým způsobem směrovat a tvořit.
3: Ze začátku ani nebylo úplně jasné, co se bude dařit získávat. Dnes už lze říct, že se podařilo nazbírat velké množství zajímavých artefaktů. Ať už jsou to třeba historické plány budov, pozůstalost architekta Bohumila Chvojky, ale také některé historické fotografie.
2: Velmi cenné bylo například to, že rodina Karla Lhoty, dalšího vynikajícího architekta, profesora plzeňské průmyslovky, ale také spolupracovníka Adolfa Lose, tak jeho rodina se rozhodla nám předat do galerie jejich fotoalba, takže díky tomu máme nejen tedy unikátní fotografie, které se týkají osobního života Karla Lhoty a jeho vazeb třeba na plzeňská divadla, ale také právě i té architektonické práce v souvislosti s Adolfem Lose.
3: Podstatnou část činnosti Petra Domanického vedle samotné sbírky tvoří teoretická práce o architektuře.
2: Děláme třeba přednášky o architektuře, ale také výstavy a různé publikace, většinou tedy k těm výstavám, řadu různých komentovaných prohlídek a podobně. No. Spolupracujeme na různých větších projektech i s jinými institucemi, se Západočeským muzeem, archivem města Plzně a podobně.
3: Vy jste vystudoval fakultu architektury na ČVUT v Praze. Přibližte nám obor, který jste studoval.
2: Tehdy na té fakultě architektury to studium nebylo členěné do speciálních oborů. Víceméně tu specializaci si každý určoval volbou volitelných předmětů a volbou ateliérů, ve kterých tedy tvořil ty semestrální projekty. Mě už dlouhá léta předtím bavily a lákaly památky a architektura historická, takže jsem si potom na té škole vybíral, myslím si, že snad asi všechny předměty, které se týkaly historické architektury, památek a urbanismu. Samozřejmě jsem využíval toho, že tam tehdy učili jako naprosto špičkoví odborníci, ať už to byli pan architekt Kabrada nebo pan architekt Kibic a pan architekt Urlich a další, kteří v té době patřili k těm nejlepším v republice. Co se týká těch ateliérů, tak tam jsem si vybíral spíše podle těch osobností, těch jednotlivých vedoucích těch ateliérů.
3: Vy jste autorem také několika knih o architektuře.
2: Ty knížky z velké míry doprovázely výstavy, které jsme u nás pořádali. Z těch nejvýznamnějších to byla právě asi kniha týkající se Adolfa Lose, Los Plzeň souvislosti. Pak třeba k výstavnímu projektu o zmizelé Plzni byla také samostatná kniha. Pak jsme dělali výstavu s publikací o architektuře 60. let v Plzni. No a pak jsem si v roce 2015 splnil svůj dávný sen a zrealizoval jsem tedy výstavu a knihu o Hanušovi Zápalovi, nejvýznamnějším architektovi regionu ve 20. století. Řadu let jsem měl na starosti restaurování Semlerovy rezidence, takže o Semlerově rezidenci pak vznikly dvě knihy, jedna velká, detailnější a druhá taková populárnější, ovšem provedená v několika jazycích a šířená i díky tomu, že ji vydalo vydavatelství v Londýně, tak šířená po celém světě.
3: Z Plzně Anděla Blašková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

Sportovní minuty. Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty, souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
3: A znělka Českého rozhlasu Karlovy Vary otevřela první rozhlasové tržiště nového týdne. To pondělní tržiště s datem 1. června vám teď ve 14 hodin a 48 minut dává prostor na vaše telefonické inzeráty. Tak pro osvěžení studiová linka 221 55 37 37. Máte inzerát, který chcete zveřejnit na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary, tak telefonujte právě teď do našeho pondělního dobrého odpoledne. Tak ten prostor je omezený samozřejmě pro vaše inzeráty, takže pokud něco prodáváte, chcete koupit, vyměnit, máte tedy inzerát ke zveřejnění, telefonujte právě teď na číslo 221 55 37 37. Tady je pondělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary.

0: tedy bez inzerátu za 10 minus 3.
1: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nířanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Nové sedlo plánuje instalaci fotovoltaických panelů na střechu základní školy. Památník americké armády zatím město až stěhovat nebude. Schodek státního rozpočtu v květnu vzrostl na 170 miliard korun. A zítra čekejte polojasno až oblačno s přeháňkami, teploty do 24 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Novém Sedle chtějí na střechu základní školy instalovat fotovoltaické panely. Radnice už má přislíbenou dotaci z Ministerstva životního prostředí. Podle nezávislého starosty Roberta Zelenky spotřebuje většinu vyrobené elektřiny samotný provoz školy.
3: Ta elektřina se tam spotřebuje, ta škola má nějakou spotřebu. Počítáme, že více jak 80% si spotřebujeme. Pokud něco bude nějaký přebytek, tak dodáváme do sítě, ale ty kompenzace za tu dodávku jsou tak malý, že to se vůbec nevyplácí.
2: Aši zatím nebudou stěhovat památník americké armády. Od 90. let minulého století stojí na Masarykově náměstí. Jedná se ale o prostor, který patří soukromému vlastníkovi. Ten plánuje na pozemcích postavit bytové domy. Radnice proto chtěla památník přesunout na Gétovo náměstí. Do výběrového řízení na úpravu místa i přesun kamene se ale nikdo nepřihlásil, říká místostarosta Pavel Matala z hnutí za Aš.
4: My jsme vlastně udělali projekt na nové umístění, ale bohužel se nám v opakovaném výběrovém řízení nepřihlásil nikdo, žádná firma, která by realizovala ten vlastní přesun a vybudování toho nového památníku. Čili v tomhle tom předpokládám, budeme v příštích letech pokračovat.
2: Schodek státního rozpočtu se v květnu prohloubil na 170 miliard a 200 milionů korun. To je o zhruba 64 miliard korun víc než v dubnu, informovalo o tom ministerstvo financí. Letošní květnový deficit byl nejnižší od roku 2020, ale zároveň šestý nejvyšší od vzniku Česka. Krajský soud v Ostravě uzavřel rozsáhlý případ gengu, který v utajovaných laboratořích v Ostravě vyráběl syntetické drogy. Čtveřici mužů uložil tresty od 12 let vězení ve věznici s ostrahou až po 3letou podmínku. Podle nepravomocného rozsudku vyráběli stovky kilogramů syntetických drog určených pro zahraniční klientelu. Obchod organizovali mimo jiné přes Darknet, tedy skrytou část internetu, a při nelegální výrobě způsobili také rozsáhlé škody na životním prostředí, řekl Českému rozhlasu státní zástupce Michal Togner.
5: S ohledem na nebezpečnost těch odpadních látek jsme prostě museli ze zákona zabránit tomu, aby ty tisíce litrů byly vypuštěny někde do řeky, do pole nebo kamkoliv jinam. Po té vlastní realizaci věci jsme se dozvěděli, že celá tahle kauza je rozpracovaná napříč celou Evropou. Sport.
2: Beachvolleybalisté Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem skončili druzí na ostravském turnaji pro tour kategorie elit. Švédům Omanovi a Helvigovi podlehli ve finále ve dvou setech. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 10 až 7, na horách 9 až 6 stupňů Celsia. Zítra ráno čekejte přechodně i skoro jasno a lokálně se vyskytnou i mlhy. Přes den bude polojasno až oblačno, později večer přeháňky nebo ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý jižní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlových Varech v Dolní Kamenné poblíž Baumaxu se střetlo osobní auto s chodcem. Silnice je dočasně uzavřená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Hezký dobrý den, po zprávách se ke slovu vrací pondělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď je 15 hodin 4,5 minuty. No a my se za chvíli vzhledem k tomu, že je pondělí a dokonce 1. června, vypravíme do světa sportu. Karlovarský kordista Martin Hrubeš obhájil titul mistra republiky. Nejen jeho úspěchu se budou věnovat další sportovní minuty z našeho regionu a začnou už za chvíli. Hezké odpoledne a klidný poslech.
1: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Sportu zdar a Západočeskému zvláště, milí posluchači Českého rozhlasu Karlovy Vary. Jsou tady první červnové sportovní minuty. Tak hezký poslech. Začínáme na fotbalových trávnicích. Ve čtvrté lize v krajském derby neudržel Sokolov dvougólové vedení a podlehl Karlovým Varům 3-4. Pro sportovní minuty napínavé utkání zhodnotil hrající kouč Slávie Marián Geňo.
2: To vítězství se nedělo vůbec lehce. Sokolov byl první půl jasně lepší, byl na nás dobře připravený a my jsme s tím měli problémy. Pomohl nám gól hned v začátku druhého poločasu, kdy jsme se dostali na rozdíl jedné branky a potom už bych řekl, že nás bylo tak jako plný hřiště, už jsme šli za tím vyrovnáním a to se nám povedlo. Pak ještě soupeř vlastně znova vyrovnal na 3-3, když se nám podařilo zápas otočit, ale ještě i nějakou takovou morálkou jsme nakonec dokázali vstřelit tu rozhodující branku na 4-3 chvilku před koncem a pokud jsme to dohráli. Toho vítězství si strašně vážíme, protože v Sokolově se moc nevyhrává a soupeř má svoji kvalitu a navíc padlo v zápase 7 gólů. Myslím si, že divákům jsme nabídli hezkou podívanou a určitě to bylo dramatické utkání.
1: Březová zvítězila na půdě přední Kopaniny 4-2 a Ostrov porazil Chomutov 1-0. Mariánské Lázně podlehly 1-2 pražskému Újezdu. Celek z lázeňského města ale oznámil, že z ekonomických důvodů bude v příští sezóně hrát pouze pátou ligu, tedy někdejší krajský přebor. Více už kapitán Viktorie Michal Drahorát.
3: Odhlašuje se soutěž v podstatě z důvodu ekonomických, kdy klub vyhodnotil teď po změně vedení naprosto asi objektivně tu situaci, která tady je a bude se přihlašovat teda jenom pátá liga, krajský přebor, protože čistě jednoduše prostě nejsou peníze, takže ta situace je jaká je, určitě bude v obrovský obměnění kádru v létě, ještě úplně nevíme i jméno vlastně hlavního trenéra pro A tým, bude zůstávat ale zároveň i B mančaft, takže furt si myslím, že jakoby nějaký konkurenceschopný kádr nebo jako široký kádr bude na to, aby jsme byli schopni prostě normálně trénovat, ne tak, jak trénuje podle mě řada týmů v krajském přeboru, kdy se schází v 8 lidech, to si myslím, že bychom se tomu měli vyvarovat a měli by ty tréninky mít úroveň a i jako dostatečně počet hráčů.
1: Martin Rubeš obhájil titul mistra republiky v šermu. Na šampionátu v Litoměřicích porazil karlovarský kordista v semifinále Jakuba Jurku a ve finále Jiřího Berana.
4: Je to úplně jiný turnaj, než to byl před rokem. Úplně jinak jsem na tom kondičně i fyzicky, takže těžko říct, jako určitě prostě dvakrát porazit Kubu Jurku o finále. Je super, je to parádní skalp, protože Kuba je jeden z top 5 nejlepších šermířů na světě momentálně. Takže prostě s ním dát vyrovnaný zápas i porazit je strašně cenný pro mě. Vždycky ty reprezentační zápasy jsou trošku jako jiný, protože Kuba byl jasný favorit, že světová devítka. Minulý víkend byl třetí na světovém poháru. Já jsem šermal parádně, mě se tam rozsvícelo hodně věcí, které jsme teď trénovali, takže jsem rád, že jsem je zužitkoval tady v tom zápase.
1: Dohejbalisté Karlových Varů uspěli v extralize na svých kurtech s Čelákovicemi a po výhře 5-2 drží druhou příčku v tabulce. Tolik sportovní minuty s datem 1. června. Od mikrofonu se loučí a za týden se opět přihlásí Vladislav Janouškovec.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. She's crazy like a fool.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: Barry Manilow na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary hudebně v našem pondělním odpoledním vysílání. Za půl minuty bude půl čtvrté. Správa státního hradu a zámku v Bečově nad Teplou dnes oficiálně představila kolekci značkových vín, která se stanou součástí nové návštěvnické expozice. Unikátní sbírku už zkoumali francouzští vinaři a část starých lahví vybavili novými korkovými uzávěry.
1: Právě začíná slavnost otevírající nově upravené bečovské barokní zahrady a rekonstruovanou zámeckou jídelnu. Součástí programu je představení souboru lahví vzácných starých vín a koňaků. Společně s relikviářem svatého Maura je kdysi našli v hradní kapli kriminalisté.
2: Historická sbírka vín a koňaků přímo souvisí s příběhem relikviáře svatého Maura. Pátý vévoda Bofors Ponten se na konci války rozhodl ukrýt relikviář svatého Maura společně s tímto tekutým pokladem pod podlahou hradní kaple, kde byl v roce 1985 nalezen. Relikviář byl odvezen do Prahy, byl restaurován, ale tekutý poklad zůstal tady na Bečově.
1: Kastelán Tomáš Vizovský označuje celkem 138 lahví vín a koňaků z 19. století v Bečově za tekutý poklad. Kdysi ho tam zanechali původní vlastníci panství. Prvních 8 lahví vína z vinařství Château Dickem se teď ale vrátilo z Francie. Po dlouhém jednání tam současní majitelé vinařství potvrdili pravost a kvalitu vín. Degradované korkové uzávěry vyměnili za nové.
2: Snažili jsme se získat přímluvu původních majitelů Bofors Ponténu, což se podařilo. Intervenovali europoslanci, honorální konzul v Bordeaux, České kulturní centrum v Paříži a další.
3: So it's always a difficult moment because you are opening very old bottles.
1: Je to vždy velmi obtížné otevírat a zkoumat lahve starých vín, říká sklepmistr francouzského vinařství Tony L. Cavant, podle kterého bylo třeba u vín posoudit jejich kvalitu a původnost. Právě na záchranu takzvaného tekutého pokladu teď Národní památkový ústav vyhlašuje veřejnou sbírku.
4: Samozřejmě vnímáme to tak, že pokud veřejnost se odhodlá nás podpořit, tak my i nějakým dílem státních prostředků to budeme financovat také.
1: Říká oblastní ředitel NPU Petr Hrubý, podle kterého má stát vybudování nové expozice pro sbírku značkových vín 5 milionů korun. Cenu celé kolekce odhaduje správa hradu a zámku na 100 milionů korun. Z Bečova Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Máme 5 minut po 3:30, posloucháte pondělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je čas na soutěž, teď už je k dispozici naše studiová linka, kterou dobře znáte. Zkuste tedy štěstí s Českým rozhlasem Karlovy Vary, telefon 221 55 37 37. Odborná porota vybrala nejlepší audioknižní počiny vydané v minulém roce. Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu zabodoval hned 4 tituly. Jedním z nich s názvem Kost nabízíme v dnešní soutěži. Mysteriózní rozhlasový šestidílný seriál posluchače zavede na jeden obyčejný vesnický pohřeb, který bude mít nečekanou dohru. Audiokniha je určena pro děti i rodiče, kteří ocení humor i možnost vrátit se na chvíli do dětství. Tak to je cena, kterou dnes můžete vyhrát, a moje otázka se bude týkat našeho pondělního vysílání. Na telefonu první soutěžící, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Pepa, dobrý den.
0: Já vás zdravím, Josefe, dobrý den. Tak už víte, o co soutěžíte, je to kniha z vydavatelství Radioservis Českého rozhlasu. Kniha s názvem Kost může být vaše, pakliže správně odpovíte na moji soutěžní otázku. A už to zaznělo, týká se našeho pondělního vysílání. K tomu do odpoledního času patří neodmyslitelně rubrika Náš příběh, také sportovní minuty, čili sportovní magazín, a ode dneška, tedy od 1. června, také nově pořád Osobnosti Česka. Dnes jste ho slyšeli poprvé premiérově mezi 13. a 14. hodinou, a mě by zajímalo, kdo je moderátorem toho nového pořadu. Tak mám tady, Josefe, 3 možnosti. Za A Martin Písařík, za B Oskar Hess, za třetí nebo za C Vladislav Janouškovec.
1: Já zkusím Bčko.
0: Vyzkoušíte Bčko Oskara Hesse. Oskar Hess a pořad Osobnosti Česka skutečně dnes poprvé byl slyšet na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Takže kniha je vaše, my vám blahopřejeme, zůstaňte ještě na telefonu, naslyšenou, pěkný den. Tak už se s námi Josef nerozloučil, nevadí. Taková byla pondělní soutěž. Teď máme 15 hodin a 37 minut. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Marie Rotrová zpívá, příjemný poslech. Večer.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: co děti dospělým závidí.
1: Že nechodí do školy.
2: Že můžou řídit auto.
3: Že můžou mít dítě.
4: Že můžou jít spát, kolik chtějí.
5: Třeba už můžou zacházet se zbraněma.
6: Že nám musí poroučet a my jim nemůžeme.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Dnes je poslední den, kdy můžou obyvatelé Chodova podávat návrhy do letošního 5. ročníku participativního rozpočtu. Policisté pátrají po 16-leté dívce z dětského domova v Dalovicích na Karlovarsku. Cenový strop na naftu a benzín v úterý klesne o desítky haléřů. A zítra čekejte polojasno až oblačno s přeháňkami, teploty do 24 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Chodově na Sokolovsku dnes končí přihlašování projektů do letošního ročníku participativního rozpočtu. Město na něj opět vyčlenilo 2 miliony korun. Po uzávěrce a kontrole můžou lidé o nápadech hlasovat, říká starosta Patrik Pizinger z Hnutí místní.
2: Teď vlastně po dnešní uzávěrce proběhne kontrola těch návrhů, abychom právě ta základní kritéria mohli zkontrolovat a potom během léta budou Chodováci hlasovat a v září budou vědět, který projekt hned z jara příštího roku budeme realizovat.
0: Například v loňském roce zvítězilo mlžítko na náměstí pro osvěžení v horkých dnech nebo myčka na kola pro cyklisty. Karlovarští kriminalisté pátrají po 16-leté dívce z Karlovarska. Pohřešovaná Vanessa Elizeusová odešla včera kolem 22. hodiny z dětského domova v Dalovicích. Podle policejního mluvčího Jana Bílka by u sebe měla mít mobilní telefon, ale na zprávy a hovory nereaguje. Před odchodem na sobě měla šedé tepláky, bílý top, černou bundu, černobílé tenisky a černou kabelku. V případě jakýchkoliv informací k pohřešované dívce volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu. Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 42 korun a 46 haléřů. To je o 51 haléřů míň než dnes a o víkendu. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 37 haléřů na 39 korun a 35 haléřů. Vládní regulace cen paliv bude pokračovat celý červen. Přesun agendy lidských práv a závislostí z úřadu vlády pod 4 ministerstva je definitivní, řekl to premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Členové rad přesun kritizují, podle nich je potřeba nadrezortní řízení. Navrhovali proto vznik nové sekce lidských práv při úřadu vlády a samostatné národní agentury pro problematiku závislostí. Babiš minulý týden slíbil, že návrhy posoudí, dnes ale oznámil, že vláda na svém rozhodnutí trvá.
3: Ta změna je dořešena, takže žádná z těch agend není ohrožena. Určitě už k tomu rozhodnutí se vracet nebudeme. Je to definitivní, my určitě můžeme o tom diskutovat, tomu se nebráníme.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 10 až 7, na horách 9 až 6 stupňů Celsia. Zítra ráno čekejte přechodně i skoro jasno a lokálně se vyskytnou i mlhy. Přes den bude polojasno až oblačno, později večer přeháňky nebo ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý jižní vítr, rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Počítejte se zdržením na silnici číslo 21 u Františkových lázní. Pro pruchu je tam odstavené vozidlo. A v Chebu v ulici Osvobození jsou z důvodu prací zúžené jízdní pruhy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: I v červnu budeme vysílat, je to vlastně první letní den z meteorologického pohledu od meteorologů, je to taky Mezinárodní den dětí a já už jsem dostal dárek od dnešního hosta k tomu. Petr Selava je tady s námi.
5: A já přeji hezké, takové skoro sváteční odpoledne.
4: Je
5: hezký den.
4: Ano, vám všem. Užijte si, ať už jste děti nebo ne, budeme si trochu jako děti hrát a vybírat a bavit se nad ukázkami z archivu. Taková je Humoriáda a v červnu navíc budeme i soutěžit zase o knížky z naší edice humoriádnické, máme jich 5. Výherce si může vždycky vybrat knížku, která mu třeba do série chybí, ale musí odpovědět na soutěžní otázku, která vždy bude souviset s hostem, kterého máme ve studiu. Takový je princip po celý červen a v pátek pak z těch týdenních výherců budeme losovat jednoho, komu ještě dáme a pošleme digitální rádio.
1: Humoriáda.

0: Začíná nám pomalu humoriáda po téhle první písni od Olympiku, a to s Petrem Salavou.
1: Tak já musím říct, že tahle ta písnička ve mně vyvolala vzpomínku, kdy jsme jednou s Leškem Semelkou byli na prostřední Bečvě nakupovat něco v tamním smíšeném zboží a Lešek tak jako žertoval s paní prodavačkou a co byste mi tak nabídla? A ona mu vtipně říkala, pěnu zvůní jablečnou a vyvanulý sprej. A to bylo tak hezký, protože to je geniální text jeho velkého celoživotního kamaráda Pavla Vrby. Tak Olympik jsme takhle prožili a mně se líbí, že jsme Patriku začali koncem. Skončili jsme, jasná zpráva.
0: Ne, otevřeme ten náš archiv zábavy. Co z něj vytáhneme při dnešku?
1: Tak dneska je bohatá nabídka. Já bych použil horoskopičiny, kde Karel Šíp má velmi zajímavého hosta, Slávka Šimka, ale zároveň musíme Karlovi na dálku blahopřát, protože 1.6. to je jeho den narozeninový a zároveň já mám s Karlem výročí 50 let od seznámení, takže úžasná možnost dopozdravit.
0: Tak si poslechneme tohle jejich povídání a pak se budu ptát na to první setkání tedy s Karlem.
2: Pan Miloslav Šimek.
3: Prosím, prosím. Děkuji vám, děkuji za přivítání také, já vás rád vidím. Já vás mám tak rád, že se mi úplně zdá, jako kdybych tady před chvílí byl.
2: Slávku, já jsem tady mluvil o tvém učitelování. Ano. To je pro diváky trošku překvapení. Oni ano. Vědí, že jsi učil, to víme všichni, ale nevíme, proč jsi toho nechal, jak dlouho jsi učil, měli tě žáci rádi, měl jsi přezdívku, mluv.
3: Tak docela jsem učit nepřestal. No vlastně přestal, stal jsem se žákem, protože spolupracuju s paní Bubílkou, takže ona vyučuje mě teďka. Ano. Dává mě to zabrat, mohu říct. Ale já si myslím, že žáci mě měli rádi, protože za mnou docházejí někteří stále i do divadla pozdravit. Už taky jim přibylo let. Přišel za mnou třeba jistý chlapec, kterého jsem učil v 7. třídě, byl jsem jeho třídní. Já jsem povedal, Jardo, to je hezký, že si přišel pozdravujícího pana učitele. On povedal, nejen pozdravit, já jsem vám přišel říct, že jsem nezaměstnaný. Já jsem povedal, no to je smutný, co s tím mám společného. On povedal, hodně, protože jste mě učil a ničemu jste mě nenaučil. Tak jsem pochopil, jaká je moje povinnost, je u nás v divadle zaměstnán, dělá inspicienta, nosí mi kafe, to nejdražší kafe, který jsem si mohl teda zařídit. No, ale já jsem učil rád, mohu říct, že to bylo moje oblíbené povolání, ale ta spolupráce s Grossmanem přesáhla rozměry běžné už ochotnické práce. My jsme hráli v Semaforu, to málo kdo ví, já jsem ještě k tomu vyučoval ve Střešovicích v Praze na Norbertově. A já jsem usínal v hodinách. Ne, že bych byl nějak flámoval, ale jak jsem chodil z toho divadla, takže žáci hodně psali pořád písemné práce. Já jsem si dal takhle knihy před to třídnici a usnul jsem většinou. Pořád psali, já jsem to nikdy neopravoval. Opravovala to moje žena, ona je to taky učitelka, to se hodilo. A taky ona známkovala, já jsem se vždycky přimlouval, no ne, Bouberle, ten přeci to, ne, ten umí na dvě. Já vůbec neznal. Ona je znala z těch písemných prací a to. Ano. Takže, no, já jsem chodil na pedagogický institut, tam bylo 120 dívek a 12 chlapců, takže záhy všichni jsme byli ženatí. Tak to šlo, že nás rozebrali, to bylo velmi, velmi rychlý.
2: Slávku, umíš si vůbec představit, kdyby se, já nevím, něco stalo, že by tě ministr školství povolal zpátky do třídy a že by si znova musel začít učit?
3: Já jsem slyšel, že ministr školství je na tom špatně, ale že by na tom byl takhle hrozně, že by mě povolal, myslí. No tak, tak stávko učitele, to je pravda. Možná, kdyby to začali řešit jako armáda, že povolává určité ročníky na cvičení, takže v případě stávky učitelů, že by nás, co jsme takhle rozptýleni v jiných povoláních, že by nás povolali na takové pedagogické cvičení, no stát by se to mohlo. A žákům bych to moc nepřál. Já jsem učil češtinu, dějepis, dneska je všechno jinak. Vyňatý slova, ty už se říkají úplně nějak jinak.
2: Jinak,
3: jo. Nebo v dějepise, no teď. To některý skoro hrdinové, takovej Gottwald, to je dneska vlastně odpadlík úplně, to je skoro bídák, nebo když jsme chodili na ty vycházky, no můžu já jim jít ukázat Stalinův pomník, kdy tam není, to by marně jsme hledali na tý letný. To asi už bych se nezorientoval, to už skleróza, tak já bych šel po starých stopách. Už je to jinak.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Úžasná dvojice, takhle netradičně. Miroslav Šimek a Karel Šíp. Tak Karel Šíp měl pořád, kam si zval, takhle hosty horoskopečný v režii Viktora Polesného. Ale jak vy jste se, Petře, se vznámili před 50
1: to
0: lety?
1: To je právě těch 50 let, kdy tehdy Karel pracoval pro televizní klub mladých. Měl svůj pořad s Jardou Uhlířem, který se jmenoval Mladýma očima. A oni s kamerou přijeli na některý fotbalový nebo hokejový zápas Amfory a tam jsem vlastně dával první interview a on mě tak trošku nakukal, abych otočil olympijské heslo, takže já jsem tenkrát řekl, že není důležité zúčastnit se, ale vyhrát. A to byla samozřejmě myšlenka dnešního oslavence Karla Šípa.
0: A pak setkání, chtělo to nějakou dobu, kdy jste se potkali, nebo kdy to tak začalo intenzivněji třeba, nebo že přišel sám do té Amfory?
1: Asi o 2 roky později přišel do Amfory a od té doby vlastně jsme prožili opravdu spoustu krásných chvil.
0: Jak se vlastně lidi brali do té Amfory? Museli u mě trochu hrát? Trochu jste si otestoval, nebo šlo o to známá tvář? To je tak jedno, jak bude hrát.
1: Musím říct, že u Karla to bylo tak, že on, když přišel na první zápas, tak ještě seděl na lavičce, protože jo, on ještě ani nebyl v té době zase tak slavný. Takže my jsme v době, kdy Karel nastoupil, jezdili tak ve 12, 13 lidech. Nebylo nás daleka okolo stovky, jako v současnosti. A on začal na lavičce. Bylo to na tréninkovém hřišti pražské Sparty proti týmu z Tábora, tedy komunální služby Tábor, a Karel nastoupil jako levé křídlo do druhého poločasu, no a pak se prosadil, takže myslím, historické tabulce odehraných zápasů je asi 5. nebo 6. z těch 40 lidí.
0: Dnešní oslavenec, tak ještě jednou všechno nejlepší Karlovi Šípovi na dálku. A my ho opouštíme, protože v té další ukázce už může být, pokud budete chtít, Miroslav Šimek sám, tedy povídka Šimka a Grossmana, jak jsme vdávali sestru. A nebo nabízím schůzku 7 trpaslíků, já proti varianta B, s Jitkou Mlavcovou, Jiřinou Bohdalovou a Lubomírem Lipským. Záleží, co si vyberete, tedy čemu dáte povětšinou hlas, kdo zvítězí. Tak ten souboj začíná právě teď na telefonu 731 800 900 anebo v SMS-kách také 90 011 04. To je naše číslo na SMS-kové číslo. A pozor, budeme to sčítat dohromady a máte čas jedné písně. Iveta Bartošová, PS.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: První souboj v Humoriádě za účasti nebo dohledu Petra Salavy vybíral na začátku Miloslava Šimka. Já jsem proti nabídl Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovu a Lubomíra Lipského. A vy rozhodujete v telefonátech 731 800 900, naše číslo. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
4: Dobrý den.
3: A prosila bych Ačko jako amfora. A
2: ano?
3: Dobře.
2: Toče, dobře.
4: Toče, tak moc děkujeme.
2: Přesouváme se za dalším. Dobrý den.
3: Dobrý den, Jana do Němčí volá. Já vás zdravím oba, Petra Salavu taky.
4: Dobrý
3: a já
4: den.
3: Bych si přála taky. Dobrý den, já bych si přála taky Ačko, pokračování.
2: Dobrá, děkuji za to hlasování, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo na nás teď promluví, vítejte.
5: Dobré dopoledne, panové. To je vás Petr Zahoty. A za byste pokračování... S panem Šimkem.
2: Dobře, není to přímé pokračování, ale je tam Miloslav Šimek o tom, jak vdávali sestru. Takže část té povídky Šimka Grossmana. To je to, co vyhrálo, to, co jste si vybrali.
6: Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka Známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce. V požehnaném stavu hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka Snětek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka z nadějí. Značka Big Beat, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka Obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Baloun je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Baloun. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase poset mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepa dvojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Baloun. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Baloun a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýc se zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
2: Humoriáda. Tak Miloslav Šimek po druhé dnes v Humoriádě vyčerpána ukázka s ním. Mám před sebou i disjokeje, v podstatě musím to tak říct, Petra Salavu. Já jsem tady takový jako ukázkový z hlediska mluveného slova. Vy pracujete hlavně s muzikou. Kolik toho máte?
4: Myslíte CDček?
2: No, skladeb, které je třeba možné odehrát, prostě vzít.
4: Tak na diskotéku sebou nosím 3 kufry a dohromady tam je asi 600 CDček, tak když si vezmete, že na jednom je 20 tracků, 20 skladeb, tak to je, to bych mohl hrát hodně dlouho.
2: A připravuje se člověk dopředu, anebo to nechá na náladu?
4: No,
2: jako co pustí ten večer?
4: Myslím, že každý DJ má oblíbené písničky, které zahraje vždycky. Já třeba strašně rád začínám Alenkou v říši divů. Každou tu diskotéku, protože je to takové střední tempo a dobré na rozjezd, ale pak se musí reagovat samozřejmě na společnost. Já teda zastávám stále takové stanovisko, že je potřeba hrát hodně i pomalých písniček. Za prvé, publikum, které chodí na oldies diskotéky, je starší.
2: Aby si odpočinulo.
4: No, za prvé odpočinulo a také, aby kontakt. Si měli co říct, jo. A kdyby si to měli říct. A děláme přestávky. Takže u nás je to normálně klasika. Tak, jak to má být. Komentovaná diskotéka s přestávkami, s pomalými písničkami a s hity.
2: No já se ptám záměrně, protože dnes máme v rámci června první soutěž o knížky Humoriády a protože se to týká hosta, tak to bude soutěžní otázka trochu kolem toho DJství. A budu se ptát posluchačů, kteří se za chvíli můžou dovolat. Zatím je linka tedy odstavená, jak já říkám, ale číslo 731 800 900 za chvíli otevřeme a první, kdo se dovolá, dostane soutěžní otázku a když dobře odpoví, může si vybrat jednu z knížek z edice Humoriáda, kterou si samozřejmě můžete, pokud nevyhrajete, objednat i přes stránky humoriada.cz. Tak linku uvolňuju právě teď a jsem zvědav, kdo to stihne, kdo bude tím nejrychlejším. Jde to vždycky velmi rychle. Kdo tam je? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Milan.
2: Milan odkud?
7: Od Hořovic.
2: Tak, od Hořovic.
4: Zdravíme.
2: A ptám se.
7: Taky vás zdravím.
2: Pozor, soutěžní otázka. Kolik už v životě udělal Petr Salava takových diskoték? Kolik jich odmoderoval, prostě potěšil takhle tanečníky? Buď jich bylo víc jak 500, anebo víc jak 5000. Co myslíte?
7: Tak rozhodně víc než 5000.
2: Petře?
4: Ano, teď je jich asi 5557.
2: Tak moc blahopřeju, to znamená, že si můžete vybírat
7: Děkuju.
2: Jednu z těch knížek, která vám případně chybí. Chcete je připomenout, nebo už víte, co by se hodilo k vám?
7: Já myslím, že celkem tu představu mám, co už jste vydali.
2: Ano.
7: Takže bych asi poprosil o... paní Konvalinkovou.
2: Radovánky, tu naše čtvrtou.
7: Ano.
2: Dobře, tak jo. Slíbím, pošleme, vy mi ještě zůstaňte na telefonu, ať samozřejmě zapíšeme adresu a pak nezapomeňte poslouchat i v pátek, protože ze všech týdenních výherců budeme losovat ještě jednoho, kdo dostane to digitální rádio. Třeba to můžete být vy, tak poslouchejte Humoriádu.
4: Hm? A já vám blahopřeju a zdravím.
2: Děkujeme, mějte se.
7: Děkuju moc, já taky děkuju,
2: nashledanou. Není zač, další kolo soutěže zase zítra s dalším hostem v našem studiu a celý červen, tak to budeme soutěžit o knížky z edice Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednou gratulace Milanovi Zařovic, který vyhrál první knížku v červnové soutěži v Muriadě za, řekněme, disjokejské znalosti u Petra Salavy.
2: Já musím říct, že jsem teď prožil takové velké překvapení, neboť já mám elektronickou výstřižkovou službu a když jsem tady byl, Patriku, u vás naposledy,
1: ano,
2: tak druhý den umělá inteligence, která přepisuje celé dění v na rozhlasu střední Čechy, tak mě tam označila jako DIS jockey. Takže vlastně jsem se stal diplomovaným specialistou v oboru disc jockey, nebo tedy jockey. Možná, že i Josef Váňa mě na dálku závidí.
1: Že máte dis.
2: Že mám dis jockey.
1: I to se stává. Co si vybereme teď, protože je to na vás.
2: Já bych zaspomínal na 80. léta minulého století, kdy jsem působil v klubu u Bílého koníčka v Praze, protože právě tam se natáčela sešlost Luďka Nekudy s takovým skvělým jeho parťákem Jiřím Cízlerem. Takže pokud mám šanci na tuhle ukázku z tohoto pořadu, tak budu rád.
3: Vážení přátelé, naše druhá sešlost se chýlí ke konci. Já myslím, že si můžeme sebekriticky přiznat, že se tváříme spokojeně, Slávek, ano, přímo. Ano, tady kouká mladý muž, si mne ruce přímo. A pardon, to není vaše, to je partnerčina. No, tamhle slečna dokonce přede spokojenosti. No, a co je výborný, že vidím úsměv i na tváři, ano, i na tváři posledního hosta minulé sešlosti, který měl minulé určité výhrady. Dneska se spokojeně usmívá herce a režiséra Jiřího Cízlera.
4: No, jenom, že to není úsměv, to je takový profesionální šklep.
3: To se neomluvej, Jirko, to za obličej nikdo nemůžeme, to je pořád. Já jsem rád, že jsi tady. Ahoj.
4: Já vím, že tě to dohnalo k takový invektivě, to je zajímavý, ale já jsem to nemyslel, tak já jsem, to je takový profesionální šklep, jako to popremiérovej, řekl bych, víš.
3: Aha,
4: to vždycky popremiéře člověk jako herec ví, co zůstal dlužnej tomu a nejradši by někam zales a najednou se přesítí taková ta popremiérová obdivovatelka. No mistře, vy jste byl nádherný, vy jste byl půvabný, vy jste, no vy snad byste zahráli Párátko, nebo to je všechno. A já mám vždycky chuť říct milostivá paní. Já jsem jednou hrál przevalskýho koně a opravdu jsem si przevaloval. Mně se líbí po premiéře ty upřímní lidi, ty jsou nejlepší, no, ty já mám nejradši.
3: Takže jsem rád, že mi to říkáš taky.
4: Já jsem nepřišel, já jsem se díval a měl jsem takový pocit chvílema, že jsi takový rozpačitej trochu, že to je takový jako domácký příliš a takový přirozený. Ono, když chceš dělat show, já jsem viděl na jihu show teď takový, na jihu teda jižních Čech, no, jistě, v Holubově jsem byla tam, ale viděl jsem nádhernou tam show a k tomu potřebuješ takovou jistotu spíš, když chceš showman, tak to musíš být suverén, nemůžeš být takový, jako, že třeba se omluvíš a brepneš a tam, to musí být suverénní, jistý a musíš prostě, všechno musí být show.
3: To já tě poslouchám, jsi režisér, tak já jako vykrát,
4: estetická kategorie, že jo, show, všechno show. Je tam show, jo, show světla, show musíš mít a, já nevím, a show sako musíš mít a všechno show, jo, a hlavně třeba big beat show, jo, a takový, no, a to musíš si hlavně věřit, já si myslím, že to je v tom, jestli si věříš. Když si věříš, Luďku, všecko jde. Blbě, ale jde to.
3: Tak já to si nebudu věřit.
4: Co myslíš, že bychom to tady zkusili? Já mám takový nápad.
3: Že bys mi v tom pomohl,
4: že bych ti pomohl, že bych ti
3: udělat show,
4: zaranžoval. No,
3: tak, Jirko, tak já ti věřím. Dobře, tak my uděláme, vážení přátelé, show.
4: Ano, ale ty musíš věřit nejenom sobě, i mě.
3: Já ti věřím, já ti věřím na slovo.
4: Neboj se, já tě nesklamu.
3: No,
4: ale
3: tak,
4: teď
3: tak
4: show světla máme.
3: Show světla máme, šoupněte s těma světlama, ono to bylo show světla. No, Vida.
4: To je šoupnutý světlo, to není show světlo.
3: Šoupnutý do show.
4: No, ale bylo by to dobrý, ne, nechme to takhle. Ne, show v oblaka, to je nádherný, ano. To je nádherný.
3: Vylez ven z Babělče, kdo tam je?
4: To
3: bude dobrý, ne?
4: Ten hulí, to bude výborný, to se nám potom bude hodit.
3: Že bych tam byl já taky do
4: show. Showsaka.
3: Showsaka. Showsaka máme, showsaka.
4: To není japonský, to je japonský, je to saka na show.
3: Saka na show.
4: To je nutný, musíš
3: ano.
4: Tu noté, ono tam.
3: Přinesli, to, saka na show přinesli, ano. Nabuje, už tam show, už tam vyšej, no. Všim šiši.
1: Show světla a show oblaka, to muselo taky být na diskotékách. Když to začínalo, jaké to bylo?
2: No, tak samozřejmě světla. Z doby mých začátků tak většinou se kupovaly vyřazené semafory. No, protože to bylo nejjednodušší, co se...
1: Kde jako se sežene vyřazený semafor? To je nějaká jako...
2: To už snad je...
1: Burza?
2: Ne, to už je snad promlčený. No, samozřejmě někdo jsem dal semafor jakože poškozený na křižovatce a já jsem pak jezdil s dvěma semafory na diskotéky. Tehdy se vlastně kupovali takový hadi, světelný had. To, já vím, že to stálo 100 marek, si to pamatuju ještě dneska. Bylo to samozřejmě jednoduché, když přišli první jako mlhostroje a to všechno, to byla revoluce. Dneska ty diskotéky, takové ty kluby taneční jsou vybavené tisíci světly, ale my jsme prostě, myslím, byli DJové, kteří bavili.
1: Se semaforem
2: a proč ne?
1: Někdo v něm teď hrál, někdo ho vozil.
2: No samozřejmě, takže já můžu říct také, že jsem vlastně měl semafor.
1: Petr Salama, náš dnešní host. A vybral tedy Jiřího Cízara. Můžeme s ním pokračovat a může zavzpomínat na Luďka Nekudu tentokrát, tam může být sám. A nebo Miroslav Horníček, nabízím já jeho hovory přes rampu, jak se učil anglicky. Může povyprávět, budete-li chtít. 731 na 800 900
2: těžký
1: náš telefon.
2: Souboj.
1: No jo. A nebo SMS-kové číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B. Posílejte během písně Karla Gotta po každé. Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Připomínám všem, anebo i těm, co zrovna teď si naladili humoriádu, že se svádí souboj mezi Jiřím Cízlerem a Miroslavem Horníčkem. Ve studiu Patrik Rozehnal a Petr Salava. Na telefonu kdo tom humoriádnickém?
2: Tady expert na ptákoviny ze Dvora Králové nad Labem.
1: Dobře.
2: Zdravím experta na diskotéky a experta na humoriádu a posluchače a vaše kolegy do rádia.
1: Děkujem.
2: A dáme si Cizleráčka.
1: Dobře, píšeme
3: ano,
1: mu vod. Děkujeme
3: zapsáno.
1: Moc. Jdeme za dalším. Kdo tam je?
4: Dobrý den, tady Eva a volám z té Bečvy prostřední, kde
3: ano,
4: byl
3: ano.
4: U nás nakupovat a zdravím vás oba dva a přeju si pokračování.
3: Dobře, děkujeme.
1: Ať se daří, zdravíme. Kdo další na telefonu ještě vybírá? Je tam někdo? Spojení je? Jenom tak, to musíme přerušit a jít za někým, kdo je připraven a ne vazbí nám to. Tak dobrý den.
5: Dobrý den, Braňo z Martina.
3: Zdravíme.
5: Za B a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
1: I vám, ať se
3: a
1: vydaří. S úsměvem na artech. Pozor, ale Bčko to nevyhrálo. Jiří Cízler na plné čáře bude vzpomínat na loďka Nekudu, jak byl na chatě.
6: Jednou jsem přijel k Luďkovi Nekudovi na chalupu a on mě přivítal a říkal, to je bezvadný, že si přijel, protože Hanička, moje žena, má narozeniny a bude ráda, že jsi tady. Já mu říkám, prosím tě, jak jsi mi to mohl zatajit a proč mi o tom neinformoval, já nemám vůbec pro ní žádný dárek. Jo, vem auto a pojedeme někam pro kytky nebo něco, a to je blbost, ona bude ráda, že jsi tady a že prostě co bys jí měl vozit, já jsi to nevěděl, tak co. Já jsem říkal, ne, moment, je, já už mám pro ní dáreček nádherný, já ji budu vyprávět o té Ostravě, víš, to bude bezvadný. No on ze zelená říkal, no to mi neuděláš, to mi přece nemůžeš, aby si mi rozvrátil úplně, prostě, to není, no, tak nemyslitelný, prostě blbneš nebo co, to nemůžeš vyprávět. Ona si bude myslet, že to je pravda, já mám, no to snad ne, ani prostě na to nemáš tělo, to je blbost, ale já jí to budu vyprávět, ona se potěší. No a on, sedli jsme si ke stolu, že jo, a já jsem vždycky říkal, Haničko, to ti bylo, a on už, prosím tě, jo, prosím tě, a nemluv, je tady, věs a pí a nic neříkej. Já říkám, ne, já to musím tady říct, Hanice, jo, viděl, jaký ho má chlapa, jako to je. No a on se vyřítil prostě ven z té chalupy a byla noc, samozřejmě, tak si sednul si k plotu a tam plakal. Jo, protože si říkal, on ten bejk prostě to řekne a já budu mít šílený průšvih a ona mi neuvěří, že to není pravda, že on si to vymýšlí. No tak tam seděl u toho plotu a ona říká, kde je Luděk? Já pám, no někde je venku takhle a to, a tak jsem za ním šel a teď ho tam vidím prostě, jak pláče. Jo, tak jsem mu říkal, tak nebreč, neblbni, to nemá tu cenu, já prostě samozřejmě to neřeknu, jo, a bude to všechno. A říkal, ty blbče, to se mi nikdy nestalo, aby mě někdo přinutil k pláči a pak mi udělal tak strašnou radost.
0: Humoriáda. Ostrava. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na co si tak člověk vzpomene, když se řekne právě Jiří Cízler?
3: No, mně se to propojí s úspěšným televizním seriálem Inženýrská Odyssea, kde on hrál, myslím, vedoucího projekční kanceláře. A ve chvíli, kdy vedení toho podniku hledalo šéfa, tak jak on tam nenápadně řekl, já bych to teda bral, nebo já bych to teda vzal.
1: Ano.
3: A to je hláška, která zlidověla. A tak pan Cízler je pro mě vždycky Inženýrská Odyssea.
1: Inženýr Voženílek.
3: Ano, ano.
1: Ano, přesně. Tak vzpomínka na něj dvakrát Jiří Cízler a odezněl. Do hry vracím pro ten poslední souboj. Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovou a Lubomíra Lipského nastupují tedy v týmu A a Bčko drží jenom Miroslav Horníček. Bude silnějším soupeřem nebo ne? Kdo to vyhraje? Dejte nám vědět. 731 800 900 SMS-kové číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: S Petrem Salavou vysíláme a poslední souboj jsme vyhlásili. Jitka Mlocová, Jiřina Bohdalová, Lubomír Lipský nebo Miroslav Horníček. Pro koho hlasujete na telefonu v Moriadnickém? Dobrý den. Tak, tady nám to zase zlobí, prosím, nesmíte mít na hlas rádio, jinak to dělá tuhle neplechu. Tak kdo další?
2: Míla z Prahy 8. Hele, já jsem o tom už přemýšlel kolikrát, že lidi volají do rádia a nesluně. Já jsem to vypnul. Hele, kucí, pánové, já bych byl proto, co jsem ještě neslyšel, to, jak tam ty pajzlíky.
1: Schůzka se mi trpaslíků. Dobře, tak jo, zapisuje, děkuju.
3: Asi je to utajená schůzka.
1: Kdo další hlasuje? Kdo pak tam je?
2: Dobrý den.
4: Tanda Zemník vás zuba zdraví, pana Salabou zvlášť. Krásná jeho čeština, strohé vyjadřování, žádné dlouhé povídání. A děkuju vám a chci Ačko.
1: Dobře,
3: a já děkuju
1: zapisuju
3: moc.
1: Ačko, schůzku sedmi trpasíků, ale nestačilo to tentokrát ke konci ty body jim takhle věnovat, protože to vyhrál Miroslav Horníček a jeho hovory přes rampu. Tak si je teď dopřejeme.
5: Jak jste se učil anglicky a jak vám jde angličtí?
6: No tak já jsem tím, že jsem byl donucen jaksi, protože nějaký počítací stroje spočítali, že většina návštěvníků na Expo bude anglicky hovořící. Já bych to byl radši dělal francouzsky, protože francouzsky umím několik vět, anglicky nic. Ale no, musela to být angličtina, tak to byla. No tak mě najali profesora a ten mě naučil věty jako například jsem student. No ale moc víc z toho neumím a to víte, není možné jet do Kanady a tam prohlásit, že jsem student. Co by si pomysleli o našem školství, kdyby člověk na sklonku života říkal, jsem student. Pak tu roli jsem se učil tím způsobem, že ten film, ve kterém jsem tam hrál, byl dabován do angličtiny anglickými herci v Londýně a ten herec, co daboval moji roli, mě mou roli, tu, kterou jsem měl říkat potom ne na plátně, ale živý na jevišti, tedy živý osobně, řekněme radši, tak na jevišti, tak mě namluvil na magnetofonový pásek a já jsem to doma větu po větě, hodinu za hodinou, nedá se říct, opisoval, obkresloval, protože pro angličtinu já musel volit značky, hieroglyfy, čtverečky, křivky, to je divná řeč. A učil jsem se to z toho magnetofonu, no ale pak jsem ještě jel do Londýna, kde ten týž herec se mnou proseděl 5 dní v hotelovém pokoji u stolu a byl to pohled pro psychiatra, protože po celé dlouhé hodiny jsme na sebe koukali a on na mě dělal this. A já zas na něj this. A on říkal no, please, this. V čem je ten rozdíl, nevím. Ale on to ví, jo. Takže takto jsem se prošišla Londýnem. Ale já jsem mu to tam jednou oplatil. On potom, tam jedna verze běžela beze mě, jenom s jeho hlasem ze tmy a on nahrával tu verzi v takovém dubbingovém studiu a stál už s tou rolí připraven u mikrofonu a už připraven, že to natočí tedy ten můj monolog a už svítila červená světýlka, tedy stopky, že už se má jet a v tom já v tom sále vzadu, jenom tedy přihlížející divák, jsem řekl stop. Všichni koukali, co to je za drzost, co to je a já k němu došel a říkal mu attention, please. This.
0: Humoriáda.
1: Dokonalý Miroslav Horníček.

0: Jako vždy. Petře, bylo to moc příjemné setkání, tak děkuji ještě jednou za dárek, děkuji za přítomnost a těším se příště.
1: A já děkuji za to, že posluchači vybrali toho legendárního Miroslava Horníčka. Byla to nádherná tečka a já taky děkuji.
0: Těšte se i na zítřejší Humoriádu, toto jako host bude Jirka Ptáčník a pak oslavíme také narozeniny třeba v týdnu s Pavlínou Filipovskou, ale to už bude středa, když budeme vysílat Humoriádu a po celý červen to máme i se soutěží, tak na to nezapomeňte. Děkuji, ať se daří, Petře.
1: Naslyšenou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Z karlovarského letiště letos budou odlétat sezónní spoje do 4 destinací. Planá u Mariánských lázní připravuje rekonstrukci bývalé historické mincovny na náměstí. A zítra čekejte polojasno až oblačno s přeháňkami, teploty do 24 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Z letiště v Karlových Varech letos cestovní kanceláře vypraví čártrové spoje do 4 destinací. Do turecké Antálie, tuniského Monastyru a Burgasu v Bulharsku. Pokračovat bude i sezónní spoj do uzbeckého Taškentu. Lety do Izraele jsou sice připravené, zatím je ale cestovní kanceláře nechtějí zprovoznit. Nabídka čártrových spojů je tak obdobná jako v loni, říká náměstek hejtmana Martin Hurajčík z hnutí ANO.
3: Samozřejmě pro nás je velká neznáma zatím čártry do Tel Avivu, do Izraele, protože vzhledem k tamní situaci si zatím nechtějí ani operátoři, ani letecké společnosti tuto linku otevřít. Nicméně tam čekáme, jak se situace vyvine, domluvené to je, jinak počítáme ten samý rozsah.
2: Lety do sezónních destinací začnou na karlovarském letišti 6. června a skončit by měly 3. října. Město Planá u Mariánských lázní opraví budovu bývalé mincovny. Budova stojí v centru města a je zhruba 400 let stará. V minulosti tam byl pivovar, potom ji vlastnila soukromá firma. Město získalo mincovnu v 90. letech ve špatném technickém stavu. Teď zadalo zpracování projektu na rekonstrukci. Pokračuje starostka Martina Němečková z hnutí STAN.
4: Moc hezký projekt na takový více účelový zařízení, ve kterém by mohlo být muzeum, mohlo by tam být íčko, byly by tam prostory i třeba k pronajímání na různé oslavy, svatby a tak dále, být správce, je to fakt jako hezký prostor.
2: Projektová dokumentace vyjde zhruba na 700 tisíc korun a město bude hledat na rekonstrukci vhodné dotace. Kratom by si mohli lidé koupit až od 21 let na rozdíl od současných 18. Navrhnout to chce vláda. V regulaci kratomu chystá i další změny. Danit by se měl 21% na místo současných 12. Ministerstvo financí chce také zavést spotřební daň. Podle končícího národního koordinátora pro protidrogovou politiku Pavla Béma jsou chystané změny správné.
5: Určitě podporuji, je to opět naše iniciativa odborníků. Zatížení spotřební daní je zcela legitimní, je to v pořádku, může to přinést i řádově menší jednotky miliard příjmu do státního rozpočtu.
2: Dodává, že jak zvýšení věkové hranice, tak zatížení daní sám u kratomu navrhoval. Stále ale odmítá úplný zákaz prodeje, tedy faktickou prohibici. Policie by se podle Béma měla spíše zaměřit na potírání černého trhu. Skupina ČES vyplatí svým akcionářům dividendu z loňského zisku 42 korun za akcii. Rozhodla o tom valná hromada společnosti, která tak schválila návrh představenstva. Celkově tak mezi akcionáře ČES rozdělí 23 miliard korun. Stát jako většinový akcionář dostane asi 16 miliard. Výše dividendy odpovídá 80% loňského očištěného zisku firmy. Loni byla platba za akcii o 5 korun vyšší.
1: Počasí.
2: Zítra ráno čekejte přechodně i skoro jasno a lokálně se vyskytnou i mlhy. Přes den bude polojasno až oblačno, později večer přeháňky nebo ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý jižní vítr, rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé. Během dne dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Počítejte se zdržením na silnici 21 u Františkových lázní ve směru na Chlumeček. Pro poruchu je tam odstavené osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Po zprávách 17 hodin vás vítá od mikrofonu Českého rozhlasu Karlovy Vary. Zdraví David Forst. Začíná pondělní den v kraji s datem 1. června. Finálovou prohru se Slaví zakončili úspěšnou sezónu házenkářky z Lázní Kynžvart. My se za uplynulým ročníkem ohledneme ještě jednou, a to v našem vysílání. V Bečově nad Teplou vzniká expozice takzvaného tekutého pokladu, tvořeného kolekcí vzácných vín. Podle historiků přesahuje hodnota 10 lahví 100 milionů korun. Podrobnosti také v této hodině. Karlovarský kordista Martin Rubeš obhájil titul mistra republiky. Nejen jeho úspěchu se budeme věnovat v našich sportovních minutách. No a Matony Arena v Karlových Varech dnes patří dětem. Hokejový klub HC Energie tam připravil odpoledne plné soutěží her i setkání s hráči. Máme na místě naší regionální stopařku. Dozvíte se podrobnosti. Teď obchodník s deštěm, kapela Krištof. Mějte příjemný poslech a pohodové pondělní odpoledne.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Ředitelství silnic a dálnic dnes začíná s opravou 4-kilometrového úseku silnice mezi Karlovými Vary a Plzní. Silničáři budou pracovat mezi Toužimí a Třebouní a řidiči tam musí počítat s omezením. Silničáři rozšíří taky silnici v křižovatce Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy. Pokračuje mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
2: Doprava bude vedena kyvadlově jedním jízdním pruhem. Práce potrvají do začátku září.
1: V některých etapách oprav budou muset řidiči jezdit po objízdných trasách přes okolní silnice. Obyvatelé Chodova na Sokolovsku mají dnes poslední možnost k přihlášení projektu do participativního rozpočtu. Město na něj opět vyčlenilo 2 miliony korun. Po uzávěrce a kontrole můžou lidé o nápadech hlasovat. Další postup vysvětluje starosta Patrik Pizinger z Hnutí místní.
3: Po dnešní uzávěrce proběhne kontrola těch návrhů a potom během léta budou Chodováci hlasovat a v září budou vědět, který projekt hned z jara příštího roku budeme realizovat.
1: Aši zatím nebudou stěhovat památník americké armády z Masarykova náměstí. Jedná se o prostor, který patří soukromému vlastníkovi. Ten plánuje na pozemcích postavit bytové domy. Radnice proto chtěla památník přesunout na Gétovo náměstí. Do výběrového řízení na úpravu místa i přesun kamene se ale nikdo nepřihlásil. Na hradě a zámku v Bečově nad Teplou na Karlovarsku dnes představili část kolekce vzácných vín z konce 19. století. Takzvaný tekutý poklad byl v Bečově nalezen v roce 1985 spolu se vzácným relikviářem svatého Maura. Tématu se budeme blíže věnovat po čtvrt na šest. V Karlovarské Matony aréně dnes slaví Mezinárodní den dětí. Hokejový klub HC Energie připravil odpoledne plné soutěží, her i setkání s hráči. Z místa konání se spojíme s regionální stopařkou Janou Strejčkovou krátce po půl šesté.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Před týdnem vybojovali házenkářky lázní Kindžvart stříbrné medaile v českém play-off extraligy. V československé soutěži letos skončili na bronzovém stupínku. Úspěšný ročník hodnotil se šéfem klubu Vladimírem Koenigem náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: Jak viděl Vladimír Koenig nakonec stříbrnou sezonu, napínavé zápasy v semifinále s Pískem, ve finále ze Slávy, bohužel nakonec to nevyšlo.
2: Za mě spokojenost, chtěli jsme zlato, cítili jsme velkou šanci, ale klobouk dolů před Sláví, těžký semifinále s Mostem, který zvládli krásně a vlastně to tak nějak jako logicky dospělo až k tomu, že v krásném třetím zápase berou zlato, takže velká gratulace a my teď můžeme mluvit o zklamání, ale s odstupem času budeme spokojení se stříbrem. Máme i bronz z MOL ligy, takže dvě medaile, nevím kolik klubů má dvě medaile v jedné sezóně, myslím si, že jsme mezi elitou.
1: Z českých týmů jste jediný, to je jasné. Čeho si ceníte víc? Bronzu z MOL ligy, kde jsou silné slovenské týmy, anebo tady toho stříbra z českého playoff?
2: Cením si hodně přístupu celého týmu, tak jak šlapal, jak cítili šanci, jak to chtěli dokázat a cítil jsem větší energii při těch playoffových zápasech, takže myslím si, že zasloužená stříbrná playoff, obě dvě pro nás mají váhu velkou a my se netajíme tím, že jsme na nějaký cestě a dlouhodobý cíl je se probojovat do soutěže Evropské ligy. Tam letos jsme z druhého místa, takže to jdeme vlastně i zkusit, uvidíme.
1: Nedoplatili jste třeba na to, že ten kádr byl přece jenom trošku úzký, co se týká třeba spojek, se tam točili v podstatě 4 hráčky na 3 posty?
2: Já si trošku myslím, že jsme doplatili na domácí prostředí, ale teď to myslím v dobrým. My jsme celý rok se snažili dělat PR tak, aby jsme halu plnili a přece jenom to obecenstvo chodí až na ty rozhodující utkání. Byla vyprodaná hala dávno před zahájením utkání a už byly v prodeji jenom lístky na stání. A to možná holkám trochu svázalo ruce, protože nejsou úplně zvyklí na takovou atmosféru. Co se týče toho užšího kádru, chyběla nám samozřejmě Maria Božovič, která musela odcestovat domů a playoff se neúčastnila, ale nahradili jsme ji naším Benjaminkem Markétou Koenigovou v celku slušně, počet gólů dobrý. Takže nemyslím si, že to bylo o kádru, bylo to o kvalitě soupeře, o tom, že rozhodlo až poslední utkání.
1: A jaké změny se plánují lázních Kindžvart pro tu nadcházející sezonu přes léto?
2: Máme velkou radost, že jsme prodloužili smlouvu s Terezou Michalcovou, s Šárkou Kapusňákovou. Doplnili jsme dvě smluvní hráčky z naší líhně, mladou Blahutovou a Sobotíkovou. Zatím žádný velký změny nechystáme. Já už jsem mluvil o Markétě Koenigové. Ta doplní kádr stabilně, už bude součástí Ačka, jde i do letní přípravy, takže to jsou vlastně takové kosmetické úpravy. Maria Božovič ukončila u nás smlouvu a pravděpodobně celou kariéru. Lauko taky. Andrea Buchtová teda ukončila profesionální kariéru a bude se věnovat házení už tak nějak pro radost. Uvidíme, jestli se nám povede se s ní domluvit na nějakým vrácení za 1-2 roky, tak jak jsme zatím předběžně domluvení. Teď je její priorita studium zdravotní školy. A jinak velká nějaká zahraniční akvizice zatím připravená není.
1: Popisuje Vladimír Koenig, z Chebu Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Tohle byl opět Radeček, písnička Praha, 17 hodin 22 minut, tedy 8 minut před půl šestou podvečerní, a vy stále posloucháte pondělní Den v kraji. Správa státního hradu a zámku v Bečově nad Teplou dnes oficiálně představila kolekci značkových vín, která se stanou součástí nové návštěvnické expozice. Unikátní sbírku zkoumali francouzští vinaři a část starých lahví vybavili novými korkovými uzávěry.
1: Právě začíná slavnost otevírající nově upravené bečovské barokní zahrady a rekonstruovanou zámeckou jídelnu. Součástí programu je představení souboru lahví vzácných starých vín a koňaků. Společně s relikviářem svatého Maura je kdysi našli v hradní kapli kriminalisté.
2: Historická sbírka vín a koňaků přímo souvisí s příběhem relikviáře svatého Maura. Pátý vévoda Beaufort Spontan se na konci války rozhodl ukrýt relikviář svatého Maura společně s tímto tekutým pokladem pod podlahou hradní kaple, kde byl v roce 1985 nalezen. Relikviář byl odvezen do Prahy, byl restaurován, ale tekutý poklad zůstal tady na Bečově.
1: Kastelán Tomáš Vizovský označuje celkem 138 lahví vín a koňaků z 19. století v Bečově za tekutý poklad. Kdysi ho tam zanechali původní vlastníci panství. Prvních 8 lahví vína z vinařství Château Dickem se teď ale vrátilo z Francie. Po dlouhém jednání tam současní majitelé vinařství potvrdili pravost a kvalitu vín. Degradované korkové uzávěry vyměnili za nové.
2: Snažili jsme se získat přímluvu původních majitelů Beaufort Spontanu, což se podařilo. Intervenovali europoslanci, honorální konzul v Bordeaux, České kulturní centrum v Paříži a další.
3: So it's always a difficult moment because you are opening very old bottles.
1: Je to vždy velmi obtížné otevírat a zkoumat lahve starých vín, říká sklepmistr francouzského vinařství Tony L. Cavant, podle kterého bylo třeba u vín posoudit jejich kvalitu a původnost. Právě na záchranu takzvaného tekutého pokladu teď Národní památkový ústav vyhlašuje veřejnou sbírku.
4: Samozřejmě vnímáme to tak, že pokud veřejnost se odhodlá nás podpořit, tak my i nějakým dílem státních prostředků to budeme financovat také.
1: Říká oblastní ředitel NPU Petr Hrubý, podle kterého má stát vybudování nové expozice pro sbírku značkových vín 5 milionů korun. Cenu celé kolekce odhaduje správa hradu a zámku na 100 milionů korun. Z Bečova Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Sportu zdar a Západočeskému zvláště, milí posluchači Českého rozhlasu Karlovy Vary. Jsou tady první červnové sportovní minuty. Tak hezký poslech. Začínáme na fotbalových trávnicích. Ve čtvrté lize v krajském derby neudržel Sokolov dvougólové vedení a podlehl Karlovým Varům 3-4. Pro sportovní minuty napínavé utkání zhodnotil hrající kouč Slávie Marián Geňo.
2: To vítězství se nedělo vůbec lehce. Sokolov byl první půli jasně lepší, byli na nás dobře připravený a my jsme s tím měli problémy. Pomohl nám gól hned v začátku druhého poločasu, když jsme se dostali na rozdíl jedné branky a potom už bych řekl, že nás bylo tak jako plný hřiště, už jsme šli za tím vyrovnáním a to se nám povedlo. Pak ještě soupeř vlastně znova vyrovnal na 3-3, když se nám podařil zápas otočit, ale ještě i nějakou takovou morálkou jsme nakonec dokázali vstřelit tu rozhodující branku na 4-3 chvilku před koncem a pokud jsme to dohráli. Toho vítězství si strašně vážíme, protože v Sokolově se moc nevyhrává a soupeř má svoji kvalitu a navíc padlo v zápase 7 gólů. Myslím si, že divákům jsme nabídli hezkou podívanou a určitě to bylo dramatické utkání.
1: Březová zvítězila na půdě přední Kopaniny 4-2 a Ostrov porazil Chomutov 1-0. Mariánské Lázně podlehly 1-2 pražskému Újezdu. Celek z lázeňského města ale oznámil, že z ekonomických důvodů bude v příští sezóně hrát pouze pátou ligu, tedy někdejší krajský přebor. Více už kapitán Viktorie Michal Drahorát.
3: Odlaše se soutěž v podstatě z důvodu ekonomických, kdy klub vyhodnotil teď po změně vedení naprosto asi objektivně tu situaci, která tady je a bude se přihlašovat teda jenom pátá liga, krajský přebor, protože čistě jednoduše prostě nejsou peníze, takže ta situace je jaká je, určitě bude v obrovský obměnění kádru v létě, ještě úplně nevíme i jméno vlastně hlavního trenéra pro A tým, bude zůstávat ale zároveň i B mančaft, takže furt si myslím, že je jakoby nějaký konkurenceschopný kádr nebo jako široký kádr bude na to, aby jsme byli schopni prostě normálně trénovat, ne tak, jak trénuje podle mě řada týmů v krajském přeboru, kdy se schází v 8 lidech, to si myslím, že bychom se tomu měli vyvarovat a měli by ty tréninky mít úroveň a i jako dostatečně počet hráčů.
1: Martin Rubeš obhájil titul mistra republiky v šermu. Na šampionátu v Litoměřicích porazil karlovarský kordista v semifinále Jakuba Jurku a ve finále Jiřího Berana.
4: Je to úplně jiný turnaj, než to byl před rokem. Úplně jinak jsem na tom kondičně i fyzicky, takže těžko říct, jako určitě prostě dvakrát porazit Kubu Jurku o finále. Je super, je to parádní skalp, protože Kuba je jeden z top 5 nejlepších šermířů na světě momentálně. Takže prostě s ním dát vyrovnaný zápas i porazit je strašně cenný pro mě. Vždycky ty reprezentační zápasy jsou trošku jako jiný, protože Kuba byl jasný favorit, že světová devítka. Minulý víkend byl třetí na světovém poháru. Já jsem šermoval parádně, mi se tam rozsvícelo hodně věcí, které jsme teď trénovali, takže jsem rád, že jsem je zužitkoval v tom zápase.
1: Dohejbalisté Karlových Varů uspěli v extralize na svých kurtech s Čelákovicemi a po výhře 5-2 drží druhou příčku v tabulce. Tolik sportovní minuty s datem 1. června. Od mikrofonu se loučí a za týden se opět přihlásí Vladislav Janouškovec.
0: Den v kraji. Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
5: Mám prostě od

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Dnes je 1. červen, Mezinárodní den dětí a právě tento den slaví také v Karlovarském Matony aréně hokejový klub HC Energie. Tam připravil zábavné odpoledne pro malé i velké návštěvníky. Na místě je naše regionální stopařka Jana Strejčková, kterou tímto zdravím a samozřejmě přeji příjemné odpoledne, Jani.
2: Příjemné odpoledne z Matony arény. Tady už od 16. hodiny probíhá dětský den a musím říct, že o zábavu tu rozhodně není nouze. Ledovou plochu aktuálně přikryly molitanové desky a probíhá na ní autogramiáda hokejistů HC Energie. Také tu nechybí děti, které obcházejí jednotlivá soutěžní stanoviště.
1: Jani, a co všechno si můžou vyzkoušet?
2: Program je opravdu pestrý. Děti tady zdolávají například slalom, skládají velké pucle, zkouší střelbu na hokejovou branku nebo na basketbalový koš. Nechybí ani malování fanouškovské vlajky, test postřehu nebo stanoviště zaměřené na finanční gramotnost, kde si mohou hravou formou vyzkoušet práci s penězi. Velkou pozornost přitahuje také minizoo Karlovarského domu dětí a mládeže, kde si děti prohlížejí drobná zvířata, například leguána, který pod UV lampou svítí.
1: Takže z tvých slov jsem pochopil a doufám, že jsem pochopil správně, že nejde jen o hokejové odpoledne.
2: Přesně tak. Hokej je sice hlavním motivem celé akce, ale organizátoři mysleli na to, aby se tu něco našel opravdu každý. Děti sbírají razítka na jednotlivých stanovištích, plní úkoly a hlavně si užívají svůj dnešní svátek. Krátce před 17:00 už proběhl také proslov primátorky Karlových Varů Andreje Heffer-Ferklové, která všechny přivítala, poděkovala hokejistům i fanouškům za úspěšnou sezónu. Teď už se ale pozornost znovu soustředí hlavně na děti a soutěžní program.
1: Já předpokládám, že zájem je i o setkání s hráči Energie, je to tak?
2: No ten je obrovský. Děti dospělí a především dospělí tady stojí ve frontě a ty si mohou nechat podepsat své oblíbené hráče, vyfotit se s nimi a podívat se také do kabiny A týmu, která bývá běžně veřejnosti nepřístupná. Právě to patří mezi největší lákadla dnešního odpoledne.
1: A pokud bychom právě teď někoho nalákali a chtěl by ještě někdo dorazit, je to možné?
2: Určitě. Program pokračuje až do 7. hodiny večer, takže času je stále ještě dost. Kdo přijde, může si zasoutěžit, setkat se s hokejisty a oslavit Den dětí netradičně přímo v prostředí Karlovarské hokejové arény.
1: Zve na stále ještě probíhající dětský den v Matony aréně v Karlových Varech naše regionální stopařka Jana Strejčková. Jani, díky za informace, užij si ten zbytek dne a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: Aktuální počasí, které nás čeká, teď probereme s Tomášem Vejverou z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Tomáši, hezký podvečer. Jak bude dnes večera v noci na zítra?
2: Dobrý den, tak v průběhu večera může být přechodně až oblačno, jinak bude jasno až polojasno a k ránu se lokálně vytvoří i mlhy a nejnižší teploty se budou nejčastěji pohybovat v rozmezí od 11 do 8 stupňů Celsia a na hrách to bude většinou od 10 do 7 stupňů.
1: To je tedy večer a noc a zítřejší den 2. červen úterý, jaké počasí nás čeká v rámci Karlovarského kraje?
2: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno může být přechodně i skoro jasno a výjimečně se vyskytnou, nebo lokálně se můžou vyskytnout i mlhy. Srážky pak očekáváme až později večer, kdy se od jihozápadu postupně místy objeví přehánky nebo jediněle i bouřky. A nejvyšší teploty se vyšplhají na hodnoty od 21 do 24 stupňů Celsia a na hrách to bude většinou rozmezí od 17 do 20 stupňů Celsia.
1: Tomáš Vejvoda a aktuální počasí na následujících několik málo hodin. Tomáši, díky, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Ve Vančurově ulici v Chodově vzniknou místa ke stavbě garáží. Karlovarský kraj spustil 10. ročník ankety Senior roku. Snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách vláda nepodpořila. A zítra čekejte polojasno až oblačno s přeháňkami, teploty do 24 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Město Chodov na Sokolovsku nabídne obyvatelům místa ke stavbě garáží. Jedná se o pozemek ve Vančurově ulici. V současné době radnice nechá připravit projekt, který přesně určí, kolik garáží by mohlo na místě být. Jak potvrdilo vedení radnice, teprve potom zveřejní město všechny informace i podmínky prodeje jednotlivých parcel. Karlovarský kraj zahájil nový ročník ankety Senior roku. Zájemci můžou navrhnout aktivního člověka ve věku minimálně 60 let. Anketní lístek je na webu kraje i s dalšími informacemi, pokračuje mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
2: V Karlovarském kraji žije mnoho seniorů, kteří jsou velmi aktivní a své znalosti, dovednosti i životní moudrost předávají svým vrstevníkům i mladším generacím. O vítězích nerozhoduje počet zaslaných nominací, ale především jejich kvalita a přesvědčivost zdůvodnění.
0: Výsledky ankety vyhlásí kraj na začátku října v Lidovém domě ve Staré Roli. Vláda nepodpořila možnost, aby v komunálních volbách mohli lidé volit už od 16 let. Po jednání kabinetu to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Snížit věkovou hranici prvovoličů od roku 2030 navrhla opoziční TOP 09. Současná hranice 18 let podle ní dostatečně neodráží míru zapojení mladých do veřejného života. Podle Tejce ale chybí diskuze, proč se má reforma týkat jen voleb do obecních zastupitelstev.
3: Stejně tak se nám zdá, že ta hranice 18 let je celkem všeobecně přijímána jako hranice věku, kdy se dosahuje zralost.
0: Návrh TOP 09 teď zamíří do sněmovny. Odsouzenou německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Líbichovou má Česko poslat do Německa. Tam pak nastoupí do vězení, rozhodl o tom krajský soud v Plzni. Česká policie extremistku zatkla začátkem dubna u Aše na Chebsku. Od té doby byla v plzeňské věznici. Líbichová byla původně odsouzená jako muž, úředně si ale změnila pohlaví. Rok a půl dlouhý trest za štvaní lidu, pomluvy a urážky si měla odsedět v ženské věznici v Saské Kamenici, tam ale nenastoupila.
1: Sport.
0: Českou reprezentaci v malém fotbale čeká na mistrovství Evropy osmifinále proti Černé Hoře. Na šampionátu v Bratislavě Češi ovládli skupinu se dvěma výhrami a jednou porážkou. Naposledy Češi turnaj vyhráli v roce 2018. Utkání proti Černé Hoře začne ve 20 hodin a 30 minut.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 10 až 7, na horách 9 až 6 stupňů Celsia. Zítra ráno čekejte přechodně i skoro jasno a lokálně se vyskytnou i mlhy. Přes den bude polojasno až oblačno, později večer přeháňky nebo ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů. Povane slabý jižní vítr, rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 13 v Boči u Stráže nad Ohří na Karlovarsku jsou z důvodu odtěžení skalních bloků zúžené jízdní pruhy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Muziky, muziky.
4: Příjemný a ničím nerušený poslech u dobré dechovky, milí posluchači, vám přeje Jan Šimůnek. Česká dechovka je ve světě a zvláště pak v německy mluvících zemích velmi oblíbená a žádaná. Řada zahraničních kapel přebírá do svých repertoárů skladby klasiků naší dechové hudby, jakými jsou například Karel Vacek, Josef Poncar nebo Karel Waldauf. Ovšem je také několik případů, kdy si české dechové kapely vypůjčily některé zahraniční písně, které u nás zlidověly. A právě takové si poslechneme v dnešním pořadu. Začneme písničkou, která vznikla v roce 1960 v Německu. Český text k ní napsal Bohuslav Nádvorník a zachoval v něm její původní význam. Jmenuje se Tři bílé břízy a zahraje nám ji Veselka Ladislava Kubeše se zpěváky Milanem Černohouzem, Ivanou Jelínkovou a se svým sborem.

Další německá písnička vznikla v roce 1990 a jmenuje se Herzlein. Píseň se v originálním znění zabývá konfliktem ve vztahu. Manžel říká své ženě, která ho čeká doma, že šel s několika přáteli do hospody a během tohoto výletu zřejmě vypil značné množství vína. Ačkoliv je jeho žena pobouřena jeho pozdním návratem, přijímá jeho omluvu a odpouští mu. Textařka Věra Kolečková nabídla tuto píseň českému posluchačstvu s poněkud více romantickým obsahem a nazvala ji Srdíčko. Krátce po jejím německém uvedení ji v plzeňském rozhlase natočila Šťáhlavská šestka Josefa Pospíšila se solistou Janem Ješkem v aranži Antonína Bulky.

Dnes zase v sále překrásně hrají a já tu s tebou jsem. Tvé černé vlasy stříbro tají, já stejně jsem.

Následující píseň, kterou u nás známe pod názvem Na stokrát, pochází původně až z jeho amerického Peru, ale v 50. letech z ní udělal velký šlágr v německy mluvících zemích zpěvák Petr Alexandr. Začátkem 90. let si ji všimnul kapelník Ladislav Kubeš a předal ji k otextování Miloni Čepelkovi. Já jsem tuto píseň natočil v roce 2019 s Bárou Břečkovou a 12. Plzeň, dechovkou Plzeňské konzervatoře, kterou řídí Jindřich Kolář.

Patrona Bavárie je označení, kterým je Panna Maria uctívána jako patronka Bavorska, kde je často zobrazována jako socha nebo malba a její formální uznání učinil v roce 1916 papež Benedikt XV. Na její počest byla zkomponována i stejnojmenná píseň, která s textem Hildy Krpejšové uspěla i u nás. Poslechneme si ji v podání budějické kapely Ády Školky a solisty Jihočeského divadla zpěváka Miloslava Veselého.

Francouzská písnička Cestář vznikla kolem roku 1820 v okolí Paříži. V původním textu pracoval cestář na silnici u Damville, západně od Paříže, ovšem textař a původní interpret této písně Jiří Straka zasadil její děj do Prášil na Šumavě. V roce 1957 ji natočil na desky suprafonu a stala se z ní nejprodávanější deska sezóny. Nám ji zaspívá Milan Černohous za doprovodu Veselky Ladislava Kubeše.

I Am Forever Blowing Bubbles je píseň napsaná v roce 1918 americkým skladatelem Johnem Kellettem a v průběhu let se z ní v upravené verzi dokonce stala hymna fotbalového klubu Premier League West Ham United. U nás si ji do parády vzala až v roce 1991 kapela Šťáhlavská šestka. Pod názvem Bubliny jí svým půvabným hlasem naspívala Stáňa Topinková-Fortová.

Název písně Aus Bämen kommt die Musik můžeme přeložit jako hudba přichází z Čech. A je to jakési vyznání německých posluchačů naší krásné dechové hudbě. Textař Aleš Zikmund ji nazval Když česká muzika zní a její verze Šťáhlavské šestky nám zakončí dnešní cizokrajný hudební výlet. Loučí se s vámi a na další setkání u pořadu Muziky muziky se těší Jan Šimůnek.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, špalíček lidových písní.

Pěkný dobrý večer na vlnách Českého rozhlasu. Vítejte u poslechu Špalíčku lidových písní. Dnes máme první pondělí v měsíci a to znamená, že míříme do Národopisného muzea Plzeňska. Tentokrát pro vás máme pozvánku na jednu moc hezkou akci, která se právě v Národopisném muzeu připravuje. Pěkný poslech přeje Michal.

setkání u Ladislava Lápka, přesněji řečeno u pamětní desky Ladislava Lápka v Národopisném muzeu Plzeňska, tak to je akce, na kterou vás zveme v dnešním Špalíčku. Tématem letošního setkání bude komentované oblékání nevěsty z Plzeňska v 19. století, doplněné navíc hudebním programem. Ano, můžete být u toho a velmi zblízka se seznámit s tím, co všechno a jak oblékali nevěsty na Plzeňsku v 19. století. Do Národopisného muzea Plzeňska jste zváni v pátek 12. června ve 22 hodin. Ano, ve stejném termínu jako v Plzni probíhá Mezinárodní folklorní festival SIOF Plzeň. Obě akce se totiž vzájemně doplňují. A tak přijměte pozvání. Těšit se můžete třeba na lidovou muziku souboru Úsměv z Horní Břízy, lidovou muziku z Chrástu a nebo manžele Chaloupkovi, kteří celou akci hudebně doprovodí. Malou hudební pozvánku pro vás máme už teď ve Špalíčku. Hrát bude muzika souboru Úsměv.

co všechno oblékala nevěsta na Plzeňsku v 19. století, když se chystala na odavky do kostela, kolik měla spodniček a jak si nechala vyzdobit hlavu nebo jaký nejdražší kousek oblečení na sobě měla. Nejen to se dozvíte na akci Národopisného muzea Plzeňska, na kterou vás zveme v dnešním Špalíčku. Muzejní odborníci budou 12. června od 22 hodin na nádvoří muzea komentovat oblékání plzeňské nevěsty, a to na živém modelce. A sami se můžete přijít podívat na to, co možná takto bude prezentované úplně poprvé. A ještě něco. Oživeno bude zároveň několik nápěvů, které svého času zapsala Marie Lápková, když popisovala selskou svatbu na Plzeňsku. Půvabné nápěvy doprovázely nasazování rozmarínového věnečku nevěstě na hlavu. O jejich oživení se postará lidová muzika z Chrástu, která nám zahraje i teď ve Špalíčku lidových písní.

lékala, v jakém pořadí a jak dlouho to trvalo, to vše si můžete přijít prohlédnout na speciální akci do Národopisného muzea Plzeňska, na kterou vás zveme v dnešním Špalíčku. Ještě jednou opakuji, že komentované oblékání nevěsty z Plzeňska tam proběhne na nádvoří v pátek 12. června od 22 hodin večer. Vstup na akci je zdarma. Jen pozor, přijďte včas, protože se předpokládá veliký zájem. Pro dnešek se s vámi loučí a krásný večer přeje Michaela Vondráčková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Chodově na Sokolovsku dnes končí přihlašování projektů do letošního ročníku participativního rozpočtu. Památník americké armády zatím město až stěhovat nebude. A zítra čekejte polojasno až oblačno s přeháňkami, teploty do 24 stupňů. Zprávy a Hana Zubková. Poslední možnost mají dnes obyvatelé Chodova k přihlášení projektu do participativního rozpočtu. Pak bude následovat kontrola a hlasování o vítězných nápadech. S realizací radnice počítá v příštím roce. Z rozpočtu na to opět vedení města vyčlenilo 2 miliony korun. Jak říká starosta Patrik Pizinger z Hnutí místní, například loni lidé vybrali 8 projektů.
2: Třeba obyvatelé městské části Stará Chodovská chtěli zkrášlit výjezd do obce, tak pomocí graffiti umělců se ten výjezd dekoroval. V tuto chvíli se realizuje třeba mlžítko na Chodovském náměstí, tak aby v horkém počasí se mohli návštěvníci schladit. A stejně tak se dokončuje myčka na kola pro cyklisty, protože Chodov je panelákové město, tak si obyvatelé přáli místo, kde si budou moci umýt své kolo.
0: Aši zatím nebudou stěhovat památník americké armády. Od 90. let minulého století stojí na Masarykově náměstí. Jedná se ale o prostor, který patří soukromému vlastníkovi. Ten plánuje na pozemcích postavit bytové domy. Radnice proto chtěla památník přesunout na Gétovo náměstí. Do výběrového řízení na úpravu místa i přesun kamene se ale nikdo nepřihlásil, říká místostarosta Pavel Matala z Hnutí za Aš.
3: My jsme vlastně udělali projekt na nové umístění, ale bohužel se nám v opakovaném výběrovém řízení nepřihlásil nikdo, žádná firma, která by realizovala ten vlastní přesun a vybudování toho nového památníku. Čili v tomhle tom předpokládám, budeme v příštích letech pokračovat.
0: Firma Sudop Praha dostala od energetického regulačního úřadu pokutu 2 miliony 800 tisíc korun. Před 2 lety totiž firmou najatí dělníci navrtali tranzitní plynovod u obce Paběnice nedaleko Čáslavy. Vyplývá to z rozhodnutí úřadu, které má Radiožurnál k dispozici. Při nehodě uniklo z potrubí enormní množství plynu a hrozilo vzplanutí. Plameny mohly sahat do výšky až 400 metrů. Společnost zavinění odmítá a tvrdí, že někdo na schvál posunul vytyčovací kolíky. Norští archeologové v nedávno objeveném vraku lodi z 18. století objevili čínský porcelán a zboží evropské výroby. Oznámilo to Norské námořní muzeum s tím, že mezi předměty byly například zachovalé bílé a modré porcelánové mísy, poháry, textílie nebo lustry. Nepojmenovaná plachetnice se podle muzea potopila kolem poloviny 18. století. Její vrak ležel v hloubce asi 600 metrů. Norský ministr životního prostředí Andreas Bjelland Eriksen uvedl, že tento nález má zásadní vědeckou hodnotu. Zároveň podle něj demonstruje důležitý technologický pokrok v podvodní archeologii.
1: Počasí.
0: Zítra ráno čekejte přechodně i skoro jasno a lokálně se vyskytnou mlhy. Přes den bude polojasno až oblačno, později večer přeháňky nebo ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý jižní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu v Ašské ulici je z důvodu stavebních prací zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám paní Vladěna Nováková, nejsme příbuzní, podotýkám. Dobrý den, jezdíme do Krkonoš na chatu jménem Dakota. Často se nemůžeme dohodnout na správné verzi. Jedeme na chatu Dakota nebo jedeme na chatu Dakotu. Kdybyste nám to mohli objasnit v rubrice Hezky česky, byli bychom rádi a moc děkujeme. No tak to mě napadá i třeba dopravní podnik města Pardubic nebo dopravní podnik města Pardubice. To je podobné, ne?
2: Přesně tak, je to vlastně stejný případ neschodného přívlastku, kterému se říká nominativ jmenovací.
1: Takže se nedivíte asi paní Vladěně, že se nemůžou shodnout?
2: Ne, protože v tomhle případě mají pravdu i ti, kteří chtějí obojí skloňovat, i ti, kteří Dakotu neskloňují. Tak jak jste řekl ten příklad s městem, to slovo chata nebo město v tomhle spojení, tomu se říká opěrné jméno a to se skloňuje a ono to stačí pro pochopení.
1: Na druhou stranu, já se vždycky podívám třeba u toho dopravního podniku, jak se ta instituce oficiálně jmenuje a tím se řídím. Když mají na webu dopravní podnik města Pardubice, tak bych to používal takhle. Když by měli dopravní podnik města Pardubic, tak bych to používal takto.
2: Ideální je ty oficiální názvy, pokud jsou to takovéhle typy názvů, tak respektovat, jak je to napsáno, zveřejňováno a je to navíc tenhle případ, ten dopravní podnik nebo například vyhláška města Hradec Králové, tak jak je to zveřejněno, je to vlastně administrativní styl a zrovna v tomhle stylu je zvykem to konkrétní vlastní jméno neskloňovat. Ale jinak si opravdu můžeme vybrat.
1: Tahle možnost, že si můžeme vybrat, nám může pomoct v případě, že nevíme, jestli je to třeba ženské nebo mužské podstatné jméno. Vidíte, také máme takové případy.
2: Přesně tak. Do obce Prčice, tam, když nevíme, jestli jsou to ty Prčice nebo ta Prčice, tak prostě zachováme ten základní tvar. A nebo tohle se týká hodně často cizích vlastních jmen, kde vůbec netušíme, jak se skloňuje.
1: Třeba?
2: No třeba do švédského města Lycksele.
1: Nevíme, co je Lycksele zač, víte, jestli je to ta Lycksele, ty Lycksele.
2: Takže je necháme být.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žirafy nedosáhnou hlavou až na zem? Nejvyššího suchozemského savce, žirafu, můžeme ve volné přírodě potkat pouze v Africe. Nejmohutnější samci mají výšku až 5 metrů, čehož dosahují dlouhýma nohama, ovšem hlavně dlouhým štíhlým krkem. Nejnovější teorie tvrdí, že se evolučně takto vyvinul kvůli vzájemným soubojům. Je však i velmi praktický při okusování vegetace ve výškách. Žirafy mají jeden krční obratel navíc, celkem tedy 8. Pokud jde o okusování vysokých větví, mají to žirafy snadné. Pokud ale chtějí spásat něco u země, už je to horší. Jejich krk totiž není tak dlouhý jako trup a nohy dohromady. Proto musí žirafa doširoka roztáhnout přední končetiny, aby dosáhla hlavou až k zemi. Celková výška těla je komplikací také při porodu, který probíhá ve stoje. Mládě obvykle spadne na zem z výšky až 2 metrů, ale příroda to zařídila tak, že se mu nic nestane. Krk není to jediné, co mají žirafy dlouhé. Nevšedních rozměrů dosahuje také jejich jazyk. Měří až 50 cm a žirafy si jim velmi šikovně podávají potravu a mohli by si jim klidně i čistit uši.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách vláda nepodpořila. Kvůli suchu začalo v části Břeclavska omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu. A počasí zítra bude slunečno, postupně čekáme většinou oblačno a přidají se přehánky, teploty až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer. Vláda nepodpořila možnost, aby v komunálních volbách mohli lidé volit už od 16 let. Po jednání kabinetu to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Snížit věkovou hranici prvovoličů od roku 2030 navrhla opoziční TOP 09. Současná hranice 18 let podle ní dostatečně neodráží míru zapojení mladých do veřejného života. Podle Tejce ale chybí diskuse, proč se má reforma týkat jen voleb do obecních zastupitelstev.
2: Stejně tak se nám zdá, že ta hranice 18 let je celkem všeobecně přijímána jako hranice věku, kdy se dosahuje zralost.
0: Česko má podle odborníků za sebou už druhý letošní vrchol půdního sucha. I když deště z posledních dnů situaci zmírnily, následky dlouhodobého nedostatku vody jsou v některých regionech dál patrné. Například v části Břeclavska dnes začala platit omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu.
3: Sbíráme si vodu, jako jo, ale když nezaprší, tak jako jak to máme zalévat?
4: Pro Štěpánku Bartošíkovou z Nejtku u Lednice je omezení odběru pitné vody komplikací. Z vodovodu se nesmí ani mít auta nebo napouštět bazény. Lednická úpravna vody je na hraně kapacit a půdní zdroje na maximu, vysvětluje ředitel vodovodů a kanalizací Břeclav Milan Vojta.
5: Tady dokážeme vyrobit až 120 litrů vody za sekundu, zásobuje desítky tisíc obyvatel a už není v našich možnostech, jak zvýšit tu produkci.
4: V polovině června se rozšíří omezení i na Mikulovsko. Podobná opatření už platí na Moravě, taky na Boskovicku a Blanensku. Z Lednice Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Policie vyšetřuje případ 4 nasprejovaných hákových křížů v areálu kostela navštívení Panny Marie v Horní Polici na Českolipsku. Kříže tam neznámý pachatel nasprejoval minulý týden v úterý. Policie informace zveřejnila dnes. Kříže jsou nasprejované na dřevěném oltáři a zdi ambitu. Škodu policisté předběžně vyčíslili na 50 tisíc korun a po pachateli pátrají, říká mluvčí policie Dagmar Sochorová.
6: Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů, poškození cizí věci a projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Po neznámém pachateli, kterému v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky, intenzivně pátráme.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku slunečno, ráno čekejte ojediněle mlhy, postupně bude oblačno a na horách se přidají přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slatinu z kilometru 201 zůstává fronta kamionů kvůli zúžení. U sjezdu na Bratislavu levý pruh jede výrazně rychleji. A na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice se zkracuje kolona kamionů. Zastavují se na 5. kilometru osobní auta až před dálnicí D1. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu bude náš nový pořad Osobnosti Česka. Už po písničce se na vás těší moderátor Oskar Hess a jeho host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním milým hostem je Petr Neužil. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Petr Neužil je známý český kardiolog, primář kardiologického oddělení v nemocnici Na Homolce. Specializuje se na katetrizační léčbu srdečních arytmií. V roce 2007 založil první robotické katetrizační pracoviště v České republice. Patří mezi průkopníky moderní kardiologie. Jeho tým dosáhl několika světových prvenství. Například, když tak mě, Petře, prosím vás, opravte. Laserové ablace, fibrilace síní, implantace bezdrátového intrakardiálního kardiostimulátoru.
2: To jde.
1: Můžu vás poprosit, jestli byste tady ty dva zákroky nebo ta prvenství nějak přiblížil laicky?
2: Jasně, za prvé. Ono se to hodně v těch médiích opakuje. To robotizační pracoviště, upozorňuje to katetrizační robotické pracoviště, nikoli v chirurgické, protože v chirurgii dominuje robot, jmenuje se to Da Vinci, tak to pořád jako jede, jo. Ale ty katetrizační intervence roboticky asistované jsou mrtvé. Takže my jsme to založili, abychom to po asi 15 letech zrušili. Jo. Takže jeden ten stroj, to magnetický systém navigace katetru, tak je dokonce v depozitu Technického muzea. Jeden je někde na experimentální laboratoři, kterou máme na Albertově, a druhý jako magnetický systém stojí přímo na trávníku u naší dolní spodní vrátnice nemocnice. Takže jsme z toho udělali jako piece of art, jo. Ale abych byl seriózní, tak ono, ty katetrizační intervence arytmií udělali velký skok, nikoli nějakými těmi termickými energiemi, ale především v roce 2017 se nám povedlo udělat takovou velkou invenci, že jsme nahradili termickou lézi, má teplotní aktivaci, kdy jsme ty buňky pálili horkem nebo jsme je mrazili, tak jsme vlastně použili poprvé vůbec na světě takzvaný puls. Je to vlastně aplikace pulzního pole, je to taková vysokovoltážová vlna, která vlastně naruší integritu ty buňky, vlastně celistvost membrány a vlastně ji ničí jiným způsobem. Tak to byla hodně velká invence a u těch bezdrátových stimulátorů to neskončilo. V tom roce 2012, kdy jsme udělali první vůbec celosvětově implantaci toho bezdrátového stimulátoru do pravé komory, teď se nám povedlo vlastně a referovali jsme to v Chicagu před asi 3 týdny na konferenci první taková fyziologická stimulace tím lídle stimulátorem do takzvaného převodního aparátu, ale to nemá cenu vysvětlovat, protože to bych tady byl zase tak 2 hodiny a ještě byste tomu stejně nerozuměli.
1: Rozumím. A já se ještě zeptám jenom, abych to správně pochopil. Vy zavedete teda, protože jsou podle mě i lidi, kteří neví, co vlastně ta katetrizace jako je. Jasně. Vy zavedete tříslem.
2: Oskar, je spousta katetrizací, jo. Všechno, kde zavádíte do nějakého cévního systému nebo do jakéhokoliv, jako do těla, zavádíte hadičky, cévky, dráty, tomu se říká katetrizace. Jo? Takže katetrizací už je třeba běžná věc, která se používá na jakékoliv jednotce intenzivní péče, kde se zavede třeba do vnitřní krční žíly cévka, kterou se provádí nutrice, zma výživa. Jo? Nebo se tím zavádí dočasná kardiostimulace. Nebo se třeba používá angiografických cévek k znázornění, kontrastnímu znázornění všech možných cévních systémů. A to třeba na srdci, nohou, ledvin nebo krku. Nebo se třeba provádí hezká katetrizace, kdy se dělá u pacientů, kteří mají akutní mozkovou mrtvici, akutní mozkovou příhodu, tak se třeba dělá speciální taková retrakce, stažení těch embolizovaných hmot z toho mozku. Takže těch katetrizací je mnoho, ale ta naše katetrizace, kterou já se zabývám, je katetrizace, která je zaměřená na odstranění srdečních arytmií. A to spočívá v tom, že musím z nějakých cévních přístupů, ale obvykle to děláme z třísel, máme levé, pravé tříslo, máme tam žíle, máme tam tepny a my zavádíme 2, 3, 4 katetry do různých oddílů srdce, máme pravou levou komoru, máme pravou levou síň a podle toho, jaká ta arytmie je, o jakou arytmie se jedná, tak takovou arytmii potom řešíme a takový potom katedra musíme strčit. Jo? Takže to je hodně velké spektrum těch katedrizací a my se zabýváme hlavně tou intervencí těch srdečních arytmí.
1: Rozumím. A vy v tom v srdci, zase si to, musím si to nějak představit, vy tam vlastně elektrickým výbojem...
2: Není to elektrický výboj, je to ten puls.
1: Je to ale puls.
2: Je to pravda, jste trošku blízko, protože vlastně my jsme tu tepelnou energii, která vlastně laser vytváří teplo, radiofrekvenční proud vytváří teplo, ultrazvuk vytváří teplo. Takže dokonce se použili mikrovlny, jo, jako mikrovlnku, tak jsme tam dávali mikrovlnné pulzy a to vytváří tepelný efekt a vy vlastně tu buňku zničíte tak asi jako kdyby se si udělal vajíčka na pánvi, jo, uděláte volský oka. Na druhou stranu ten efekt toho pálení nebo toho mražení, protože jsme používali i kryo, to znamená mražení těch buněk, tak ten efekt nebyl dostatečný a nebyl predikovatelný, nebyl jakoby odhadnutelný. A my jsme vlastně se dostali k nějakému našemu kamarádovi, který modifikoval pulzy defibrilátoru. Jo? Každý známe defibrilátor, známe ty automatické defibrilátory, z letiš a z nádraží. Dokonce jsme tady v Karlíně měli jednoho pacienta, kterého zachránili policajti, policie České republiky. Někdy asi před 2 rokama se povedlo tady vlastně na té ulici Křižíkově zachránit pacienta, který spadnul, že automatický defibrilátor. A ten puls toho defibrilátoru má milisekundy. A ten kolega si hrál s těma milisekundama. On to zkrátil ty milisekundy na mikrosekundy. A do toho pulzu narval nikoliv třeba 200 voltů, 800 voltů, ale 2000 voltů a víc. A tím způsobí, že vlastně my neškvaříme tu buňku, protože tam není tolik tepelný efekt, ale ten puls vlastně zničí membránu, obal té srdeční buňky a vlastně ta buňka rozplyne. Je to asi něco podobné, jako kdybyste místo toho vajíčka, který dáte na ten pánev, to vajíčko vzali v té skořápce, tou skořápkou udělal mikrodírky, jako velikonoční vajíčko, že udělal tam mikrodírky a ono to vajíčko, ta syrová hmota vyteče. Je to úplně, a ta buňka taky takhle vyteče. Takže to jsme zavedli v roce 2017 a to je celé světová revoluce v rámci té léčby srdečních arytmí.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil. Mně se strašně líbí, s jakou vervou a vášní o té vaší tematice, o tom srdci mluvíte.
2: Já mluvím o jiných věcech s vášní.
1: Zase laicky pro naše posluchače, ale i pro mě, no. Protože mě to zajímá, že těžko si to člověk jako představí. Tak co je vlastně ta srdeční arytmie? Srdce bije v nějakém tempu.
2: Jasně.
1: A když začne být arytmicky, tak bije mimo ten rytmus.
2: Jasně. Tak to je to logické, vlastně jsem se to jako řekl. Já vlastně nemusím nic dodávat, protože to je pravda. Jo?
1: No jasně,
2: to, co jste řekl, je pravda. Ale proč se to děje, je prostě složité. Protože srdce je plné svalových buněk. A jak jsem řekl, tak jsou to 4 oddíly. Jo? Jsou to síně, levá, pravá a pak komory, levá, pravá. A to srdce má svůj automatický systém nebo autonomní nezávislý systém tvorby impulzu. Jo. Má tam zhluk buněk, říkáme tomu sinusový uzel, a ten zhluk buněk je to lokalizované v horní části pravé síně a z tohoto hnízda těch buněk, které se umí aktivovat elektricky, vychází ten impuls. Mm. Takže to, že nám srdce bije pravidelně, to způsobuje ten uzlík. A z toho uzlíku se ty impulzy dostávají do dalších částí srdce převodním aparátem. Jo? Říkáme tomu převodní aparát. Jsou to vlákna, která vlastně jsou něco mezi nervovými vlákny a svalovými vlákny. Původně to byla svalová vlákna, která jako trošku zdegenerovala a stala se vodivým převodním systémem. Takže oni jsou uspůsobeny tím tou filogenetickým vývojem nás jako lidí, tak jsou vytvořeny podmínky k tomu, aby šikovně vedly ty impulzy, aby ty síně se stahovaly dřív než ty komory, aby potom v těch komorách se třeba pravá a levá síň stáhly v koordinaci taky. To dneska využíváme taky k léčbě, abychom třeba u pacientů, kteří mají srdeční selhání, tak my takzvaně synchronizujeme elektrický stah těch komor, že oni jsou rozhozeni tím, že mají to selhání. Takže samozřejmě ten impuls má svoje teda cesty a ty arytmie mohou vznikat několikým způsobem. Buď ten uzel se zblázní a vysílá nějaké impulzy navíc, nebo se zblázní některé buňky toho systému a vytváří buď okruhy, krouživý pohyb, jako když se pes točí za ocasem, tomu říkáme reentry typ tachykardie, anebo potom ty impulzy jsou z jednotlivých míst toho srdce. Buď jsou se síní, z pravé levé síně opět, anebo jsou z komor, pravé levé komory. A potom máme specificky komorové arytmie, které jsou způsobeny buď akutním infarktem myokardu, nebo léčbou, anebo vlastně hojením toho akutního infarktu myokardu. Takže máme buď fibrilaci komor, to jsou ty smrtící arytmie, že ten člověk spadne někde na ulici, že jo, pak ho zachraňujeme tím defibrilátorem. Že jo. A to bývá velmi často v průběhu akutního uzávěru té koronární měčité tepny, tedy tím pádem akutního infarktu myokardu. Když ten infarkt se blbě zhojí, tak v levý pravý komoře, nejvíc se to zasahuje pravou a levou komoru, tak v té levé komoře se vytvoří jizvy.
1: Ježiš, to je.
2: Ta jizva, ten infarkt, to nekrotické postižené ložisko, se neumí vrátit zpátky do svalu, jo? Ale zhojí se jizvou. A ty svalová vlákna, ta svalová vlákna se prostou těmi vazivovými můstky a vytvoří se tam potenciál pro okruhy. A opět máme ty okruhy, jsem to říkal, reentry, tachykardie. Takže komorová tachykardie vznikne typicky u pacienta, který má špatně odléčený infarkt myokardu, má dysfunkci levé komory, špatnou funkci levé komory a vlastně ten reentry okruh vytvoří takovou monomorfní komorovou tachykardii, kterou umíme my řešit tím, že vlastně tomu člověku implantujeme automatický defibrilátor, má implantabilní defibrilátor, který vlastně umí detekovat automaticky. Funguje, to znamená, detekuje tu arytmii, umí jakoby rozpoznat a pak, když teda ví, že běží, tak vydá výboj. Takže se to neděje tou externí cestou toho nějakého přístroje, který někde visí na nádraží, ale ten člověk to má implantováno přímo v srdci. A je to velmi efektivní léčba. Je potřeba akorát velmi dobře diskriminovat, který ten pacient to má dostat.
1: A ta baterie je kde přímo?
2: Ten baterie je přímo v tom stroji, takže vlastně to vypadá tak, že je nějaká krabička,
1: ano,
2: která je hermeticky uzavřená. Ta krabička obsahuje baterii, obsahuje elektrický obvod.
1: Co znamená, že je hermeticky uzavřená?
2: Hermeticky, že tam nedostane voda.
1: Jo, takhle.
2: Že jako by se dostaly vodní částice, to znamená páry, nebo tekutiny, tělní tekutiny, tak samozřejmě dojde ke zkratu, dojde k dysfunkci toho stroje a ten vývoj vůbec toho stimulátoru a defibrilátoru vlastně se potýkal třeba v 60. 70. letech právě s tou problematikou, jak to zavřít, jak to uzavřít. Celý ten cirkus, který tam musíte, protože ta elektronika nesmí nastydnout, nesmí se zvlhčit a nesmí se zkratovat ta baterka. Ale u toho defibrilátoru, kromě baterky, je tam ještě důležitá jedna součást, a to je kondenzátor. Znamená, že z té baterky se musí nakondenzovat velké množství energie, který potom umí udat ten velký výboj.
1: Mm-hmm. A jak vypadá váš běžný pracovní den?
2: Bláznivě.
1: No můžete ho nějak od rána popsat tak jako rána, v bodech?
2: Musím se vstát, musím se přivítit, já bych nejradši nevstával, ale když stávám tak jako ve 6:30. Pak jako v práci jsem v 7, už tam jako otravu s něčím, už jim tam převodávám programy, protože zjistím, že třeba oni toho pacienta naváží na 8. A dneska jsem třeba posunul jedno poměrně významného pacienta, jsem si posunul na, já nevím, třeba 7:30, místo na 9,
1: a koho
2: 10,
1: můžete že? Prozradit, nemůžete.
2: Ne, to
1: lékařské tajemství.
2: Ne, nebudu. To je zbytečný, ale to by ani nebylo zajímavé. Ale důležitý je, že prostě já mám vztah k tomu, aby ten den byl produktivní. Já mám vůbec rád věci, které jsou jako nějaký smysl. Jo, když jako, já nemám rád neproduktivní lidi, který nemá žádnou produkci, já nemám rád věci, které jsou useless, prostě které jsou k prdu, jo, tak prostě, když tam strašej, tak je vyhodím, nebo prostě nemám to rád, anebo je dám do muzea, jo, ať jsou v muzeu radši, než aby někdy vadili, ale já mám rád ty věci, které jako fungují, aby ty lidi fungovaly, aby ty věci fungovaly. To jako k tomu mám, třeba ve státech, když jsem jezdil hodně na ty stáže, jsem byl takový, jakoby, jsem měl takový fellowship výzkumnej na Harvardu, Bostonu v 90. letech, no koncem 90. let, a musím teda říct, že tam opravdu to není tak jako hýření, jo? Oni mají prachy, ale prostě když dokud to funguje, tak to mají starý, jo, a oni to vyměňují, a když to teda vyměňují a potřebují něco potom novýho, fest jako dobrý, co je posune, tak do toho vrazí strašný peníze. Tak to si myslím, že jsem si jako odnes té Ameriky, že jako opravdu si myslím, že potřeba si se cílit na ten progres, na ten vývoj, jo, na tu dopřednost, jo. A dokud budeme zachovat principy, ať máme prezidenty takový nebo makový a vlády takový a makový, tak si myslím, dokud budeme fungovat jako liberální, dopředná, jako pracující společnost. Jo. Protože my jsme strašně se odnaučili pracovat. Já to jako hrozně nesnáším. Mě jako hodně trápí dvě věci, jo, v Čechách. Jo. Že jako málo pracujeme. A potom, že nejsme na sebe hrdí. Jo, my se stává, můžu to říct?
1: Řekněte
2: se stává v Chicagu taková, teďko jsme měli jakoukoliv v Chicagu, měli prostě před těma třema týdnama takovou krásnou konferenci o arytmii. Je to největší arytmická konference na světě, je tam asi zhruba tak 10 000 účastníků a měli jsme takový hezký, takovou hezkou přednášku právě o té bezdrátové stimulaci do toho převodního aparátu. Jo. To jsme od toho utekli, ale to je taková zajímavá jedna z cest. Je to jedna z posledních jako těch mozaik, které chyběly v té bezdrátové stimulaci. Teď už to začínáme umět. A to byla první reference vůbec na světě, jo, světová. Udělaná jenom na Homolce. Jo, asi 18 pacientů jenom z Homolky. Nikde jinde. A teď jsme o tom měli jako nějakou přednášku. To bylo ráno a pak v poledne jsme měli jinou akci. To bylo hodně společenský, bylo tam asi 600 lidí, kulatý stůl, jaký ty americký, bylo jo, 12 lidí u stolu. A měl jsem na jeden stůl jako z Homolky a z Čech, jako ještě další český doktoři. A měl jsem poslední přednášku, jo. Tak jsem jako byl uvedený tím, co to jako předsedal. A ten, co to předsedal, nějaký amík, jo, říkal, o tom, ale ráno přednášeli tady svoji studii, první na světě, tohle. Bez Homolky by to nebylo možné. vidím tamhle stůl z Homolky, prosím všechny zvednout, ať vám můžeme zatleskat, jo. Takový Hollywood, jako fakt, jako, ještě jsem to nikdy nezažil, jako na žádný jiný akci jsem to nezažil. Fakt to bylo scientific, jako, nebylo to žádná public, prostě scientific akce, a on jako, že ať se zvednou. Tak z těch 12 lidí se to jeden. Kluk, který jako doktor, který má 2 metry, ten dělal, že má 20 cm a šel dolů jako pod stůl, aby nebyl vidět. A všichni tleskali. Takže my prostě jsme mistři v tom sebepodceňování, se my prostě se neumíme prodat. Kdyby tam byli Poláci, kdyby tam byli Amici, kdyby tam byli Italové, tak vylítnou 20 metrů nahoru a jsou hrdí. Že? Takže my tohle to musíme. Tak já jsem si jako řekl, že budu lámat dvě věci. Jo. Že trošku musíme pracovat na tom, abychom byli na sebe hrdí. Protože máme na sobě hrdí. A pak bych chtěl, aby jsme trošku víc pracovali. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil.
2: Mluví se o vás jako o lékaři hvězd. Já vím, že vy sám to asi moc rád nemáte, tady to pojmenování.
3: Už vrčím.
2: Už vrčíte. Ale já se přece jenom zeptám, kdo z těch lidí, které jste operoval, nebo za kterýma jste takhle jim pomáhal vlastně, kdo vás jako nejvíc inspiroval, kdo vás nejvíc jako natchnul? Byla to třeba Marta Kubišová, nebo byl to třeba...
3: Ale je to strašně, to bude nefér jako to říct vůbec, jo. Ta otázka je logická, chápu ji, vnímám ji. Trošku to jako zobecníme, jo. Já mám manželku, máme se rádi, jako hodně bojujeme spolu, vždycky je to takový na ostrý vlže, ale fakt jako jsme, jako fakt jako tým. A ona nesnáší herce, jo. Teda většinou, jo. Ne všechny.
2: Jak to, jako. Proč?
3: No taky, prostě nevím, něco, prostě to tam něco je a prostě ona má ten pocit, že oni mě vysávají a že prostě se věnujem tohle. Takže my máme takový korektiv, to mám prostě doma korektiv, což je asi správně a musím říct, že teda začínám na to slyšet víc a víc, ale nicméně, ta otázka, bych se vrátil k tomuhle. Myslím si, že je spousta lidí, u kterých byste jako nečekal, že budou jako poslušní, jo? Že budou poslouchat, jo. A že nebudou nafrněný, jo. Někdy jsou fakt nafrněný, jo. Ale to není jenom jako mezi hercema, to není jenom u umělců, to je prostě u politiků, to je u nějakých manažerů, že jo, to je prostě, to je lidská vlastnost. Musím teda říct, že jako jste zmínil Martu, tak abychom měli Martu Kubišovou, tak to jako miluju a myslím si, že jako je úžasná, proto já jsem to říkal nějaký, dostával nějakýho slavíka za celoživotní práci nebo co. A tak jsem měl tu jako fakt jako čest nebo čest. Prostě fakt jsem byl nadšenej, že mě oslovil, abych ti to dával. Já jsem říkal, hele, ta si zaslouží 3 ty slavíky, jo. Za to, co odspívala, jako když byla jako v tom laufu v těch 60. letech, za to, jak se chovala po těch 60, jako prostě jak dostávala do těla, jak prostě byla jako tvrdá a prostě neuhla. To si nikdo nedokáže představit dneska, každý jako si říkáme, jak jsme tohle, ale když by to přišlo a kdyby někdo zakleknul, tak si myslím, že 90% lidí uhne, že jo. Zase stejně úplně jako předtím. Ale ona třetího slavíka, jsem řekl, ta si zaslouží za to, že je úplně normální. Že je fakt normální ženská. A je to pravda. Jo. Co třeba jako na ní oceňu ještě dalšího je, že ona má jako vztah k tomu, že jí jako chceme pomoct, jo? Že ona jako neodmítá a priori tu péči a že přizpůsobí to všechno tak, aby se, jako, že to nás vnímá, že nás vnímá jako kamarády, že nás vnímá jako tým a vlastně už má tam vazby a to není žádná vypácká péče, ona opravdu to není o tom, jo? A já to nemám rád, protože já si myslím, že opravdu třeba, když mi tam přijde paní, která bude sympatická, bude ze Smíchova, no tak vůbec nemám problém se k ní chovat stejně jako k té Martě Kubišové, to opravdu v tomhle tom nesmí a to je zajímavý, to si lidi neuvědomují a ten bulvár to někdy živí, jo, v těch lidech, protože ten medicínský personál nesmí dělat rozdíly. Protože když bude dělat rozdíly, tak začneme dělat chyby. Já musím stejně dobře odléčit tu Kubišovou, stejně jako tu paní z toho Smíchova, nebo ta bohužel je ze Smíchova, tak já říkám paní ze Smíchova, to taky ze Smíchova, tak to byl bych přijel z Vršovic, jo. Dobrý. Ale myslím si, že prostě ty lidi musí mít, ty týmy, ty zdravotnické týmy, musí tohleto mít v sobě. A pak, když to jako mají v sobě, tak odlečíte YouTube a kapelu, a nebo odlečíte úplně v pohodě stejně. Koho jsem měl jako moc rád, tak byl Barťák. To byl Jirka Bartoška. To jako musím říct, to je jako frér a on ani nevěděl, co mu jako všechno děláme. Jednou byla taková situace, byl jako úsměvný. Ležel jako už jako, že dostal nějaký přístroj, to můžu asi říct, dostal interkardiální stimulátor, jo. Ležel, čekal na ten výkon a teď ty holky byly z něho. To je vždycky měl takový fenomén, že prostě kdokoliv, jakkoliv, tak všichni vrávorali, ty tubovali a omdlívali, jo. No tak u nás ty holky na tom sále ho připravovali na ten výkon, že jo, a začali se s ním bavit, jo. A projížděli to prostě tohle, tamhle, blablabla. A on potom říkal, hele, holky, děvčata, hele, aby jsme jako nezapomněli, proč jsem vlastně tady, jako.
2: musíte mě pomoct.
3: Že, jako, já jsem že já tady jsem přišel, jako, na, jako, no, a tak to, jako, to byl, jako, to je fakt, jako, frajer, no, a tak i další, no.
2: Chodíte rád do divadla?
3: Já strašně rád chodím do divadla, strašně rád. Mám literaturu, nemám vůbec čas něco číst, takže fakt moje poslední kniha byla to, co jsem si napsal sám. Jsem napsal dvě knihy, jedna se jmenovala V zákulisí srdce, druhá se jmenovala V hlavní roli srdce. Vyšlo to jako díky tomu, že byl covid, tak jsem vlastně právě substituoval to, že jsme měli méně práce, nebo že jsme jako nesměli tolik dělat, nebo nemohli jsme tolik dělat, tak jsem si jako to využil právě proto, tak jsem si splnil sen, že jsem si vydal dvě knihy, jako beletristický, nejsou jako odborní. Jsou tam i povídky, jo, takže jo, jako z hlavy, jo, takže ne jako jenom biografie a takové ty valoviny. A jako co jako mám rád na té kultuře, je ta interakce. Já jsem takový exaltovaný, jsem takový extrovert a mám strašně rád tu interakci. Jo. A ono bohužel se to, jako musím to říct, že prostě umělecký svět jsou lidi, kteří jsou opravdu extrovertní většinou, hodně je tam introvertů, ale i ty introverti mají nějakou expresi a mají nějakou interakci. A prostě ta interakce mě strašně baví. Jo? Protože mi baví se bavit, mě se baví jako i nasávat ty věci, nejenom povídat já, abych povídal, ale prostě i poslouchat, co mi říkají ty druhý. A to je strašně důležitý pro medicínu, jo? Protože když vlastně máte ty nové technologie a máte AI a umělá inteligence a něco všechno, tak přeci jenom, když prostě dobře odposloucháte toho pacienta, tak on vám vlastně řekne až půl, jo, až 50% té diagnózy řekne ten pacient, když umíte se dobře zeptat a když ho umíte poslouchat. A to bohužel také vždy zapomínáme, že to je strašně důležitý.
2: Pane primáře, já vám děkuju za milý povídání, bylo to moc fajn a přeju vám krásný zbytek dne. Děkuji vám.
3: Já taky děkuju za pozvání a bylo to hrozně příjemný být na vaší premiéře.
2: Děkuju moc.
3: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česko o víkendu zasáhly dva nejhorší stupně sucha. Dálnici D55 u Hulína dnes začali opravovat silničáři. Zítra bude slunečno, postupně čekáme většinou oblačno a přidají se přehánky. Teploty až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Dnešní a včerejší deště zmírnily v Česku půdní sucho. Situaci by v týdnu mohly zlepšit i další očekávané srážky. Vyplývá to z údajů portálu Intersucho. V sobotu zhruba polovinu republiky zasáhly dva nejhorší stupně sucha, vysvětluje koordinátor týmu Intersucho z Ústavu výzkumu globální změny Miroslav Trnka.
2: Takhle špatně tu bývá buď jednou za 50 let, jednou za 25 let. Naše základní reference se spoléhá na období 1961 až 2015. My vycházíme i z toho, že naše infrastruktura a krajina není nachystaná na změnu klimatu a vlastně indikujeme tak tím oblasti, které jsou postižené suchem, s kterým jsme vlastně nepočítali.
0: Dnes začala omezení na dálnici D55 u Hulína na Kroměřížsku. Silničáři tam opravují zhruba 7-kilometrový úsek. Hotovo chtějí mít do poloviny července. Pracovat budou po etapách směrem na Otrokovice, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
3: V první etapě opravíme prostor mimo úrovňové křižovatky Hulín a tato etapa potrvá 4 týdny. V této době nebude možné sjet do Hulína z exitu 17 ani z mimo úrovňové křižovatky Hulín. Řidiči proto využijí značené sjezdy exitu 30 Otrokovice nebo 260 Kroměříž na dálnici D1.
0: Vědci z Klocknerova ústavu z ČVUT budou dohlížet na opravy památek v Terezíně. Radnice s vedením ústavu podepsala memorandum o vzájemné spolupráci, upřesňuje ředitel ústavu Jiří Kolísko.
4: Naší úlohou je odborným způsobem pomáhat v přípravě těch rekonstrukčních prací. Zabýváme se diagnostikou staveb, chemickými analýzami, spolupráci při navrhování stavebních zásahů. Umíme kontrolovat materiály při dodávkách.
0: Opravy se týkají zhruba 30 staveb, kam patří například kilometry hradeb, podzemních chodeb, 4 střechy vojenských budov a 3 pevnostní mosty. Město na záchranu památek může od státu čerpat přibližně 2 miliardy a 200 milionů korun. Sport. Oštěpařka Nikola Ogrodníková vyhrála soutěž na Odložilově memoriálu v Praze. Na mítinku bronzové kategorie kontinentální tour si triumf zajistila hned prvním pokusem dlouhým 59 metrů a 87 centimetrů. Bronzová olympijská medailistka z roku 2024 to dokázala během svého postupného návratu z mateřské pauzy. Svůj výkon z Ostravy z poloviny května vylepšila o víc než 6 metrů. Počasí. Zítra bude zpočátku slunečno, ráno čekejte ojediněle mlhy, postupně bude oblačno a na horách se přidají přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy zvolněte za sjezdem na Pečky. Na 27. kilometru stojí kamion, řidič mění kolo směrem do vozovky. Je kvůli tomu uzavřený pravý pruh, ale zatím je to bez kolon. Silnice 43 ze Svitach do Lanč Krounu je stále uzavřená nedaleko Opatova po srážce nákladního auta s osobním. Dá se to objet přes Rychnov na Moravě. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou klidný večer a ničím nerušenou pohodu s písničkami, které dnešní country dostavník pozbíral většinou u našich sousedů na Slovensku. Úvodní déšť nebo dášť přivedli na svět jako autoři i interpreti Michal Tučný a stejně populární rodák z Trnavy Alan Mikušek. Podstatně razantnější spršku přivedl v roce 2006 do zpěvníku košických veslárů Petr Dula.

Písnička Down at the Twist and Shout, která před rovnými 30 lety přinesla tehdy vycházející hvězdě country Mary Chapin Carpenterové trofej Grammy. Dlouholetý člen Veslárů a vytrvalý strážce její historie, kytarista Laco Sasák, ji proměnil v roce 1993 pro Alenu Kalafusovou na country bál. Z historií Veslárů je jemně spojen i jeden z nejvýraznějších představitelů vlny nových tradicionalistů Joe Diffie. Jehož první single Home se hned proměnil v jedničku.

Tak to byly v písničce i ve skutečnosti košičtí vesláři. Začátkem 70. let známí jako Rovers, u jejich školébky byli vyznavači skautingu Juraj Alsaka, Laco Grizzly Sasák, Ivan Lodgronský, Tibor Jerry Voroběv, Fero Lang a Boris Brosman.

Jodie Fee a jeho čtyřnásobná jednička Pick Up Man s letopočtem 94 a pak o 3 roky mladší a značně pozměnění košičtí vesláry v skvělé verzi Ride This Train ze zpěvníku elitní country rockové sestavy Alabama. Velkým předělem její historie byl v roce 2004 příchod světem protřelého i všeobecně uznávaného Petera Dooley. Právě tenhle countryman do morku kostí přivedl v Nashvillu k veslárům působícím tady jako Rovers Joe Diffieho a rok před svou smrtí s ním naspíval písničku Long Gone Loner.

Petr Dula, který odešel do nebeské dvorany slávy v roce 2009, kdy mu bylo pouhých 28 let, tentokrát z Veslary a Dělničná story. V době, kdy s ní na vrcholu žebříčku zářil Alan Jackson, se s ním víceméně střídal právě Joe Diffie. Naposled v roce 96 písničkou Větší než Beatles.

Typicky cajunsky laděné Down to the River louisianského countrymana Sammy Kershawa jako country rodeo se solovým Williamem Klamarčíkem, které v roce 1993 přineslo název prvnímu albu Veslaru s textem Laco Grizzly Sasáka, který vám hned teď nabídne sám Cowboyův song z dílny Roye Orbisona.

tragický automobilový příběh Third Rock from the Sun, což je, jak jsem zjistil, jiný název pro Zemi, která je skutečně třetím kamenem od Slunce. Jinak další jednička Joe Diffieho, který odešel na velké pláně před 2 lety.

Varšavský rodák Michal Lučinský, známý mezi countrymeny jako Lone Star, a jeho hold Peteru Dulovi Odišel cowboy s Alanem Mikušekem a Vesláry na závěr dnešní hodinky s nejstarší i nejslavnější slovenskou country skupinou Vesláry. Přidám ještě Grizzlyho Sasáka, tak málo stačí nám. Poděkuji vám za dnešní společnost, popřeji klidný zbytek večera a sametově vlídnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu

0: René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas, zprávy.
1: Meteorologové potvrdili při nedělních bouřkách dvě slabší tornáda na jihu Čech. Ode dneška můžou lidé ve Zlíně využívat systém slev na městské služby. Zítra bude slunečno, postupně čekáme většinou oblačno a přidají se přehánky. Teploty až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Při nedělních bouřkách se na jihu Čech objevila dvě slabší tornáda. Český hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociální síti X. První z tornád bylo u Netolic na Prachaticku, druhé nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Na českém území se tornáda objevují relativně často. V naprosté většině jsou slabá. Obyvatelé Zlína můžou ode dneška využívat nový systém slev na vybrané městské služby. Radnice zavádí takzvanou kartu občana, díky které lidé s trvalým pobytem ve městě získají 10% slevu třeba na kulturní akce nebo od září také do zoo a na sportoviště. Speciální karta přitom nebude potřeba, lidé se prokážou běžným občanským průkazem.
2: Systém bude v první fázi fungovat při osobním nákupu na pokladnách zapojených organizací. Se slevou si lidé budou moct v rámci jednoho nákupu koupit maximálně 5 vstupenek. Město zároveň počítá s tím, že by se sleva mohla v dalších letech ještě navyšovat a postupně by měla fungovat také při online nákupu. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
1: Zákaz rozdělávání ohňů u kaple svatého Antonína vydal úřad ve Vyskytné nad Jihlavou. K památce umístil i 3 cedule. Vedení obce je tam nainstalovalo po velkém jarním požáru blízko lesa. Lidé teď kvůli zákazu nesmí k památce dávat ani zapálené svíčky.
3: Mají to prostě jako tradici, opravdu tady o 3 párech vím, chodí a zapalujou ty svíčky a dávají květiny.
4: Líčí Hana Postřihačová, která bydlí kousek od kaple. Cedule nechal nainstalovat bezpartijní starosta Vyskytné nad Jihlavou Miroslav Marek.
5: Chceme věřit, že lidi si dají opravdu víc pozor, budou soudní, už je to vidět i u té kaple, kde místo vlastně těch hořících svícínků a svíček, tak dávají květiny, což nám je úplně v pořádku.
4: Zákaz platí do odvolání. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští fotbalisté přiletěli do Spojených států, kde budou pokračovat v přípravě na mistrovství světa. Fotbalová reprezentace odehraje generálku na šampionát v noci ze čtvrtka na pátek proti Guatemale. Do soutěže pak vstoupí o týden později utkáním proti Jižní Koreji. Ve skupině pak národní tým čekají ještě zápasy proti Jihoafrické republice a domácímu Mexiku. Počasí. Bude zpočátku slunečno, ráno čekejte ojedinělé mlhy. Postupně bude oblačno a na horách se přidají přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť a ojedinělé i bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy opatrně za Planou nad Lužnicí. Na 81. kilometru zasahují hasiči u požáru osobního auta. Průjezd bude omezený, počítejte i s možným zdržením. A na dálnici D1 zvyšte pozornost, zabrneme směru na Prahu. Před sjezdem na Rosice na kilometru 183,5 stojí osobní auto kvůli poruše. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Můžu dnes začít trochu netradičně, totiž básničkou? Léta nám plynou, letí jako střely. Loupežník čas z nás udělal dva chudé. Lampa mi čadí knot, je ohořelý. Lásku však nedám, ta ti po mně zbude. Možná vás překvapí, že autorem těch veršů je cimrmanolog, herec, básník, druhdy taky rozhlasový redaktor a samozřejmě textař populární hudby pan Miloni Čepelka. A právě jemu patří dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Marcela Lauferová a první z dnešních melodií s textem Miloně Čepelky. V těch následujících dvou zvukových vzpomínkách jsou Miloň Čepelka a Zdeněk Svěrák ještě jako členové rozhlasové armádní redakce v 60. letech. Společně komentovali třeba nejen vystoupení vojáků při jejich hromadné skladbě na celostátní spartakiádě v Praze, ale byli také reportéry z vojenské přehlídky na Letné v roce 1966. Kdo ví, možná už tady se u mikrofonu narodila ta pozdější charakteristická dikce cimrmanovského herectví.
1: Ano, děkujeme. My jsme tady na střeše budovy ministerstva vnitra v Praze, na velitelském stanovišti letců. Čekáme tady na přelet na leteckou část přehlídky. Ještě to bude chvíli trvat. Letouny tu mají být přesně v 10.04. Můžeme se zatím dívat dolů na třídu obránců míru, po které ještě stále pochodují pěší jednotky vojenských učilišť, pohraničníci a lidové milice. Ty právě zatáčejí na třídu obránců míru. Ale my můžeme také využít příležitosti a dát zde leteckým důstojníkům několik otázek, pokud nám to dovolí. Ale tyhle starosti přenechám raději své spolupracovnici, protože žena si v takovýchto situacích vždycky poradí snáze a rychleji.
2: Soudruhu generále, dobrý den. Já jsem Dvořáčková.
3: Generál Kukel, těší mě.
2: Těší mě. Dovolíte mi rozhovor s podplukovníkem Frosem?
3: Prosím.
2: Děkuji vám. Soudruhu podplukovníku, tak vaše skupina je tady na střeše už dobře 10 až 14 dní. Prosím vás, není to zbytečné, přece takový přelet, to nemůže být nic těžkého.
4: No, my jsme tady nebyli zbytečně během nácvikových termínů. Bylo nutno provést nácvik těchto leteckých skupin, aby proletli přesně včas nad letenskou pláň.
2: Já jsem si teda myslela, že všechna letadla startují z jednoho letiště, tak to není pravda?
4: Tak všechna letadla nestartují z jednoho letiště, startují z několika letišť, ale v důsledku toho, že dneska je špatné počasí na těch letištích, tak bude startovat jediná skupina, a to z jednoho letiště.
2: A prosím vás, jak dlouho vůbec budou ve vzduchu?
4: Celkový let od vzletu do přistání trvá...
1: Pardon, už jsou tady. To je takzvaný velitelský roj, který nás minul.
4: Velitelský roj vede plukovník Vrba.
1: Posloucháme, teď dozněli. Budeme čekat další skupinu. Říkal jste 12, víte?
4: Další skupina bude vedena podplukovníkem Prelcem a bude to 12 letounů MiG-21.
1: Ano, už jsou tady.
0: Jak to vůbec probíhalo? Já jsem si říkal, když člověk slyší vystoupení Zdeňka Svěráka na spartakiádě nebo společně s vámi na vojenské přehlídce, nikdo z toho nepochopil, že z toho máte trochu legraci?
5: No, já nevím. My jsme samozřejmě legraci měli, ale snažili jsme se, aby to naopak tedy nikdo nepochopil, protože já jsem spíš tyhle ty vzpomínky, to já jsem úplně vytěsnil toho. Vím, že jsem komentoval leteckou přehlídku jednoho dne, jednoho roku. Zapomněl jsem, kterého. Ty jsi říkal, že to bylo
0: 66.
5: Radši jsem to vytěsnil, protože to nebylo příjemné. Už jenom být na střeše ministerstva vnitra bylo spíše stresující než uvolňující.
0: Nebylo to na vás znát? Člověk by řekl, že to je mystifikace jak od cimrmanů, protože dikce je stejná.
5: No, my jsme si říkali, že budeme dělat, co budeme umět, moc jsme toho neuměli, no tak jsme se dívali dolů, jak tam pochodují.
0: A byla nějaká možná příprava?
5: Ale ne, moc ne. My jsme sice byli na nějaké zkoušce po večerech, to ano, ale ta letadla tuším ani... Já nevím, to asi let, ale někde jinde, když zkoušela. Já nevím. Já jsem to krásně zapomněl.
6: Jsem tady, slyším, děkuji za předání slova. Ještě než si začnu všímat motostřelecké divize, chtěl bych říct, že jsem sledoval zajímavou přehlídku diváků. Nevím, jestli jsem dobře rozuměl kolegovi z Bratislavy. Došlo tady k něčemu podobnému jako na Slovensku, totiž jakmile odpochodovali pěší útvary z toho obdélníku, kde byly nastoupeny, nastal pochod diváků, který byl celkem vyřízený, protože měli před sebou dlouhé lano. Ale teď už se dívám doprava, kde vidím dva obrněné transportéry. Na prvním z nich, v černé tankistické uniformě, je velitel motostřelecké divize. Na druhém vidím rudou zástavu, kterou nese praporečník, rovněž v černé uniformě a v bílých rukavicích.
7: Divadlo pro vaše uši.
0: No a ten druhý stejně unikátní záznam, to je proslavená parodie na tehdy velmi oblíbenou hitparádu manželů Mirky a Jiřího Černých, 12 na houpačce. Populárně vědecký magazín Meteor měl pak taky svou, ale ptačí hitparádu. 6 na bydýlku se jmenovala. A vedle nealkoholické vinárny u Pavouka i tohle byla báječná mystifikace. Aby taky ne, když autory a průvodci pořadem byli právě Zdeněk Svěrák jako doktor Žírecký a Miloň Čepelka, co by redaktor Kukla.
8: Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Zavři rádio a poslouchej zpěvné ptáky, řekla paní Michalová na kraji lesa u Dobříše. My říkáme, pusť rádio a poslouchej zpěvné ptáky.
9: Tady je ptačí hitparáda 6 na bydýlku.
8: U mikrofonu vaši Žírecký
9: a Kukla. Dobrý den. Konečně jste se tedy dočkali. Do nebe volající odstrkování našich předních zpěváků končí. Útok 3758 vašich dopisů vykonal své. Mikrofon patří těm, kdo až dosud rozdávali svoje umění zcela nezištně velmi často jen pod čirým nebem. Pustíme vám 6 zpěváků a záleží na vás, které z nich uslyšíte za týden znovu. Nejdřív se nám představí první kanár profesora Lišky, a to ve své vlastní skladbě Zlatá klec.

0: zpíval první kanár profesora Lišky.
1: A já to na vás prozradím, pane doktore, i když sám bych dal přednost jinému interpretu, tady doktor Žírecký nedá, no, právě na tohoto solistu dopustit, že?
0: Přiznávám, ale nechci tím zdaleka ovlivňovat posluchače. Profesor Liška má celkem 3 kanáry. Při koncertech vystupují zásadně v první části samostatně a ve druhé pak jako výborně sespívané trio. Teď si tady udělejte u prvního zpěváka plus nebo minus podle toho, jak se vám líbil. Já mohu říci, že mám plus. A na řadě je tuším druhý kanár profesora Lišky.
1: Ano, skladba se jmenuje Moje houpačka.

0: Tak to byla skladba Moje houpačka. Ještě jsme vám ale neprozradili, jaká jsou pravidla naší soutěžní hry. Do dalšího kola šesti na vidylku postoupí vždy čtyři zpěváci, kteří dostanou nejvíc vašich hlasů. S nimi budou usilovat o vaši přízeň dva noví. Teď ale chceme vyjít vstříc i těm z vás, které nezajímá jen zpěv, ale také osobnost interpreta, jeho záliby, jeho rodinné poměry, jeho zobák, jak bydlí, co jí, co nejí, co peří, jeho míry, váhy, názory. Tedy, co jsme zjistili o kanárech, pane doktore, kdybyste byl tak laskav?
1: Tož kanáři pocházejí z Kanárských ostrovů, kterým dali jméno.
0: Promiňte na okamžik.
1: Prosím.
0: Jde o čistě takovou okrajovou poznámečku. Já nevím, možná, že ani není nutné to říkat.
1: No prosím, jen to řekněte.
0: Já bych chtěl zdůraznit, že Kanáři se tedy nemenují podle Kanárských ostrovů, jak se někteří, já přiznám, donedávna i já domnívali, ale obráceně.
1: No ano, tak jak jsem to říkal.
0: Ano.
1: Oproti domorodým Kanárům, kteří dosud na ostrovech žijí a kteří si, to vás možná také bude zajímat, kteří si podrželi barvu obyčejných ptáků, jsou naši zpěváci jasně, ale jasně žlutí. Drobná šedá pírka, ta nejsou znehodnocením, nýbrž naopak znamením šlechtického narézského původu.
0: A mě by zajímalo oblíbené jídlo, pane doktore. Semenec?
1: Ano, rozmačkaný je znamenitý a oblíbený, ale Kanáři po něm tloustnou. Rád bych tady uvedl na pravou míru pověsti, které se objevily nejprve v Kutné Hoře a teď i v Praze. Podle nich je první Kanár profesora Lišky, nebudete tomu věřit, ale šíří se to. První Kanár prý je narkoman. To ovšem vyplývá z naprosté neznalosti. Totiž všichni tito zpěváci jsou svým způsobem narkomani. Semenec totiž obsahuje stopu hašiše. Manažer, který uvykne svého pěvce na semenec a pak mu ho odpírá, způsobí jeho smrt. Kanáří narkotika, ta by stála vůbec za delší studii, ale obávám se, zda máme na to čas.
0: No bohužel nemáme. Teď je tu připraven kanár Bobo, pěstitele Roušala z Prahy. Je připraven přednést svůj hit Já si zpívám rád, tak rád. Právě dospíval kanár Bobo, pěstitele Roušala z Prahy. Ale pardon, vy chcete něco říct, pane doktore?
1: No já bych chtěl říci, že nepodal dnes svůj standardní výkon. Několikrát tam, to jste jistě také slyšel, i když jste laik, několikrát tam nepříjemně zazněl vysoký zvonek.
0: Ano.
1: A to je zlé. Nechci posluchače ovlivňovat, ale s takovým zvonkem vytáhnout do soutěže, to je, myslím, předem ztracená bitva. Ono, víte, bylo by zajímavé pohovořit vůbec o normách kanářích soutěží. Každá přehlídková žiry má...
0: Já s vámi souhlasím, pane doktore, ale o tom snad až někdy jindy. Přijde na to čas. Teď musíme zpátky na vidílko. Čekají na něm ještě tři umělci. Pořadové číslo 4 je velmi populární zpěvák. Má své tradiční šaty pískové barvy a je to Skřivan Polní.

0: To byla skladba Rodná hrouda v podání Skřiva na Polního. Teď bych rád prozradil něco na vás, pane doktore. Doktor Žídecký je nejen ornitolog vědec, ale i ornitolog básník.
1: No tak to snad.
0: Mně se velmi líbila, pane doktore, vaše báseň o Skřivanovi. Mohl byste posluchačům přednést?
1: Když jinak nedáte, tak jsem napsal. Vylétl z hroudy skřivánek, ve výšce křídly třepá, vystřelí po něm bratránek. I co vás vede, kde pak?
0: Pěkné. Máte víc takových veršů?
1: Ne.
0: To je jediná báseň, kterou jste napsal?
1: Ano.
0: Tak to tím spíš. Pěkné. Ale když dovolíte, rád bych sám přidal pro naše posluchače pikantnost ze zpěvákova soukromí. Skřivan Polní střídá manželky vždy po roce a 10-11 dětí s každou není u něho ničím zvláštním, že je to tak, pane doktore?
1: No je to čilý pták.
0: Ale už je tady rákosník zpěvný. Co byste řekl o něm?
1: Jeho oblíbenou zábavou je akrobacie a umělecká gymnastika na stéblech. Z jara a v létě jí výhradně maso. Zvláště oblíbenou pochoutkou jsou jepice. Snad by vás zajímala i malá pozoruhodnost o jeho bytě. Sám o tom nerad hovoří, ale proč to neříci? Spí na vysutém lůžku, zavěšeném třeba mezi stébly kopřiv, nebo tak.
0: Ano, umělci prostě mívají své líbůstky. Tak si ho poslechneme. Ne jak spí, ale jak zpívá. Rákosník zpěvný. Rákosník zpěvný zpíval árii Madly z muzikálu Tam, kde šumí rákosí.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Stejně jako mnozí jiní musel nadlouho i Miloň Čepelka psát do rozhlasu jen pod pseudonymem nebo autorství a jeho jméno takzvaně pokrývali kamarádi a přátelé. Například Zdeněk Svěrák se pod texty svých písniček musel podepisovat jako Emil Synek. Po roce 1990 se ale Miloň Čepelka do rozhlasu vrátil naplno. Třeba seriálem pro děti o léčivkách, léčivých rostlinách. Rostou pro nás, tak se ty příběhy jmenovaly. A samozřejmě ani tady nechyběly písničky a hlavně chytré vyprávění a hravá čeština.
2: Tak co pak to mám asi na mysli? Co pak roste zrovna pro nás?
3: Zuby.
2: Ale ne, zuby. To jsem vám zapomněl říct. Budu s vámi sám, ale sem tam si pozvu na výpomoc i pár jiných hlasů. To vlastně uslyšíte. Třeba teď tu byl se mnou a je tu se mnou a bude tu se mnou můj kolega Roman. Ale o zubech dnes mluvit nebudeme, aniž kdy jindy. I když je pravda, že rostou opravdu pro nás a pro naše dobré kousání.
3: No, tak třeba nehty, které si okusujem.
2: Ne.
3: No tak vlasy.
2: No tak prosím, žádné narážky. Vedle jak ta jedle. To by se to muselo jmenovat rostou na nás, a ne pro nás.
3: No jo, tak třeba houby, hrušky, citrony, melouny.
2: No, to už je lepší. Jak si přihořívá, dokonce řekl by hoří. Protože ano, chci si s vámi povídat o rostlinách. O všech možných. O tom, že jsou užitečné. Zajímavé, že jsou živé.
4: Pampeliška na procházce tulipán, který o princezně sedmi krásce snil. Choval se k pampelišce nevšímavě jako pán, k slunci zvedal pyšnou hlavu ze všech sil. Dotklo se pampelišky chování tak nepěkné, v jejím srdci ozvala se náhle zlost. Řekla si k sedmi krásce princezně, že zaběhne, pomluví ho, že je dobrých mravů prost. Princezna jí vyslechla, a než uplynul den, rozhodnutí oznámil jim všech růžiček s něm. Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených, tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich.
2: Slyšeli jste? V rostlinné říši jsou dokonce i princezny. A jsou tam určitě i tatínkové a maminky, jsou tam parádnice a uplakánci a dokonce i lékaři. Píšou se o nich knížky, zpívají se o nich písničky, tak proč bychom si o nich nemohli popovídat i my? Třeba o jedné takové docela nenápadné, droboučké, vonavé. Chcete vědět, co to je? Tak poslouchejte.
5: Jménem urozeného pána Jana Outraty ze Strádání a na herberku vítám všechny jeho rytířské hosty a prohlašuji dnešní turnaj o kadeř urozené panny Libavy za zahájený.
2: To bych vám přál vidět. Rozhlasovým zázrakem jsme se ocitli přímo ve středověku. Dva rytíři na koních najíždí proti sobě v prudkém trysku. Špičaté dlouhé dřevce napřaženy, ale minuli jsme. Ani jednomu se nepodařilo vyhodit druhého ze sedla. Oba se ocitli na protější straně, než byli původně, a už vyjíždějí znova. Ten nalevo má barvy červené, pravý je celý zlatý, ale přilbu má černou, ano, černou jako sám červ. Blíží se, písek odletuje od konských kopyt, červený se trochu zepěl ve třmenech a už je to tak. Ten s černou přilbou se válí v prach na zemi.
0: Červený rytíř přijíždí k urozené dceři pána hradu a tam mu něco podává a připíná mu to na hlavu.
6: Srdečné díky, pano Libavo. Smím vědět, co mi to dáváte? Odměnu pro vítěze, pane. Kytičku za statečnost.
7: Voní jako louka u nás doma. Co to je?
6: Co jiného se dává za statečnost než mateří douška? Vy ji neznáte?
7: Snad, podle vůně.
6: Tak si to pamatujte, rytíři. Za statečnost mateří douška.
2: A my si to budeme pamatovat taky. Mateří douška.
3: No neboli mateří lok, mateří hlt, mateří polk nebo mateří doušk.
2: Ale no tak to ne, to je omyl. To ta douška v názvu téhle drobné květinky neznamená ani doušek, ani lok, ani hlt. Žádná Coca-Cola, ani oranžáda, žádné polikání. Douška je tu míněna jako dušička, malá duše. Básník Karel Jaromír Erben otvírá právě s její pomocí, jakoby klíčem, svou slavnou sbírku Kytice. Zemřela matka a do hrobu dána. Siroty po ní zůstaly.
3: A přicházeli každičkého rána a matičku svou hledali.
2: Ale no tak jsme v rozhlase, co pak to je? Teď na nás nemůžeš kašlat. Za prvé je to neslušné a za druhé...
3: No já za to nemůžu. Za to může déšť.
2: Ano, až na kůži, co?
3: Ne, až na kůži ne, ale šaty mi samozřejmě zmokly a já, protože jsem lakomec a nechtěl jsem nechat propadnout lístky do kina, tak jsem v tom pak 2 hodiny seděl úplně mokrý.
2: No a to by právě chtělo mateří doušku. Tedy čaj z mateří doušky, ten dělá pravé divy.
3: No prosím tě, to...
2: No co? Vezmeš 2-3 lžičky mateří doušky, stačí sušená, přiliješ je hrnečkem vřící vody, za 1/4 hodiny glo, ji vyzumkneš a kde bude kašel? Já říkám, že pryč.
3: No jo, jenomže já mám radši skutečný čaj a ne žádné té z bylinek.
2: A to si sám proti sobě. Ale ať už říkáš čaj nebo té, říkáš přesto pořád totéž. A to je čaj. Slovo, které k nám přišlo z Číny. Víš kdy?
3: To nevím.
2: Budeš se možná divit, ale v češtině se slovo čaj objevuje poprvé, teprve v roce 1827. A co máš na čaji jaksi nejraději?
3: No právě tu čajovou vůni.
2: Vůně říkáš? Tak dávej pozor.
8: Pojď sem, Čanklio. Co jsi mi to dala na stůl?
9: Váš obvyklý čaj, pane.
8: Čaj? No nech se vysmát. A dej si na mě pozor, ještě jednou a vyženu tě ze svého domu jenom s ostudou.
9: Já nerozumím, pane.
8: Ty nevíš, jak se ukládá čaj, aby nenatáhl cizí vůně? To tě mám učit já?
9: Ovšem, že ne, pane. Čaj je v pořádku uložen ve skleněné doze stranou jakýchkoliv jiných potravin.
8: Tak potom, odkud je? To přece není čaj z mé vlastní plantáže. Vyměnila jsi s někým můj dobrý čaj za cizí patoky.
9: Nic takového jsem neudělala, pane.
8: V tom případě musím na plantáž.
9: A váš nápoj, pane?
8: Vylej ho. Je to odporná břečka.
2: Asi bych měl na vysvětlenou říct, že čaj se v Číně pěstuje, no... První zmínky o něm už jsou z roku 2700, ale pozor, před naším letopočtem.
3: No, a pak je ještě potřeba říct, že jsou to vlastně listy, sušené listy.
2: No tak listy, já bych řekl spíše sušené lístečky hustých keřů čajovníků.
3: No já si myslím, že příprava dobrého čaje je skoro věda.
2: Tak věda snad ne, ale určité znalosti to opravdu vyžaduje. Například, ale pozor, náročný čínský mandarin už dorazil ke své plantáži. Nenechte se mýlit, ale sám si zahraju jeho pobočníka a tady Roman toho dalšího muže. Pane, dal jsem nastoupit všechny česáče čaje, jak jste si přál.
8: Ať sem chodí jeden po druhém. Ať ukáží, jaké mají ruce... A ať na tebe každý dýchne. Rozumíš?
2: Jistě, pane.
8: Pojď sem. Máš dobrý čich?
2: Výborný, pane.
3: No, zkrátíme to trochu, ne? Už přešel třetí, čtvrtý, pátý česač a u šestého...
2: Stůj, Choupengu! Co jsi měl k snídani?
5: Zelí, pane.
2: A včera?
5: Zelí, pane.
2: A před měsícem a před rokem? Jíš ty vůbec něco jiného?
5: Jenom zelí, pane.
10: Dobrá, nech toho. Nařizuji jednou provždy. Česáči mého čaje musí, opakuji, musí nosit rukavice a budou držet zvláštní dietu. To znamená, že nesmějí dostat k jídlu nic, co by svým pachem mohlo narušit vůni sklízených čajových lístků. Při sebemenším prohřešku proti tomu bude každý česáč propuštěn a předtím navíc spráskán mokrým provazem. Je to jasné?
2: Jasné, pane.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedno zastavení dnes už na závěr s Miloněm Čepelkou nad jedním jeho rozhlasovým scénářem z 90. let. Ve spolupráci s manželkou Hanou vzniklo tehdy asi desetidílné pokračování O pověstech starých hradů. Originální cyklus výletů na mnoha známá i méně známá místa po celé České republice. Průvodcem byl tenkrát Ondřej Havelka, ale nechyběly ani další výrazné herecké tváře, zrovna jako v tom díle O Bechyni a vzniku tamnějších lázní. Protože mezi námi neznám nikoho, kdo by jako herec odmítl někdy Miloňovi scénaristické nápady. A ještě jednou mezi námi všechno dobré a brzy ve zdraví zase naslyšenou.
2: 121, 122, 123, 124, 125, 126.
3: Ano, tak to je šafář Bechyňského pána, velký sběratel mincí. Nezbírá je však pro jejich historickou hodnotu nebo pro jejich krásu. Sbírá je jako lakomec.
2: 200. 210, 220,
3: 230, 240 a tak dále. Už ho dál poslouchat nebudeme, je to nuda. A jestli chcete vědět, u jakého čísla šafář té noci skončil, nechám to na vás. Fantazii se meze nekladou. Ať k jeho mamonu přiřadíte jakékoliv číslo, stejně nebylo konečné, protože tenhle pan šafář byl vykuk a když už jednou začal svého pána okrádat, nikdy nepřestal. Z toho je na bíledni, že zítra měl vždycky víc než dnes a pozítří víc než zítra a tak dále a tak dále. Ptáte se, co tomu říkal pán na Bechyňském hradě? Prosím, poslechněte si ho.
4: Šafáři! Šafáři! Kde zas u všech čertů vězí ten člověk?
5: Už jsem tady, milostvane, už jsem tady. Už vás poslouchám, co ráčíte poroučet?
4: To, co každé ráno, šafáři. Já jako tvoje milosti a vrchnosti poroučím, abys nás ani dnes nešidil a neokrádal, nýbrž dobře a pečlivě naše statky spravoval.
5: A to je přece samozřejmé, milost pane.
4: Co je kde nového? Pověz, kolik penízů se nám za včerejšek urodilo v naší urozené pokladně.
5: Milost pane, je to dobré. Jedna kráva se otevřela, i když druhá nedojí. Prasnice rozbořila chlívek, to vypadá špatně. Ale proč? Protože tak krásně přibývá na váze i na rozměru. A to už vypadá dobře, že? Dva koně se ve stáji trochu pobili, to vypadá špatně. Ale nedbalého pacholka jsem vyhodil a máme teď jiného, mnohem lepšího. A to už je dobré, jak jistě ráčíte uznat. Staré káče přeteklo v kuchyni mléko, ale to je k smíchu. Pak ještě holuby na dvoře trochu potřísnili běloskvoucí košili vaší milosti, ale káča ji vyprala znova a tak se všecko v dobré obrátilo. Dnes k obědu budou holubat.
4: Proba, dost, dost. Kdo má tvoje tlachání poslouchat? Je to moc na jednou a pak jedno pro druhé zapomenu. Hlavně dbej, aby byl všude pořádek a na zítřek si to sesumíruj líp, ať mě z toho hlava nebrní. Milostivě tě propouštím.
5: Jak ráčíte, milost pane?
3: Je vám to jasné, že? Ten Bechyňský pán neměl ani ponětí, jak jeho šafář hospodaří. A víte, proč byl tak naivní? Protože byl tlustý, až byl nemocný. Pověst výslovně říká, že do jedné jeho punčochy se vešel celý věrtel obilí. Kabát, že měl velký, s prominutím, jako na vola. A když si chtěl jednou vyjet na koni, tak za prvé ho na něj museli vysadit zvláštním kladkostrojem a za druhé ho ten kůň ani neunesl a pod tou váhou se mu nohy hned podlomily. Vlastně bychom mohli říci, že kdo chce kam, pomozme mu tam a že si ten pán o šafářovu zlodějnu přímo říkal, ale nepůjdeme tak daleko, protože zlodějna je vždycky špatná, ať poškozuje kohokoliv, třeba i poživačného hlupáka. Teď však už musím popostrčit příběh. Co se stalo nového? Tohle.
5: Ach, vy moje zlaťáčky. Vy ani netušíte, jak vás mám rád. Jste takové kulaťoučké, žluťoučké, cinkavé. Jste jako malá sluníčka, jako zvonečky. A nikdo o vás neví. To je ze všeho nejlepší, že jste jen a jen pro moje vlastní potěšení. Ani moje žena. To by ona hned věděla, jak vás roztočit, jenže boubláčkové moji, jak je vás čím dál víc, a to je dobře, je vás čím dál těžší ukrývat. Ale nebojte se, já jsem to vydumal, už vím, kam vás uklidím. Do stodolí zakopu vás, miláčci moji, a udělám to hned dnes v noci. Co tomu říkáte?
6: Ano, ano, šatářičku, do stodolí, skryje nás tam sláma z polí, pozor, ale... Dáš nám vale? Jak se s námi budeš těšit, jak pak tohle míníš řešit? Přijdeš někdy? Na chviličku.
5: Přijdu každý den. Vlastně každou noc. Úplně stejně jako do dneška. Jenom místo do komory zaběhnu vždycky do stodolí. Odhrnu slámu, trochu hlíny odkopnu a už vás budu chovat v klíně. Už mi budete cinkat, oj, to bude nádhera. Tam se nebudu bát, že se z ničeho nic objeví někdo nepovolaný. Dopak by chodil v noci do stodolí, že? To je k smích.

0: tvoje mamina.
1: Co se děje? Proč nespíš, ženská? Mám ještě práci, neruš mě. Panství je veliké, pán k ničemu, všechno leží na mě. Až budu hotov, přijdu. Jenom zdržuješ.
2: Pojďte honem, cínkátka moje, ať se s vámi potěším.
3: Zlaťáky zmizely ve stodole v jámě. Šafář za nimi často chodil, laskal se s nimi a skoro pokaždé jich tam ještě pár přisypal. Jenže jistě tušíte, že tu někde musí být zakopané nejen peníze, ale že tu bude i nějaký zakopaný pes, to znamená nějaká zrada, past, nečekaná potíž. Jednou v noci z ničeho nic...
4: To se mi snad zdá, to není možné, zlaťáčky moje, štěstíčka moje, kam jste se poděli, kam jste se ztratili? Ještě včera v noci jsem vás kolíbal a najednou jen hlína. Tady snad pomůže jen čaroděj.
3: Čaroděj, čaroděj, ale kde ho vzít? Šafář až do rána oka nezamouřil. Až vykoumal, že to zkusí ani ne tak s čarodějem jako s proutkařem. Když umí najít pod zemí vodu, proč by neuměl najít zatoulané zlaťáky? Problém byl v tom, jak tomu proutkaři říct, že má hledat zlato. Myslel na to, jak ho přelstít ještě, když běžel na pravidelný raport k pánovi.
5: Šafáři! Šafáři!
6: Jak to ten člověk dělá? Že tady nikdy není, když ho volám.
1: Už utíkám, milost pane. No. Až se pode mnou nohy třesou, jak pospíchám.
5: Musíme ti promluvit do duše, šafáři. Ty nesmíš myslet při práci na sebe, ale jen na prospěch svého pána. My tě přece zaměstnáváme. My a nikdo jiný. A my ti jako tvoje milostivá vrchnost poroučíme, abys v noci bděl.
1: To já přece dávno dělám, pane. V noci hlídám i ve stodole, slámu tam přerovnávám jako nějaký pacholek, psi honím, aby nespali a střežili, a stejně je to všecko houby platné.
6: Cože?
1: Totiž slámy máme na dvě zimy do zásoby, sýpky se prohýbají, slepice kvokají, ovce bečí.
5: Tak vidíš, že to jde, když chceš, to rádi slyšíme. Dovolujeme ti, abys nám zavázal střevíc.
1: O, ta čest, milost pane. Ale neračte se zlobit, na to tady máte ženské. Já musím na pole, aby čeleď nezahálela.
5: Pravda, pravda, dnes mi děláš radost, šafáři. Milostivě tě propouštíme. Kde jste, kačený líne? Z našeho šafáře si vemte příklad, to je člověk na svém místě.
3: Proutkař nebyl doma. Tak už to na světě chodí, že jak někdo strašně moc pospíchá, nejlíp udělá, když si sedne. A šafář si tedy sedl a čekal. A když se dočkal, vykládal takovou řeč.
1: Člověče boží, ty jsi má jediná spása. Doneslo se mi o tobě, že všecko, co je pod zemí skryto, objevíš svým uměním, svým citem. Zachraň mou pověst před pánem na Bechyni. Nechal někde ve stodole svůj meč a teď mě obvinuje, že jsem ho slámou zaházel a abych ho našel. Jenže jak mám ve hromadách slámy hledat meč? Sáhnu a nabodnu se, kdežto ty vezmeš do ruky proutek a povíš tady. Když se ti to povede, škodný nebudeš. Dám ti, abys neřekl, že jsem držgrešle, dám ti celý jeden zlaťák.
7: Celý zlaťák? Dobře. Přijdu zítra.
1: Ej, jaký pak zítra, zbláznil ses? Musíš jít hned, každá minuta je drahá.
7: Vždyť už je skoro tma, pane.
1: Třesky, plesky, posvítím ti. Aspoň tam nebudou žádní čumilové, kteří by tě rozstylovali. Jdem.
3: A teď vám nevím. Byl ten proutkař jenom proutkař, anebo to byl opravdu spíš čaroděj? Kdybyste ho viděli. Zatímco šafář svítil, on chodil po stodole, brodil se slámou, otáčel se jako holub na báni a, to je na tom právě to divné, pořád něco mumlal. Když se mu proutek v ruce ohnul, zapíchl ho do země, udělal kolem něj kruh svěcenou křídou ale za chvíli ho zase vytáhl a všechno se opakovalo. A zas to mumlání. A pak se z ničehož nic začal klanět k východu a k západu a najednou...
7: Tak to je ten pánův meč, šafáři? Nějakým kouzlem se asi rozpadl na drobné.
3: Ale šafář jeho výsměchu nedbal a skákal tam a skákal sem, sbíral zlaťáky, mokrý jako hastrman, ale tomu nevadilo, jen když zase mohl strkat svoje bohatství do kapes.

0: třikrát nežene.
1: Slyšíš tu písničku, pane šafáři? Když ji tak poslouchám, počítám, že mi dáš za objevení pánova meče víc než jeden zlaťák, nebo ne?
2: Přivedeš mě na mizinu, mizero, ale dobře. Dobře, sbírej, co uneseš. Hlavně o tom nikde nemluv. Drž jazyk za zuby.
1: A pán?
2: Čert vem pána, o ničem neví. Ale co ta voda? Sláma plave, ze stodoly je rybník a ze země to tryská pořád dál.
1: To už není moje starost, pane šafáři. Sbohem!
3: Už jsme na konci. A komu je známo, že v Bechyni jsou lázně, ten už si umí dát dvě a dvě dohromady. První se vykoupal ten nemožně tlustý a z tloušťky nemocný bechyňský pán a prý mu to moc prospělo. Do vody ho prý ještě museli nést a na tom se asi podílel celý regiment sloužících, ale zpátky už šel sám. Tak rychle mu ta voda pomohla. Protože už se pak mohl po svém panství pohybovat bez pomoci. Všude zašel a všechno prohlédl. Prohlédl i to, že ho až dosud šafář okrádal a rozloučil se s ním. Inu, tak dlouho se chodí do cizího na zlaťáky, až vám voda nohy podrazí. Ale co nám je do šafáře? My z pověsti víme, jak mohly vzniknout bechyňské lázně. A víme taky, že... To už jsem říkal na začátku a teď to jen podtrhnu tlustou červenou čárou. Všechno zlé je někdy k něčemu dobré. To neznamená, že máte začít od zítřka krát.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes je Den dětí, 1. června. Den, který sice patří těm nejmenším, ale pro nás je zase dobrou příležitostí vrátit se do času, kdy byl svět plný dobrot.

0: dobrodružství, fantazie i velkých snů. Každý z nás si v sobě nese vzpomínky na dětství, na místa, kde jsme si hráli, na kamarády, bez kterých jsme si neuměli představit jediný den, na první radosti, ale i drobná trápení, která tehdy vypadala jako ty největší starosti na světě. Možná si vzpomenete na svého dětského hrdinu, na vysněné povolání, na prázdniny u babičky nebo na nějakou lumpárnu, o které se doma raději nemluvilo. A možná vás napadne i to, co byste dnes vzkázali sami sobě, kdybyste se mohli setkat s tím malým klukem nebo malou holkou, kterými jste kdysi byli. Právě o těchto vzpomínkách, snech a příbězích bude i dnešní Noční linka. Budu ráda, když se podělíte o kousek svého dětství i vy. Volejte Noční linku Českého rozhlasu 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s váma Jarka Barboříková a přeju krásnou noc.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnes slavíme Den dětí a tak se společně vydáme na cestu do času, kdy nám ke štěstí stačilo kolo, parta kamarádů a dlouhé letní večery. Jaké vzpomínky z dětství vám dnes vykouzlí úsměv na tváři? Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako teď pan Jiří z Olomouce. Zdravíme vás.
1: Hezký večer do Českého rozhlasu z Lín. Tady je nevěrnější posluchač Jirka z Olomouce. Ne. Jirka z noční linku.
0: Povídejte, pane Jiří.
1: Mám velice rád. Abych se přiznal, rád vzpomínám na své dětství. Rád jsem prožil hodně hezkého, někdy i zklamaného, ale většinou to bylo moc hezky. Ve školce, kde jsem měl kamarády, kterýma jsem si mohl hrát na pískovišťu, měl rád, na to rád vzpomínám. Nebo tady u nás, jak bývám na Stupkové, tak jsme si v zimě hrávali, jsme si třeba koulovali, že v zimě, a jim jsou prostě paneláky, že my jsme prostě se koulovali barák proti baráku, že nás třeba bylo tady 16, no, těch paneláků. No a potom ten nejlepší prostě, oni si vybírali taky nějaké dárky prostě. No a ten nejlepší, kdo vyhrál prostě, je, dostal sladký zákusky a takový, no. A to většinou už se o to postarali naši rodiče moje.
0: Pane Jiří, jakou největší lumpárnu jste jako děti provedli?
1: Já jsem žádný lumpárny nedělal, já jsem si většinou si rozuměl s dětskama.
0: Dobře. Měli jste doma nějaké zvíře, které vám přirostlo k srdci, když jste byl dítě?
1: Když si vzpomenu, když jsme ještě bývali u babičky na Nových Sanech, to je asi 5 kilometrů od Stupkové, kde teďka bydlím, tak jsme měli všelijaký zvířátka, králičky nebo pejsky, tam děda měl většinou ty pejsánky, nebo kočičky. Já jsem si prostě, když jsem byl malý kluk od těch 2 let, do těch 5 jsem si rád hrával s kočičkama, no. No a nebo mě vozil, to byl strýcův pes, mlčák, který mě vozil do školky. Asi to bylo od baráku na Nových Sadech, asi tak na celý kilometr. Vždycky mě zapřáhl za saně a jeli jsme do školky.
0: To
1: no a zpátky...
0: To je sen, Jiří, to je sen. To už si dnes neumíme představit, no. Ten sníh na to opravdu není. A měli jste jako děti nějakou tajnou skrýž?
1: Na vojně, on byl na čářem, že? Strajda, on tam hlídal hranice, jenže bohužel ten vlčák už měl 8 let a on už prostě do těch 8 let, že většinou oni už ty vlčáci chodili do důchodu, no. Tak si ho vzal strejda domů, no prostě. No, tak mě s ním seznámil, tak mě vozil, dělal mě aj koníčka na dvoře, tak mě vozil.
0: Jirko, a nějaká tajná skrýž byla? Pamatujete si? Nebo nějaký bunkr?
1: Prosím?
0: Jestli jste měli nějakou tajnou skrýž nebo bunkr nebo nějaké takové místo, na které nikdy nezapomenete.
1: Tady, jak jsem měl ještě bydlel, no, tady na Stupkové už, tak tady by si bývali kasárny, že, ruský. No a oni tady prostě měli ze starých aut takový harampádi, no. My jsme si tam udělali s klukama z jednoho auta takového na boku, takový bunkr. A tam jsme se prostě schovávali, když nás třeba zlobili cizí děcka a my jsme se občas někdy s nima prostě nepohodli, no. Protože nás někdy otravovali, tak jsme se tam chodili schovávat. No a nebo tady, jak je rybníček, tak to už je tady kousiček u školy na Stupkové, to je taková elipsovita je rybníček, že? A tam prostě jsou stromy, tam jsme se taky schovávali, no. A teďka ty stromy už jsou tak veličajzny, že prostě to už to už je paní Jaruško Barbořiková už 60 let, no.
0: To jsou vzpomínky, ale vzácné, jo. Důležité. Jirko, děkujeme, že jste nám dnes otevřel noční linku. Budeme se loučit, ale doufám, že s námi zůstanete i nadále.
1: Poléno. No, dneska už jezdím tak pro zábavu, no, sednu si. A nebo mám pejska toho Yorkshirea, 13-letýho, tak chodíme občas na procházku.
0: Máte parťáka. Chodíte, vzpomínáte. Tak děkuju, že jste vzpomínal s námi. Opatrujte se a zavolejte zase někdy příště.
1: Ano, ano. Paní Ruško Barbořiková, já vám přeju hezkou směnu a potom hezkou cestu domů. Opatrujte se a hodně zdravíčka.
0: I vám.
1: A samozřejmě budu poslouchat posluchače a posluchačky. A...
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Teď se omlouvám, že jsem usekla pana Jiřího, myslela jsem, že už jsme se rozloučili. Tak pojďme na další písničku, teď královnou jsem já, zaspívají Ilona Čáková, doufám, že se vám bude líbit a volejte k tématu Dětské sny.

0: Máme 14 minut po 23. hodině. Dnes slavíme Den dětí a tak se společně vydáváme na cestu do času, kdy nám ke štěstí stačilo velmi málo. Kamarádi. Je s námi paní Helena, která volá z Prahy. Vítejte.
1: No, zdravím všechny ponočníčky, já jsem noční sůva, bylo mi 81 let už, ale mám nejkrásnější dětství, jsem prožila v malé vesničce, která tam ze který pocházela moje máma. Ta vesnička existuje, jmenuje se Kaničky. A tam jsem jezdila každý prázdniny, prožila jsem tam nádherné dětství, dělali jsme tam všechno, strejda, dělali jsme žně, sena, to, hráli jsme si ze sestřenicí na krám, no tak jsme měli tam různý, z toho zeleného jsme dělali do rána, nám to sežrala koza, no ale prožila jsem tam nádherné dětství, tam i telátka a bylo to krásný, to už dneska vůbec děti neznají. A jezdila jsem tam potom i větší a to dělali jsme žně, sena a tu vůni sena cítím ještě dneska. Nádherný dětství, dělali jsme všechno, všechno. Rodila jsem prasátka, strejda mi tam dal žárovku, seděla jsem tam, jak to začalo kvičet, tak mě dal mi nůžky a jak jsem to měla ustříhnout, tu pupeční šňůru a vzít to do hadru a to salátko dát k cucíku. No prostě dělali jsme všechno, vypřahali koně a na koni jsem teda nikdy nejela, ale na poli jsem dělala všechno, jsme dělali. Dřív ty lidi měli selský rozum, měli základní vzdělání jenom, ale opravdu to bylo, nesmělo se žádný výdle, neexistovalo výdle z hnoje, strkat, dělat s tím, nakládat snopky, to v žádném případě. Byla tam studánka, to už dneska není, nádherná čistá voda, to opravdu úžasný. Já jsem tam moc na to vzpomínám, protože dnešní doba to je všechno kvantita, žádná kvalita. Ty brambory, které jsme chodili na pole počkrabávat, to byly lahůdkový brambory. A ty lidi, protože strejda bohužel byl pulák, jak to tenkrát bylo, matka je zachránila, že je nevystěhovali do pohraničí. Měl 4 děti a já jsem byla pátá a dělali jsme všechno. Koupali jsme se v rybníce a měli psy a kočky a králíky a všechno možné. Prostě nádherné dětství jsem prožila.
0: No, znělo to pohádkově, řekla bych až kouzelně. Na jaké pohádky ráda vzpomínáte? Pamatujete se na to, kterou jste se pouštěli tehdy pořád dokola?
1: No, já nevím, tam pohádky, to nám, když byla bouřka, tak jsme museli rozsvítit svíčku, aby neuhodil blesk, ale pohádky, já nevím, to se nevykládaly pohádky. Mm-hmm. Já nevím ani, jestli rádio tam...
0: Helenko, a vzpomněla byste si na nějaký zajímavý dětský školní výlet? Jezdilo se tehdy takto někam? Mohla byste nás vrátit do času vašeho dětství, do školní lavice?
1: No školní výlet, to potom já jsem dělala průmyslovku, takže jsme jezdili na brigády, na chmel, na bramboru, vybírat brambory a tak. Takže do školky jsem nechodila, moje máma byla pořád v obchodě a v Praze měla malý krámek a i to na Malostranském náměstí vedle kavárny a tam vím, vzpomínám na tu, to byla stará paní babička Stařečková, tam mě šila šaty, dělala z krepového papíru na dětský karneval. A ještě jsem, je mi 81 a vím, na letní byla jedna paní, stará paní a to jsem byla malá holka a do dneška si pamatuju, že se mnou chodila s kyblíkem na písek a měla tam v bytě, měla nádherný americký kamna, kožený křeslo a takovou vlněnou deku a mě fascinovaly ty červený obrázky, teda tam byla slída na těch kamnech, ty americký kamna byly nádherní. Já jsem tam vždycky v tom křesle usnula.
0: No. Helenko, to se tak hezky poslouchalo. Umíte hezky vyprávět? Hodně jste z toho zažila, hodně jste z toho asi pak čerpala celý život. Jde to vidět. Bohužel, tak by to mělo být.
1: No ale ta komunikace není. Dneska jako já tuhle dobu moc ráda nemám. Protože to je sama kvantita, žádná kvalita. Lidi spolu ani nemluvějí. Dneska v autobuse já si sedám na kraj a seděl tam mladík a já jsem, on se spal, já říkám, vy neumíte mluvit, ne, oni to mají v uších a pořád, no, ne. Já jsem ve škole, dnes se nevytahuju, ale ve škole a všude my jsme měli smysl pro humor a dokonce jsem měla ten Michal Tuční, ty bydleli na Letní a ten jeho starší brácha byl můj spolužák dokonce. A ještě hrál Dajánu, když jsme byli na školním výletě v 8. třídě, tak měl kytaru, hrál Dajánu na tom.
0: Teda, no, Helenko.
1: No, v rádiu, tak
0: když jste zmiňovala tu kvantitu versus kvalitu, tak ano, doba je rychlá, někdy to tak opravdu vypadá, ale já věřím, že ta poctivost, ta kvalita se úplně neztratily. Možná jsou méně nápadné, ale pořád existují lidé, kteří to poznají a ocení. A to ve všech směrech, ať se jedná o vztahy nebo o věci. Děkuju, že jste s námi vysílala, Helenko. Teď se musíme rozloučit.
1: Naschledanou.
0: Mějte se co nejlépe.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 5 minut bude 11:30. Každý z nás byl jednou dítětem a některé okamžiky z těchhlet v nás zůstávají navždy. Který příběh z vašeho dětství byste si přála prožít ještě jednou? Vítám vás ve vysílání. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, je už tady Veronika Rakovník.
0: Veronko, povídejte, téma známe.
1: Tak, prosím vás, já bych začala tím, když jsem byla malá holka, tak jsme měli ještě pískoviště a my jsme chodili na to pískoviště a hledali jsme tam s Markem Řeřichou, jsme tam hledali vodu, hrabali jsme a hledali jsme tu vodu, takže jsme stavili hrady a potom jsme se snažili tam dělat tunely, aby prostě ten hrad nespad, ale my jsme tu vodu věděli, že ji nikdy nenajdeme, ale prostě to bylo třeba, měla jsem tam Angličáky, měla jsem tam, to bylo v takový době komunistický a to nevadí, a měla jsem policii, Lamborghini Miuru a Maserati Marak. A přišla jsem doma, nevím, že maminko, já jsem je tam zapomněla. Tak jsem běžela zpátky a už mi je někdo šlohnul, už mi to... A pak jsme chodili s bratrancem, jsme byli u Pardubic na Gigantě, tam jsme chodili na prasátka se dívat a mě to pořád láklo, protože on to tam jako hrozně jako nevonělo, ale mě to pořád jako bylo to příroda taky jsme chytali ryby na klacek a šli jsme na oběd, tak jsme to nahodili, dostali jsme jakoby klacek se šňůru a nechali jsme, šli jsme na oběd a vrátili jsme se s bratrancem a říkali, tak to vezmeme, tak jako on říká, já to nevyndám. Tak jsem to vyndala, chytli jsme krásnýho lína. A babička nám ho z toho lína vzala a prostě, to je ošklivý, jako prostě ho a pak nám ho udělala k obědu a my jsme se tak na sebe spolu dívali a říkali jsme, ježiš, nám to nechutná nějak. A tam jsme chodili a my jsme tam chodili, to byl mlýn a tam jezdili nákladňáky a my jsme tam chytali jako na gigant, jmenovalo se to na Gigantě. A my jsme tam chytali myši a v tom zrní jsme padali do těho zrní a to byly takový ostrý osiny. My jsme to potom byli celý od toho úplně popíchaný. No prostě my jsme vyváděli, tak pak jsme chytali, tam jsme chodili, tam byly krásný písáky, krásný písníky a tam jsme chodili, házeli žabky a stavili jsme prostě různý z písku, různý a to jsme byli sami tam, nikde nikdo nebyl, my jsme tam byli oba, jako o prázdninách, jako by prostě jako u babičky, aby rodiče měli, jako by tak u babičky s babičkou. No a tak jsme, prostě házeli jsme žabky a stavili jsme různý z toho písku a taky jsme jednou šel a říkám, hele Petře, teď nachytíme zajíce, hele teď tam bude zajíc, hele a on tam fakt byl zajíc, my jsme ho chytili, my jsme chytali važanty, to bylo směrem jakoby na Stéblavou, tam jezdili vlaky a tam byly starý koleje a tam jsme chytali, pak jsme chytili toho zajíce a babička ho dala do klece a už jsme se o něj nestarali, ale prostě tam jezdili ty náklady, osení váhy. To bylo takový obrovský monstrum. Ano, prostě babička nás vždycky s bratrancem nám, kolik nám mohlo být, takový 5-6, jsme běhali prostě po tom lese různě a prostě byla to strašná legrace, jako užívali jsme si, nevím, jestli se někomu to líbí, ale užívali jsme si to.
0: No to vypadá tak, že jste si to užívali.
1: my jste tam babička
0: jste pořád něco chytali.
1: A dávali v televizi, počkejte, já vám to řeknu, a v televizi dávali Pepka Námořníka a a jak tam chytají s tím špinátem. Pak jsme hráli šachy, když jsem byla, a vždycky jsem byla šťastná, když mi ten bratranec se jmenoval Petr a mi dal druhým tahem mat, nebo třetím tahem mat. Já jsem vždycky měla hroznou radost, protože on měl radost, že mě porazil, to bylo steklej. A prostě to jsme byli jakoby takový na samotě, ale prostě užívali jsme si to, běhali jsme, prostě furt jsme někde něco a oni o nás vůbec nevěděli, že prostě jako tak jsme se vrátili někdy, prostě, no prostě jsme si to užívali, no. Takže bylo to legrační. Takže ano. Já už budu končit. Takže,
0: člověk ráno vyběhl ven, domů se vracel až večer. Dnešní děti mají zase jiné možnosti, ale to bezstarostné pobíhání venku hry s kamarády, tak na to mnozí vzpomínají dodnes z nás. Děkuju, Verunko, krásné to bylo.
1: Byla to sranda prostě, byla to sranda, opravdu.
0: Ano.
1: Tak se mějte krásně a děkuju a mějte krásný večer a ať ty děti mají taky přirozenou, nějaký přirozený pohyb a té hry a tak, ať si to užívají, no.
0: No ano, kde jsi se odhrávala skoro celý dětský svět venku. Hráli jsme se na ulici, na louce v lese, kde se dalo, vy stále někde ve vodě, ale nějaké dobroty jste lovili. Dnes je to trošku jiné. Určitě se o tom budeme bavit i dál. Opatrujte se, Verunko, poslouchejte.
1: Můžu ještě chviličku jenom, že jsme hráli vybíjenou na silnici a že tam byla taky Hanička Zarebůcka a to byla naše pivotmanka na basketbalovém mistrovství. Byla reprezentantkou na mistrovství Evropy Hanička Zarebůcka, to je jedno. A tam jsme hráli to vybíjenou na té silnici a furt jsme chtěli být kapitánama, no hrozný, tak já už mlčím, už je, takže prostě pořád na koloběžce jsme jezdili kolem baráků a furt jsme byli sami, nebo na sněhu jsme jezdili na bobech, no to bylo to, z kopce, prostě přišli jsme špinaví, mokrý, ty,
0: ale šťastný,
1: jsme měli ty kombinézy, tak já už končím.
0: Verunko. Zase někdy zavolejte, dovyprávíme si to. Hana Zagorová teď zaspívá Maluj zase obrázky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

tváře talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromád.

se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dnešní noční linka patří dětským vzpomínkám, které ani čas nedokázal odnést. Zavzpomínejme na radosti, sny i dobrodružství, které nás formovala. Teď vítám další návštěvu. Srdečně zdravíme. Krásnou noc.
1: Jo, dobrý den. Dobrý den.
0: No. Krásnou noc.
1: My jsme byli menší, tak jsme byli na škole, sestra, spíš se školou, na výletě. A nás, byl tady poblíž takový automat na pštrosí maso. A nás napadlo, že si ho uvaříme. Takže jsme si vzali panvičku, koupili jsme si to maso, udělali jsme si ho hezky společně na chatce, dali jsme si k tomu nějaký rohlík, šunku, sýr a udělali jsme si malý hambáče s rohlíkem. Naštěstí se nesvařila nám chatka, takže za nás úspěch. Ano.
0: Nějaká pointa tam bude, která nás překvapí, anebo jste chtěli říct něco, co má skutečně dobrý konec?
1: No, ne,
0: já jsem si říkala, že jste se třeba spletli a nebylo to jak pštrosí maso, protože jsem teda o automatu na maso neslyšela, navíc na pštrosí. Prozradíte, v jaké městě nebo obci to bylo?
2: V Jedovnici tady v Kempu.
0: V Jedovnici? Na Blanensku, no vidíte to. No a vy jste na tom výletě právě teď? Pochopila jsem to dobře?
2: Ano, jsme tady ještě pořád, no.
0: A to není školní výlet? To jste jenom jako kamarádi vyrazili? Je? To bylo o té opravdu se třídou?
2: Ano, ano.
0: To je pecka. A prozradíte, jestli chodíte na základku nebo na střední?
2: Na základku. Osmá třída.
0: Osmá třída. A z jakého města?
2: Z Brna.
0: Z Brna. No tak to si myslím, že jsou právě ty zážitky, na které budete jednou moc vzpomínat, protože si myslím, že to za to stojí. Kolik vám teda je let? Osmá třída, takže kolem 13?
1: 14, 15.
0: Už. Mhm.
2: No.
0: Úžasné. A teď teda ještě nemáte večerku, nebo jak to je?
2: No, my můžeme jít spát, když chceme.
0: No to vám nevěřím. Vážně.
1: Máte
0: hodnou paní učitelku. No to asi spíš vy budete hodní, když vám tak důvěřuje. Tak to je nádhera. Jak dlouho tam ještě budete?
1: Ještě dva dny.
0: Počasí teda dneska, to vám úplně nevyšlo, ale co plánujete na zítra? Co vás čeká?
2: Lapání brouků. Je to takové terénní cvičení, no. Prostě o přírodopisu a takový blbosti.
0: Blbosti, no dobře. To je krásné. Jste šikovní výletníci. Hezky jste teda oslavili Den dětí, koupili jste si pštrosí maso, tak doufám teda, že to nebude mít žádné následky a určitě až někdy pojedu na moje oblíbené Blanensko, tak se tam v Jedovnici někde zastavím. Opatrujte se, srdečně zdravím vás, pozdravujte paní učitelku a ještě jednou děkuju, že jste se ozvali. Naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Víte, co mi teď došlo? Že vlastně vím, že v Doubravici je pštrosí farma, takže možná, že si kluci opravdu nevymýšleli, protože to jsou obce kousek od sebe. Teď je tady Marek Ztracený, který nám zaspívá krásnou píseň Stále věřím. Doufám, že se vám bude líbit. Krásný večer přeje Jarka.
4: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme

0: V každém dospělém člověku žije alespoň malý kousek dítěte. Dnes mu dáme prostor a budeme se povídat o tom, na co z dětství nikdy nezapomeneme. Paní Naďa z Brna je s náma. Vítejte. Krásnou noc.
1: No, já právě mě to zaujalo tady to téma a hlavně všechny pozdravuju, kteří nemůžou spát, vás taky. Já jsem jenom chtěla říct, že takový ty vzpomínky jako na dětství, já už mám 92 let, takže u nás to bylo tak, že od dětství měli jsme 4 roky a už se sestrou jsme měli na starosti zvířátka, kačenky, kuřátka, husy malý, housátka, museli jsme na kopřivy a takový jako na hraní, to jsme ani toho času moc neměli. Chvilku jsme poběhali po ulici, vždycky jako jsme se pohráli s dětma na všechno možné, hlavně jsme hráli s balónkama, skákali přes švihadla, protože tehdy jako na hračky nebylo, takže jsme se dřív hrávali s těma housátkama nebo tak s nějakýma těma a jsme se jako dokonce hrávali s nějakýma těma chroustama a tak, aby jsme se zabavili. Panenky nebyly, no ale vždycky jsme si nějaký to, tu zábavu našli. No, ale bylo to jako úplně jiné. Já když jsem začala chodit do školy, tak ještě jsem psávala na břidlicovou tabulku. Žádný řešity nebyly a nic. A úkoly jsem dělala při petrolové lampičce. Takže on ten svět je dneska úplně jiný. Ale taky a my jsme se teda jako dokázali zabavit a byli to jako takový, na tom venkově to bylo krásný. Že a v zimě bylo sněhu, jezdili jsme do noci na sáňkách přes celou vesnici, protože vesnička byla taková do kopečka, takže jsme projeli vždycky celou vesnici a každý jako to dětství, já říkám, ať je to v které té době, vždycky ty děti na to hrozně rádi vzpomínají.
0: Paní Naďo, a vzpomínáte si na svou školní tašku a aktovku, jak vypadala?
1: No, měla jsem, aktovku jsem měla koženou, to mě jako nechala maminka s tatínkem ušit a v té tašce byla vlastně ta tabulka z břidlice, to bylo tak jako asi velikosti, o trošičku větší jako klasický sešit. Z jedné strany ono to bylo černý, orámovaný, to bylo to zasazený do dřevěného rámečku, z jedné strany byla černá, hladká ta jako tabulka a z druhé strany to mělo řádky. Psalo se na to kamínkem a ten byl přidělaný v tom rámu, byla udělaná dírka, tam byla přivázaná taková malinkatá houbička a ten kamínek a ta, vždycky, když se něco napsalo špatně tím kamínkem, tak houbičkou nebo hadírkou se to setřelo a napsalo se další. A mám dojem, že to jsem měla v první třídě a ještě první pololetí ve druhé třídě. No. Protože já jsem šla do školy v 33. roce.
0: Já vám něco řeknu, paní Naďo. Já jsem byla taky, asi, je to asi 14 dní tady v jednom starožitnictví se podívat. Já si tam teda nikdy nic nekoupím, protože to je moc drahé. Ale jak miluju ty staré věci. Tak ona tam byla, ta historická školní tabulka napsaní z té břidlice. A je to přesně tak, jak to popisujete, včetně té dírečky na té kratší straně, z jedné strany linky, byly teda hodně široké,
1: a to mě překvapilo.
0: A z druhé hladké černé. A víte, co mě úplně překvapilo, to, jak ona byla jako v dobrém stavu. Že tehdy se to udělalo asi skutečně velmi kvalitně, takže kdo si to schoval, tak by to dnes mohl používat.
1: Já jsem měla taky hrozně dlouho schovanou, až potom můj nejstarší syn se s tím hrával. No a jemu se podařilo na to sednout, k tomu myslím byly 2 roky nebo tak, tak to pak prasklo. A ještě tady mám svůj kufříček, ten je ze 42. roku nebo z 41. když jsem chodila jako do školy a měli jsme ruční práci, tak ten kufříček, je to teda papírový, ale ještě ho mám. Jak nový vypadá?
0: To máte poklad, paní Naďo, tak doufám, že to jako vám nikdo nerozsedne už.
1: Tu věc schovávám.
0: No, tomu věřím. No,
1: bylo to úplně něco jiného, jak dnes. Jako to žádný jako rádio nebylo nic. Tatínek, když si chtěl přečíst noviny, tak ani na to neměl peníze, tak šel do hospody, tam si to přečetl a zase přišel dom, ale povykládal nám, co se dočetl. Jako. Takže ten život byl úplně jiný. No a měli jsme kravky, krávy teda, kozy, prasata, slepice, krůty, husy, kačeny, králíky, to všechno. A od dětství jsme museli chodit jako na kopřivy, na trávu, ne to jako tatínek zesekl, jako tu, jak se tomu měl, no, seno, jako dělá se potom z toho seno, teď si nemůžu vzpomnět, jetelinu, no ale chodili jsme na pampelišku a pro ty krůty to se krmilo žebříčkem a kopřivy, palavý kopřivy jsme trhali pro ty, pro kuřátka, pro kačenky a pro ty housata. No a v prázdniny potom, když už byly husy a kačeny větší, kačeny ne, ale husy, jsme honili celý prázdniny na pastvu, to jsme stávali ve 4 hodiny. Maminka už nás budila a museli jsme jako jít pas husy, aby byly nakrmený, protože jak se seseklo obilí, tak jak vypadávaly ty zrníčka, no tak aby jako to nesůstalo na poli, tak ty husy to všechno zezobkávaly.
0: Paní Naďo, tak ano, svět byl úplně jiný, možná skromnější na věci, ale bohatý na zážitky a na tu lidskou blízkost. Já jsem ráda, že jste se dnes dovolala, paní Naďo. Jsme rádi, že jsme vás tu měli, ale teď se budeme muset rozloučit.
1: No, mějte se krásně a hodně, hodně zdravíčka všem přeju.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Příjemný pozdní večer všem, kteří ladíte Noční linku Českého rozhlasu. Začíná naše druhá hodina a já mám radost, že ji můžeme strávit společně. Dnes se vzpomínáme na dětství. Na dobu, kdy byly dny nekonečně dlouhé, kdy jsme si uměli vystačit s vlastní fantazí a kdy radost často přinášely úplně obyčejné věci.

0: děkuji za všechny krásné příběhy, které už jste dnes řekli, a budu ráda za další. Co vám z dětství zůstalo v srdci dodnes? Na koho nebo na co nejraději vzpomínáte? To je téma i pro paní Janu z Brna. Krásnou noc přejeme, Jani.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny. No a já jako tak jako dítě vzpomínám, tak jako mezi sebou děti jsme si, a byla tak už vypěstovaná úcta jako kluku k holkám, a nebo třeba, když jsme měli ty svačiny, tak jsme se sešli takhle ve třídě, každý vyndal svačinu, a teď na co měl kdo chuť, tak si vzal. A jinak prostě nějaký takový, aby byl nějaký vulgarismus nebo nějaký takový nás, nebo na tom úcta k učiteli nebo prostě k tomu představenému, ale takový nějaký jako aby jsme si dovolovali nebo nějaký takový, to ne, to jako to nebylo. A jinak, co mě jako dítě zaskočilo, já jsem teda věřila Mikuláš, Ježíšek a tohleto, že jo. A najednou, když mě někdo řekl, že to vydávají naši, tak jsem k tomu nemohla uvěřit. Já jsem říkala, to je přeci od Ježíška, co to jsou tam malete. A to prostě vůbec tak jako vzpomínám, jako děti jsme si hráli mezi sebou nebo takový, ale nějaký takový, aby jsme si ubližovali nebo co, nebo když měl někdo zlomenou ruku nebo něco, tak jako úctu, nebo snažili jsme se pomáhat nebo tak, nebo ke stáří, ale nějaký takový, jako my jsme byli, jo, zlí, to ne.
0: Jani, a to říkáte, protože máte pocit, že dnešní děti jsou zlé, nebo jak to myslíte?
1: Dnešní děti jsou normálka, protože ta, jako by řekl, elektronika, to šlo počítače, to šlo všechno dopředu. Já vím třeba, že se mých mladých ptám, nebo tak, oni mě jako raději, že jsou na tohle, to jsou jako, nebo z mýho pohledu jsou na tohle to lepší. Jo. Já jsem tohle tomu už trošku jako zabustala, ale tak jako na některé ty věci, tak nebo na tom modernější, tak se přiznám, už jsem starší na to.
0: Jani, já jsem se bavila nedávno s jedním tatíkem a ptala jsem se na neřesti jeho puberťáku, protože on má tři puberťáky, trojčata. A já jsem říkala, tak co, už jako chodí někde za roh za školu kouřit, a víte, co mi řekl? A on řekl, kéžby Jaru chodili kouřit a měli by tu cigaretu v té ruce. A on řekl, to by mi vadilo míň než ten mobil, protože tehdy to bylo takové jako rošťáctví, jo, že si zkusili někde popotáhnout a potom prokašlali půl dne, ale že ten mobil z ruky pak už nepustí.
1: To bylo zajímavé.
0: Přirovnání.
1: Že takhle, když jedu, já jsem z vesnice a děti fakt a fakt na ten mobil jsou závislá, nebo já nevím, už řekla, už si to jako bez toho nedovedou představit nebo jak.
0: Jani, a řekněte mi, jaká pohádka se u vás četla doma pořád dokola? Pamatujete se na to a měla jste tu knihu třeba dlouho schovanou? Nechala jste ji třeba svým dětem?
1: Jo, ale takhle třeba od Boženě Němcový, Kocour Bikéš, já nevím, když si vzpomenu Wernerovky, kdo by jako dobrodružný na tyhle ty. A takový, jako jo, tak jako hodně se četlo, jako dost se četlo, no. To jako musím říct, že jako to bylo jako čtení, to bylo jako fajn a ilustrace a takovýhle tyhle ty věci, no. Nebo nějaký čárání po knihách, nebo to, no, to vůbec neexistovalo. Kniha to prostě bylo jako nějaký takový, jako no. Mm-hmm. Jenže to dřív nebyly počítače a takovýhle tyhle ty věci, no.
0: Dobře, Jani, děkuju, že jste teď s námi chvíličku vysílala noční linku.
1: A zdravím vás pěkně a mějte se moc a moc dobře.
0: I vy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Vzpomínáte si na místo, kam jste jako děti utíkali za dobrodružstvím? Právě takové příběhy dnes patří do noční linky k našemu nočnímu povídání. Tak volejte.

0: Moc hezky se to poslouchalo a možná, že právě tato písnička patřila k dětství někoho z vás. Právě o něm si totiž dnes povídáme. Včera jsme měli Den dětí, bylo 1. června. Kdo je s námi právě teď, kdo s námi bude vysílat noční linku?
1: Krásný večer, tady Magdalena.
0: Magdalenko, dětství je země, ze které si každý neseme jiný poklad. Na jaké vzpomínáte vy? Já povídejte.
1: Já vám moc děkuji za tohle téma, protože jste mě vrátila do mého dětství, který byl kouzelný. Já už jsem z toho tady něco říkala, ale ráda si zavzpomínám, protože se blížej prázdniny a přijedou pravnoučata. My nechceme, aby seděli u mobilu, takže jim vymýšlíme různé akce a hlavně občas chtějí vyprávět, co my jsme dělali v dětství. Takže já mám krásnou vzpomínku na prázdniny prožitý na Plzeňsku, kde byli prarodiče, nebo takhle rodiče, jak maminky, tak tatínka. A my jsme chodili z jedné čtvrtí Kazmějov se to jmenovalo, do druhé přes les. A byli jsme tam taková parta dětí a užívali si to tam potom i naše děti, jako děti mýho bratra a moje dcera. A dědeček, který přišel z koncentráku, tak byl velice po několika letech hned pracovitý. Měl dvě obrovské zahrady, kde byly ovocný stromy, takže jsme tam chodili od prvních dnů prázdnin česat třešně, jablka, meruňky, no všechno možné ovoce, které pak naše maminky a babičky zpracovávali. A my jsme vždycky, když bylo potřeba, chodili i do lesa na borůvky, na brusinky. Já jsem tady třeba neviděla brusinkový rostlinky snad 30 let tady v tomhle kraji. A s dětma jsme stavěli v lese si pokojíčky, tím, že jsme si dělali hranice z jehličí, různýma hadříkama jsme to zdobili. Měli jsme takový šelijaký panenky, oni třeba neměli ručičku, nožičku, ale nám to stačilo na hraní. A chodili jsme zvírat na pole klásky, to nás vedli zase i rodiče, aby jsme udělali nějakou činnost pro tu ves, pro to jejich zemědělství, tak jsme chodili i na Makovice zvírat a myslím si, že jsme měli a chodili jsme se skačenama a zůsama koupat za dědečkou zahradou, byl takový kačák, kde byl samý jíl, takže jsme přišli večer domů ušpiněný, ušmudlaný. Babička nám dala vaničku v pumpě, tam nastavila hadici, ostříkala nás a vůbec nám to nevadilo, že to bylo studený. Běhali jsme tam mezi výtrusy kachen a husí a sletic. Dědeček měl obrovský úlí, tak jsme pak stáčeli med. Teď zavřu oči a vidím ten krásný černý. Ježiši, to bych si tak dala chleba s másem a s medem. Což už dneska tady ani není vidět. Prostě taková.
0: Chutnalo by to jinak stejně.
1: A myslím si, že jsme měli určitě hezčí dětství než ty naše děti a vnoučata, že sedět u mobilu, tabletu, že, nebo i u televize, že to není všechno.
0: To určitě ne. Jiné to je. To je pravda. A řekněte mi,
1: ano?
0: Kolik máte fotografií z toho dětství? Toho bylo vážně?
1: Ano, dost. Nebo dost. Možná, že jsou dvě, které toho mají víc. Mám dva albumy.
0: Čím jste chtěla být, když jste byla malá?
1: chtěla jsem být asi paní učitelka, si to myslím. Taky jsem začala studovat pedagogickou fakultu a tak jsem se z velké lásky vdala.
0: Takže jste nedostudovala.
1: Ale nelituju toho, protože každý zaměstnání mě něco dalo a celý život jsem dělala do sportu a jako prostě si myslím, že jsem jako nic nezanedbala, ale po těch dětech toužím stále a když vidím děti ze školky, protože máme kousek za domem jednu školku a ještě na druhou stranu další školku, tak dost často školka chodí dětičky kolem nás, tak se zdravíme, že si zamáváme, že se pozdravíme a je to krása ty naše děti.
0: To se hezky poslouchá.
1: Ta láska mě dětem neopustila doteďka na to, že miluju svoje vnoučata, pravnoučata a že miluju i, protože tady nemám, tak miluju vnoučata, pravnoučata svých kamarádek a protože už jsou to taky babičky, takže vždycky říkají, ale nekrať nám děti, protože děti volají, my půjdeme se těma kde.
0: No to věřím. Vy budete laskavá teta nebo babička, nevím, jak vám říkají ti kamarádi ostatních, ale to je také vzácné, bych řekla. Tak děkuju, paní Magdalenko, poslední otázka, jestli dovolíte. Jak vzpomínáte na chutě vašeho dětství? Zkuste nám říct v jedné větě jedno, dvě jídla, které se vám vybaví, když se řekne dobrota dětství.
1: No já doteďka mám českou kuchyni, pochopitelně. Nejlepší byly maminčiny bramborové placky, které dělala normálně na kamnech, protože u mých rodičů a prarodičů se topilo i v létě, když se vařilo, tak v kamnech, která se šetřilo elektrikou, ale protože jsem měla manžela Slováka, tak jsem se naučila halušky. Takže teď jídlo číslo jedna jsou halušky. Ale musí tam být dobrá brinza a dobrý špek.
0: Moje řeč. Magdalenko, děkujeme za vaši účast v Noční lince. Bylo to hezké setkání. Ať se vám daří, zůstávejte ve zdraví.
1: Díky vám tež.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla Marie Rotrová, Láskovo níž deštěm, 22 minut po půlnoci. Některé vůně, písničky nebo fotografie nás během okamžiku vrátí do dětství. Co spolehlivě otevírá vaše vzpomínky na ty nejkrásnější roky života? Krásnou noc přejeme, vítejte.
1: Tady Marie Dobříš. Já bych chtěla říct, že prostě kdo měl hezké dětství, tak měl potom krásný už celý život. A já jsem žila vždycky někde v Činžáku a tady nás bylo dětí jako smetí. Tak když jsme byli menší, hráli jsme si na sochy, školku se švihadlem, školku s míčem, já nevím, Honzo vstávej a takové věci, ale když jsme byli větší, tak jsme se rozhodli, že budeme takový dobrý, jako byl Timur a jeho parta od Gajdara. Takže my jsme jako chtěli někomu pomáhat, ale ono tady nebylo komu. Oni třeba štípali dříví a tady bylo ústřední topení. Tak jsme aspoň dělali ráno rozcvičky, dělali jsme výlety do lesa, hráli jsme na šipkovanou a takové věci, ale jednou třeba jsme došli asi až 4 kilometry od Dobříše a potom teda jsme šli po silnici zpátky domů, tak bylo to tak v roce 53, 54 a představte si, že nám zastavil, aniž jsme stopovali, pán, který jel s koňma a se žebřiňákem a zeptal se, jestli nechceme svíst. Tak jsme samozřejmě chtěli a to je byl nezapomenutelný zážitek, že jsme seděli na tom žebřiňáku, nohy nám visely dolů, pán nás dovezl až do Dobříše. Tak to bylo strašně, strašně pěkný. No. A jinak pohádky, když jste se ptala lidí, tak já milovala pohádku, ale já nevím, jak se to jmenovalo, jestli Zimní královna, jak tam byl Kály a Gerda a tý Gerdě, jak spadly ty střípky do oka. A pak jsem my s maminkou, jsme si zpívali, jako v posteli, když si ke mně sedla večer, písničky od A, od B, od C, od D, od E, F a tak dále. Aha. A to mi vadí, že dneska to děti vůbec neumějí. A když je nějaká soutěž, tak opravdu ani ty třeba třicátníci, čtyřicátníci nevědí třeba za našich mladých let býval svět jako a prostě oni to nevědí. Takový jednoduchý písničky a to mi docela vadí, protože umějí anglický, umějí všechno možný, ale lidový český písničky ty jako už se nenosejí. Tak to jsem
0: paní
1: chtěla
0: Marie,
1: říct.
0: Řekněte, jakou jste měla přezdívku? Říkali vám nějak?
1: Říkali, to vám řeknu. Já jsem se jmenovala za Svobodná Hudecová, jako Hudecová. Tak mi říkali Hucina.
0: Hucina?
1: Hucina, no a s tím jsem si užila. Pak jsme třeba už jezdili s dětma na plavání a tam byla taky jiná paní ředitelka. Říkala, hele, mohli bychom si tykat, veď? Já pám, no, mohli. A ona povídá, ty jsi Lucie, veď? Jak slyšela to Hucina vždycky, tak myslela Lucina, jo. Tak ty jsi Lucie, tak já jsem Jana, já pamne, já nejsem Lucie, jo. A víte, že mi to zůstalo od 4. třídy i po celou vysokou školu, protože tam šli spolužáci a zůstalo mi to do dnes. Když máme srazy, tak jedině Hucina. Tak.
0: To je dobré. A jaký byl váš největší dětský strach? Bála jste se něčeho?
1: Já nevím.
0: Asi, duchové, strašidla.
1: To ne, to jsem se nebála. Jako, ale jo, počkejte jedno, my tady se byčme u hřbitova. Je to teda starý židovský hřbitov. A na tom hřbitově tam byla taková zeď, která tady byla ze strusky, protože tady byly staré hutě. A ty kluci jako z té naší party tam jednou šli dělat strašidla. Oblíkli si bílý prostě radla. A lezli potom po té zdi, ale víte, nám to přišlo strašně k smíchu, jo. Takže my jsme se nebáli. Oni se těšili, jak nás vylékají.
0: Jste měli prostrach uděláno.
1: No, to teda opravdu. No, my jsme si, to dětství bylo tady úžasné, opravdu. Škoda, že už lidi nejsou. My jsme dělali i ráno rozcvičky. No, bylo, protože nás tady bylo hodně těch dětí v domě. A všichni šli, řeklo se ráno v 6:30, před barákem a šli jsme cvičit, no, tak, protože do školy jsme museli odejít v 7, my bydlíme dál od středu a od škol, takže bylo to hrozně pěkný, no. A víte, že na to strašně vzpomínám, a moje švagrová, ta o mě říká, že jsem stádní člověk. Což vy asi nepochopíte, ale že mám ráda vždycky kolem sebe nějaký stádo. Čímž myslí, že mám kolem sebe ráda hodně lidí. A to mi zůstalo od toho dětství až do teď. Tak.
0: Tak to je dobře, být ve společnosti je zdravé. Děkuju, ano. Paní Marie, že jste teď s námi trávila čas na vlnách Českého rozhlasu. Přejeme tak, krásný zbytek noci, naslyšenou, taky
1: děkuju,
0: dobré ráno.
1: Noc.
0: To už se blíží, za 2:30 máme 2. června.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou vzpomínky, které s přibývajícími roky nebladnou, ale naopak získávají na hodnotě. Právě o takových chvílích si dnes v noci povídáme. Teď to bude s paní Miluškou. Odkud voláte noční linku Českého rozhlasu?
1: Dobrý večer, paní Jaruško, z Ostravy Zábřehu.
0: Z Ostravy. Tak povídejte, dětství jste trávila právě tam nebo jinde?
1: Ne, dětství jsem trávila kousek v Ostravě, Zábřeh je tady jako Ostrava Zábřeh a dětství v Ostravě jedna. No a na co si vzpomínám, tak nejvíce si vzpomínám na rodiče, když chodili na ples nebo takové možná, jak jsou dneska, taneční zábavy a vždycky nám přinesli zákusky, přinesli nám takové ty čepičky, jak jsou na plesech. No, tak to jako bylo nejkrásnější. To jsme se vždycky těšili s bratrem. Ráno už jsme vstávali brzy, rodiče ještě spali a my už jsme si dávali zákusek a tak. No, pak dále vzpomínám, to je dobré téma, protože jsem si všechno připomněla, kdy jsme dělali vaječinu před domem, byli jsme dva domy, jeden dům měl vchod, šest partají, druhý vchod, šest partají, naproti také, ano. A my jsme se všichni znali a dělali jsme, rodiče nám udělali táborák, dělali jsme vaječinu, jako někdo donesl vajíčka, někdo donesl špek, někdo donesl, nevím, chléb, hořčici a tak dále. No bylo to moc krásné. Také jsme dělali pečoky, to už málo kdo děti, možná ani moje děti, ale tak moje ještě, jo, protože manžel chodil do turistického kroužku a tam oni taky dělali takové věci.
0: Pečoky jste říkala? Pečoky?
1: No, pečoky. No, to jsou brambory, když byl oheň, když se dělal oheň, třeba ta vaječina, a pak se ještě tam hodili brambory. A u nás se tomu říkalo pečoky, říká pečoky. Ty brambory se upekly v tom ohni a měly takovou černou, sice ta slupka se nedala jíst, no, ale jako ten vnitřek a bylo to moc dobré, moc dobré. Ani jsme k tomu nic neměli jiného, jako že by někdo řekl. A když jsme to ještě tahali z toho ohně, jo, tak jak to bylo horké, tak se to nedalo ani chytit pořádně, ale tak nám to spadlo na zem, no to nevadí, tak se to ofoukalo a snědlo, no. Takže tak, pak jsme měli ještě, jako holky jsme měli panenky, takové malinké panenky a takové malinkaté kočárky to byly. A my jsme si dali deku ven před dům nebo za dům, tam byla tráva, tam byla taky tráva za domem. Jo, tam jsme si dali nádobíčko malinké, vodu jsme si tam přinesli a trhali jsme pampelišky a vařili jsme polévku a jo, a takové, no fakt, jako bylo to moc krásné. Šíli jsme si na ty panenky, jako holky jsme si, jako už každá přišla ven a pochlubila se, co která ušila. No prostě fakt bylo to moc krásné. No a když jste říkala o těch knihách, tak já jsem dostala knihu, jmenuje se to Strom pohádek, do dneska ji mám, je sice ve sklepě, jsem si říkala, že si ji někdy přečtu, ale bohužel jsem se k tomu ještě nedostala, ale jsou to moc krásné pohádky. No a sousedka ta zase měla knihu o čertech, tak nevím proč, ale mě to bavilo, tak jsem to, protože tam byly i obrázky, takže to bylo taky moc pěkné. No a jinak jako, nevím, no, plno věcí, co dnešní děti vůbec ani neznají. Jak už to tu bylo řečeno, jenom ty mobily a počítače. Ty počítače ani už moc ne, protože dneska ten mobil nový má, jako to máte jako malý počítače. Takže tak, no. Já si myslím, a to se zeptám vnuku, ale myslím, že oni vůbec ani ty pečoky neznají. ale říkám, je to moc dobré téma. Naschovávanou rodiče s námi hráli. Dneska rodiče vůbec jako si s těma dětma nehrají. Oni mají také svoje, ano, pracují, mají i dvě práce, někdo i tři a vůbec nemají na ty děti čas, jo. Ale já musím říct, že můj syn má čas na děti, chodí sportovat, vnučka hraje fotbal, starší vnučka hrála fotbal, vnuk hraje fotbal, takže mají čas, no a další syn taky má syna, tak taky jako se mu věnují a jezdí na kole, jezdí túry. No prostě můžu říct, že jo, že se věnovali, ale my jsme se taky dětem věnovali. My jsme jezdili ven s nima k vodě a tak dále, takže naše děti nějak neznají už třeba ty pečoky, jak říkám, ale znají jiné věci, protože jsme jezdili hodně, jsme měli příběh a jezdili jsme jako na dovolenou a když jsme tam byli někde třeba už 3 dny u vody, i když to bylo u vody, tak děti už chtěli jet dál, nechtěli být na jednom místě a prostě hodně jsme jezdili do Ludmírova hrát Vouzov. Moje děti viděli každé léto, protože jsme tam jezdili i pátek, sobota, neděle, jo, nejenom v létě, takže...
0: Miluško, no vy byste povídala a povídala, to je nádhera, tak to má být. Já jsem moc ráda, když se dokáže vymyslet takové téma, které vás chytne, a to dětství, tam jsem věřila, že to půjde. Moc děkuju, tak nakonec na tom nejsme tak špatně, vaši synové se dětem věnují. Já myslím, že je spousta rodičů, nikdy hlavně nevidíme za ty zavřené dveře, jak to tam funguje. Ale jsem ráda, že jste otevřela i to téma, že ano, ten čas, který dětem věnujeme, je důležitý. Opatrujte se, zavolejte zase někdy příště. Ano?
1: Paní Jaruško, je moc důležitý, moc, aby rodiče se věnovali dětem, víte? Protože potom, když jsou starší ty, nebo mají svoje děti a rodiče se jim nevěnují, tak ani oni moc nemají jako...
0: ano, přeberou ani ten
1: oni
0: vzorec.
1: Moc se těm dětem nevěnují, když potom mají. Tak si mějte hezky, přeji vám dobrou noc a hezké ráno všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To dnešní téma je jednoduché, ale přitom velmi osobní. Naše dětství. Co vám z těch let zůstalo v srdci dodnes? Ptáme se také paní Lídy z Olomouce. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Děkuji, paní Jaruško. Já jsem ráda, že jste mě přijala. A já bych také chtěla říct něco ke svým vzpomínkám z dětství. Já, když mě bylo tak 4-5 roků, byly Vánoce, plno sněhu kolem dokola, mý krásný smrček v pokoji. A já si sedla pod ten smrček a tak jsem si ten stromeček prohlížela. A najednou se mě tam dole zalíbila taková krásná barevná skleněná bánečka. No co myslíte? Já myslela, že je to čokoláda, tak já jsem si ji chytla, rozkousala jsem. Teď přišla maminka, teď viděla, že mám plnou pusu. Škodápek nebo co to je z jeho skla, tak honem do kuchyně vypláchnout pusu a tak dál. Takže to byl můj první stromeček a panenka pod něm, krásná hadrová kaučuková hlavička. A dále, když jsem byla větší, tak jsme stromeček už zdobývali, bylo nás 5 dětí, ale ze začátku jsme byli jenom 3 holky po sobě. A měli jsme domek na vesnici v Senici. A já, když jsme se tak dívávali přes ty malá okénka, plno sněhu kolem dokola a teď jezdili saně, koně, koníček, pán seděl na tým, bobku, já nevím, jak se tomu teďka honem řekne, a za něm měl připoutaný takové véčko dřevěné, které ten sníh odhrnovalo. A ten koníček to táhl a zvoneček mu zvonil pod krčkem a tím odhrnoval sníh. Takže to véčko odhrnovalo sníh po boku silnice, takže byly hromady sněhu. Sníh byl potom takový uklouzaný, protože jezdilo málo aut nebo skoro žádná. Takže my jsme si na té silnici i bruslili, protože to bylo hladonké. A mývali jsme takové kačenky, ty se dali našrobovat na každej papuč, prostě na každou obuv. Potom kluci ze Sokola měli jsme hřiště před našem. Ten sníh odhrnovali a udělali plochu na kluziště. Takže tam jsme si bruslivali, vždycky chytli ty kačenky a tam jsme si je našroubovali. Přišli jsme domů, stařenka nás už vyhlížela, tepláky mokré, honem děvčata, vyskočte na pec, my jsme měli kachláky, tak jsme se sušili na peci. Potom jsme taky na Mikuláša s klukama se oblékali a chodili jsme, sazema se kluci natřeli, chodili jsme po silnici, po celé vesnici, takže vzpomínky byly pěkné. Dále jsme v létě skákali přes potok, s klukama jsme chodili. Kluci chytali půlce do sklenic a my s něma po potocích, potom ve splavu, skákali jsme pod splavem ve vodě, kočičky jsme trhali po stranách potoku, mlýn tam byl, tam jsme měli takovej rybník, tam jsme chodili jako na kluziště. No, zažili jsme plno věcí krásných. Na pole jsme chodili, jak paní říká, teď ty brambory opečené, tak to se vytrhalo z brambor to chrastí a to se dalo na velkou hromadu a do toho jsme házeli ty brambory, zapálilo se to, v tím jsme si je opékali, no byly horké, to je samozřejmě od popela. No, měli jsme všelijaké zážitky. Já jsem hrávala ochotnické divadlo od 5. třídy až do 18 let. V 5. třídě jsem dělala sněhurku, pak jsme měli strakonického dudáka, krále ječmínku, pak bylo okno v domě. Tam jsem dělala pokojskou, začala zrovna písnička od Jejda. Včera neděle byla od Pavlíny Filipovské, já jsem uměla zpívat. Já říkám, já se budu stydět, já to nebudu umět zaspívat. No ale všechno se zvládlo, na pole se chodilo, na řepu mamince pomáhat, do kravina, protože nás bylo 5 dětí, doma jsme měli prasátka, plno drůbeže, na kopřivy, na pampelišky, na všechno jsme museli chodit, na klásky také. No, měla jsem spoustu zážitků. Knížky, stařenka nám na vrchu po schodech, když jsme šli, říkali jsme tomu komora, ona tam měla svůj pokojíček, malá kamínka na uhlí, na dřevo. A tak nám četla také o té zimní královně, jak Kájovi ty střípky skla vletěly do očí, Gerda ho vysvobodila. Skleněný vrch, knížka nádherná, krásná. No, spoustu zážitků jsem měla. Tak jsem se vyspovídala.
0: Krásně jste se vyspovídala. Vy jste to říkala tak poutavě, že jste nás úplně přenesla do toho vašeho dětství. No,
1: ano.
0: Já jsem úplně nadšená z vašich příběhů, které jste s námi dnes sdíleli. A moc děkuju i vám, paní Lido.
1: Já vám děkuji, paní Jaruško. Ještě jsem nikdy nevolala a tak to zkouším tady od 14:15. Jsem ráda, že jsem s vámi mohla hovořit. Mějte se moc krásně.
0: Tak byla to úspěšná premiéra, paní Lido.
1: A dobrou noc.
0: Telefon
1: děkuji
0: uložte vám. A zase se ozvěte. Milí posluchači, dnešní noční linka se pomalu chýlí ke konci. Děkuju vám za všechny vaše telefonáty, vzpomínky, příběhy i zamyšlení, o které jste se s námi podělili. Bylo mi potěšením strávit s vámi i tento večer. Přeji vám klidnou noc, příjemné probouzení do nového dne a hlavně dostatek zdraví, pohody a lidí, se kterými je vám dobře. Naslyšenou příště se těší Jarka Barbuříková.

0: nicht.
1: Na prášek srdce rozmělní.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Tak co myslíte, mají něco společného Alois Jirásek, Charles Dickens a jeho stará dobrá Anglie? Ono to zní tak trochu jakoby na hraně bláznivé fantazie, vidíte. Ale jedno spojení by tady bylo. Přes hudebního skladatele Zdeňka Petra a taky malé pražské divadlo Rokoko na konci 60. let.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Poznali jste, kdo tak líbezně vzdával úctu litomyšlské buditelce a spisovatelce Magdaleně Dobromile Rettigové? Samozřejmě Helena Vondráčková a Marta Kubišová v dobách svých uměleckých začátků. No a protože všechno souvisí se vším, dřív než vám dnes nabídnu vzpomínky hudebního skladatele Zdeňka Petra na to, jak v pražském rokoku uváděli muzikálovou úpravu Jiráskovy filozofské historie, sáhnu teď v rozhlasovém archivu jenom kousíček vedle. A vybírám na úvod filozofskou historii v podobě dramatizované četby, tak jak ji Československý rozhlas natočil v roce 1952.
2: Slunce dosud nevyšlo, ale byl již jasný den. Čerstvý proud vzduchu zavanul a slyš, dole na náměstí hudba, slavící první zářící den krásného měsíce Trnopuku. Ale dobře, že to staročeské slovo zašlo. Nebyl to Trnopuk. Byl to květen opravdivý, v němž všecko kvetlo, růžový, voný máj. A jak stlumené zvuky hudby až do komnatky zaletěly, zachvěla se Lenka tichou blažeností. Připomněli jí, že to není sen, že je to pravda, skutečnost. A uvedli jí na paměť slova, která jí včera Vavřena na chodbě pošeptal. Hudba mohutněla, blížila se, zahřměla u zámku. Pan aktuár Roubínek maje bílou noční čepici na hlavě, oblékal obršta strakatý, květovaný župan, zděděný po neboštíkovi strýci plukovníkovi. Právě přistoupil k oknu, když kapela oděná v uniformu městských ostrostřelců před starým panským domem stanula, aby zahrála své zastaveníčko. Za otcem objevila se slečna Loty v bělostných nedbalkách, zatímco Lenka, úplně již přistrojená, čilá, veselá jako vlašťovička, obstarávala domácnost. Málo kdo zaspal to krásné májové jitro, jen Špína spal jako zabitý. Vavřena odešel záhy z rána, brzy po něm Zelenka nesa knihu pod pažím. Když nastala doba snídaně, otevřela slečna Elis z lehunka dveře studentského pokoje, chtějíc se přesvědčit, spíli dosud freeboard. Ale ten přecházel pokojem ustrojen, drženě nějakou knížku, ze které pilně studoval.
3: Div divoucí, co pak jej přimělo, že tak záhy vstal a studuje?
2: Když pak slečna osaměla, vstoupila do studentského pokoje, aby rovnala na stolech po svém obyčeji. Na samém kraji ležela nevelká knížka. Byla to ta, ze které Freeboard ráno studoval. Slečna ji otevřela tam, kde bylo znamení založeno. A co vidí? Žertovná báseň.
3: Ach tak, to je ta filozofie. Ovšem, oči jiného by se ten šelma staral než o kudrlinky a žerty.
2: Když chtěla přiklopit desku, padly jí do očí latinkou psané řádky na vnitřní straně a za nimi podpis.
3: Myslí mír.
2: Zarazila se. Přečtla to jméno ještě podruhé, pak přistoupila k oknu, naklonila se k rukopisu, bedlivě jej prohlížela. Na zvadlé tváři bylo patrno pohnutí. Chvilku stála zamyšlena nad tím písmem, pak rychle odešla do svého pokoje a z modlících knížek vyněla již nažloutlý list do památníku se zlatou ořízkou. Na němž pod kresbou vodovými barvami vyvedenou bylo latinkou napsáno.
3: Rov patřní zonký, svíží jej tráva oplítá. O, ten rov nízký, tak mnoho. Všecko chová, dej mi děvenko ruku, slza velká tvář ti polívá.
2: Dále slečna Elis nečetla. Písmo v almanachu i na lístku bylo stejné. Papír vypadl z ruky na knížku, na jejíž nápis podepsaný Mysli mírem znova hleděla. Ale oči se jí zakalily a odvrátivši se hleděla na podobiznu mladého kněze, nad jeho hlavou se vinul půlvěnec umělých květin.
3: Tak je to, tak.
2: Po 11. přihrnul se chvatně domů Freeboard. Slečna jej hned zastavila, od koho má tu knížku, ten malý almanach. Dověděla se, že je to Vavřenův. Když ten pak brzo domů se vrátil, byl překvapen otázkou slečny Alice. A hlas i ty dobré, bledě modré oči prosili.
3: Povězte mi, záleží mi na tom.
4: Od pany Lenky mám ten almanach. Půjčila mi ho.
3: Slyšela jsem o tom děvčeti a viděla jsem je asi dvakrát. Málo kam vyjde a já, stará osoba, já už docela nikam.
4: Já ale nechápu, slečno.
3: Vidíte, je hodná, pane Vavřeno, ale chudinka asi tam u aktuárových nespí na růžích.
4: Chcete s ní mluvit?
3: To snad ani není možné.
4: Ale je. Je třeba dnes ještě.
3: Pane Vavřeno, jistě.
2: Ale to již z druhého pokoje bylo slyšet Freebortův hlas.
5: Slečno, prosíme oběd. Spěcháme, dneska moc spěcháme.
2: Májový jasný den rozehřál se na teplé poledne. Odzvonil biskupský zvonek, odzvonilo pravé poledne a pan aktuár Roubínek byl v plném požívání pokrmu, kterému jak náleží chutnali. Než pojednou rázem stuhl. Ústům nedodal nabodnutý na vidličku kus knedlíku a oči jeho opustivše Herodesa krále ohlédli se udiveně po manželce a dceři. Lotinka přiskočila k oknu a vyhlížela ven.
6: Muzika! Opravdu muzika!
7: Co je to? O polednách muzika? Jak živo to nebylo?
6: Bylo, když Majáles.
8: Že by snad přece.
7: Fricku, co to děláš? Tady buď.
2: Ale káravý otcův hlas už syna nestihl. Fricek vyskočil jako šipka a bez čepice uháněl dolů na ulici. Hudba, která tlumeně zdáli zněla, stávala se jasnější, až nedaleko koleje zahřměla. Tam zarazili. Zatím nastal na ulicích neobyčejný ruch. Lidé vybíhali z domů, spěchali k oknům. Dole hrnulo se vše ke koleji. Mládež, lidé měšťanští. Nejvíce studentů filozofů, jimi se zanedlouho začernalo celé návrší mezi zámkem kolejí a gymnázie. Co tak u Roubínků všichni žasli, ovšem kromě Lenky, které Vavřena včera vše šeptem svěřil, vstoupil mimo nadání pan instruktor.
4: Mám čest panstvu oznámit, že se dnes slaví filozofská slavnost Majáles, ke které si dovolujeme uctivě všechny zvát. Prosím, za malou chvíli dá se na pochod průvod studentský i s hudbou do Nedošínského háje, jako jindy bývalo.
2: Než se mohla udivená Roubínková otázat na vysvětlení, byl už Vavřena ten tam.
6: Hone, matinko, hone, mať nezmeškám.
7: Zvolna loty nur langsam. Došví, jak se věci mají.
9: Ale ge, zas něco. V poslední chvíli dostali zajisté povolení.
2: Na ulici rostl dav a s ním hluk a šum. Hudba ustala a jasným vzduchem zahučelo jako hromadný výstřel. Vivat Academia, vivant professores, volalo několik set mladých hrdel a slavný tuš zazněl poznovu.
7: Vivant professores, tak, to je v pořádku.
6: Paní tetinko, směla bych prosit, mohla bych také jít na slavnost.
9: To já nerozhoduju, to musíš tady.
6: Pane strýčínku, uctivě prosím.
7: Ať si jde, může vzít Fricka sebou, bez toho oba tu komedii ještě neviděli.
2: Chodbou piaristické koleje kráčel bělovlasý stařec vysoké postavy Páter German, profesor historie v koleji filozofické. Proti němu vystoupil suchý, bledý profesor náboženství.
10: Slyšel jste? Viděl jste?
11: Ano, je dosud vidět. A slyšíte? Volají vivant professores.
10: A to je něco naprosto neslýchaného. Konjurácio, spiknutí. Tomu se musí zabránit. Jdu k rektorovi.
2: Rozhněvaný kněz vstoupil napřed, za ním klidný, vyrovnaný páter German. Zastali rektora, jak odstrčiv některé fyzikální přístroje na stole, nedaleko okna stál a hleděl ven na množství lidu a studentů.
10: Domin rektor, co se to děje? Co se to děje?
12: Povím vám to jako fyzik. Uhodila temperatura horké mladé krve.
10: Račte jim prosím rozkázat, aby se rozešli.
12: Nerozejdou se. Když už se jednou tak odvážili.
10: Třeba je rozehnat.
11: Smím se zeptat, pane kolego, kým je chcete rozehnat? Policajtem Kmoníčkem?
10: Vyzvu je sám, aby se pokojně rozešli.
12: Prosím, chcete-li, učiňte to. A můžete to učinit ve jménu mém.
2: Zatím se filozofové skoro plným počtem seřadili. Byla podívaná na mladíky a mladé muže, jak se šikovali své filozofické hole v rukou. Co hlasů, křiku a volání, co smíchu, vtipů a výskotu. Lid kolem se tlačil a na tváři každého bylo vidět veselý a souhlas. Málo kdo v překvapeném městě ozval se proti studentu. Právě sestoupil katecheta k fortně. V tom na okamžik stichnuvší hudba zazvučela splna. Hudebníci dali se v pochod a za nimi vykročili filozofové. Krok několika set mladých, bystrých noh byl pádný a hřmotný. Za studenty hrnuli se ti, kteří pokdy měli. Všude po městě vybíhali lidé, aby se šli přesvědčit, že je pravda, co o smělém kousku pánů filozofů se rozneslo. Dav studentů zašel, hudba zanikla. U fortny stál zděšený, rozhněvaný profesor náboženství.
10: To se nestalo, co je filozofie, je filozofií!
2: Spiknutí, jak náleží, se vydařilo. Studenti stáli za jeden muž, neprozrazeno ani slovíčka.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Valdemar Matuška a další z těch krásných melodií Zdeňka Petra s textem Ivo Fischera z muzikálu Filozofská historie, jak se hrál na konci 60. let v pražském rokoku na Václavském náměstí. Nejenom o tom, jak se tam Filozofská historie uváděla a že to byl vlastně jeden velký krásný dárek, vypráví Zdeněk Petr ve své vzpomínkové knižce Hudba přítelkyně. V rozhlase ji posluchačům představil kamarád a celoživotní přítel Zdeňka Petra, herec Luděk Munzar.
2: Dostal jsem vzácný dárek. Premiéru Filozofské historie dne 7. března 1968 v divadle Rokoko. Byla to premiéra krásná a radostná. Podařila se věc léta předtím a léta potom nevídaná. U vchodu do hlediště si diváci mohli koupit dvě malé desky se 7 písněmi ze hry, které s hlavními představiteli nahrál Suprafon. Představení mělo velký úspěch. Režisér Rudolf Vedral dovedl soubor k vyrovnanému, ucelenému výkonu. Naše hvězdy populární hudby se zhostily svých rolí znamenitě. Osmičlenný orchestr řídil Václav Hybš od svého pultu trumpetisty spolehlivě a citlivě. Hudby je ovšem ve hře hodně a soubor si dost zahrál. Vtipný Václav Hybš mi přátelsky vyčítal, že to není hudba k muzikálu, nýbrž koncert pro trubku s doprovodem divadla. Obecenstvo, které hru očekávalo se zvědavostí a jistým napětím, bylo spokojeno a dokonce dojato. Potvrdil mi to například textař Zdeněk Borovec, když o přestávce vycházel z hlediště se zarudlýma očima. Kritiky v novinách byly většinou kladné. Hra získala velkou oblibu zajisté také proto, že šťastně zapadla do ozduší politického uvolnění a nadějí pražského jara 68. roku. Srpnová okupace ji ovšem dodala nového smyslu a první představení po vpádu vojsk, které se konalo v sobotu 14. září, proběhlo za rostoucího pohnutí a skončilo v pláči účinkujících i obecenstva. Kvartet Loučení, tak tedy s Bohem, oba milenecké páry vůbec nedospívaly.

0: Po srpnové okupaci trvalo nějaký čas, než byl obnoven normální provoz v rozhlase a já jsem se mohl vrátit k práci ve studiích. Jednou přinesl Ivo Fischer text s titulem Je jenom jedna jediná. Lirické, trochu tesklivé vyznání lásky k naší zemi, které končilo v posledním čtyřverší projevem víry a naděje. Aby zas bílá byla bílá a aby z čern mohl černí zvát a aby pravda zvítězila, jako už tolikrát. Píseň byla instrumentována pro jeden lesní roh, jednu trubku, harfu, tympány a smyčce. Odvážil jsem se v ní citátu z díla našeho klasika na verše Hory a háje mlčky střeží kamenné město se stovkou věží, mi vyšlo skoro automaticky vstupní harfové téma ze Smetanova Vyšehradu. Píseň Je jenom jedna jediná naspíval Jiří Popr a při své emigraci začátkem 70. let vzal sebou na západ. Tam pak vydal desku s názvem Písně 68. roku. Tato deska se v několika exemplářích dostala i k nám. A samozřejmě neušla pozornosti státních činitelů. Byl jsem předvolán na koberec k šéfredaktorovi hudebního vysílání Antonínu Dvořákovi, někdejšímu trumpetistovi, odborářskému funkcionáři a pracovníkovi ústředního výboru KSČ. Na jeho tvrdé výtky spojené s předčítáním části Fischerova textu jsem odpověděl, že píseň je výrazem pocitů, které se tehdy nelišily od pocitů mnoha členů strany, kteří jsou přece politicky daleko vyspělejší než my, nestraníci. Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka mi jednou přinesli libreto na malý televizní muzikál s názvem Příliš krásná dívka. Roztomilý příběh o studence historie, která zkoumá jagellonskou dobu a které její půvab přináší mnoho nepříjemností a brání v klidném studiu, naplnili autoři vtipnými dialogy a hezkými písňovými texty. Psát na ně hudbu bylo pro mne potěšením. Výsledek přijali televizní diváci s uspokojením. Novinové kritiky v Lídně. Stalo se ovšem něco, čeho jsme se nenadáli. Brzy po vysílání hry začátkem září roku 1972 promluvil na jednom shromáždění v Hradci Králové prezident Husák. Pochválil zemědělce za vysokou sklizeň a svůj projev uzavřel takto. Ve známé lidové písničce se říká, že okolo Hradce vyrostly tři růže. Myslím, že i když to zatím nikdo nezhudebnil, můžeme s velkou hrdostí zaznamenat, že v letošním roce okolo Hradce vyrostlo 40 metráků na hektaru a že je to přinejmenším tak radostné jako ty růže. Naši umělci a písničkáři, až se dostanou z jagellonských dob a ze starých archivů k dnešku, najdou možná také poetická slova a příjemnou melodii pro dnešní život, pro dnešní práci, úspěchy a radosti naší socialistické vesnice. Nevím, kdo prvnímu muži socialistické republiky vymyslel a napsal tento řečnický kotrmelec, že by se byl Husák díval na náš televizní muzikál, pokládám za velmi nepravděpodobné, ale na základě tohoto souvětí horliví pracovníci v televizi naší komedii smazali. Je skoro zbytečné něco k tomu poznamenávat. Možno snad jen připojit povzdech nad dalším z mnoha projevů tupé ustrašenosti a servilnosti. Nikdy jsem neskryval náklonnost ke zpěvu, zvláště zborovému. Svůj zájem o vokální interpretaci, o problémy deklamační, jazykové, výrazové. Své přesvědčení, že čeština je řeč krásná, lahodná a co do výrazových možností snad nejbohatší ze všech jazyků na světě. Měl jsem štěstí, že i v populární hudbě jsem se většinou potkával se sólisty, jejichž základní vztah k rodné řeči byl poctivý, čistý a vřelý. Nevzpomínám si, že by například Karel Gott i při jisté tématické jednostrannosti svých textů zacházel s češtinou jinak než ušlechtile. Se zvláště hlubokou úctou k rodné řeči jsem se pochopitelně setkal u zpívajících herců, jako jsou Jaroslava Adamová, Josef Abraham, Luděk Munzar a další. Jestliže se tu připojí ještě vzdělání hudební i literární, dochází pak ke spolupráci na úrovni zcela výjimečné. Vzorovou osobností je zde Rudolf Pelar. Milou příhodu jsem zažil s Pavlínou Filipovskou. Jednou přišla do studia A, aby naspívala nějakou písničku a vidouc mne v režii zaradovala se. To je dobře, že jste tu vy jste vždycky spíš na ten výraz. Při poslechu snímku, na němž by bylo možno najít nějaký ten drobný intonační prohřešek, který však měl onu obvyklou mladou svěžest a přesvědčivost, očekávala konečný soud. Řekl jsem jí. Podívejte se, Pavlínko, uzavřeme spolu takovou smlouvu. Já vám občas prominu nějaké to fis nebo cis a vy mě za to slíbíte, že kdyby vám v Národním divadle nabízeli roli Libuše, že ji nepřijmete. Tuto úmluvu oba přesně dodržujeme. Brzy po filozofské historii jsem měl příležitost napsat další hudbu pro divadlo Rokoko. Ivo Fischer si vybral jednu z epizod Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu a zpracoval ji jako libreto k hudební komedii pod názvem Pan Pickwick. Vybavil ji opět znamenitými zpěvními texty, takže jsem se s radostí pustil do práce. Věnoval jsem jí celé léto i začátek podzimu roku 1970 a 1. října došlo k premiéře. Komedie měla slušný úspěch. V Rokoku dosáhla 125 představení a v roce 1987 se dočkala televizní inscenace. Josef Winklář v titulní roli pana Pickwicka, Petr Kostka, Viktor Preiss, Václav Postránecký a další dotáhli svými zpěvními výkony všechny postavy do přesvědčivé věrohodnosti. O muzikantských schopnostech některých představitelů jsem už věděl. Co mi ovšem předvedl Josef Sommer, to jsem netušil. Nabídl jsem mu, že se sejdeme den před natáčením a že mu předvedu, co bude zpívat. Odpověděl, že je bohužel velice zaneprázdněna, že přijde o něco dřív stanoveného dne a uděláme všechno najednou. Přišel podle dohody přesně v 18 hodin. Předehrál a naznačil jsem mu jeho part u klavíru, jednou jsme si ji zkusili na orchestrální základní snímek a pak náš přední člen činohry Národního divadla odvedl svou zpěvní roli pod mým nepatrným vedením v nástupech v jednom záběru a bez problémů. Když jsem slyšel jeho hlas a muzikální pěvecký výkon, nemohl jsem se zbavit pocitu, že tento činoherec by po jisté době výuky a přípravy mohl krásně zaspívat třeba Petra Voka ve Smetanově Čertově stěně. Za půl hodiny byl snímek hotov a mohli jsme se spokojeně rozejít. Za to s Josefem Abrahamem se pobyt ve studiu velmi protáhl. Ovšem pouze proto, že jsme po dokončení nahrávky v trojici s režisérem Pavlem Hášou předlouho vzpomínali na Ježkovy písničky a slavné americké evergreeny, střídajíce se u klavíru a předstihujíce se, kdo si na některou písničku vzpomene dřív.
1: Přes louky, přes lesy, dostavník jede si do prachu, kopyta buší. Ženem se kupředu při práci provědu, jak

0: se po kraji, kola nám skřípají, sem tam pes do toho štěká.
1: My čtyři, jak jsme tu, šíříme o světu, jak to světu.

jenom dvě míle a budem u cíle, což je mi z té duše líto. Vyznám se na trati, držím se po prati, čekám, kdo zaplatí ryto.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tak a teď po logice věci, nebo spíš podle programu dnešního divadla, když tu hudební skladatel Zdeněk Petr ústy Luďka Munzara vzpomínal na muzikálového Pickwicka, nemůžeme se rozloučit jinak, než právě tak, jak jsme začali. Totiž ukázkou zdramatizované rozhlasové četby. Výběr z Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu se v rozhlase vysílal tedy pod stručnějším názvem Pickwickovci v roce 1961. Tak zůstávejte ve zdraví a někdy brzy zase naslyšenou.

V našem prvním čtení se dozvíte, milí posluchači, o jednom památném dni klubu. Vyslechnete krátkou rozpravu jeho důstojných členů. Budete svědky nedorozumění na počátku velké cesty i okamžiku, kdy se oči jednoho pikvikovce zalijí slzami.

0: Když 13. května roku 1827 vyšlo slunce, vytrhl se pan Pickwick jako druhé sluníčko ze spánku, prudce rozevřel okno ložnice a schlédl na svět pod sebou. Ulici Goswell Street měl u nohou, ulici Goswell Street měl po pravici a kam až stačilo oko dohlédnout, Goswell Street se mu táhla i po levici a protější strana Goswell Street byla přes cestu. Jal se uvažovat.
1: Tak omezený je rozhled těch myslitelů, kteří se spokojují pozorováním jevů, jež leží před nimi jako na dlani a nehledají pravdy, které se skrývají za nimi. Stejně dobře i já bych se mohl spokojit tím, že bych věčně hleděl na Goswell Street a neučinil ani jediný pokus proniknout do skrytých končin, které ji ze všech stran obklopují.
0: Ulevil si touto úvahou, začal pan Pickwick vpravovat svou osobu do šatů a jiné šaty do cestovního vaku. Velcí duchové bývají v úpravě svého úboru zřídka kdy příliš úzkostliví. Výkony holení, oblékání a pití kávy byly brzy odbyty. Pak ještě hodinka a pan Pickwick s brašnou v ruce, s dalekohledem v kapse pláště a v kapse u vesty se zápisníkem, připraveným přijmout kde který objev hodný zaznamenání, se objevil na drožkářském stanovišti.
2: Drožku,
3: tady vašnosti. Kam račte?
2: Zlatý kříž.
0: Drožka se rozjela. Pan Pickwick poškrabuje se na nose šilinkem, který si připravil na úhradu jízdného, pravil.
2: Kolik je tomu koni let, příteli?
3: 42.
2: Cože?
0: Pan Pickwick sáhl po netýsku a zahleděl se kočímu upřeně do tváře. Muž však nehnul svalem ani brvou a pan Pickwick si jeho údaj bez odkladu zaznamenal.
2: A na jak dlouho s ním vyjíždíte?
3: Na 2-3 neděle.
2: Neděle?
3: Maštal má v Pentonville, když je doma. Ale neberu ho domů často, protože je moc slabý.
2: Protože je tu se slabý?
3: Jak ho vypřáhnu, ty cinky se mi svalí. Ale když je zapřáhnutej, přitáhnu mu pořádně podpinku a držím ho pěkně zkrátka. A tak sebou už nemůže tak dobře žuchnout. Mám taky pořádně těžký kola. A když se už jednou hne, tak ho ženou kupředu a on musí capat. Nemůže si pomoct.
0: Pan Pickwick si zapsal do notýsku každé slovíčko drožkářova výkladu, hodla je o tom podat klubu zprávu jako o jedinečném příkladu houževnatosti koní za krušných poměrů. Sotva poznámku dopsal, drožka zarazila u Zlatého kříže. Pánové Tapman, Snodgrass a Winkle, kteří zatím dychtivě čekali na příjezd svého znamenitého vůdce, se kolem zhlukli, aby ho přivítali. Pan Pickwick vystoupil a podával drožkáři šiling. Jak však učený muž užasl, když ta nevypočítatelná osoba mrštila penízem na chodník a květnatou mluvou se dožadovala, aby jí bylo popřáno potěšení vybojovat s panem Pickwickem o ten šiling pěstní zápas. Pánové Snodgrass, Winkle a Tapman se tomu nesmírně podivili, každý po svém.
4: Blázníte, člověče?
5: Nebo jste opilí?
6: Nebo obojí?
0: Drožkář se však rozkročil a šermoval pěstmi pánům před nosem.
6: Tak poté, všetci čtyři.
0: Kolem se shromáždil hlouček drožkářů, kteří velmi rozradostněně udělali kolem skupiny kruh.
7: O co jde, samé?
6: O co jde? Nač chce mít číslo?
2: Nechtěl jsem vaše číslo.
6: Tak proč jste si ho teda zapisoval?
2: Nezapisoval jsem si je.
6: No, věřil by někdo, že člověku vleze do vozu špicel a zapíše si nejenom číslo, ale ještě k tomu i každý slovo, který člověk cekne. Do notisku?
8: Opravdu to dělal?
6: No, jestli ne. A když mě tak vyhecuje, abych se do něho dal, tak si potom sežene tři svědky, aby to dokázali. Ale já mu dám, i kdyby jsem za to měl dostat půl roku. Tak poté.
0: tu mrštil drožkář se zlostnou bezohledností k vlastnímu majetku kloboukem o zem, srazil napřed panu Pickwickovi brýle a pokračoval ve výpadu ranou do páně Pickwickova nosu, druhou do páně Pickwickovy hrudi, třetí do páně Snodgrassova oka, čtvrtou pro změnu do páně Tapmanovy vesty a nakonec vyrazil všechnu okamžitou zásobu dechu s prsou pana Winkla. To vše netrvalo ani 10 vteřin.
4: Kde je strážník?
5: Od pumpu s nima!
7: Pitlové, udavači!
9: Tohle si odpikáte!
0: A diváci začali živě přetřásat otázku, nebylo-li by vhodné vynutit si provedení návrhu pod pumpu s nima. A nelze říci, jakých činů osobního násilí by se byl Dafna dopustil, kdyby nebyl výtržnost neočekávaně ukončil zásah nového příchozího, kterým byl dosti vytáhlý hubený mladší muž, v zeleném kabátě.
10: Co ten poprask?
11: Jsou to špiclové.
1: Není pravda.
10: Tedy nejste, opravdu ne.
1: Chraň Bůh, pane, pouze jsem si zapisoval zajímavé výroky pro vědecké účely.
10: Pojďte tedy se mnou. Hej, číslo 924. Seberte si peníze za jízdu a hejte zmizet. Úctyhodný pán, znám ho dobře. Všechny hlouposti stranou. Tudy, pane, kde jsou vaši přátelé? Pouhé nedorozumění, jak vidím. Nic si z toho nedělejte, takové nemilé příhody se už stávají i v nejlepších rodinách. Jen nikdy nezoufat, měli jste smůlu. Ukážu mu začít toho loket. Ať si to strčí za klobouk, nebude mu to vonět, darebáci mizerní.
0: A s tyrádou těchto kusí krčení dovlekl neznámý pana Pickwicka do čekárny pro cestující. Ostatní Pickwickovci přikvačili v zápěti.
10: Číšníku, sem. Pro všechny i sklenice. Brandy s vodou. Horkou, silnou, sladkou. A hodně. Pošramocené oko, pane? Číšníku, syrový biftek pánovi na oko. Nic lepšího na bouli než syrový biftek, pane. Studený kandelábr velmi dobrý, ale kandelábr poněkud nepohodlný. Zatra ožehavé stát na veřejné ulici půl hodiny a tisknout oko na kandelábr. Velmi dobré.
0: A cizinec, aniž počkal, aby nabral dechu, obrátil do sebe na jedno napití půl žejdlík vřelé brandy s vodou a dřepl si na židli tak nenuceně, jako by se nebylo stalo nic zvláštního. Pan Pickwick se na něj zahleděl. Cizincův zelený kabát býval asi šviháckým oděvem, ale zřejmě kdysi zdobil muže mnohem menšího, než byl neznámý pán, protože usmolené a vybledlé rukávy mu nyní dosahovaly stěží k zápěstí. Hrozilo stále nebezpečí, že mu ten fráček na zádech praskne. Pod starým nákrčníkem nebylo stopy po límci od košile. Černé blízkavé kalhoty se napínaly přes záplatované bodky, jako by měly zakrýt špínu bílých punčoch. Dlouhé černé vlasy mu nedbale splývaly spod klobouku na tři facky a třeba, že měl obličej vyzáblý a strhaný, čišel z celé postavy nepopsatelný výraz jaré drzosti a krajní sebedůvěry. Když se chtěl pan Pickwick připojit k díkům svých společníků za nedávnou pomoc, utěl cizinec jeho vývody velmi zkrátka.
10: Už ani muk o tom. Šikovný chlap ten, drožkář, dovede se, jak se patří, ohánět. Ale být vaším přítelem, jako tady ten pán v zelené kazajce, rozbil bych mu hlavu. Na mou duši, než by řekl švec. A tomu druhému taky, fakt.
12: Pánové, kteří jedou do Rochesteru, komodor je připraven k odjezdu.
10: Komodor, můj vůz. Koupené místo vzadu, venku vzadu. Zaplatit brandy nechám vám. Musel bych měnit pětku, to nejde, nedá se nic dělat.
1: Promiňte, pane, já a moji tři společníci jsme se náhodou také rozhodli, že první zastávku na cestě uděláme také v Rochesteru. Kdybyste proti tomu nic neměl, zaujmeme sedadla na voze vzadu a můžeme sedět všichni pohromadě.
10: Beze všeho? Tak a nahoru, nahoru, nahoru.
0: A cizinec pomohl panu Pickwickovi vystoupit na střechu dostavníku tak překotně, že tím důstojné vzezření váženého pána značně utrpělo.
1: Nějaká zavazadla, pane?
10: Kdo? Já? Tady ten balíček, to je všechno. Ostatní zavazadla šla po vodě. Zatlučené bedny, velké jako dům, těžké, těžké, hromsky těžké.
0: Přitom se neznámý vší silou snažil nacpat do kapsy co největší část balíčku v hnědém papíru, který budil svrchovaně podezřelý dojem, že obsahuje jedinou košili a kapesník. Výjížděli nízkým průjezdem, který v těch dobách spojoval ulici se zájezdním dvorem.
10: Hlava! Hlava! Pozor na hlavu! Strašná díra, nebezpečná jízda. Onehdy. Pět dětí, matka, statná paní. Jedla zrovna obložený chléb. Zapomněla na klenbu, bombác, děti se ohlédnou, matka hlavu pryč, chléb v ruce, žádná ústa, kam chléb strčit, hlava rodiny ta tam, hrozné, hrozné. Díváte se na Whitehall, pane? Pěkná budova. Okýnečko a taky něčí hlava dole, že pane? Karel první, víme? Taky si nedal dost dobrý pozor, že pane?
1: Přemítám o prapodivné vrtkavosti lidských osudů.
10: O, rozumím. Jeden den dveřmi do paláce, druhý den z okna ven na špalek. Filozof, pane?
1: Jen pozorovatel lidských osudů, pane.
10: O, já taky. Filozofem je skoro každý, když má málo práce a ještě méně výdělku. Básník, pane?
1: Tady přítel, pan Snodgrass, má silné básnické sklony.
10: Já taky. Epická báseň, 10 000 veršů, jistá revoluce, hotová na jeden zátah, ve dne Mars, v noci Apollon, dělo houká, lira brouká.
5: Byl jste svědkem té slavné události, pane?
10: Svědkem, pane Snodgrassi? To bych řekl. Bleskne mušketa, bleskne myšlenka, vpadnu do vinárny, načrtnu ji, zase ven, fí, bum, nová myšlenka, zase do vinárny, pero, inkoust, zase zpátky, seč a řeš, slavná doba, pane. A vy?
1: Winkel, Nathaniel Winkel.
10: Sportovec, pane?
1: Tak trochu, pane.
10: Pěkná záliba, pane, pěkná záliba. Psi, pane?
1: Teď právě ne.
10: A? Měl byste chovat psi? Ušlechtilá zvířata, moudří tvorové. Můj pes, kdysi křepelák, jedinečný put. Jednoho dne na lovu, vejdu do obory, hvíznu, pes stojí. Hvíznu znovu, Ponto, zase nic. Jako přikovaný, volám ho, Ponto, Ponto. Ani se nehne. Pes jako skamenilý, civí na tabulku, podívám se, vidím nápis. Hajný má rozkaz zastřelit každého psa, který pobíhá v oboře. A ne dovnitř, báječný pes, cenný pes, strašně.
1: To je pravzvláštní případ, dovolíte, abych si to poznamenal.
10: Mil rád, pane, mil rád. Ještě 100 historek o tom samém psu. A vy, pane?
13: Tapman, Tracy Tapman.
10: He, jak vidím, zájem o dámy, co?
0: Pan Tapman skutečně vrhl několik nepikvikovských pohledů na mladou dámu stojící na chodníku u silnice.
10: Prima, děvče, pane.
13: Velice.
10: Anglické dívky ne tak sličné jako Španělky. Ušlechtilé bytosti. Vlasy jako havran, oči jako uhel, sladká stvoření krásky.
13: Byl jste ve Španělsku, pane?
10: Žil tam věčnost.
13: Mnoho úspěchů, pane?
10: Úspěchů? Tisíce. Don Bolarofičik, Grant, jediná dcera, Dona Kristýna, skvostné stvoření, miluje mne šíleně, otec žárlivý, dcera pyšná, fešní Angličan, Dona Kristýna zoufalá, utrejch. V mém vaku, žaludeční pumpa, operace hotová, co by dub. Starý Bolaro se nadšením nezná, žehna našemu sňatku, váže nám ruce, slzy proudem, romantický příběh, strašně.
13: Je ta dáma teď v Anglii, pane?
10: Mrtva, pane, mrtva.
13: Oh.
10: Po té žaludeční pumpě se už nikdy nezotavila. Podryté zdraví, padla tomu za oběť.
13: A její otec?
10: Výčitky svědomí, zbědovaný. V cuku ten tam. Celé město plno řečí. Hledá se, kde se dá, bez výsledku. Kašna na hlavním náměstí přestane najednou stříkat. Uplynou týdny, vodotrysk, pořád nic. Město zjedná čističe, vypustí se voda, tchán se najde. Vězí hlavou dolů v hlavní rouře. V pravé botě plné doznání, vytáhnou ho ven a vodotrysk stříká zase jedna radost. Jako předtím.
5: Dovolíte, abych si ten románek poznamenal, pane.
10: Zajisté, pane, zajisté. A ještě 50 dalších, kdyby vám bylo libo je poslouchat. Podivný ten můj život. Velmi zajímavá historie. Nijak mimořádný, ale zvláštní.
0: Podobně pokračoval neznámý v řeči s příležitostnou vsuvkou sklenice piva vypitou jaksi mimochodem, když dostavník měnil přípřež, dokud nedojeli k Rochesterskému mostu. Tou dobou měli jak pan Pickwick, tak pan Snodgrass notýsky o dobrodružstvích neznámého plně popsané. Konečně dojeli do hostince u vola na hlavní třídě, kde dostavník stavěl.
1: Zůstanete tady, pane.
10: Tady? Já ne, ale vy byste měli, dobrý podnik, znamenité noclehy, hned vedle Rajtův hostinec, drahý, velmi drahý. Půl tolar na účtě, jen se na číšníka podíváte. Napočítej vám víc, když jíte venku u známých, než by vám účtovali, kdybyste jedli u nich v jídelně. Divní pavouci, strašně.
0: Pan Winkle se přitočil k panu Pickwickovi a zamumlal šeptem několik slov. Šepot putoval od pana Pickwicka k panu Snodgrassovi, od pana Snodgrasse k panu Tapmanovi a všichni si na znamení souhlasu přikyvovali. Pan Pickwick oslovil neznámého.
1: Dnes ráno jste nám prokázal významnou službu, pane. Směli bychom vám nabídnout nepatrný projev vděčnosti a poprosit vás, abyste nás laskavě poctil u oběda svou společností.
10: O, nesmírně potěšen. Netroufám si nic předpisovat, ale pečený kapoun na žampionech, jedna báseň, tak tedy v pět, ano?
0: načež nadzvednul zmáčknutý klobouk na píť nad hlavu, narazil si jej nedbale hodně na stranu a s balíčkem hnědém papíře, který mu napůl vyčuhoval z kapsy, vykročil svižně přes dvůr a zahnul na hlavní třídu.
1: Zřejmě člověk zcestovalý v mnoha zemích a bystrý pozorovatel lidí i věcí.
5: Jak rád bych viděl tu jeho báseň.
0: A byl bych rád viděl jeho psa. Pan Tapman nedodal k tomu, co řekli jeho přátelé, nic, ale myslil na Donu Kristýnu, na žaludeční pumpu a na vodotrysk a oči se mu zalily slzami.
14: Na světě je odjakživa lásky dost, jak je zřejmé z mnoha pramenů. Blízko každé lásky číhá žádlivost, začalo to, jak se zdá, už v Edenu. Jednou přišel Adam pozdě k večeři, že prilíčil na trilobita. Eva na to řekla, že mu nevěří,

Každý, kdo má ženu, není Otelo, aby na tu dámu ruku vztáhl. Každého by ovšem stejně bolelo, kdyby měl žít v jeho pochybách. Z pochyb totiž rodí se též omyly. Připomeňme příběh, jenž se stal, jak ti dva se kvůli jedné pobili.